0: spatřila. Dostal z kapky? Nebo snad prášky? Předepsal ti doktor koupele? Musíš držet dietu? Povídej, povídej, to víš, jak jsem zvědavá. Ale nic takového, lasice, zbytečně si mě k němu hnala. Prý jsem zdráv, jako řípa. A lasice užasla. To mi nejde, vrabče, do hlavy. Jsi zdráv jako řípa a přece máš světobol? A přece mám světobol, rozvzdychal se vrabec. Nic mě nebaví, všecko mě mrzí, nemám chuť ani na třešně, nejraději bych se neviděl. Lasice z toho nebyla moudrá. Uvažovala, přešlapovala, potřásala hlavou, až jí napadlo. Snad ti tedy, mladý pane Čimčaříku, padlo něco do oka. Třeba z prach, nebo saze, nebo sklíčko z láhve, od černého piva. Ale rozhodně to bylo něco černého, vidíš-li najednou svět tak černě? Seber se a leď k datlovi. K tomu utíkají s očima z celého kraje. Vyšetří tě, ošetří tě, zase budeš v pořádku. Vrabec se rozletěl k červenému buku, ale datel neviděl Čimčaříka právě rád. Řekni, příteli, nemohla by tvá nemoc chvíli počkat? Jsem totiž unaven. Kde pak, datle, to by nemohla, zaštěbetal Čimčařík. Je to hrozně vážná nemoc. Něco děsného padlo mi do oka. Ale snad to nebyla kometa i s ocasem? V kterém oku to máš? V kterém? To bych sám rád věděl. Ale Čimčaříku, musíš přece vědět, v kterém oku tě bolí. Ale vždyť mě v žádném oku nebolí. Tak tě tedy snad pálí, tlačí. Ani nepálí, ani netlačí. Vím jenom, že jsem hrozně vážně nemocen a že to je od očí. Datel pomalu ztrácel trpělivost. Mluv, vrabče, nebo tě s bandurskou vyženu. Vidíš snad špatně? Já? Urazil se vrabec. Já mám náhodou takové oči, že vidím z nelahoze vsi, jak v Rychnově nad kněžnou zrají třešně. Datel se na vrabce nechápavě podíval. Ty, vrabče, styď se, styď se. Vidíš, jak jsem unaven a přitom si ze mne přijdeš dělat legraci? Ale jakou legraci? Jestli si udělal někdo z koho legraci, pak to byla lasice ze mne. A vrabec odletěl. Tak co, ptala se lasice účastně. Vypláchl ti doktor oko? Vykapal ti je zázračnými kapkami zvanými bórová voda? To zrovna. Ještě mi vynadal, že jsem ho zbytečně zdržel. Ale pak máš patrně očička v pořádku. A přece máš světobol. A přece mám světobol. Nelíbí se mi na deštíčku, nelíbí se mi na sluníčku, nechci si hrát, nemůžu spát, je mi skoro do breku. Je to nějak zamotané, zapřemýšlela si lasice a najednou vykřikla. Už to mám, vsaďme se, že máš na srdci červa. A se srdcem nejsou žerty, honem běž k doktoru Skřivanovi, ten jediný má rentgen. Vrabec tedy letěl ke Skřivanu. Dej mě pod rentgen, doktore. Představ si, že mám na srdci červa. Pojď. Cože tam máš? Podivil se Skřivan. To je mi divná nemoc. Pojď. Že má někdo švába na mozku a provádí potom všelijaké nesmysly, to se stává. Ale červ na srdci? No, pojď. Podíváme se na to. A Skřivan dělal, co mohl. Točil vrabcem vlevo, točil jim napravo, díval se bez brýlí i s brýlemi, ale nakonec povídá. Pojď, kdybych se ukoukal, nenajdu nic. Srdce ti tluče pěkně jako zvon. Pojď. A jak pak si vlastně, kamaráde, na tuhle nemoc vůbec přišel? Ale co pak jsem na ní přišel já, utrhl se vrabec, to mi nakukala lasice. A už za ní letěl. Tak jsem tetka na tom rentgenu byl. No, to jsem sama ráda. Červ, jako hrom, viď? Nebo snad, pro boha, dokonce celá stonožka? I kde pak? Povídal Skřivan, jak on to povídal, Pojď, pojď, pojď, povídal. Srdce máš jako zvon.
1: Srdce jako zvon? A přece máš světobol?
0: Všecko mě mrzí, nic se mi nelíbí. Nejraději bych neviděl svět.
1: Jenže teď se lasice rozlobila.
0: I podívejme, tak ty nevidíš, jak támhle ta chrpa krásně modře kvete? Která chrpa? Támhle ta. A že kvete nějak moc krásně a modře. Já to teta nevidím.
1: Nevidíš, zlobila se lasice? A proč pak, když máš zdravé oči? Tak snad aspoň cítíš, jak ti plesá srdce pod jarním sluníčkem, ne?
0: Že mi plesá srdce? Proč by to dělalo? Ani to nenapadne.
1: A jak pak to, když máš srdce v pořádku, durdila se lasice dál? A co, když ti děti nasypou drobečky? To nemáš v žaludku jako v pokojíčku?
0: Ani ne,
1: fňukal vrabec a čekal, jak ho lasice začne litovat. Jenže lasici to ani nenapadlo.
0: I ty, že ten darebo,
1: rozkřikla se na celou ves. Tak tobě se tenhle krásný svět nelíbí, jsi zdravý jako řípa a runcáš jako stará baba. Mládeneček jako ty musí celý den výskat, smát se a zpívat na celý zobák. A ty jenom otravuješ pro nic a za nic druhé. To máš. A Čimčařík se udiveně chytil za pravou tvář.
0: No ne, vy máte páru, teta, já bych nechtěl být váš, až se mi zajiskřilo v očích. Ale je, teta, já už vidím, jak je ta chrpa krásně modrá a sluníčko mi tak krásně šije do peří a na mou duši, že je svět jako malovaný. Já už, teta, nemám světobol, já už mám jenom, já mám hrozný hlad.
1: Mějte se tu dobře, já si zaletím ke škole, než se mi děti rozběhnou. A vrabec letěl a lasice se za ním dívala a už se zase usmívala. Vida, jak já jsem doktor, vyléčila jsem vrabce ze světobolu 1-2, už zase vesele čimčaruje. A kdy taky by měl vrabec tak vesele čimčarovat, když ne za mlada? Tak vidíte. Neříkal jsem, že s mláďaty je kříž. A u vrabců zrovna jako u slonů. A u těch slonů je to jako u lidí. O sluně se postarají rodiče, ale dospělý slon se musí postavit na vlastní nohy. Zavolá si ho takový král džungle a řekne:
2: já, kuli horová, od zítřka převezmeš místo hlídače v kokosovém háji. Je to háj nás všech, tak ho háj. Také sklizeň bude patřit nám všem. Jenom opice to nechtějí vzít na vědomí. A proto pozor na ně. Mnoho štěstí a zlom si vás.
1: A Kulihora zasalutuje a odpoví: Stačí, pane králi lve, já to místo beru a proto ty opice spláčou nad výdělkem. Na zítří ráno nemohl Kulihora ani dospat. Jen tak, že si ve spěchu vyčistil kli a už běžel do kokosového háje a s varovně vstyčeným chobotem chodil stále sem a tam a sotva spatřil z dálky podezřelou opici, volal na ní: Mašinudy! Nechceš-li přijít k úrazu? Zpočátku se opice jen smály. A to nic, a to nic, a to nic, a to nic, a to nic. Nové koště vždycky dobře mete. Slon nás přece nemůže doběhnout. Ať nás honí nemotora, ať nás honí po palmách. Jenže opice se přepočítali. Sotva, že slon zaslechl nejmenší praskot, už byl pod kokosovníkem, podal si do těru chobotem a pořádně jí nandal.
0: To přestává každá legrace, kroutily se opice.
1: V tomto háji jsou nejlepší kokosy z široka daleka a doposud jsme je vždycky sklízeli my. A co si počneme, až tudy pojede obchodník, který nám za ně slíbil ty překrásné červené hřebínky do vlasů? Zkusme slona podplatit. A zkusili. Slíbili mu silonový šáteček, lichotili, jaký to bude sekáč, ale

0: hlídač, jakého jsme tady ještě neměli. Takový hlídač by zasloužil zlatý metál. Rodiče div neplakali. Vidíš, Kulihoro, nadarmo jsme ti vždycky nekladli na srdce, jak se vyplácí světovitost. Kulihora se sice tvářil, jako by byl na takovou poctu zvyklý denně, ale v hloubi své mladé sloní duše povyrostl. Možná, že o mě napíší i v zpravodají džungle a přidají k tomu fotografii a snad se protlačím i do sloního dějepisu. A Kulihora se tak zasnil, že se až polékal, když zaslechl zpovzdálý suchý hlas. Dobrý den, to máme krásné jítérko. Opírajíc se o hůlku, kráčela proti němu stará rezavá opice s velkým věncem z palmových ratolestí kolem hlavy a přívětivě se usmívala. Slon jí přemýšlivě popošel vstříc. Hádal, že není místní. Ty zdejší treperendy přece nenosí kolem hlavy palmový věnec. Dobrý den, řekl proto nezvykle zdvořile. Patrně přicházíte někoho navštívit, pravda. A odkud pak až?
1: Zdaleka, mladý pane, až z Tramtárie, odpověděla rezavá opice pod palmovým věncem. A nezdržím vás, snad když se na chvilku posadím. Zadarmo to nechci. Povím vám za to celý váš osud. Co vás čeká, co vás nemine, po čem si šlapete, o čem nevíte a co všechno ještě k tomu patří.
0: Kulihora dočista zdřevěněl. A jak vy něco takového víte?
1: Jsem prorokyně, odpověděla opice důstojně. Jsem prorokyně Tramtaranda z Tramtárie. Jméno mi. Jistě je neslyšíte poprvé. Nemohu si myslet, že byste byl takový nevzdělanec.
0: Vidíte, a jsem, přiznával slon zarmouceně. Rodiče mě drželi zkrátka a nesměl jsem vytáhnout paty z džungle a teď mám tak povážlivé mezery ve svém vzdělání. A opravdu mi budete prorokovat velectěná Tramtarando?
1: Jakože jsem z Tramtárie. A abyste nemysleli, že snad jenom slibuji, začnu hned. Jste mladý?
0: Ano.
1: Jste hodný?
0: No, já se stydím.
1: A hezoučky? A nadaný?
0: Myslíte?
1: Široko daleko by takového slona nenašel. Proto je taky vaše budoucnost jako růžová zahrada. Když zavřu oči, vidím velký cirkusový stan. V tom stanu plno světel červených, žlutých a modrých. A kolem sedí davy lidí, ani nedýchají. Protože nad manéží tančí na provaze veliký, krásný slon. Je oblečen do červené čabraky se stříbrným třepením. Na hlavě má perlovou čelenku, kolem krku náhrdelních z rolniček. Nad sebou drží průhovaný slunečník, vznáší se jako páška, hudba k tomu tiše přihrává. Teď slon naskakuje, seskakuje, usmívá se, klaní se a lidé vstávají, tleskají, usmívají se, házejí mu karamely a květiny a volají, ať žije slon Kulihora.
0: Slon Kulihora se z té opičí věštby celý třásl. Na mou duši, slon jsem, Kulihora jsem, velký jsem, sama jste to ráčila uznat. Zdá se proto, že ten slon na provaze musím být jen a jenom já. Ale jak bych jim mohl být, jsem-li už jednou hlídačem v kokosovém háji.
1: Hlídačem v kokosovém háji, hlídačem v kokosovém háji, opičila se po něm opice. Dnes jim jste, ale co pak bude zítra konec světa? Snad jste si nemyslel, že budete pořád hlídat kokosový háj. Takové zaměstnání se hodí pro leda jakého slona, ale vy jste slon nadaný, vy jste slon krásný, vy se stanete tanečníkem na provaze, jakože jsem Tramtaranda, prorokyně z Tramtárie.
0: Dlouho se pak slon Kulihora díval za odcházející opicí a říkal si, kdo by to byl řekl, že je mezi opicemi takový klenot. A má dočista ve všem pravdu. Co je nakonec takový hlídač kokosového háje?
1: A Kulihora nemeškal, zapomněl na svou povinnost, pádil domů, strhl na dvorku šňůru, na

0: které maminka zužívala prádlo, natáhl jí mezi dva kokosovníky, uvázal na uzel a začal se připravovat na svou slavnou budoucnost. Jenže se mu to jaksi nechtělo dařit. Zkoušel vyskočit na šňůru, ale spadl. Zkoušel vyšplhat se na palmu, ale svalil se. Snad se Prantaranda přece jenom mýlila. Bylo mi hned divné, že by slon mohl tančit na provaze, ale jak by bylo potom možné, aby všecko ostatní souhlasilo? Krásný jsem, dobrý jsem, nadaný jsem, kulihora jsem. A slon mával tlapou. Darmo maminka neříká, že bez práce nejsou koláče. Ať mám ucho natržené, ať levý kel nadranc, ať jsem samá boule. Takových pár modřin stojí přece za tu slávu, kterou mi prorokovala sama Trantaranda z Trantárie. A šup nahoru a šup dolů a už zase ležel na všech čtyřech. Tatínek s maminkou mu právě nesli svačinu a když ho viděli s natrženým uchem, krvácejícím chobotem a odřenými koleny, přísně spustili. Ty se spral. A s kým se spral? A proč se spral? Kolikrát jsme ti říkali, že se nesmíš prát? Ale vždyť já jsem se nepral. Ještě lži. Vždyť si nejsi ani podobný. No snad, ale není to z pračky. To je z toho, že cvičím, rodičové milí, neboť ode dneška vím, že je mi osudem předurčeno stát se tanečníkem na provaze. Staří se na sebe vyděšeně podívali. Zbláznil se, zašeptal otec zdrceně. Dočista, rozvzlikala se maminka. Moc si chuděra bral tu povinnost k srdci. Pojď, hochu, pojď. Pojď domů, dám ti obklad na hlavu. Ale Kulihora je nevrle odstrčil. Vy mi nevěříte, co? Však budete zpívat jinou, až vám povím, že mi to prorokovala sama slavná věštkyně Trantaranda z Trantárie. Trantaranda? Z Trantárie? Ano, ta? A Kulihora se chystal vyprávět o skvělém cirkusovém stanu plném světel, když se od kraje háje ozval rozpálený lví řev. Kulihoro, kde jsou naše kokosové ořechy? A Kulihora se otočí a opravdu. Palmy jsou očesány a z houští se ozývá cinkavý opičí smích. Trantaranda, koktá slon a chce vyprávět o svém setkání, ale lev řve dál. Tak vy mi taky nevěříte, že tu byla? Ptá se slon pohněvaně. Pod palmovým věncem? O hůlce, zhrbená, rezavá, z Trantárie, jistě jste o ní už taky něco slyšel. Slyšel? Znám jí přece darebnici zrzavou, jak svou vlastní hřívu. Právě teď se mi přistihl, jak prodala hromadu kokosových ořechů za pár hřebínků a zrcátek. Takové krásné, veliké ořechy to byly. Mluv! Obhajuj se, jestli můžeš. Slon Kulihora se sotva držel na nohou. No když tak dobře mi věštila, říkala, že jsem mladý a krásný a nadaný. Ty, že jsi krásný? Jen se na sebe podívej, řval král džungle, až se dělal vítr. A o jakém nadání to mluvíš, když si nedokázal ohlídat ani pár kokosovníků? Ješita si a hlupák si a opice to prokoukli dřív než já. Popadni pro vás, vandruj světem a bav lidi podívanou na slona, který je takový slon, že chtěl tančit na provaze. Až dostaneš za vyučenou, vrať se. Uvidíme, co se dá dělat. Ale pamatuj, dřív než do roka a do dne, ať tě tu nevidím. Lev je král džungle. Tak co Kulihorovi zbylo? Musel jít. Nepotkali jste ho snad? Po světě přece nechodí tolik slonů, kteří by byli ochotni věřit na kdejakou slávu, kterou jim prorokuje nějaká trantaranda z Trantárie. No, a pak, že s mláďaty není kříž.
1: Byl kdysi tesař a měl syna Honzu. Jednou ho poslal na trh s beránčí kůží. Tu kůži prodáš, povídá, ale přineseš ji zase zpátky domů, spolu s penězi, co za ní utržíš. Honza chodil křížem krážem, ale kupce nenašel. Každý se mu vysmál. Přišel domů celý skormoucený a otec povídá, to nic, Honzo, zkusíš to zítra. Druhý den se Honza vrátil domů ještě skormoucenější a otec povídá, to nic, Honzo, zkusíš to do třetice. Ale ani třetí den nepotkal Honza hlupáka, který by na takový obchod přistoupil. Loudal se z beránčí kůží domů, utrápený jako svatý na mostě. Však se také na mostě zastavil a opřený o zábradlí smutně přemítal, co řekne otci. Pod ním, na plochých kamenech, bělilo děvče prádlo. Co tě trápí, že tu stojíš jako svatý na mostě? Zeptalo se. Otec mě poslal na trh s touhle kůží a že prý ji mám prodat a přinést zpátky domů spolu s penězi, co za ní utržím. No to je mi neštěstí, zasmálo se děvče. Pojď dolů a já ji od tebe koupím. Pak děvče vypralo beránčí kůži v řece, ostříhalo z ní vlnu, zaplatilo za ni a kůži vrátilo Honzovi. Otec se zaradoval a hned Honzovi poradil, aby na zítří zašel k mostu a pozval tu pradlenku na návštěvu. Když děvče na druhý den přišlo, poznal mistr tesař, že je dokonce chytřejší, než si myslel. Právě takovou nevěstu si přál pro svého syna. A protože děvče řeklo bez okolků ano, byla svatba za pár dní. Nevěsta se přestěhovala do tesařova domku, žili tu spokojeně všichni tři. Tesař byl mistr nad mistry a tak není divu, že si ho jednou povolal sám král, aby mu postavil zámek. Ale ne ledajaký. Měl to být zámek ze všech zámků nejzámkovatější. Tesař vzal syna sebou a šli. Ke králi bylo daleko. Za třetí vsí mistr tesař zastavil a povídá, Honzo, co kdybys mi tu cestu zkrátil? Honza se podíval před sebe. Cesta běžela do dálky jako bílá stuha. Chvíli si lámal hlavu, než skormouceně přiznal, že to nesvede. Potom mi nejsi nic platný, vrať se k ženě, řekl otec a vyšlápl si sám. On zase vrátil smutně domů a hned ve dveřích vyklopil, co se stalo. No to je mi neštěstí, zasmála se žena. Kdybys otci vyprávěl nějakou historku, hned by se mu cesta zdála kratší. Pak muži poradila, co má vyprávět a vystrčila ho ze dveří. Honza přidal do kroku a za pátou vsí otce dohonil. Začal vyprávět, mistr tesař se usmíval po dvousy a opravdu cesta hned byla kratší. Za sedmou vsí byla planina, kde si král přál ten skvostný zámek postavit. Otec s Honzou položili základní kámen a dali se do stavby. Měli k ruce plno královských sloužících a Honza, jak mu žena poradila, všechny pěkně zdravil. Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer ve spolek. Za 12 měsíců stál na planině zámek. A ne ledajaký. Byl to zámek ze všech zámků nejzámkovatější. Král se těšil, jak mu všichni králové z okolí budou závidět. Všechno si prohlédl a řekl, vrátím se zítra a po zásluze vás odměním. Zbývá ještě vyložit dřevem ostění v poslední komnatě, řekl mistr tesař. Přijeďte raději až k večeru. Král odjel a jeden z jeho sloužících, právě ten, kterého Honza nejúctivěji zdravil, se k mistru tesaři přitočil a šeptem mu prozradil, že král chce jeho i Honzu dát zítra popravit. Taková bude jeho odměna. Tomu, kdo se diví, povím proč. Tesař byl mistr nad mistry a král se bál, že postaví jinému králi zámek třeba ještě skvostnější. Minul den a král přijel i se synem, princem Tulpasem. Jmenoval se sice jinak, ale potají mu všichni říkali Tulpas, protože rozumu moc nepobral. Mistr Tesař si pokuřoval v poslední komnatě a na ostění ani nesáhl. Král byl mrzutý, že práce není hotová, a Tesař se vymlouval, že mu chybí truhlík v truhle. Truhlík v truhle, podivil se král. Truhlík v truhle, přisvědčil Tesař a vysvětlil králi, že je to takové zvláštní tesařské náčiní, které si zapomněl doma, ale že prý Honzu hned pro ten truhlík v truhle pošle. Král nechtěl Honzu pustit. A protože nedůvěřoval ani sloužícím, svěřil ten úkol svému synovi. Truhlík v truhle, podivila se Honzova žena, když princ vyřídil, pro co ho mistr tesař poslal. Ano, truhlík v truhle, opakoval důležitě princ Tulpas a chytré ženě najednou zahrály ohníčky v očích. Už věděla, co tou hádankou mistr tesař myslel. Zavedla prince do síně a otevřela víko velikánské truhly. Truhlík v truhle je až na dně, řekla, a já tam nedosáhnu. Princ se ochotně sklonil do truhly, zalovil rukou pod ně a jak byl předkloněný, popadla ho žena za nohy a šop, už byl v truhle celý. Pak honem víko zavřela, otočila zámkem a šla do sednice pro papír, inkoust a husí brk. Podala škvírkou všechno princi a slovo od slova mu předříkala, co má napsat svému otci králi. A co mu princ napsal? Aby hned poslal mistra tesaře a Honzu domů, jinak ho prý v truhle myši sežerou. Král četl dopis horem dolem, odpředu i pospátku, ale stejně nic nevymyslel. Nakonec raději Honzu i mistra tesaře pustil, jen aby se mu syn co nejdřív vrátil. A mistr s Honzou? Ti se doma chvíli radovali, chvíli lenošili, ale pak se dali do práce. Postavili nový dům. Hotový zámek, skvostnější, než měl sám král. A v tom domě žili až do smrti.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Protože si Mánička píše deníček a nechce mi dát přečíst Čárka, co si píše Čárka. Začínám si také psát deníček Čárka, abych ji mohl také nedat přečíst Čárka, co si píšu Čárka, i když bude loutit a žadonit tečka. Ne Čárka, protože holky jsou zvědavé Čárka, kdežto my muži ne, teď tečka. Ale kdybych jí dal přečíst Čárka, jak jsem objevil ten důmyslně skrytý poklad Čárka, ta by zírala tečka. Spíš Kaňka. To nic. Záhada začala hned ráno Čárka, ale to ta záhada ještě nevypadala jako záhada.
4: Když jsem kytici vázala, častokrát
3: ticho, žerý, ticho. To má být zpěv, víš? Tam tak po ránu, Máni. Taky k vodě?
4: Do lesa, pro kytky. Pojď se mnou.
5: Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež,
3: už zase hlásání.
5: Aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím našemu hospodářství a za utržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí.
4: Je, Hurvínku, slyšel jsi mnoho hezkých věcí.
3: No dobře. Ale Máni, no? Včera jsi šla na kytky, ano. Předevčírem jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky. No?
6: Mohla bys mě prosím té říct, co vy s nimi děláte? To je jíte nebo co?
4: Nepleteš si květiny s květákem? Tak jdeš se mnou. Prozradila bych ti hrozitánské tajemství.
3: Že v lese rostou stromy, že jo? Kde pak, dívtko? My se jdeme vyplavčit. Vidíš, jo, Žery?
6: Když jsme šli s Žerikem na přesní dávku, Čárka, čili svačinu, Čárka, záhadnost ty záhady se začala objevovat. Tečka. Potkali jsme Máničku s tak velkou kytkou, Čárka, že vypadala jako louka na pochodu. Tečka. Co to táhnej za chruštímání? To Žerek by natrhal hezčí kytky. I kopřivy tam máš.
4: Se chroští? Náhodou. Tohle je přece divizná. Tady to je jitrocel, tuhle je hřmánek.
6: Ten je přece na čaj a ne na ozdobu. Ačkoliv já bych dal přednost limče. Mám žížu, že bych se o ní mohlo přijít.
4: No tak já tě zvu.
6: Cože?
4: No stejně si musím koupit novou mašli do vlasů. A koupací čepici. A nafukovacího krokodýla.
6: Jo? A za co, prosím tě?
4: No za peníze, hej? Za úplně docela naprosto dočista moje vlastní peníze, hej?
6: Jak ty bys k ním asi přišla?
4: Prostě jsem objevila poklad.
6: Povídali, že mu hráli. Když uvěřil, tak se smáli. Ty a poklad, jo? A kde?
4: No, nechtěl si jít se mnou, tak nepovím.
6: Máni, počkej. Záhadnost záhady začala být ještě záhadnější. Tečka. Mánička si totiž doopravdy koupila mašli, Čárka, koupací čepici a nafukovacího krokodýla. Tečka. A navíc zmrzku, Čárka, ale nedala mi líznout. Tečka. Z bábinky jsem vytáhl, Čárka, že si to zakoupila za svoje vlastní peníze. Tečka. Napadlo mě, Čárka, jestli náhodou neobjevila poklad, vykřičník. No, a pokračování zítra. A teď se podívám, jestli náhodou... Žeriku, ten poklad musíme objevit taky.
7: No!
6: Může být ukrytý.
7: Jo, jo.
6: To dá rozum, že může být ukrytý. Poklad nikdo nenechá jen tak povalovat. Ale kde může být ukrytý, ha? No tak já myslím, že úplně všude. Nebo někde docela jinde. Proto musíme Máničku stopovat. Ani nebude vědět, Žeričku, a sama nás k tomu pokladu zavede. Víš, jo, když nás neuvidí. A proto se musíme, co, Žeri? Proto se musíme maskovat. Ale já bych mohl dělat třeba Mikuláše. To ne, viď, no, taky kde bych se hnal v úsy, viď. Tak třeba, hele, mohl bych dělat strašáka v poli. No, tak. A ty třeba kosa černého ptáka. Jo, nemáš zobák. A taky nevím, jak by ti šlo lítání. Tak víš co, budeš dělat zajíce. Zajíce budeš dělat, to je nápad. To já, no, Žeričku. Záhadnost ty záhady se ještě zezáhadnila. Tečka. Můj plán byl senzabájo, Čárka. Mánička nás určitě nepoznala, Čárka, jenom se divila, Čárka, proč ten zajíc tolik štěká, Tečka. A pořád si brumlala, Čárka, co ten kluk zase vyvádí, Čárka, nevím však, Čárka, koho myslela, tečka. K pokladu nás nepřivedla, vykřičník. Teprve po obědě došlo k překvapujícímu obratu. Dva vykřičníky, ne, tři vykřičníky. To bude lepší, tři to bude.
7: Poslouchej, Hurvajs, chodíš od ničeho k ničemu, stéblo křížem nepřeložíš a...
6: A proč bych měl překládat stébla křížem, tatí?
7: No tím chci naznačit, že neděláš nic užitečného.
6: Náhodou jsem na stopě pokladu, taťulínku. To tedy budeš zírat.
7: No, radši zírej ty na Máničku.
6: Proč na Máničku?
7: No podívej, co všechno si už koupila.
6: O to právě jde, tatí.
8: Halo, halo. Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež, aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím na...
6: Už zase. A za održené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí, třeba racka chychtavého sklicí. Promiň, tati, já musel to okno zavřít. Já už to nemůžu poslouchat. Člověk to už umí z paměti.
7: No, jo, jo, no jo. Člověk to už umí z paměti a přesto ho nenapadne, proč Mánička chodí na kytky, že ano? Ty léčivé byliny jsou doopravdy poklad.
6: Psst, ticho.
7: Co je?
6: Mlčet, nerušit, přemýšlí se, má se nápad, tatí, taťulínku, to je nápad, žeričku, tatíno, to je nápad. Celou záhadu jsem úplně hravě rozluštil, tečka. Končím zápis v deníčku, Čárka. Jdu totiž na kytky, tečka, na ty léčivé, tečka. A co vy, Čárka, děti, otazník? Vy ne, otazník.

0: Dobrý večer, děti. Jednou se stalo, že musel tatínek odjet. Jel někam něco udělat nebo zařídit, poradit nebo spravit, to já už dnes nevím. Ale bylo potřeba tam jet rychle. A tak se u tatínka v práci rozhodlo, že poletí letadlem nějakým rychlým, tím nejrychlejším, poněvadž bylo potřeba jet na druhý konec světa, až někam do nějaké tramtárie, jak se říká. Tatínek se zbalil, vzal kufry, batoh, svačinu na cestu, maminka mu dala sladkou pusu, ty taky, a jel. Na letišti nasedl do tryskáče spolu s ostatními cestujícími a když se všichni usadili, přišla jedna krásná slečna, vysvětlila všem, kde jsou záchranné pásy, plovací vesty a dýchací kyslíkové masky, rozdala každému bonbon, aby ho cumlal, až budou startovat, aby se totiž nikomu neudělalo špatně. A kdyby se to přece jen přihodilo, tak jim vysvětlila, kde jsou takové blinkací pytlíky. Každému to ukázala a když šla kolem tatínka, tak mu dala ještě jeden bonbon, protože jí tatínek byl moc sympatický. A už odstartovali. Motory hučely, plameny šlehaly, letadlo se celé trochu třáslo, když se hnalo po betonu a pak najednou se odlepilo od země a frk vzhůru. Tatínek to všechno viděl, protože seděl u okna a díval se ven. Letadlo rychle stoupalo. Letiště dole vypadalo jako lesklý nehet a letadla jako stříbrné tečky na něm. A celé město bylo za chvilku jako barevná dětská stavebnice. Celá krajina s řekami, lesy a jezery, jako rozeseté pestré skvrny a mezi nimi nalepená zrcátka vodních ploch. A už všechno zahalily mraky a vypadalo to jako sněhové peřiny nastlané pod letadlem. Pak krásná slečna roznášela všem jídlo, pití a nějaké sladkosti a tatínkovi strčila do ruky celý pytlík čokoládových bonbónů. Snad na tohle si aspoň vzpomenete, protože vám je pak přece přivezl z té cesty domů. Pak promítali film. Kdo chtěl, poslouchal hudbu ve sluchátkách nebo taky podřimoval. Letadlo letělo klidně a vypadalo to, že jenom tak pluje. Ale ono se pohybovalo strašně rychle, jenom to nebylo poznat. A tu se ale objevila ta krásná slečna, celá bledá, v zápětí na to se už letadlo začalo třepat a jakoby poskakovat, jednou sem, po druhé tam, jako nějaká obrovská blecha, a slečna povídá. Vážení cestující, stal se malér, náš pilot se praštil do hlavy a omdlel, teď tam leží v pilotní komoře, nohy má nahoře, já se bojím, že třeba umře a co bychom pak dělali, to opravdu nevím. Já sama, ani tady různí pomocníci na palubě letadla si s tím neporadíme, řídit to neumíme, tak se připravte na nejhorší. Leda, že by někdo z vás... Tak mluvila vyděšená slečna a rozhlížela se kolem po letadle a prosebným zrakem bloudila po tvářích pasažérů. Ale nikdo nic. Lidé klopili oči, rozhazovali rukama, někteří už začali i pištět a rozčilovat se. Jak to, že nemáme náhradního pilota? Křičel jeden. On to nestihl, omluvil se, poněvadž mu domů přišel instalatér, vysvětlila krásná slečna a zbledla ještě víc. To zase museli lidi uznat, že instalatér prostě taky nemůže vždycky, že ano? No, zkrátka nastal zmatek veliký, rozčilení a strach. Slečna upřela oči na tatínka. A co vy, interesantní pane, statné postavy, inteligentního pohledu a mužného zevnějšku, vy byste si nevěděl rady, nemohl byste pomoci nám,
1: bezbraným a slabým.
0: Tatínek původně na sebe nechtěl nijak upozorňovat, ani se vyvyšovat, ale teď už se nedalo nic dělat, když byli v sázce životy. A tak jen skromně poznamenal. Inu, býval jsem v mládí tak trochu leteckým modelářem. I nějakého toho draka jsem dětem udělal, tak se snad v tom létání taky trochu vyznám. Vstal a pevným krokem, ačkoliv se letadlo zmítalo tu sem, tu zase tam, se odebral do pilotní komůrky. Pilota, který bezvládně ležel na zemi, odsunuli se slečnou na bok a tatínek usedl k řízení. Samozřejmě nešlo to hned, ale po chvíli už se v tom vyznal a vzal letadlo do rukou. Stroj se uklidnil a poslouchal jako hodinky. Jen nebylo vidět, kde teď vlastně jsou. A tak tatínek se vydal do prostoru, nazdař Bůh. Náhle se před nimi objevila nějaká neznámá planeta. Tatínek zpomalil a blížil se k ní, až pak pomalu přistál na nějaké louce, jako by létal celý život jistě a bezpečně. Do letadlového rozhlasu ohlásil: přestávka, vystupovat. Otevřel dveře a všichni vystoupili. Hned se k ním nahrnuli obyvatelé té planety, vypadali trochu jako rákosníček a byli moc hodní. Nabízeli tatínkovi, ať tam zůstane jako jejich král. Ale tatínek řekl: nemohu, milí vesmírní přátelé, musím na zem, za ženou a dětmi. Krásná slečna trochu zesmutněla a pravila: ach, vy jste ženat? Povzdychla si zhluboka a otřela nenápadně oči. Rákosníčci pak ukázali tatínkovi směr, kudy zpátky na země kouli, všichni nastoupili a pak letěli zase zpátky. Za nějakou hodinku byli nad zemí. Pilot už se mezi tím probral, sedl zase k řízení, tatínkovi moc děkoval a dovolil mu zůstat v pilotní kabince. Slečna tatínka vděčně objala a chtěla mu dát pusu a adresu, kdyby něco. Ale už přistávali a tak se museli všichni zase připoutat a nestihlo se to. Všichni cestující byli nadšení, jaké krásné dobrodružství prožili. A jeden z nich byl malíř a rákosníčka, jak si ho z té planety pamatoval, potom namaloval. Tatínek musel sice ještě na policii, protože se zlobili, že řídil letadlo bez dovolení, ale pak ho přece jen propustili. Když pak udělal tam v té tramtárii, co měl, vrátil se zase domů a dovezl vám ty bombóny a mamince krásný šátek. Ale že řídil letadlo, a tak, to se nepochlubil. Maminka mu pak říkala, jak jste se všichni na něho těšili a objímala ho a hubičkovala, protože se dlouho neviděli. A tatínkovi to bylo stokrát příjemnější než od té slečny z letadla. A povídali si a pak už byli unavení, tak šli spát. A vy běžte už taky, ať jste zítra tak šikovní a silní a stateční jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
2: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsson. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: ti pospíš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to by si směl radši sednout, Hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy
0: Nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Porotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, Taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... Abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: To jako, jak si jim...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodií pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale Hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváříš se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom hernej z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si... Víš, rozumíš?
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: Ba dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že Taťuldo...
1: Poslíš, Urvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času, jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně? A jak si to, Taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapenej.
0: Těprsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to Taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky... Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tatí. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.

Kouzelník Magnus. Do jedné říše vpadlo nepřátelské vojsko. Odkud přišlo, nikdo nevěděl. Nepřátelští bojovníci pálili tiché dědiny, drancovali je a obyvatelstvo nemilosrdně ubíjeli. Lid sice často postavil se jim na odpor, vždy ale podlehl. Kamenné jeho zbraně tříštily se o těla cizích bojovníků, jež byla od hlavy až k patě pokryta temným, tajemným oděním z neznámé tvrdé látky. Z téže hmoty byly vyrobeny meče, kopí i palcáty nepřátel. Podobalo se, že veškerá říše bude podrobena cizinci. Král uposlechnul rady svých důvěrníků a obrátil se k mocnému kouzelníku, jež obýval prostranou jeskyni ve vysokém vrchu, kterýž byl složen z nerostu tvrdého, barvy černé. Kouzelník poklonil se nízko králi a ptal se ho, čeho žádá. Mocný muži, ty znáš mnoho a jistě dovedeš nám poradit, jak bychom se zbavili nepřítele, jež hubí moji říši, oznamoval král. A kdo je ti škůdcem? Otázal se kouzelník. Podivní bojovníci, kteří jsou nezranitelní, jejíž zbraně hrozně řádí mezi mým lidem. Kouzelník odstoupil od výklenku a odestřel hustou záclonu. Objevila se lesklá plocha. Kouzelník zapálil před výklenkem hranici dříví a potom nalil červené tekutiny do plamenů vysoko šlehajících. Hustý voný dým naplnil jeskyni. A když se rozptýlil, bylo vidět v lesklé ploše tlupu podivně zahalených a ozbrojených mužů. To jsou oni, ti černí bojovníci, zvolal král s ustrnutím. Tiše, pane můj, tiše, žádal kouzelník a přiklonil ucho k lesknoucí se ploše. Ozval se hukot jako vzdáleného větru. A když stichnul, bylo slyšet podivná slova, králi i jeho rádcům nesrozumitelná. Posléze zanikla opět v hukotu. Oheň uhasnul, záclona spadla. Co ti zvěstuje tvé mluvící zrcadlo? Co to je? Ozval se král nedočkavě. Zrcadlo praví. Nepřátelští bojovníci jsou proto nezranitelní, že jejich oděv je zhotoven z tvrdého kovu. Z něhož ukuty jsou i jejich zbraně. Zrcadlo radí, ať král odnese na vrchol tohoto pahorku svoji korunu i veškeré své klenoty. Mocní velmožové, ať sem také vloží své skvosty. Vše, ať je umístěno tak, aby bylo již zdáli vidět. A jiného nepraví zrcadlo nic? Divil se král. Takové opatření přece nás nezbaví nepřátel. Spíše povzbudí jejich lakotu. Dělej tak, jak chceš, pane můj. Chladně se uklonil kouzelník a pohroužil se opět do čtení tlusté knihy. Jejíž listy byly z tenkých dřevěných destiček pomalovaných divnými značkami. Král odešel nespokojen. Kouzelník, jehož jméno bylo Magnus, sice již několikrát dobře mu poradil, avšak tentokrát jest nepochybně se svou učeností u konce. Mluvil tedy o něm s opovržením. Avšak rádcové jeho domlouvali mu, aby si nerozhněval mocného muže, a posléze jej přemluvili, aby zkusil, co mu Magnus navrhoval. A tak se také stalo. Královská koruna i zlaté a stříbrné šperky, hojně drahokamy posázené, zaleskly se v záři sluneční,
že zrak oslepovali. A hle, pojednou přihnal se zástup bojovníků, černých jako bouřlivý mrak. Když uviděli poklady na vrcholu, zajásali a hnali se vzhůru. Avšak co to? Kroky jejich pojednou váznou. Král vidí oknem svého paláce, která k cizinci marně se namáhají postoupit kupředu. A než by 10 napočítal, stojí všichni na stráni jako přimrazeni. Ruce se zbraněmi směřují k zemi. Nikdo ani údem nepohne. A když nepřátelé ani později se nevzdalovali, uznal král, že zrcadlo přece jen dobře poradilo. Rychle svolal své bojovníky, třímajíce v rukou kamenné mlaty, hnali se na cizince a hned jali se do nich bušit. Ovšem bez úspěchu, neboť kámen drtil se o nepřátelské odění. Cizinci se nehnuli, jenom vykřikovali podivná slova. Zbrojnuši královi vyrvali jim zbraně. Avšak mocná síla táhla meče, kopí i palcáty k zemi, takže jich nemohli udržet. Teprve spojenými silami podařilo se jim zbroj dopravit k úpatí vrchu. Potom obtočili ruce, nohy i tělo nepřátel pevnými provazy a s napětím veškerých sil stáhli je z vrchu. Na rozkaz králův byli cizinci uvrženi do ohromného podzemního žaláře, kdež dostávalo se jim jen skromné potravy. Říše byla zbavena nebezpečí. Jásající lid provázal krále, jehož družina nesla drahocené dary k jeskyni kouzelníkově. Magnus však nepřijal darů. Rovněž odmítl nabízenému hodnosti u dvora královského. Nežádám si ničeho, než aby mne nikdo nerušil v mé jeskyni, řekl Magnus. Když král seznal, že kouzelníka nepřemluví, odešel s vroucími díky. Uplynulo několik měsíců. Nejsilnější bojovníci královi nosili nyní jen těžké odění a tvrdé zbraně, které byly odněly uvězněným nepřátelům. Král zatoužil, aby veškeré jeho vojsko mělo také takové zbraně. Neviděl však, z jaké hmoty byly vyrobeny. Vyptával se tedy zajatců a sliboval jim svobodu a poklady, když mu prozradí tajemství výroby. Avšak cizinci nerozuměli jeho řeči a on zase nechápal smyslu jejich slov. Posléze vyslal král nepřátelského vůdce a několik jeho druhů v průvodu stráže k jeskyni kouzelníkově a prosil mocného muže, aby zajatcům tlumočil jeho přání. Ty se s nimi zajisté dorozumíš, nebo jsi učený, zakončil svoji řeč. Magnus se usmál, zakýval hlavou a potom oznámil několika různými jazyky žádost královu, vůdci nepřátel. Zajatec stále vrtil hlavou, že nerozumí. Posléze sebou trhnul. Kouzelník zahovořil jeho mateřštinou. Vyslechnul řeč mocného muže, vůdce se obrátil ke svým druhům a radil se s nimi. Konečně prohlásil, že vyhoví královu přání, avšak jen tehdy bude-li jim zaručený volný odchod do jejich vlasti a dostanou-li velikou odměnu. Když Magnus pověděl králi, čeho si vůdce žádá, král ihned svolil ke všemu. Nyní ukázal vůdce cizinců na vrch a řekl: tento pahorek se stává z rudy, ze které u nás dobýváme železo. To jest kov, z kterého vyrobeno naše odění i naše zbraně. Naučíme zdejší lid z rudy kov připravovat a zpracovávat.
Magnus se zasmušil. Když to poví králi, bude zničeno milé jemu obydlí. A nemýlíš se? Otázal se cizince. Nikoli. Duda je táž jako u nás. Naše však se nevyznačuje onou podivnou silou, kterou nás zde zadržela. Té síly dodala

0: vycvičeni, odešli cizinci za hranice, obtíženi zlatem, stříbrem i drahokamy. Král měl nyní mnoho železných bojovníků. Ve své spupnosti podnikal časté výpady do sousedních zemí a vracíval se s hojnou kořistí. Magnus byl roztrpčen touto netušenou změnou povahy krále, dosud vždy míru milovného. Domlouval mu, napomínal ho, avšak marně. Posléze rozkázal král, aby byla zpracována také ruda pahorku, v němž měl Magnus svoje obydlí. Chtěl mít vojsko ještě mocnější, potřeboval železa na zbraně. A když přišli Kovkopkové, Magnus se zachmuřil. Tato ruda učinila z vás zlé lidi, ať tedy zmizí z tohoto království. Postavil se na vrchol, mávnul rukou, zazněl strašlivý praskot, vrch rozletěl se na nesčíselné množství kousků a Kovkopkové s ustrnutím zřeli před sebou rovinu. S vrchem zmizel i Magnus. Později nacházeli královi podaní kousky oné rudy, jež dosud přitahovala malé částky železa. Byla jich dohromady jen skromná hromádka. Většího ložiska rudy už nenalezli. V upomínku na kouzelníka říkali oné rudě Ruda Magnova, což později změnilo se v název Ruda Magnetová.
1: Ráno nad pavoučí les připlul černý mrak. Dalo se do deště. Pavoučci se rychle schovávali pod kůru stromů. I pája si našel suché místečko a chtěl si ještě trochu pospat. Ale probudilo ho volání a křik dole z mokré trávy. Hehe, polez ven, kamaráde, to se nám udělalo počasíčko. Pojď se mnou na výlet. Byl to pájův starý známý slimák chechtavý zvaný Chechtoun, anebo také slimák truchlivý, čili Truchloun. Jméno i nálada se mu měnili podle počasí. Teď lilo jako z konve a tak se z Truchlouna stal Chechtoun. Pája pozdravil a vysvětlil, že nesmí jít ven, dokud prší. Dobrá, dobrá, halekal slimák. Půjdu na špacír sám, ale stavím se pro tebe, až déšť přestane. K čemuž, bohužel, dojde už kolem poledne. Ahoj. Před polednem opravdu déšť přestal a slimák se vracel kolem zeleného smrku. Hej, pájo, volal, tak jsem tady. Už jdu, řekl pája a opatrně slézal po vlhké kůře smrku. Trochu to klouže, pane Chechtoune. To je ono, smál se slimák. Nasedej, dovezu tě k tůňce, tam něco uvidíš, slečinku z Prahy. Chechtoun pokřikoval, klouzal po mokré trávě a za chvíli byli u tůňky. Hej, holá slečinko, kde jste? Z tůňky vyšla drobná, nádherně zelená rosnička. Nemusíte hulákat jako na lesy, napomenula slimáka, ale na páju se usmála. Vítám tě, řekla smutným hlasem. Pavouček se představil a pomyslel si, že ta krásná rosnička vypadá jako zakletá princezna z nějaké pohádky. Já jsem z Prahy, oznámila rosnička. Šela jsem si jako v pohádce, měla jsem úžasný skleněný dům a v něm písek a vodu a morskou trávu a úžasný výhled do pokoje s velikou knihovnou. K snídani jsem dostávala míchaná muší vajíčka a k obědu žabí konzervy plné vitamínů. To já jim jedině mouchy, řekl pája a trochu se za to styděl. Mouchy jsou dobré, přikývla rosnička, ale ne všechny. Nejlepší jsou luční ze švýcarských Alp. Úžasně šťavnaté a přitom dietní.

0: aber sie bin ich nicht lustne. To ja tloustnu rád, podívejte, jak jsem pěkně růžovoučký a měkoučký a masitoučký, volal Chechtoun a popleskával se po bříšku. Ovládejte se laskavě, pane Chechtoune, řekla Rosnička dotčeně. Nemyslete si, že musím všechno strpět jen, protože jsem vyhozená. Pája se vylekal. Rozuměl dobře. Ano, ano, chlapče, řekla Rosnička. Já jsem vyhozená ze svého skleněného domu, spokoje s velkou knihovnou i z Prahy. Takový nevděk. A kdo vám to udělal? Kdyby to byl aspoň někdo cizí, zalkala Rosnička, ale byl to můj pán. Přestal mi kupovat ty úžasné žabí konzervy, přestal se mě ptát, jaké bude počasí, začal věřit tomu, co říkají o počasí a o všem ostatním v televizi. V televizi, halekal Slimák. Nevím sice, co to je, ale v počasí se vyznám. Když se chechtám, tak je nízká oblačnost a když truchlím, tak je vysoká. Ale najednou se přestal smát. Podíval se na oblohu a ta byla zase modrá. Sluníčko zase pálilo a tráva rychle osychala. Chechtoun si začal truchlivě prospěvovat. Prší, prší, jen se leje, Slimáčkovi veseleje, slunce svítí, nikde mráček, ach, jak smutný je Slimáček. Tak hezkou zábavu rozloučil se, když dospíval do domu. V baráčku mám, doufám, ještě vlhko. A nevzpomínejte ve zlém na starého truchlouna. Oba mu zamávali na cestu, ale pájovi se ještě domů nechtělo. A jak vás ten zlý pán vyhodil, vyptával se. Jako psa, zvolala Rosnička dramaticky. Tomu pája rozuměl. Jednou pavoučci viděli v lese u stromu přivázaného bílého pudla a strýček Sekáč povídal, chudák pejsek, ten je určitě z města. Někdo ho vyhodil. Pájovi bylo smutno a nevěděl, jak vyhozené Rosničce pomoci. Tak už neplačte, utěšoval ji. V našem lese je moc krásně a je tu plno much. No to vidím, povzdechla si Rosnička. Jenže já neumím mouchy chytat. Já jsem je vždycky dostávala jen z konzervy. No tak já vás to naučím, zaradoval se pája. Já to umím přímo úžasně. Opravdu, mě to naučíš, slibuješ? Slibuju, řekl pája slavnostně. A hned na to přímo úžasl. Stalo se něco nevídaného. Pája poprvé v životě chytil mrňavou mušku. Jen tak, bez síťky. Rosnička vykulila oči. No tohle, úžasla. Nic tak úžasného jsem v životě neviděla. Když se to umí, je to hračka, zabručil pája. Chce to jen trochu cviku. A teď už ani muk. Budeme spolu číhat. Tak spolu číhali.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Dobrý večer, děti. Je čtvrtek a je už po setmění. Čtvrteční noc se blíží a s ní i další vyprávění Ole zavři očka. Ole se blíží k posteli chlapce Hjalmara a rozevírá nad ním deštník. Ale ne ten bez obrázků. Pod tím deštníkem se nezdají žádné sny, alespoň nikdo si druhý den po probuzení nic nepamatuje. Tenhle deštník je plný obrázků, ale než si je Hjalmar stačí prohlédnout, vykřikne Ole zavři očka, nelekni se, nelekni se. A tím výkřikem začíná čtvrteční vyprávění. Mm. Ole, zavři očka, držel něco nad jámarovou postelí. Nelekni se, opakoval. Uvidíš malou myšku. A přidržel chlapci před očima drobné, šedivé, roztomilé zvířátko. Myška se podívala na Hjalmara a řekla, přišla jsem tě pozvat na svatbu. Dnes v noci tu dvě myšky vstoupí do stavu manželského, budou bydlet pod podlahou vaší spižírny, je to prý opravdu krásný byt, pojď se tam podívat. Ale jak já projdu malou myší dírou v podlaze? Zeptal se Hjalmar. To nech na mě, řekl Ole, zavři očka. Já tě teď udělám docela maličkým. A dotkl se Hjalmara. Chlapec se hned začal zmenšovat a zmenšovat, až nakonec nebyl větší než prst. Teď si můžeš půjčit od cínového vojáčka šaty, řekl Ole. Myslím, že ti budou slušet. Budeš ve společnosti vypadat švihácky. Tak tedy ano, odpověděl Hjalmar a ve chvíli vypadal jako ten nejšvarnější cínový vojáček. Byl bys tak laskav a sedl si do náprstku vaší maminky? Vyzvala ho myška. Pokládala bych si za čest, kdybych tě v něm mohla k nám odtáhnout. Ale ne, slečno, snad byste si nedělala takovou námahu, bránil se Hjalmar. Ale už jeli na myší svatbu. Napřed se dostali pod podlahu, kudy vedla dlouhá chodba, která byla právě tak vysoká a široká, aby jí mohli projet s náprstkem. A celá byla osvětlená strouchnivělým dřevem. Není tu krásně? Zvolala myška. A ta vůně nikde nemůže být krásnější.

0: opravdu, než se dostali do svatební síně, projížděli chodbami, jejichž stěny byly všechny potřené slaninou. A pak stanuli v té hlavní síni. Tam stály po pravé straně všechny myšičky a šuškali a špitali si, jako by spolu žertovali. Po levé straně stáli zase všichni myšáci a přejížděli si pacičkami vousiska. Uprostřed bylo vidět ženicha s nevěstou. Stáli na vyhlodané kůře od sýra a přede všemi se objímali. Ale co? Vždyť přece už byli zasnoubeni a hned teď měli mít svatbu. Přicházelo stále víc a víc hostí. Cpali se chodbami jeden přes druhého a už z dálky se ozýval jejich zpěv.
1: Vydali jsme se na cestu, pozdravit ženicha

0: zdravíme myší rodinu.
1: Po tomto pozdravu se hosté snažili dostat do hodovní síně. Jedna myš mohla ušlapat druhou a ženich s nevěstou se postavili zrovna mezi dveře, takže se nikdo nemohl dostat dovnitř ani ven. I tato hlavní síň byla, tak jako chodby, natřena kůží od slaniny. Ale to bylo také celé pohoštění. Ale ano, podával se i dezert. Byl to hrášek, do kterého jedna myška vyhryzala jméno ženicha a nevěsty, totiž jejich začáteční písmena. Bylo to něco zcela neobyčejného. Všechny myši říkali, že to byla znamenitá svatba a že se i společenské rozhovory neobyčejně vydařily. A pak jel Hjalmar zase domů. Ale uznal, že se dostal do skutečně zvláštní a vybrané společnosti. Však se také musel důkladně zmenšit a přijít v obleku cínového vojáčka. Ale to už končila čtvrteční noc a nastávalo páteční ráno. A s ním i den, pátek, ve kterém nás čeká vyprávění páteční. Vyprávění Ole Zavřiočka. Dobrou noc.
2: Pero poděkovalo za pochvalu a vyzvalo další účinkující. Lampička na stole, kterou zapomněl skladník Machaš zhasnout, posvítila na režný děravý pytel plný cibule. Pytel se postavil do pozoru, až to v něm zašustilo a řekl:
3: Promiňte, prosím, že jsem plný cibule. Já pocházím ze všetat a tady jsem teprve první den. Je nás tu víc a my bychom chtěli...
4: Snad my bychom chtěli. Mluvte správně česky, když chcete vyprávět pohádku.
3: My bychom chtěli zborově zaspívat píseň Hop, hej, cibuláři, cibuláři jedou. Solo budu mít já, protože jsem plný cibule. Prosil bych malou zkoušku, chceme to vzít dvojhlasně.
5: Pytle ladíme.
6: Minili a celpirin.
3: Do re mi fa sol si do. Do si la sol fa mi re do.
2: Než se kdo nadál, všechny pytle z regálu nastoupili do řady před pult. Trochu se strkali a šlapali si navzájem na rohy, ale jinak se chovali ukázněně. Pytel solista popušil trochu dopředu a hned začal velice vysoko zpívat.
6: Hop! He. Pardon, miniri, miniri, borizány. Hop! Hej! Cipuláři, cipuláři!

0: na to hop, hej, praskla v pytlích díra a cibule začaly padat mezi ostatní předměty.
1: Dost, tu cibuli seberte. A probuďte prosím své příbuzné spací pytle, ať vám pomohou a nespí.
0: Spací pytle se probudili a zaspívali veselou píseň.

0: Když skončili, ozvala se nesměle černá dámská kabelka. Byla v ní rtěnka, pudřenka, zrcátko, kapesník a legitimace na jméno?
1: Světluška zářivá, provdaná neonová, narozená ve Světlé nad Sázavou, stáří 38 let. Byla zaměstnaná u plynoslužby. Měla ráda světlo a teplo. Kluci jí říkali paní Bambusová, to pro tu dlouhou tyč. Paní Světluška se zlobila. Už celý týden prší. Plášť mi ani nemůže uschnout. Rozsvítím tady před lékárnou a skočím dovnitř koupit lípový čaj a sirup proti kašli. Jen abych nedostala horečku a nemusela do postele. Kdo by potom tady na Starém městě rozsvítil starým lidem na cestu? Paní Světluška skutečně onemocněla. Na Starém městě byla tma. Nikdo nerozsvítil. Tma tmoucí. Tma jako v pytli. Tma, že by se krájet dala. Tma měla na lampy, na měsíc, na hvězdičky zlost, že vůbec svítily. Dnes ale byla ráda a tropila neplechu. Dávala tmu do pytlů, do kamen, aby se maminky zlobily, že jim to zase nehoří. A také moudrým sovám přišla velice vhod. Sundali brýle a ve tmě vyprávěli naspaměť sovým klukům a holčičkám pohádky. Jedné z plynových lamp se leknutím pustilo na punčoše očko, že dnes ještě nesvítila. Jindy svítí už hodinu. Stála 10 let vedle transformátoru a 10 let se s ním denně hádala. Zrovna jako dnes v té veliké tmě.
2: Do roka a do dne na tomto místě, co stojíte vy, budou stát lampy elektrické.
1: Hučel transformátor.
2: Elektřina je věc budoucnosti. Elektřinu přenáším já, transformátor.
3: Vy se nevyvyšujte.
1: Nevyvyšujte, syčela lampa ve tmě.
3: Vy jenom světlo přenášíte.
1: Přenášíte.
3: A sám svítit nemůžete.
1: Nemůžete.
3: A starost o lidi, jako mám já,
1: jako mám
3: tu nemáte.
1: Já, tu nemáte. Jen elektrické hodiny na náměstí svítily a na ručičce jim seděl rozcuchaný vrabec. Posunul ručičky. Děti přijdou pozdě do školy, mysleli si lampy. Taková tma. Pejsek hav štěkl a v té veliké tmě zvedl na lampu nožičku. Copak oni jsou patník? Oni, plynové lampy? Že dnes nesvítí, za to nemohou. Taková tma. Lidem už to bylo chvíli divné.
4: Copak to dnes je?
1: Divila se babička Štípková a vyšla se svíčkou před dům. Už je tu zpráva, kterou větřík vědět dává. Ten ví všechno.
5: Světluška zářivá, vaše velitelka je nemocná. Pije čaj s medem a má ručník kolem krku. Mám plíce jako 2700 kovářských měchů. Přifoukal jsem Světlušky, celý roj. Zaženou tmu a lidem bude dobře.
1: A už byl vítr o 715 metrů dál. Lampy ani pěkně poděkovat nestačily. 3333 světlušek svítilo pod skleněným kloboučkem v každé lampě. 100x 3333 světlušek, to už je nějaké světlo. Skoro jako v poledne. Až lidem žikali pravým okem. A než se paní Zářivá uzdravila, světlušky za ní svítily. To je všechno. A to je konec.

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal,
1: a když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, a jo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí, chánoche, chyje, chychkonoch.
0: Uhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose, jak si špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
3: Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš.
0: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
3: Psi, jedu, pedu, babika.
0: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat?
3: Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.
4: Tichá noc, klid.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, tati?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému...
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jakože já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže... Lichožrouti žijí tady, na zemi a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit.
6: Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět,
5: smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.
7: Tati, co je to prosím tebe kolumb?
8: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
7: To já právě nevím, tati. Ty taky ne, že ne, tati?
8: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
7: To nebude jelen, tati, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
8: No, to se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
7: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
8: No, počkej, ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
7: Tím nevím, tati.
8: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
7: To nevím, tati.
8: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
7: Na co, tati?
8: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
7: Znám, tati, tu jsme se učili.
8: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
7: Když já už ji pozapomněl, tati.
8: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl.
7: Když my jsme se ji učili už dávno, tati.
8: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
7: To vím, tati.
8: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
7: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
8: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
7: Ten holub?
8: Jaký holub?
7: Seděl na hostině.
8: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku. Neříkejte, že je to něco obtížného. To je snadné, to by dověd každý.
7: To povídal tomu holubovi?
8: Kolumbovi, šmankote.
7: Ten holub?
8: Žádný holub, to řekl jeden nafoukanec, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
7: Zlehčit?
8: No. Kolumbus pochopitelně zrudnul, aha, že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
7: Simano, tati.
8: No tak.
7: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
8: Akorát co?
7: Akorát řek, hele, jdi rovně.
8: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, žáno, a...
7: A namířil mu mezi oči, vy, tati, a...
8: Ale žádné mezi oči, vzal vejce a povídal... No, co povídal?
7: A povídal, hele, ještě svojo.
8: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
7: To povídal?
8: Ovšem, žáno.
7: Na špičku čeho, tati?
8: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
7: Skutálelo.
8: Ano, a druhým zrovna tak.
7: A Kolumbusovi?
8: Kolumbusovi ne.
7: Jak to, že ne?
8: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
7: Ono nevyteklo?
8: Jak to?
7: Když ho nakřápnul?
8: On ho naťukl jen trošinku.
7: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním jo, tati?
8: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
7: Aha.
8: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
7: Aha.
8: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
7: Aha.
8: A ono se mu...
7: Neskutálelo. Jenomže to neplatilo, že ne, tati?
8: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
7: No jo, na to by přišel každý, tati, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
8: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné jako ta moje plavba.
7: Ne, tati, to neplatí.
8: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
7: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
8: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
7: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
8: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
7: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
8: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
7: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
8: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
7: Já už teda mlčím.
8: No tak.
7: Ale fixloval.
8: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
7: Dobrou noc. A fixloval.
8: Ticho, Herr Neis. Ať se dneska nejde spát u nás s muzikou. Tak dobrou noc. A ticho.
7: Dobrou noc.
8: Dobrou.
7: A stejně to neplatí. A stejně fixloval.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
9: Žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: Pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl. Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: Ty jsi zdejší? A žlutý kocour na to: Samo. Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci? No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš? No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo? Řekl posměšně a dodal: To já mu zase na jeho jídlo chodím. Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. Ty lidem kuřátka bereš? Samo, už klíbil se žluťák. A oni ti to dovolí? Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: Sáj si, tady. Nahmatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru. A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku? Samo. A ty jsi nepřítel člověka? Samo! A kdo je tvůj přítel? Nikdo. Ty nemáš nikoho rád? Žluťák vycenil veliké ostré špičáky. Rád mám kuřata, protože jsou dobrá. A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád? Zeptal jsem se. Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej. Ty jsi rváč a já si tě nepřeju, řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
10: Fialová nadílka. Aby se kuřátka šťastně vylíhla, je třeba sedět, sedět a sedět. O zábavě si tou dobou každá slepice může nechat jenom zdát. A tak, když Čmelda s Brundou přiletěli na návštěvu ke slepici, jejich kamarádka zrovna seděla na vejcích a podřimovala. Čmeláci chvilku poslouchali ten slepičí koncert, ale pak raz, dva, tři zatroubili. Vykřikla slepice a protože myslela, že hoří, uháněla jako splašená pryč. Jen pírko po ní zůstalo. Čmelda s Brundou poskakovali radostí, jak se jim ten žertík vydařil a smáli se, až jim tekly slzy. Uslyšel je Pučmelout a hned chtěl vědět, co se děje.
1: Brundibáři, ven s tím, ať se taky zasměju.
10: Tomu by si Pučmeloude stejně nerozuměl. Smáli se dál oba čmeláčkové. Ale Pučmelout se nenechal odbít.
1: Ne, a proč?
10: Protože čmeláci se smějí jindy než Pučmeloudi.
1: Jo, a proč?
10: Divil se Pučmelout. Pro slepičí kvoč, vysvětlovali Čmelda s Brundou. V tom ale Pučmelout zahlédl to ztracené slepičí pírko a chňapnul po něm. Teď se zas divili čmeláci. Nač ti bude? Na peřinu nebo za klobouček? Ale Pučmelout prohlásil, že je to jeho tajemství. Tak nám ho prozraď, my ti taky něco prozradíme, loudili Čmelda s Brundou.
1: Já nechci nic vědět, stejně bych to zapomněl. Kšá, kšá, Brundibáři zvědaví.
10: Odháněl je Pučmelout a sliboval.
1: Jen počkejte, tentokrát všechny překvapím.
10: Když Pučmelout s pírkem v hrsti a s čmeláky v patách odešel, vrátila se rozhněvaná slepice.
6: Napálili mě.
10: Vzdychala a rozhlížela se kolem dokola.
6: Čmeldo, Brundo, lezte darebové, já vám srovnám ty kadla. Kde jste? Tip, tip, tady mami, tip, tip, tip, už jsme se vyklubala, tip, tip.
10: A z prázdných skořápek se vybatolila dvě roztomilá žlutá kuřátka. Slepice se rázem zapomněla zlobit a rozpřáhla křídla.
6: Pá, děti moje zlaté, pojďte ke mně, ať vás zahřeju.
10: Ale kuřátkům nebyla zima. Na světě se jim líbilo a chtěla si hrát.

0: Pak přišli i Čmelda s Brundou a měli radost, že mají dva úplně nové kamarády. Teprve teď si slepice všimla, že jí chybí to pírko.
1: Mé nejkrásnější pírko, kde je? Tady bylo a už není. Lamentovala. Pomoc! Ukradli mě!
0: A rovnou se obořila na čmeláky.
1: Je vaše vina, že jsem utíkala jako splašená a v tom spěchu někde vytrousila své nejkrásnější peříčko.
0: Tak už se nezlob, víckrát to neuděláme, slibovali čmeláci. My ti povíme, kde tvé ztracené pírko je, upuč melouda.
1: Pak,
0: rozčepířila se slepice.
1: Pak, tentokrát mu to spočítám.
0: Než se však stačili za pučmeloudem vydat, přiběhla kuřátka a celá se strachy třásla.
1: Píp, píp, fialová hrůza, píp, příšerná příšera, fialový duch,
0: pískala vyplašeně a žalovala.
1: Honil nás a strašil nás, píp.
0: To bylo něco pro čmeláky. Tak abys věděla, milá slepice, že jsme tvoji opravdoví kamarádi, my to fialové strašidlo najdeme, chytneme a zneškodníme.
2: Tetelí se vzduch.
3: Tetelí se vzduch.
2: Je prý tady duch.
3: Je prý tady duch.
2: Fialový.
3: Fialový.
2: Fialový.
3: Fialový.
2: Máme na to čuch.
3: Máme na to čuch.
2: Kde takový duch?
3: Kde takový duch?
2: Spí a loví.
3: Spí a loví.
4: Je, je, je.
3: V jeho doubě snadno zjistí.
2: Snadno.
3: Jehličí a listí.
2: Jehličí.
3: Jsme totiž specialisti.
2: Specialisti.
3: Na duchy.
2: Na duchy.
3: To nemáte potuchy.
2: To nemáte potuchy.
0: Čmelda s Brundou se plížili od kopretiny ke kopretině jako opravdoví detektivové, když tu najednou se před nimi něco myhlo. Fialový přízrak. Ale než ho stačili chytit, byl ten tam. Jen ozvěna jeho strašidelného kvílení se ještě vznášela nad loukou. Čmelda s Brundou se plížili dál a radši skoro ani nedýchali, aby ho nevyplašili. V tom se zase před nimi objevil strašlivý fialový stín, zanaříkal a zmizel.
5: To je nějaký ufňukaný duch, povídal Čmelda a Brunda řekl, hele, stopy, fialové, ty budou jeho.
0: A tak se po nich vydali a nemuseli jít daleko. Na krtčí hromádce seděl pučmelout, slepičí pírko namáčel do kalamáře s inkoustem a něco sepisoval. Někam za něj vedly ty stopy a odtamtud se teď ozývalo známé kvílení. Čmeláčkové se zastavili, pusy do kořán.
6: Přestaň kňourat a nevyrušuj, jo?
0: Bručel mrzutě pučmelout.
6: Až tohle dopíšu, vydrhnu tě pískem na nádobí.
1: Pískem radši ne,
0: zanaříkalo to někde za pučmeloudovými zády.
6: Tak si neměl lézt do kalamáře.
0: Rozčiloval se pučmelout.
6: Co mi to dalo schánění? Nejdřív papír, pak péro a nakonec mi sem vrazí splašený kvapník a připraví mě skoro všechen vzácný inkoust. Kvůli tvému věčnému kvaltování nenapíšu teď své paměti.
5: A skutečně, vedle Pučmelouda se teď objevil velice sklíčený a velice fialový kvapník a marně se snažil Pučmelouda uklidnit.
0: Já jsem přece nespad do tvého inkoustu schválně. Radši mě polituj. Hele, Pučmeloude, něco mě napadlo. Co kdybys mě zkusil vygumovat?
5: Pučmeloud vyskočil, jako když ho píchne a zlostně zahodil slepičí brk.
6: Nemám gumu, hulákal. A teď už ani inkoust. Za všechno můžeš ty potrhlý brouku. Nechci tě tady, nemůžu tě ani vidět.
0: Já bych rád odešel, šeptal zoufalý kvapník, ale co pak můžu? Kdo mě vidí, každý se mě poleká.
6: Jestli najdu zmizík, tak se těš,
5: vykřikl zuřivě Pučmeloud a začal hledat po všech kapsách.
0: Zmizík ne, prosím, zmizík ne, radši najdi písek na nádobí, polekal se kvapník.
5: A to už čmeláci nevydrželi a kvapníka se zastali.
4: Že by ses nestyděl, Pučmeloude, povídal Čmelda. Nevidíš, jak je kvapník nešťastný?
6: Já jsem taky nešťastný. Proč nepolitujete mě, brundibáři, brundibárovatý? Těšil jsem se, že napíšu své paměti a že všechny překvapím.
5: Jenže si na to sebral slepici její parádní pírko a kdo ví, jak to bylo s papírem a inkoustem. Pojď s námi, kvapníku, a řekneme každému, že ten fialový duch si ty, aby se tě už nikdo nebál. Tak na co ještě čekáš? Rychle pojď.
0: Rychle, to já moc rád.
5: Usmál se šťastně kvapník a rozběhl se za svými kamarády. Díky Čmeldovi a Brumdovi se kvapníka od té doby opravdu nikdo nebál. Ani ta malá kuřátka. Fialová barva byla dokonce nějaký čas ve veliké módě. Ale jen do té doby, než sluníčko a déšť vrátili kvapníkovi jeho správnou barvu. Své parádní pírko dostala nakonec slepice od Pučmelouda zpátky. Nač by mu taky bylo, když už neměl inkoust.

To bylo pořád bláta, to bylo ošklivo. Kdo nemusel, nevytáhl ani paty z domu. A kdo musel, nemohl přijít tomu Nečasu na jméno. Jenom Francínek nehromoval, jenom on měl radost, když mu paní máma nařídila, že musí přivést ze samoty kredenc. Protože na samotu se jelo přes pole a v polích mohl potkat Evelínku. Vždyť jí dosud

Žinka a v polích musí být, ať je jak chce, říkal si Francínek. Pole musí střežit. Střežit je jako voják. Když jsme měli my na vojně cvičení nebo stráž, šli jsme do polí, i když mrholilo. Proč by měla být Evelínka někde schovaná kvůli páru kapek? Není z cukru ani ze soli. Až se objeví, řeknu jí, pojď ke mně pod plachtu a podívej se, jaké jsem ti vystřílel srdce. To není jen tak trefit 30. Holky na něm mohly oči nechat. Ale já ho dám tobě. Třeba, že na mě pořád něco vidíš. A dělám, co dělám, pořád ti her švec není něco vhod. No to se rozumí, že nejsem anděl. Ale ty nesmíš být taky pořád taková princezna. Kdyby tě to trošku pustilo, mohli bychom to spolu dát i dohromady. Vzal bych si tě za ženu, jestli už někoho nemáš. Nouzi bychom spolu mít nemuseli. Kdyby bylo nejhůř, šel bych zase na vojnu. Za čas by mě dali i šarži. A pak bych dostal přidáno. To by hned bylo veselější. Ale jestli chceš, budu dělat třeba v polích, když jsi z nich. Jenom nesmíš být pořád tak urážlivá. Tak paličatá. Francínek si zase začal hvízdat. Tam, kde vítr přežalostně kvílí, tam já dívka přenešťastná jsem. A najednou, jako když utne. Na mezi vedle cesty stála Evelínka. Vlasy měla splihlé, sukni urousanou, mokrý živůtek se jí lepil na tělo. Pánenko, zmáchaná ty vypadáš, řekl jí místo pozdravu. To se nemůžeš někde schovat, jsi mokrá skrz naskrz, ofoukne tě vítr a začneš buchcát. Nemohu se schovávat, když mě potřebují, obrátila se Evelínka k němu polozády. Dotklo se jí, jak i Francínek řekl, že vypadá a že ho vůbec nenapadlo pozvat ji na chvilku pod plachtu, když tak mrholilo. Naštěstí ho to zrovinka napadlo. Pojď se schovat ke mně pod plachtu, ať alespoň chvilku nemokneš. Odvezu tě, kam budeš chtít. Děkuju, nechci, pohodila hlavou Evelínka. Dojdu si tam sama. A co bys chodila? Jsi už tak dost zapatlaná, jen pojď, podám ti ruku. A vtáhl polní žínku na kozlík vedle sebe. Stejně ti musím něco ukázat. Něco pro tebe mám. Něco jsem ti přinesl, abys viděla, jak si tě považuju. Já nic nechci, trucovala Evelínka. A chceš nebo nechceš, na to se tě neptám, odhrnul Francínek kupičku sena v bamberáku a opatrně vytáhl šátek s marcipánovým srdcem. Přinesl jsem ti něco, co si ještě v životě nedostala. Tu máš. Evelínka váhavě vzala placatý uzlíček do ruky a položila ho vedle sebe na kozlík. Pak rozvázala všechny čtyři cípy, rozbalila šátek. A co to? V ubrousku nebylo žádné srdce. V ubrousku bylo myší hnízdo a v něm pět tlustých, vykulených myšek, které čekali, co se bude dít. Teda, přesněji řečeno, původně tam to marcipánové srdce bylo, celé. Ale myšky si na něm postavili to obydlí a marcipán, který přečuhoval, ohlodali. Jenže to Evelínka nemohla tušit. Celá zrudla nevolí, hněvivě přivřela své šikmé oči a seskočila z kozlíku. Považovala tento dar za Francínkův nejapný žert. Myšky se lekly a rozutekly se na všechny strany. Evelínko, zvolal Francínek, když se probral z toho opaření. Evelínko, já za to nemůžu. Já ti vystřílel srdce, Evelínko. Jenže kde byl Evelínky konec? Místo ní se ozval docela jiný hlásek. Nejdete k nám? Maminka říkala, že si k nám tenhle týden přijdete pro kredenc. Jestli pro ní jedete, mohu si vlézt k vám pod plachtu? Dobrý den. Byl to Ondroušek. To dobrý den vzalo Francínka za srdce. No pojď, řekl a smetl z kozlíku hnízdo i se zbytkem srdce a šátkem s vyšitým F. Ondroušek se vyšplhal na sedačku jako lasička a Francínek mlaskl na koně. Vy na ně ale smutně mlaskáte, řekl na to Ondroušek. Nestalo se vám nic? A na koho jste to volal, když jsem přicházel? Nevolal jste na tu hezkou paní, co na mě vždycky vyhraje jahody? Volal, přikývl hlavou Francínek. Volal, ale ona nedbala. Ona se rozhněvala.
Z toho si nic nedělejte.

0: chulil ho Ondroušek. Řekněte mi, proč se zlobí, a já jí to vymluvím. Já se s ní totiž kamarádím a mám u ní velké slovo. Francínek na něj nedůvěřivě pohleděl, jestli si klouček z něho neutahuje. Ten mu však hleděl do očí odhodlaně a bezelstně. Tak mu to Francínek vyklopil, všechno do puntíku. Vymluvím jí to, řekl na to Ondroušek. Vsaďte se se mnou o hrstičku jahod, že jí to vymluvím. A taky mi řekněte, co jí mám vzkázat. Francínek přemýšlel a vymyslel to teprve před vraty. No si bude nejlíp, když ji nechám trošku vyhněvat. Snad se vyhněvá dožní. Řekni, jak to bylo s tím srdcem a že bych ji rád požních viděl. Ať přijde na dožínkový bál, že celý večer protancuju jenom s ní, že ji budu čekat na dožínkovém bále do půlnoci. Jestli ale nepřijde do půlnoci, tak asi vymlátím z lítosti hospodu. A to já dovedu. Na to, ať veme jet. Na Kocantě jsme byli dva pěšáci proti 12 dělostřelcům a stačili jsme na ně. Můj kamarád je házel z okna na dvůr a já z lokálu do kuchyně. Pak Francínek práskl bičem a vjel do vrat na samotě. Na zápraží už stála Kredenc.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovic kvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
3: Vy ale máte děti, paní, žasla Káťa. Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
4: Kde pak?
2: Vrtěla hlavou slepice.
4: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?
3: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
4: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
2: Už klíbla se kvočna.
3: Se slepicemi není žádná řeč.
2: Pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
4: Z cesty, no tak.
2: Ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala kachna s káčaty.
3: To jsou krásné kačenky,
2: jásala Káťa.
4: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
3: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
2: Osmělila se Káťa.
3: Chodili bychom se spolu koupat.
4: No tak, to tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
3: Jen se tolik nevytahuj,
2: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
3: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
2: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
3: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
2: Vešla dovnitř a už měla na jazyku
3: jednu vanilkovou, prosím.
2: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
3: Je to vajíčko na prodej?
2: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
3: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
2: A Káťa utíkala domů.
3: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
2: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
3: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
2: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská. Jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
3: No ne, tu jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
2: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
3: Ty budeš určitě čistokrevný oříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
4: Ještě nijak,
2: přiznalo se štěně.
4: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
3: Co třeba Hektor?
4: No, vypadám snad jako doga.
3: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
2: zkoušela Káťa.
4: To už tu bylo.
3: Pajda?
4: No dovol.
3: Už vím, Alík.
4: To je strašně obyčejné,
2: ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
3: Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího.
2: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
3: To je jenom fén, hlupáčku.
2: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
4: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
2: Škaredil se psík. Ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
4: Tak to je konec,
2: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
4: S tou holkou bude pěkná otrava. Musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
2: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
4: Rychle pryč,
2: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
4: Má tu takové dobroty a mě bude cpát krupicí.
2: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozškubnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
4: To taky není ono. Tu to máme.
2: A vytáhl věnec špekáčků.
4: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Mňam, mňam, ty píšou. To je přímo báseň.
2: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
3: Už se to nese,
2: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
3: No počkej,
2: soptila.
3: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
2: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. Koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
3: Že on mi utekl, už je to tak. Vyskočil oknem a je pryč.
2: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
3: Takový krásný pejsek. Nejspíš se mu u mě nelíbilo. A já ho měla tak ráda.
2: Tohle už psík nemohl vydržet.
4: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
2: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
3: Takhle mě vylékat,
2: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
3: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
4: Ale to vůbec není fuj, škubánek, to je senzační jméno,
2: vrtěl pejsek ocáskem.
4: Můžeš mi tak říkat.
2: A nastavil tlapku, Káťa mu podala pac a od té chvíle byli se škubánkem kamarádi.

království z dlouhé pohádky. Král tam měl dlouhé vousy, ministři dlouhé řeči, kat dlouhý meč, princezna dlouhou vlečku a ten drak, co si pro princeznu jednoho podzimního dne přišel, měl dlouhý ocas. Drak povídá: Dusy pro vaši princku, dejte ji sem, raz, dva. Řekli drakovi, že mu ji dají, ale protože v tom království raz, dva trvalo 14 dní, přišel mezi tím pod královský hrad cizí princ. Všecko na něm bylo nějak kratičké. Měl krátké kalhoty, ačkoliv to vlastně byly dlouhé kalhoty. Měl krátké vlasy, ačkoliv mu vlastně sahaly až po uši. A meč měl sotva na půl pídě, ačkoliv když se člověk dobře podíval, byl to vlastně dlouhý meč. A v ruce držel píšťalku. Ten princ si stoupil pod hrad, pískl na píšťalku a zaspíval. Trala! Když se ho zeptali, co bude dál, odpověděl: Už nic, to je celé. Podle toho poznali, že je to princ z krátké pohádky. V tu chvíli zrovna docházelo raz, dva, co trvalo 14 dní a z hradu vyváděli princeznu, aby ji dali drakovi. Kapali ji slzy z očí, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pomaloučku, jako by ty slzy byly z medu. Tu panu vedete drakovi? Zeptal se princ z krátké pohádky. Že ji opravdu vedou tam, kde bydlí drak a jaká je odměna pro toho, kdo draka zabije, věděl princ dřív, než mu to ti z dlouhé pohádky začali vykládat. K drakovi to bylo sotva za roh druhé skály. Ale než tam ti z dlouhé pohádky princeznu dovedli, stačil už princ z krátké pohádky usekat drakovi 9 hlav a zakopat je 7 sáhů do země. Teprve potom drak z dlouhé pohádky začal čichat člověčinu a přemýšlet, že by se měl přichystat na prince, který s ním přišel bojovat. Taky ti, co se loudali s princeznou k dračí skále, si nepovšimli, že se jim princ z krátké pohádky už před 14 dny s princeznou oženil. A bude trvat 3 neděle, než se král z dlouhé pohádky dopřemýšlí toho, že je tchánem a panuje jen v polovici království. Tak rychle to dokázal princ z krátké pohádky pořídit. Zabít draka, pojmout princeznu za choť a ujmout se vlády v polovici království. Zdálo se, že je všecko v pohádkovém pořádku. Ale nebylo. Neschody mezi princem z krátké pohádky a princeznou z dlouhé pohádky, teď už vlastně novým králem a novou královnou, začaly hned první den. Když nový král už večeřel, nová královna teprve snídala. A bylo čím dál tím hůř. Když král měl pátek, měla královna teprve minulé pondělí. Podej mi husu, povídá u oběda král. A královna mu ji přinesla za 10 dní při valčíku na dvorní ples. Tu se nový král zamyslel. Ono se mu i jinak těžce panovalo, když povelel vojákům o vojenské slávě. Palte, bouchlo to až na přes rok po jaru. Ministři ho taky rozčilovali, poručil. Ministerská rada se sejde za 1/4 roku. A když přišel do zasedací síně, ministři tam seděli ještě odposledně. Všecko se mátlo, pletlo, král už se v ničem nevyznal. Jednoho dne vzal svou píšťalku, zapískal na ní a zaspíval. Trala! Pak se vrátil do krátké pohádky. Ti z dlouhé pohádky si teprve za nějaký ten rok všimnou, že jim tam někdo zabil draka, oženil se s princeznou a chvíli vládl v polovině království. Ale než se rozmyslí, co by se s tím mělo dělat, toho už se nikdo nedočkáme. A proto je dobré, že jedny pohádky jsou dlouhé a druhé krátké. Kdo je plete dohromady, vysvobodí princeznu, ale nikdo z toho nic nebude mít.

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Jednou byl Runcajs s sypískem u puškaře Halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
3: Halíři, podaš mi rachejtli,
2: poručil si kníže pán.
3: Já ji vystřelím, tady kněžne pro radost.
2: Jenže puškař Halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Runcajse a poroučí znova.
3: Tak to rachejtli udělá tuhle Runcajs.
2: Runcajs uhodil pěsti oplechový pult. No to zas ne. V tom ale cipísek zatáhl Runcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení.
4: No, proč bych tu rachejtli neudělal?
2: Povídá Runcajs a mrkl okem na cipíska. Potom si Runcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Runcajs s cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum?
4: No, či by byl? Kníže pánův, řekl Runcajs.
2: Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek. To už můžeš cipisku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
5: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
2: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Runcajs s Jirkou a podpálil v rachejtli.
6: Zafučela jako divoká a už se nese.
3: Sapristi,
2: povídá kníže pán,
3: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
2: A to bylo tím, že cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rýnku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
5: bravo, rachejtle, bravo.
2: Když zahuhlala poslední mordebly a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
3: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
2: Runcajs s cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Runcajs povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vulerbiny je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat saně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
2: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
1: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel ze vrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali, ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše Růžový květ.
2: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
1: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli. Proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: teď máme z oráno i zase to? A co přijde nyní?
1: No přece sklizeň.
0: A kdy?
1: V létě.
2: A kdy začíná léto?
1: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
2: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
3: Léto, milé léto, co s nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
1: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
2: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
1: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: Ano, vstaň ráno, peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Jo, takový koně, to je, panečku, něco.
1: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám vo obsa, oni skáčou ho obsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: A co teprv ty moje?

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: řekněte oba ano.
1: Ano. To se mi zdá, to pravda není.
2: Jak ty jsi krásná, pano.
3: Lidičky, věřte pohádkám.
4: Věřte i na ty boží mlejny.

o kočičce a pejskovi. Byla jednou jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna se jmenovala Kačenka a byla její vlastní. Druhá byla nevlastní a říkali jí Andulka. Andulce macecha nepřála a jen pořád přemýšlela, jak by ji dostala z domu. Andulka viděla, že je své maceše na obtíž, a tak řekla, že půjde někam do služby. Macecha byla ráda, upekla jí buchtičku a pustila do širého světa. Andulka šla, až přišla na rozcestí, nevěděla, kudy dál. Vyndala buchtičku z uzlíku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Řekla si, že půjde tam, kam se bude buchtička kutálet. Ta se zastavila u švestky, která byla plná housenek a mušek. Když se Andulka sehnula pro buchtičku, švestka se zachvěla a prosila Andulku, aby očistila a zbavila hmyzu. Andulka sizula střevíčky a punčochy, vylezla na švestku a celou ji očistila. Švestka jí děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka slezla ze stromu, vzala si punčochy, obula střevíčky a šla dál. Vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela k jabloni, která byla celá porostlá mechem. Prosila Andulku, aby jí zbavila mechu. Andulka se dala do práce a brzy byl mech pryč. Jabloň děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mne a já ti pomohu. Andulka vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se dlouho a dlouho kutálela, až se zastavila u lesní studánky. Studánka byla plná bláta. Když tak u ní Andulka stála, začala studánka prosit, aby ji očistila. Andulka si rychle zula střevíčky a punčochy a netrvalo dlouho, studánka byla zase čistá a volala. Až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Buchtička se kutálela přes celý les, až se zastavila u jedné pekárny. Ta byla plná popela a země i prosila Andulku, aby ji vyčistila. Andulka se dala do práce a zanedlouho už se mohlo v pekárně péci. Když Andulka odcházela, pekárna jí děkovala a řekla, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka zase hodila buchtičku na zem a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela pořád dál a dál přes vysoké hory, až se dokutálela do hlubokého údolí k jedné louce. Tam stál vraný koník, ale nemohl jít, jak byl zamazán a zaprášen. Prosebně hleděl na Andulku a ta hned k němu přiskočila a celého ho očistila. Vzala ho za zlatou uzdu a chvilku ho vodila po louce. Vraník vesele zařechtal a řekl, děkuji ti, Andulko, že jsi mě vysvobodila. Však já se ti odvděčím, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě. Andulka pokračovala v cestě a buchtička se kutálela, až se dokutálela k jedné chaloupce. Andulka zaťukala na dveře a za malou chvíli vyšla z chaloupky stařena. Co pak tady hledáš, děvčátko, a odkud jsi přišla? Andulka pověděla babičce, odkud přišla a že hledá službu. Tak zůstaň u nás, navrhla jí babička a Andulka ráda zůstala.
Babičku si zamilovala hned na první pohled. Brzy jí babička dala na starost celou domácnost, zvláště ale pejska s kočičkou. Mladá hospodyňka se pečlivě o všechno starala a s pejskem a kočičkou se dělila o každé sousto. Zvířata se měla dobře a Andulku měla ráda. Když se po čase babička vrátila domů, pejsek s kočičkou jí všechno vyprávěli. Po několika měsících, když si babička myslela, že už by se Andulka měla vrátit domů, zavedla ji na půdu. Tam byla hromada truhel, krásně malovaných, ale i docela obyčejných. Babička řekla Andulce, aby si některou vybrala, ale že ji nesmí otevřít dříve, dokud nebude doma. Tu se k Andulce přitočili pejsek a kočička a radili jí, aby si vzala tu nejošklivější truhlu. Andulka je poslechla, vzala si nejošklivější truhlu, vložila si ji na ramena, rozloučila se s babičkou, pejskem i s kočičkou a namířila si to domů. Sotva popošla kousek cesty, nemohla dál, protože truhla byla moc těžká. Musela se zastavit a v duchu si pomyslela, kdyby tady byl můj vraník, ten by mi pomohl donést truhlu domů. V tom se přihnal jako vichřice vraník a řekl Andulce, jen aby si na něho naložila truhlu a sama aby nasedla. Andulka si nasedla i s truhlou a vraník se rozběhl domů. Když urazili velký kus cesty, dostali hlad. Andulka si pomyslela, kdyby tady byla pekárna, ta by nám přišla vhod. V tom vidí před sebou u cesty pekárnu plnou čerstvého pečiva. Zastavili u ní, Andulka se najedla, dala chleba i vraníkovi a jeli dál. Bylo ale velké horko a oba dostali žízeň. Nikde ale nebyl ani potůček, ani studánka a tu si Andulka pomyslela, kdyby tady byla moje studánka, nebo jabloň, anebo švestka, ty by nás ochladili. V tom vidí kousek od cesty jabloň a švestku a pod nimi čistou studánku. Andulka se napila studené vody, najedla se chutného ovoce, napojila a nakrmila vraníka a jeli k domovu. Když přijeli domů, vyletěl kohout na střechu chaloupky a zakokrhal. Kikriký, naše dcera domů jede, stříbra zlata truhlu veze. Andulka složila truhlu a pěkně poděkovala vraníkovi. Ten radostně zafrkal, zařechtal a odklusal zpět do svého údolíčka. Jakou radost měla Andulka a jakou zlost Kačenka, když otevřeli truhlu a v ní bylo zlato a drahé kamení. A protože Andulka nebyla lakomá, každému přála, tak dala Maceše i Kačence část zlata a drahého kamení. Potom jim Andulka vypravovala, co se jí přihodilo a co viděla a zažila. Macecha s Kačenkou dělali, že z toho mají radost, ale záviděli jí. Proto se matka rozhodla, aby její nejmilejší Kačenka šla na zkušenou. Upekla jí co možná nejlepší buchtičku a poslala do světa. Kačenka šla tou samou cestou, jak jí Andulka pověděla. Když přišla ke křižovatce, vyndala buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli, líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se zakutálela ke švestce, která Kačenku prosila, aby ji očistila. Ale Kačenka se bála o své šaty a potom byla tuzelína. Zamračila se, vzala buchtičku a kutálela ji před sebou. To samé se opakovalo u jabloně, u studánky, u pekárny i u vraníka. Pyšná a líná Kačenka všude dělala, jako by neslyšela, odvrátila se a nikomu z nich nepomohla.
Konečně přišla k chaloupce, kde před časem sloužila hodná Andulka. Kačenka zaťukala. Za malou chvíli se ukázala ve dveřích babička a ptala se, co si přeje. Kačenka odpověděla, že hledá službu, zda by ji mohla k sobě vzít. I toť se rozumí, pojď dál, budeš mě po celé jaro zastávat v hospodářství a budeš-li hodná a svědomitá, však já se ti dobře odměním. Potom babička zavedla Kačenku do světnice, všecko jí ukázala, kde co leží a stojí, ale zvláště jí dala do péče pejska a kočičku a odešla. Teď, když zůstala Kačenka sama a měla úplnou volnost, tak si myslela, že si může dělat, co chce. Připravovala si ta nejlepší jídla, pejskovi a kočičce dávala jen zbytky. Uplynulo jaro i léto a jednoho rána se babička vrátila do chaloupky. Hned viděla to špatné hospodářství kolem sebe, ale přece jen zavedla Kačenku na půdu, kde měla mnoho truhel, a řekla, aby si jednu vybrala. Kačenka se ptala pejska a kočičky o radu, ale ti jí řekli: sama jedla, sama pila, sama sobě poradila. Kačenka si vybrala sama krásně malovanou truhlu, naložila si ji na ramena, nerozloučila se ani s babičkou, ani s pejskem a s kočičkou a zamířila domů. Cestou si myslela: heď, Andulinko, však já budu mít něco lepšího než ty. A tak šla domů. Ale truhla byla tuze těžká. Slunce pražilo, že musela každou chvilinku se zastavit a odpočívat. Šla kolem pekárny, ale ta byla studená. Šla okolo studánky, jabloně i švestky, ale nikde žádné občerstvení. Když přicházela k domovu, vyšla jí matka naproti a radovali se nad tím, že v takové krásné truhle budou mít něco daleko lepšího, než měla Andulka v té své škaredé. Jejich kohout zase vyletěl na střechu a zakokrhal: kikriký, naše dcera domů jede, hadů štíru truhlu nese. Když přišli Kačenka s matkou domů, vytáhli květovanou truhlu na půdu a šli si prohlédnout to drahé kamení. Ale zmýlili se, když otevřeli truhlu, vylezli z truhly hadi a štíhry a uštípali zlou macechu a její dceru. Andulka zůstala v chaloupce a pokud nezemřela, žije tam až dodnes.

0: Kdy básnička?
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Každý pejsek umí zaštěkat. Ha, ha. Každý pejsek umí zaštěkat. Ha, ha. Každý pejsek. Ha. Každý pejsek. Ha. Každý pejsek umí zaštěkat. Ha, ha. Každý pejsek. Ha. Každý pejsek. Ha. Každý pejsek umí zaštěkat. Ha, ha.

0: umíme víc.
1: Antilopy a pštros. Není antilopa jako antilopa. Některá je malá, jiná velká. Jedna je brouškovaná, druhá strakatá, třetí všelijaká. Jak říká pštros, antilopy jsou různé a je jich plná Afrika. A pštros to musí vědět. Pokaždé, když si jde ráno zabíhat, vykukují na něho antilopy z každého křoví. Sledují mě, chtějí okoukat můj běžecký styl, aby mě mohli předhonit. Stěžoval si pštros své milé pštrosici, sotva doběhl domů. A paní pštrosová ho vždycky napomínala, aby tolik nekřičel, zvlášť když vykládá takové nesmysly. Pšt, co kdyby tě někdo slyšel? A pamatuj si konečně, že tvůj pštrosí běžecký styl se hodí jenom pro tvé dvě pštrosí nohy. Antilopy mají vlastní běžecký styl pro své čtyři nohy. A protože čtyři je víc než dvě, počítej s tím, že by tě antilopa stejně vždycky předhonila. No tak tohle musel pštros uznat. Ale hlavně se nechtěl hádat. Chtěl si jen každé ráno v klidu proběhnout. A nepřál si, aby ho přitom antilopy pozorovali. Proč to jenom dělají, tomu nepřestávalo vrtat hlavou. Pravda je, že ty antilopy byly jen dvě. Dvě antilopí holky, jmenovaly se Tydly a Fidly, a měly dlouhou chvíli. Otravovalo je každý den nacvičovat tu známou antilopí schovávačku, kterou už znali nazpaměť, a proto řekli:
2: to je pořád jenom hop do křoví, hop z křoví, hop tam, hop ven. My se nechceme od rána do večera jenom schovávat. Chceme, aby na nás bylo ze všech stran vidět.
1: Antilopy jsou všechny moc hezké a těmhle dvěma to slušelo obzvlášť. Tak se stalo, že dostali nápad, za který by je nikdo, kdo se v Africe aspoň trošku vyzná, nepochválil.
2: Místa je tady všude dost, uspořádáme nějaké závody. Na závody vždycky přijde spousta diváků a ti všichni nás uvidí,
1: řekla Tydly.
2: No jenže při závodech běžíš tak rychle, že si tě nikdo nestačí pořádně prohlédnout,
1: napadlo hned Fidly.
2: Lepší než závody by byl ples, nemyslíš? No jasně, že by byl ples. To bude to pravé, jásala Tydly.
1: Když mají antilopy radost, tak málo kdy tleskají, místo toho radši skákají. Tydly a Fidly začaly nad svým báječným nápadem vyskakovat a zároveň přemýšleli, co si na ten ples vezmou na sebe, aby byli ze všech nejkrásnější.
2: Je, co takhle pštrosí péro, za každé ouško jedno.
1: A tím pštrosím pérem to vlastně všechno začalo.

čelo. Místo hop do křoví, hop z křoví, začaly tydly a fidly nacvičovat na ples všechny možné nové tance, ale hlavně začaly hlídat pštrosa. Pozorovali ho každý den, dávali pozor, kdy už konečně ztratí některé své nádherné péro. Sledovali každý jeho ranní běh, až už jich měl pštros plné zuby. Jednou ráno, když zase běžel, tak udělal něco, co by od něho nikdo nečekal. V tom nejprudčím běhu se zastavil. Zabrzdil antilopám přímo před nosem a rozlobeně vykřikl: proč koukáte? Když se antilopa lekne, vyskakuje ještě výš, než když má radost. Skáče prostě jako blázen. A tak vyskakovali tydly a fidly jedna výš než druhá, místo aby pštrosovi na jeho otázku slušně odpověděli. Ty antilopí holky jsou asi praštěné, pomyslel si pštros. Měl bych se jít radši zeptat někoho jiného, ale koho? Tolik potřeboval pštros vědět, proč po něm antilopy pořád koukají, až se nakonec rozhodl pro krokodýla. Krokodýl je starý a proto bude i moudrý a zkušený. Jedině on mi může povědět, proč po mně antilopy koukají. Na krokodýla si vzpomněli i ty dvě hezké antilopy hned, jak se trošku uklidnili a přestali tolik vyskakovat. Jen moudrý a hodný děda krokodýl bude vědět, jak by se dala sehnat pštrosí péra na ples. A tak ještě dopoledne navštívili krokodýla pštros i obě antilopy. Zdálo se, že krokodýl spí, ale nespal. Také to nebyl moudrý, hodný děda. Byl velice zkušený a byl to zkrátka krokodýl. Chňapl nejdřív po antilopách a když včas uskočili do křoví, tak jak to měli naučeného, ptám ho ven, ohnal se alespoň po pštrosovi. Pštros měl štěstí. Zkušený krokodýl se tentokrát netrefil, minul pštrosa jen o pírko, tedy přesně o dvě pírka, která mu uvízla mezi ostrými zuby. Ozdobil se potom těmi nádhernými pštrosými péry, ačkoliv je známo, že krokodýlové na plesy nechodí. A konečně spokojeně usnul. Po téhle příhodě tydly a fidly už víckrát na pštrosa z křoví nekoukali. Pštrosí peří nepotřebovali, protože se na ples nechystali. Radši znovu a pilně nacvičovali známou antilopí schovávačku hop do křoví, hop z křoví, která je pro antilopy tak důležitá. A pštros se zase mohl každé ráno v klidu proběhnout tak, jak to měl rád. Jen ho mrzelo, že se nenašel nikdo, kdo by mu vysvětlil, proč tenkrát ty antilopy na něho z křoví pořád koukali.

0: Kapitola čtvrtá. Ve škole. Šli jsme nyní jakousi galerií, kde visely jasně osvětlené krápníky. Z galerie se rozbíhaly četné chodby. V poslední z nich zmizely fialky a já jsem bez díky zamířila za nimi. Ale žába mě zadržela za paži a řekla:
1: Když i ty chodíš do školy, myslím, že by tě velmi zajímalo vidět, jak se malé květinky učí ve svých třídách.
2: Ano, ano,
0: odpověděla jsem.
2: Ráda bych věděla, jestli dělají moc chyb v diktátech. Mně to jakž tak jde.
0: Žába se jen usmála a brzo jsme se dostali do ohromné jeskyně. Kolem dokola stály hezoučké pavilonky pestrých barev. Vstoupili jsme do třídy fialek. Nebyly tam ani lavice, ani stupínek, ani stůl. Místo parket tam byla louka a fialky seděly po různu v trávě. Měly maličké a roztomilé dívčí tvářičky. Černá očka jim zářila pod ohromným fialovým kloboukem a pochopila jsem, že na zemi ten roztažený klobouk tvoří korunku květu, pod kterou skrývají svůj obličej. Vstali, aby nás pozdravili, a jejich učitelka, zelená ještěrka, spěchala k nám. Všimla jsem si, že se velmi uctivě uklání před žábou. A řekla jsem si, že ta asi je velmi významnou osobou v říši květin.
1: Aničko,
0: pravila žába.
1: Představuji tě paní Uhlazené, jedné z našich nejlepších učitelek. Ostatně můžeš se sama přesvědčit o tom, jak znamenitě vyučuje.
0: Ještěrka, rozradostněná tou pochvalou, okamžitě zavelela.
3: Pozor, buďte skromné.
0: Fialky se ukryly v trávě tak dobře, že jsem nezahlédla ani jediný klobouk. Ale ještěrka měla asi daleko pronikavější zrak, protože zvolala zoufalým hlasem.
3: Pro pána krále! Zas ta hvězdička a modroočka.
0: Obrátila se k ním a napomínala je.
3: Jestliže se nenaučíte líp se skrývat, jak živi se nedostanete na zem, tak vstaňte a jděte se excelenci omluvit.
0: Obě fialky spěchaly s pláčem k žábě a já jsem ji vroucně prosila.
2: Snažně vás prosím, excelence, odpusťte jim to. Jsem jista, že příště budou pozornější.
1: Tak dobře,
0: řekla žába.
1: Tentokrát jim to ještě prominu, jen kvůli tobě. Ale věz, že fialka bez skromnosti není hodna toho, aby spatřila slunce.
0: Fialky mi z vděčnosti políbily ruku a sotva došly na svá místa, ještěrka zvolala.
3: Rybolinko, koupel!
0: Rybka, která byla zřejmě v přítomnosti žáby jaksi nesvá, přivlekla do třídy vanu plnou zlatavé vody. Fialky se postavily do dvou řad a na ještěrčin povel skočily i v šatech do vany. Pak se zase usadili na svých místech v trávě. Všimla jsem si, že si sedali velmi opatrně, aby nestratili ani kapku drahocenné tekutiny. A po celé třídě se okamžitě rozšířila silná vůně.
1: To je voňavá lázeň,
0: vysvětlovala mi šedozelená.
1: Všechny květiny se koupají dvakrát denně a proto tak krásně voní, když jsou na zemi.
0: Po koupání nastalo cvičení, které jsem ze začátku pokládala za pouhou hru. Ještěrka vytáhla z kapsy papírového motýla a hodila ho na jednu fialku. Ta zachytila motýla lehce svým kloboukem a odhodila ho na jinou fialku, která udělala totéž. Umělý papírový motýl poletoval od jedné k druhé tak lehce, jako kdyby byl živý. Nakonec se vrátil do rukou ještěrky, aniž se dotkl země. Nadšeně jsem zatleskala.
1: Je to opravdu umělecký výkon,
0: řekla mi žába.
1: Paní učitelka uhlazená musela vynaložit všechnu svou trpělivost, aby je tomu naučila.
0: Ještěrka navrhla, abychom zůstali ještě na další cvičení, ale žába se podívala na hodinky, které měla na zápěstí, a omluvila se, že na mou návštěvu v království je vyměřeno příliš málo času. Ještě jednou učitelce blahopřála k úspěchu, promluvila vlídně k fialkám a pak jsme vyšli. Jakmile jsme se octli venku, žába mě vzala za ruku a rychle jsme se rozběhli. Zastavili jsme se bez dechu před oknem oranžového pavilonu a žába mi zašeptala.
1: Přišli jsme právě včas, abychom viděli, jak rozkvétají květiny, které mají rozevřít své kalíšky v 11 hodin.
0: V této třídě byly na celé jedné stěně veliké hodiny a květiny, jako kdyby tam byly ponořeny do hlubokého spánku. Stála tam jen bílá myška s emajlovou hůlkou v ruce a napjatě sledovala ručičky hodin. Ticho i pozorně stojící myška na mne udělali veliký dojem a proto jsem také začala pozorovat hodiny. Ručičky ukazovaly 11 a už jsem čekala, že začnou být, když v tom přes hlavičky květin jakoby přelétl vánek. Květiny začaly rozvírat lehonce a půvabně své korunky. Dělali to docela pomalounku a vyrovnaně, zatímco emailová hůlka poletovala sem a tam a řídila jejich rozkvétání. Brzy všechny květiny, které měly rozkvést v 11 hodin, stály s otevřenými kalíšky. Ale myš zvolala.
3: Světluška dostane špatnou známku za nepozornost. Začala se pohybovat o vteřinu později. Jasnuško a Zlatuško, rozvíjeli jste své lupínky příliš rychle, ale dnes to už bylo lepší než včera.
1: Pojď,
0: řekla mi žába.
1: Necháme paní myšku, aby si to vyřídila se svými nezdárnými žákyněmi sama.
2: Není asi lehké poznat, kdy je 11 a nedívat se na hodiny.
0: Vedle pavilonu byl tak modrý rybník, jako kdyby v něm rozpustili oblohu. Po březích běhaly poměnky a nakláněly se hluboko nad vodu, že jsem měla strach, aby do ní nespadly. Ale zachycovaly se nožkama obratně o zemi a udrželi rovnováhu. Jak mě uviděli, přiběhli a tancovali kolem mne. Protože se stále dívali na oblohu odrážející se ve vodě rybníku, měli tak modré a hluboké oči, že se mi zatočila hlava, když jsem se do nich zadívala. Jedna poměnka si přišla sednout doprostřed kruhu naproti mně a zaspívala.
2: Ty dnes od nás jdeš, leč nezapomeneš. Hubičku mi dej, ať nezapomeneš, i když od nás jdeš.
0: Žába se smála mým rozpakům, ale měla velikou radost, když ten žabec přestal zpívat, objal mě a políbil na obě tváře. Jinak by mě prý poměnky nepustili zpátky na zem. V té chvíli přešly kolem nás lilie. Kráčeli ve svých bělostných pláštích tak vzpřímeně, že nás vůbec nezahlédli. A stejně tak i jejich učitelka, malá Váška, která se dívala někam vzhůru do oblak.
1: To Lilie se učí správnému držení těla.
0: Zašeptala mi šedozelená a dodala.
1: Vyber si sama nějakou třídu, kterou bys chtěla vidět.
0: Ani nevím, proč jsem zamířila k jednomu špinavě šedému pavilonu, odkud se ozýval křik a smích.

0: Piggy vtip.
1: Před samoobsluhou stojí Bulldog a kouká na kluka.
2: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
1: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
3: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
0: Bulldog, to je takový známý mračoun.
4: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
5: No tomu se nedivíme.
6: Nedivíme.
5: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
6: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
5: Bé, říká se psima, bé.
6: Ne, správně je psimi.
5: Psimi. Povídali, že mu hráli B, říká se psema, přece sedmý pát, ne, B.
7: Kdybychom byli těmi psi,
8: opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
7: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhnulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak mi to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velryby i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
9: Brontosaurus? Co to je?
10: Zasténala Pila.
9: No přece sýr.
10: Vysvětlila Kabelka.
9: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
7: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vleještěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti tvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
11: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
7: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, cha, cha, cha, volali ještěři.
12: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
7: to mluvil Atlantosaurus.
12: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
7: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého a nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Za prvé, Ohradil jsem se. Nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
9: Počkat, deštníku.
7: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.

0: Kolegy, cvičení! A jdeme na to!
1: Miau.
2: Ahoj! Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo?
3: Výborně,
2: Pigi. Budeme cvičit.
3: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
2: Švih sem, švih tam.
3: Jo, já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám, výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
2: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
3: Ano.
2: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
3: Ano.
2: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
3: Výborně.
2: A cvičil.
3: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
2: A děti odpověděli, zdar a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
3: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
2: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
3: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
2: Snožmo znamená na obou nožičkách.
3: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
2: A péru jako péra.
3: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
2: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
3: Piky, to musí být švih.
2: Dobrá,
3: to musí být švih. Švih,
2: padlem si švih. Už ho máme vpředu.
3: A teď udělej hop přes to švihadlo.
2: Na to, co leží na zemi.
3: Jo. A máš ho zpátky kde?
2: Za zády.
3: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
2: Hop.
3: No a teď...
2: To je jako s tím míčkem, veď taky jsme skákali dopředu.
3: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty jsi sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
2: Poskakujeme
3: a perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
2: Ano.
3: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla. Už jsem zase před ním a, promiňte, za ním. Držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou. Děti, pérujte v kolenou. Ela. Hopla.
2: No a teď já ne.
3: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik. Děti, připravte se. Držíme stažené půlky u sebe. Pérujeme v kolenou. Pigi, soustřed se na výkon. Švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
2: Hopsa.
3: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
2: Zdar.
3: Ale ne, dvojšvih.
2: Aha, dvojšvih.
3: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
2: To znamená, dám si ho na půlku.
3: Ano, slož si švihadlo na půl.
2: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
3: Zdvihneš ho nahoru.
2: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
3: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
2: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
3: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
2: Hanko,
3: já...
2: Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
3: No.
2: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
3: Tak jo, milé děti, dnešní hodině 3x na zdar.
2: Zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar, zdar

0: Nahylíme se, podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovací nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řek, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řek. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo, co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo, co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš ne cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pád, kdo co? Kočka, druhý pád, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho kous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale nerušuj mě pořád. Nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati. Já jsem jeho naukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku. Tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já za to nemůžu, že jeho někdo kous.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes? Jaký pes? Žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť. Psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co? No?
1: Koho, co? Ocas.
0: Jaký ocas? Kočka sem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo kous. Co je někdo? No, kočka, co je někdo kous, koho, co? Ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš, a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa, kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda někdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád
1: je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin.
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100krát?
1: Protože ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100krát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl, tati.
0: Nic si nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád.

0: Dnes je 4. června.
1: A svátek slaví Dalibor.
0: Dalibor pochází z řeckého jména Telemach a znamená oddalovat boj. Dalibor, oddalovat boj.
1: Kdo by taky chtěl dneska bojovat?
0: Staré pověsti ale vypráví o rytíři Daliborovi z Kozojet. A to jsou staré pověsti české. A ten Dalibor, ten byl opravdu vězněn na Pražském hradě ve věži, které se dodnes na jeho počest říká
1: Daliborka. Takže, milí Daliborové,
0: všechno
1: nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

jak jel Šejtroček do Krakonošovy zahrádky pro medicínu. Jednou forman Šejtroček vedl vůz ulicí kolem jičínského pivovaru. V tom se rozkočí pivovarská vrata a stojí v nich sládek Kule. Měchatý je, že by se v něm snadno složila vejražní várka, a těžký zem ho sotva nese. Křikl na Šejtročka, aby zastavil. Forman přitáhl valachu žemličkovi oprať a pokojně odložil bič. Tak co bys rád, sládku? Kule zachrastil zlatkami v kapse. Mám pro tebe dobré ryto. A jaké by to bylo ryto, ptá se Šejtroček. Sládek Kule si vzdychl, až se po ulici zaprášilo, a začne po sobě ukazovat. Ale tuhle v životě mě píchá, jako by se tam obracel ježek, a tuhle níž zas pšká, až mi to bere dech. Dál Šejtroček neposlouchal, sáhl pro bič a povídá sládkovi na rozloučenou. To všecko je od těch věder piva, co do sebe zobracíš. Takové trápení mi na vůz nesložíš, s tím musíš na doktora. Jenže sládek zatřásl druhou kapsou, až se to v ní přesypalo, jak byla plná pilulí. A už ze zlosti křikl na Šejtročka. Rač těm, co o to stojí. Já už u doktora byl a ty jeho pilulky jsou tak leda dobré pro zobání slepicím. Zkrátka mi dojedeš pro medicínu do Krakonošovy zahrádky. Šejtroček odložil bič zpátky do toulečku. Kvůli tvému nenasytnému břichu nepojedu. Sládek zčervenal jako malináč a ve chvíli byl v jednom křiku. Jestli se ti to nezdá, povedu tě k starostovi. Na radnici už otvíral sluha okno, aby ten spor byl starostovi Humpálovi líp k doslechnutí. Šejtroček nakonec povídá, za tolik zlé vůle mi, sládku, nestojíš. Tak tedy do těch hor pojedu. Kule položil na kozlík zlatku, aby z toho byla smlouva, a nesl své náramné břicho opatrně zpátky do pivovaru. Než za sebou přirazil vrata, ještě Šejtročkovi pohrozil. Jestli se nevrátíš s medicínou do 3 dnů, stejně ti dám ustlat v šatlavě. Posládkovi ještě hřmělo v průjezdě a v tom se otevře v pivovarském domě okno. Stojí v něm dívčička pěkná jako zahradnická růže, ale smutná jako růže bez rosy. V rukách drží utěrku a chce z ní vytřást prach. Z očí se jí hrnou slzy. Šejtroček si stoupl na kozlík, aby měl blíž, a zavolal do okna. Proč pak jsi tak uplakaná? Protože jsem smutná, řekla dívčička. Šejtroček na to, tohle, že není žádná řeč, že by chtěl znát kořen, z kterého ten její smutek roste. Dívčinka složila utěrku na dvakrát a řekla, ale sloužím u sládka, u toho Kule. A měla jsem chlapce, býval tu v pivovaru na Spilkách. Už nemáš? Povídá Šejtroček. Nemám, vzdychla si. On jednou řekl sládkovi, že má v pivovaře jako v plesnivém lochu, a sládek ho dal odvést rovnou k vojákům. Od té chvilky mi srdce usedá a hlavu mám bolavou od smutného myšlení. Šejtroček zavolal do okna. Jak se ten tvůj chlapec jmenoval? Jáchym. A já jsem Markytka, vzdychla si dívčička. Co ale záleží na jménu, stejně mi nepomůžeš.
a zavřela okna. A kdo ví, jestli nepomůžu, přidupl Šejtroček na kozlíku, až se zhouplo kolo. Jednomu třeba pomůžu tam, druhému zas jinam. Jestli se mi dohor prve nechtělo, teď se mi chce. A jak? Olízl si prst, vystrčil ho a odkud foukalo nejstudeněji, tam Valachu Žemličkovi ukázal bičem. Tou stranou k Vrchlabí jezdíval forman Šejtroček málo kdy, spíš jen po Jílemnici. Seděl na kozlíku a říkal si: dohor vede cesta pořád do kopce a kdo se drží téhle moudrosti, nedokáže zabloudit. Tak jeli, až se ukázala Sněžka, co tam je nejvyšší mezi horami. Šejtroček vedl vůz rovnou k ní. Bylo k poledni, slunce připalovalo z nejlepšího a kolem po kopcích a cestách ani človíčka. Šejtroček začal mít starost, aby neminul Krakonošovu zahrádku. Snad bych ji spíš našel po vůni, povídá. Povystoupil si na kozlík a čichá. Cítí, jak voní kamení a taky vůni pokleči. Voní tu obyčejně jako v horách, povídá si znova a vede vůz dál, jak se točí cesta. Krakonošova zahrádka ale pořád není k dohlídnutí. Slunce už upalovalo na samé poledne, když Šejtroček zastavil Valacha. Dál nejedeme. To by nás cesta zavedla bůh ví kam k sasům. Přešel i kousek odpoledne a pořád tam ještě stáli. Je to jako divné čarování, povídá Šejtroček. Už ani nevím, kde je vpředu a kde vzadu. Dostal jsem se do pěkných konců. Jen dořekl. Vzadu na voze to skříplo. Šejtroček se ohlídne a nad pravým kolem mu sedí děda. Droboučký je, že by ho snadno pobral na dvakrát. Kabát má jako válený v lišejníku a bradu si opírá oborovou hůl. Šejtročka nejdřív popíchlo, aby dědu hnal z vozu. Potom ale jen přesedl na kozlíku a povídá: jestli se ti chce sedět, seď si. S námi ale daleko nedojedeš. Děda sedí, jen opatrně pohladil borovou hůl, aby nezatrhl otřísku. A proč bych nedojel? Šejtroček začal ukazovat po kopcích kolem. Protože kopec je mi tu jako kopec a cesta jako cesta. V ničem se tu nevyznám. Děda se tiše zasmál do rukávu. A kam jsi chtěl? Do Krakonošovy zahrádky, povídá upřímně Šejtroček. A odnést si odtamtud dvojí medicínu. Hned dvojí, zasmál se děda. A proč ne, povídá Šejtroček. Jednu proti tomu nelidovi jičínskému sládkovi a druhou Markitce proti trápení pro Jáchyma, co musí sloužit u infanterie. Děda si jen protáhl vousy v prstech. Nosíš formane v hlavě divné starosti. Ale jestli mě svezeš, kdo ví, třeba pojedeme zrovna kolem té Krakonošovy zahrádky. Šejtroček už chtěl odseknout, že pro takovou nejistotu nebude otloukat vůz obalvany. Pak ale maličko střelil bičem. Drž se, dědo, teď to půjde z kopce a pak zas rovnou nahoru. A silně střelil bičem Valachu Žemličkovi kolem uší. Hala!
Už se to hrne dolů z kopce, řinkají podkovy a od kol prýskají jiskry. Do údolí sjeli lehoučce, jako když pták přesadí z větve na větev. Jenže pak se cesta zvedla a už jim nebylo do karet. Ke všemu, jakoby vozu, přibývalo vzadu na váze. Co tam, dědo, vyvádíš? Křikl přes rameno Šejtroček. I jen jsem si přesedl z boku na bok. Zasmál se děda, až houklo od hory k hoře a jeho vzadu na voze pořád víc na váhu. Valach žemlička táhne, až mu zvoní v šlachách a pění se potem. Kola se ale sotva valí od loukotě k loukoti. Tohle Šejtročka konečně přivedlo do ostré zlosti. Hodil bradou k ramenu a chce křiknout: kvůli tobě, valacha, nestrhám dolů z vozu, dědo. Ještě se k těm slovům ani nedodýchl, v tom se vůz vzadu najednou zváhl a vpředu zdvihl, až uhodil valacha žemličku pod ocas. Šejtroček vyletěl z kozlíku a z vysokého spadl rovnou do kleče. Dívá se z větviček a vidí, Herdek, šeptá si. Něco takového není k vidění ani v Praze o jarmarku. On na cestě u vozu stojí ten děda, jenže jeho od země až pod nebe. Když strčí palec do kapsy u kabátu, tuto z kapsy zafučí a míchají se mraky. Rukou se děda opírá o kmen borovice, jen tak odraný z větví. A když se podívá mile, rozfouká to mraky za kopce a rozsvítí se sluníčko. Když se ale zamračí, zatočí se po horách chumelice. No to já nevěděl, že tě vezu, povídá sklečí Šejtroček a přešla ho všecka formanská fúrie. Dojeli jsme, tak jsem vystoupil, řekl na to Krakonoš a mezi horami pohřmívalo. Tohle je moje zahrádka. Formanovi strach nikdy nezaleze až pod kůži. Šejtroček vyšel z klečí a rozhlídl se. Máš to tu pořádně kamenité. Tady těžko najdu medicínu proti kulemu a druhou pro markitku. Krakonoš se schýbl až od mraků, sáhl mezi balvany a podal Šejtročkovi dva kameny. Jeden velký, druhý tak sotva do dvou prstů. Větší je pro sládka a ten menší pro markitku, řekl ještě a udělal krok za horu a nebyl tam. Jen mraky se chvíli točily po nebi, jak v nich Krakonoš zamíchal rameny. Šejtroček uložil menší kámen do kapsy, větší strčil pod kozlík a rozjel se zpátky k Jičínu. Celou cestu šel valach žemlička jako po špičičkách a uši nesl u hlavy. Sládek kule už čekal v Jičíně na rinku. Sotva Šejtroček dotáhl šlajfek, sládek křikl. Že jedeš? Už jsem byl na cestě k starostovi. A medicínu vezeš? Šejtroček sáhl pod kozlík a podal kulemu větší kámen. Sládek ho otočil v rukách. To, že má být medicína na mé pškaní, křikl a ze zlosti uhodil kamenem odláždění. Jenže ten kámen se odrazil a spustil takovou rajtačku po pivovarských střechách, že kulemu v celém pivovaru nezůstala ani taška celá.
a od těch časů Sládkovi Kulemu zle zatékalo do spilek a do lože. S tím druhým kamínkem dojel Šejtroček za Markytkou. Obracela ho v prstech a pořád nevěděla, co s ním. Ale pak ji napadlo hodit kamínek proti kasárnám. V tu chvíli se rozletí kasárenská brána a stráž skočila do haptáku. Vyšel nejvyšší jičínský generál, ale spíš jako by ho něco silnou mocí postrkovalo a vede sebou Jáchyma. Generál se před Markytkou uklonil tak hluboce, až si dýchl na holinky a melduje. Zum Befehl, Markytko, tuhle ti císař pán vrací z vojny infanteristu Jáchyma a veď si ho rovnou a laufšlit k svatbě. K tomu hráli vojenské trumpy.

0: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

nevím sám. A skákal dále.

chlap, nevím sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

Tak už je srpen, měsíc opuštěných balíků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, balíčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa,

0: a obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece. Ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabý zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
1: To mrkáš na drát, co?
0: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
1: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme po země kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
0: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše nebo kominíka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehínka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen bariky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.

0: jak se Větříčci a Jajda skamarádili. Kdesi uprostřed světa je vesnička Větrná Lhota. A tam žijí dva bratříčci Větříčci. Jsou to ještě malí kluci. Umějí foukat a lítat, ale jinak jsou stejní jako všechny děti ve Lhotě. Ten větší se jmenuje Vychura a je to takový střeštěný bumbác. Rád divočí a ohýbá stromy až k zemi. To, aby každý viděl, jak mu to už jde. Ten menší a útlejší je Radovánek. Ten si nejraději hraje. Jen tak houpe bílé mráčky a nafukuje dětem balónky. A to nejveselější stvoření ze Lhoty je Jajda. Jajda jde z maléru do maléru a pan učitel Kalousek věčně vzdychá.
1: Jajdo, Jajdo, s tebou to dopadne.
0: S Jajdou to určitě dopadne, jenže nikdo neví, jak. Dneska je ve Lhotě velká sláva. Větříčci skládají zkoušku z foukání. Oba musí předvést tři větrné kousky. Usušit prostěradlo, očesat jablíčka z jabloně a odfouknout z nebe nad Lhotou dešťové mračno. Celá Lhota se na ně přišla podívat. Jajdu hned napadla malá darebačina. Donesla pytlík větrových bombónů, co je po nich v krku zima jako v lednu. Dobře věděla, že Větříčci větrové bombóny cucat nesmějí. Oni jim totiž dávají obrovskou sílu a to by při zkouškách byl švindl jako hrom. Ahoj kluci, řekla nevinně a dýchla na ně tu studenou vůni. Nechcete?
2: Chceme, ale nesmíme.
0: Vzdychl Radovánek a ten vzdech rozvlnil Jajdě vlásky. A to já chci, zasáhl Vychura. Vytrhl Jajdě pytlík z 10 bombóny a nasypal si je do pusy všechny. Jajda se zahyhněla, protože tušila, že na tenhle den Lhota jen tak nezapomene. Pan učitel zazvonil a zkoušky začaly. První foukal Radovánek. Snažil se ze všech sil a usušil prostěradlo skoro do sucha. Lhota mu pěkně zatleskala a pan učitel uznal, že to Radovánkovi už skoro jde. Nastoupil Vychura. Spolkl poslední větrový bonbon, nadechl se a když foukl, utrhla se šňůra s prostěradlem a s plínkami malé Jajdiny sestřičky a uletěla až někam do oblak. Celá Větrná Lhota udělala Ale pan učitel Kalousek řekl:
1: Co s tebou, Vychuro? Fuk máš ohromný, to vidíme všichni. Ale co pak víme, jestli je prostěradlo suché nebo mokré? Vždyť lítá někde nad Babí horou. Nesmíš být takový divoch, víš.
0: Potom přišla druhá zkouška. Radovánek zafoukal, jak uměl nejlíp, ale jablíček z jabloně spadlo jenom 5. Na řadu přišel Vychura. Foukl a měli jste slyšet to hromobití, jak všechna jablíčka spadala na zem. Bum, bum a bum a bum a bum, bum, bum, bum. Jenže taky spadlo všechno listí a jablůnka tu stála celá holá, jako by byl mráz.
1: Vychuro, Vychuro, mnul si bradu pan učitel. Úkol si splnil, to je pravda. Ale co pak nám tu můžeš ničit stromy? Lhota potřebuje vítr silný, ovšem rozumný. Já ti to uznám, ale kroč se, chlapče, kroč se. Jinak bychom tě tady nechtěli.
0: Jajdu trochu zasvrbělo svědomí. Je, to neskončí dobře. Vychura byl po těch bombónech rozjívený jako tajfun. A tajfun co Jajda věděla ze školy, je strejda malých větrů, který má takovou sílu, že jedním fouknutím rozmetá celý dům.
1: A třetí kolo, vyhlásil pan učitel. Zrovna nad námi pluje dešťové mračno. Tak je odfoukněte nad les, protože chceme mít sluníčko.
0: To byl skutečně moc těžký úkol. Radovánek napjal všechny síly, ale povedlo se mu mrak jen pohoupat. Druhý se k nebi vznesl vychura. Oči mu svítili a funěl. Pak se nadýchl a fuj! Mrak praskl jako obrovská peřina plná deště. A jak měl vychura po bonbónech v kuse zimu, kapky zmrzly a pak propuklo krupobytí, jaké nepamatovali ani ty nejstarší babičky. To byl rámus. Kroupy byly velké jako brambory.
1: Přestaň, křičel pan učitel.
0: Dost, křičeli lidé a běželi se schovat. On nemůže přestat, on to nedělá naschvál. Za to můžu já, křičela Jajda, ale nikdo ji v tom hluku neslyšel. Vychura opravdu nemohl přestat. Tak se rozparádil, že dělal větrné kotrmelce a lítal nebem jako prskavka. Dul a foukal, dokud ze sebe tu bonbonovou sílu nevyfoukal. Pak zívl na celé kolo, skutálel se na zem a zase z něj byl malý a strašně unavený kluk. Když kroupy roztály, vyšel pan učitel na náves a řekl:
1: tak já nevím, vy větrní mládenečkové, co si s vámi lhota počne? Jeden jste ještě slabounký a druhý zase takový hrom do police. No, my to s vámi zkusíme, ale musíte se ještě hodně učit.
0: Jako se učí lidské děti, viď, Jajdo? A jak se tak na Jajdu zadíval, napadlo ho: poslyš, Jajdo, nemáš ty v tom prsty? A hned zavrtěl hlavou.
1: Kde pak? Uličnice si náramná, ale že bys dovedla udělat krupobytí, no to snad přece ne.
0: Jajda se usmála, protože věděla svoje. Mrkla na větříčky a oni mrkli na ni. A od té chvíle se tuze skamarádili.
3: Čáp sedí pod dubem, hraje v karty s holubem. Holubička,

0: vtipk.
1: Maminka se ptá. Pepičku, co děláš?
2: Pepíček, jen zatloukám hřebík.
1: Tak ať se nebouchneš do prstu, říká maminka.
2: To se nestane, drží mi ho Anička.
3: Záhadná loupež. Ten krámek s velmi smíšeným zbožím býval vždycky velice uspořádaný, aby se do malého prostoru vešly všechny prací prášky, konzervy, ponožky, láhve vína, banány, melouny, brambory a jogurty. A mezi nimi vždycky posedával, tedy když zrovna před obchodem nepokuřoval, usměvavý pan Liku. Jenže dneska, když si k němu Egon přišel pro pár ponožek a pro konzervu chalupářského guláše, pan Liku neměl na kulatém obličeji ani stín úsměvu.
4: Ponožky nemám,
3: oznámil. Karliku, podíval se Egon, jak to, že je nemáte?
4: Ponožku mám, koukej, všude, plno, ale jenom jedna.
3: Pan Vavřinec se rozhlédl po krámku. Všechno tu bylo srovnáno jako jindy, jen po podlaze se válely ponožky. Spousta ponožek, ale stejný pár byste z nich dohromady nedali.
4: Pane, co to je toto? No, řekni,
3: volal zoufale Liku.
5: Licháče.
4: Prosím?
3: Pan Vavřinec usoudil, že teď není ta pravá chvíle, aby milému Číňanovi rozšiřoval znalosti češtiny.
5: Jak se zloděj mohl dostat dovnitř? Zeptal se.
4: Žádná zloděj nekrade jedna ponožka.
3: S tím musel pan Vavřinec souhlasit. Dále souhlasil s tím, že k tomuto případu nemá cenu volat policii. Tak jen Karlíka přesvědčil, že v jeho případě ponožky k sobě ladit vůbec nemusí a na důkaz si vyhrnul nohavice. Pan Liku si asi pomyslel jiný kraj, jiný mráv, vzal igelitku, naplnil ji různobarevnými licháči a po přemlouvání za ně přijal i nějaké peníze. Když se Egon vrátil domů, přivítal ho Hihlík. Tvářil se velmi zkroušeně. Tvářil se jako lichožrout, který má špatné svědomí. Egon beze slova vysypal obsah tašky na stůl. Hihlík se pro změnu zatvářil vytěšeně. Možná si ten výraz Egon špatně vyložil, protože vyštěkl.
5: Nevíš o tom něco?
4: Samé licháče,
3: vydechl Hihlík.
5: Někdo řádil u pana Liku. Tam to přece znáš,
3: pokračoval pan Vavřinec a vypadalo to jako výslech.
4: Egone, snad si nemyslíš, že já...
5: No to ne, ale jaký vandal to mohl udělat? To mi řekni.
3: Hihlík žádného vandala neznal, ale už viděl v akci ošpendlíkovanou partu kudly Dederona.
4: Já toho vandala, nebo jak mu říkáš, vypátrám,
3: řekl.
4: Mám totiž jistý podezření.
3: Několik ponožek si vzal jako vzorek z té loupeže a hnal se ke dveřím.
5: Kam zase běžíš?
3: Zarazil ho Egon.
4: Do Kilimandžára. Tam vedou všechny stopy.
5: Samotného tě nepustím. Půjdu s tebou.
3: Chvíli trvalo, než pan Vavřinec pochopil, že by to nikam nevedlo. Lichožrouti se před ním schovají. Byla by z toho jen hromadná hra na chameleona. Hihlík slíbil, že na sebe dá pozor a pak se svažitými uličkami spustil do divoké čtvrti města, v níž vládl kudla Dederon a jeho gang.

0: Begin cvičení.
1: S Hankou. Miau.
0: Ahoj, děti. Dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Já se těším.
2: Jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
0: No, jsem si z toho nic nedělal.
2: A to je dobře.
0: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
2: To je jasné, to je... ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už... O tom ani nemluvím. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
0: To... Špíčky.
2: Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
0: Hanko, já mám špíček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
2: No a ten se... Ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
0: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
2: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
0: Metronomy, metro...
2: Když si sedneš za klavír, ta da, ta da, da, da, da, da, da, da, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál
0: do rytmu? Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
2: Přesně.
0: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk. A to je metronom.
2: A my takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Ležíš?
0: Ležím.
2: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
0: Upaženo je. Jakože rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělí.
2: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
0: Takže.
2: Bezva, děti, takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě
0: jako
2: kousek,
0: svíčka,
2: ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou, malilinka to máte, je nahoře, ale si pokrčím.
0: Ruce jako andělíček, palec, jde
2: dlaně na zemi, přesně tak, nohy zdvižené a teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme doprava a doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? V bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
0: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami natažený.
2: Výborně, já tě moc chválím. Piggy, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.

0: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma se děti a podobně dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze. Vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář spravil. Děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery. Všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. Druhou husu dal synům řka. Také jste 3. Třetí husu dal dcerám. Zase 3, pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
1: Tiki kalendář. Dnes je 4. června.
2: A svátek slaví Dalibor.
1: Dalibor pochází z řeckého jména Telemach a znamená oddalovat boj. Dalibor, oddalovat boj.
2: Kdo by taky chtěl dneska bojovat?
1: Staré pověsti ale vypráví o rytíři Daliborovi z Kozojet. A to jsou staré pověsti české. A ten Dalibor, ten byl opravdu vězněn na Pražském hradě ve věži, které se dodnes na jeho počest říká
2: Daliborka. Takže, milí Daliborové,
1: všechno
2: nejlepší.
3: Čas letěl horami jako větrný kůň. Kubíček rostl z kysela a zdravého povětří a než se kdo nadál, byl z něho kluk, jak se patří. Anče mu dala na starost kozu Lízu, husy a králíky. Kuba ho učil se vším si poradit, aby jednou obstál v nelehkém živobytí, jak se na mužského sluší. Ale ze všeho nejraději chodil Kubíček s Hajným do lesa. Hajný mu vyprávěl, jaké to bývalo, když se učil u svého tatínka na Hajného a Kubíček si svatosvatě umiňoval, že jednou bude taky hajným. Jednou ráno se Kubíček s Hajným vypravili do Krakonšova na hříbky. Chodili křížem krážem, když tu Kubíček málem šlápl na Krakonošovu sojku. Ležela na mechovém polštáři, hlavičku pod křídlem, ani pírkem nehnula. Kubíček schválně zadupal, aby ji vyplašil. Co pak se to dělá? Spát ve službě? Ale sojka nespala. Dědo, rozplakal se Kubíček. Ona umřela. Tak, tak, pokyvoval Hajný. A lítost mu kolem hrdla šňůrku utáhla. Každý máme na světě svou mírku. A ptačí je hold menší než lidská. Na tom nic nezměníš. Kubíček utřel slzy a vzlikl. Uděláme jí hrobeček. Vyhrábli důlek, vystlali jej mechem a trávou, aby se sojce měkce leželo, a tu stojí vedle nich Krakonoš. Děkuju, že jste se mi o ní postarali, řekl a hlas měl smutkem potažený. Pohladil sojku a v dlaní mu zůstalo sojčí peříčko, jako by se s ním sojka loučila. Krakonošovi ukáplo po veliké slze a vůbec se za to nestyděl. Co já si bez ní počnu, povzdychl Krakonoš. Kdo mi teď bude pomáhat? Kubíček si stoupil na špičky, aby vypadal větší, a kurážně řekl. Já bych to zkusil. Než se Hajný vzpamatoval z té troufalosti, Krakonoš se usmál. No, to je, Kubíčku, moc dobrý nápad. Od téhle chvíle jsi mým pomocníkem. Tady ti odevzdávám sojčí peříčko. Když si je dáš za čepici, budeš rozumět řeči ptáků i zvířat. Kubíček poděkoval a hned se ptal. A co mám teď dělat, když jsem teď pomocník? Dobře se dívej a pozorně poslouchej. Sám uvidíš, co je třeba, řekl Krakonoš. A kdybych tě já potřeboval, najdu si tě. Když se Kubíček s Hajným vrátili domů, nebralo vyprávění konce. V Rokytnici už dávno odzvonili poledne a Trautenberg marně čekal na oběd. Vletěl do kuchyně a sakroval, až hrnce na studené plotně poskakovali. Himmeljaudon, Donnerwetterkruzeis element! Já umírám hlady a čelátka si sněmuje. Sojka, milost pane, Krakonošova sojka umřela, vzlikala Anče a utírala si oči do zástěry. I Krakonoš ji chudák obrečil. To bych teda chtěl vidět, jak ten fousatej náfuk a brečí, ušklíbl se Trautenberg. Tohle bylo i na Kubu moc. Nevím, co je na lidským zármutku k smíchu, zavrčil, ale to si dal. Co pak je Krakonoš lidskej? Rozčilil se Trautenberg. Nemám s tím v jednom kuse samý nepříjemnosti. K nám on lidskej je, řekla Anče. I v té smutné chvilce dal tuhle Kubíčkovi svičí peříčko. To se teda předal, ohrnul nos Trautenberg a Hajný honem spěchla s vysvětlením. S dovolením, milost pane, to není jen tak nějaký peříčko. Kdo je má, rozumí řeči ptáků i zvířat. To řekl sám Krakonoš.
4: O, řeč se mluví a voda teče,
3: odsekl Trautenberg. Ale v hlavě se mu začala převalovat špatnost.
4: Půjč mi to peříčko, houkl na Kubíčka.
3: Rád nerad podal Kubíček Trautenbergovi peříčko. Trautenberg je zastrčil za klobouk a už slyší. Trautenberg, milost pán, břicho má jako čbán, vykřikoval vrabec na okení Římse.
4: Taková věc nepatří dítěti do ruky, steká se Trautenberg a už ustrká peříčko do kapsy. Co mi dal Krakonoš, to je moje,
3: křikl Kubíček, vyškubl Trautenbergovi peříčko z ruky. Peříčko nedalo Trautenbergovi spát. Takový poklad, sám císař pán by je zlatem platil. A najednou se mu v hlavě rozsvítilo. Ta sojka přece neměla jen jedno peříčko. Vyskočil z postele, popadl lucernu a už si to štráduje do Krakonošova. Jenže nespal ani Kubíček. Jakmile uslyšel dupat Trautenberka po dvoře, vyklouzl z postele a šup za ním. Ještě, že měsíc podřimoval za mraky, co kdyby se Trautenberg ohlédl. Na balvanu velikém jako půl dvora, opřený zády o sněžku, seděl Krakonoš. Pobafával z fajfky a vzpomínal na Sojku. Tu slyší podivné zvuky, jako by někdo potmě šátral po cestě. Mávl holí, vyhnal měsíc spoza mraku a vidí, Trautenberg si to šine k Sojčímu hrobečku a určitě tam nejde uronit slzičku. No, počkej, pomyslel si Krakonoš. Postavil se za buk a čekal. A to už Trautenberg oběma rukama odhrabával hlínu z hrobečku. V tom se ozval křik a jek a z korun všech stromů se snášejí podivné příšery se Sojčími hlavami a sápou se po Trautenbergovi. Pomoc, duchové! Křičí Trautenberg. Ani po smrti nenecháš mou Sojku na pokoji? Zahřímal nad ním Krakonoš. Já... koktá Trautenberg. Chtěl jsem se podívat na ten hrobeček. Nedořekl. Z houští se vyřítil Kubíček. Lže, křičel na celý les. Chtěl obrat Sojku o peříčka, když se mu nedal to svoje. Co zbývalo Trautenbergovi, než se přiznat. Protože se lží si na Krakonoše nikdo nepřijde. A Trautenberg už vůbec ne. Jsi statečný chlapík, pochválil Krakonoš Kubíčka. Dobře jsem si vybral pomocníka. Stáhl z oblohy největší mrak, posadil do něho Kubíčka jako do peřiny a než se Kubíček nadál, byl doma.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se ogram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartýrek. Kvartýrek. To je můj kvartýrek.
6: V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný. Protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat. A když, tak snad soudce z předcházejících komor, a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prý by to nemohlo počkat do zejtřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král. Dobrá, zítra v poledne oba dva. Přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, štěňat. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když jí vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile: to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek. A největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem. Hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlináře. Mlinář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. Nejsladší na světě je totiž můj 12-letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlináři. Jsi hloupý mlinář, pravil. A ty, rybáři, to nemáš ze sebe. Dále řekl mlináři, aby se zamkl ve mlíně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12-letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil: kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. Dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králův vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdenička si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá: tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit. A vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet, musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná, a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom mrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená, přijet, nepřijet, obutá, neobutá, dar, nedar. Muži, táto, seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla, tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní, cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdenička se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střebíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s brabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesená, neučesená, přijela, nepřijela, obuta, neobuta, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce, vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká. Aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí, slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku v den blahoslavené tuberózy byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobily a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel. A celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Byzicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý, a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukradl. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál psi, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl psi. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila, a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozčekl, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snáše jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Zkázal Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: Nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka.

0: utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala, až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řeřichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukradl. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou. A udělal se jí důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy. Ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější.
1: Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!
2: Digi básnička! Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají on.
2: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
3: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají on.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a ta

Raz, dva, tři, hej, rup, vidí mužík, pracuje. Šupi, dupi, dup, raz, dva, tři, hej, rup, vidí mužík, kutá. Šupi, dupi, dup, jedni nebo dup, všechno krásně zpracuje. Šupi, dupi, dup, raz, dva, tři, hej, rup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Ips. A tyhle si vemte na památku.

0: Další den pomalu končil a Pavouček za celý ten den nezažil nic mimořádného. Postěžoval si strýčkovi a ten se jen ušklíbl. Jo, to si měl potkat piši škvora. Koho? Divil se Pája. Buď rád, že ho neznáš, odpověděl strýček pochmurným hlasem. Buď šťasten, že si nikdy na piši škvora nenarazil. Jak vypadá? Odkud je, co dělá? Tak ty bys rád věděl, jak piši škvor vypadá a odkud se vzal. Dobrá, povím ti to. Nebo ještě líp, já ti to zarecituju. Strýček sekáč se vypnul a spustil mocným hlasem. Piši škvor je strašný tvor. Přišel rovnou z třetí hor nebo ze dna dávných moří, jako všichni hrozní tvoři, škvoři, úhoři a tchoři. Zahučeli ostatní pavoučci. My se bojíme. Strýček se zamyslel. Milánkové, na vlastní oči jsem viděl, jak piši škvor vyděsil a zahnal táborníka, který měřil nejmíň 2 metry. Divili se pavoučci. Bylo tehdy takové deštivé léto, vyprávil strýček. Potuloval jsem se v lese u řeky. Kousek dál měl ten táborník velký stan. Celý den hrozně lilo. Vklouzl jsem k němu do stanu a pod střížkou jsem si upletl malou pavučinu. To ses nebál, divil se Pája. Neměl jsem na vybranou, když celé dny lilo. Musel jsem se někde schovat. A piši škvor taky. Viděli jsme stan a tak šup dovnitř. V noci mě ale probudil řev. Ten 2metrový táborník, co s námi ve stanu bydlel, najednou začal řvát a poskakovat a pak vyrazil ven a už se nikdy nevrátil. Co se mu stalo? Zeptal se Pája. Piši škvor mu vlezl do ucha. Úplně se mu tam zavrtal, řekl strýček ponurým hlasem. A bylo ticho. Všichni si tu hrůzu představovali a už se vůbec na nic neptali. A v tom tichu bylo najednou slyšet, jak praská kůra a jak celý smrk skřípe, jako kdyby ho někdo podřezával. A najednou se ozval křik. Ty lháři, ty prášile, ty pomlouvači, tohle si s tebou vyřídím. Pavoučci se strachy rozutekli a Pája se schoval v rohu své pavučinky. A sakra, lekl se strýček, to je on? Kde se tu vzal, Hrome, kde se vzal? Kdo? Zašeptal Pája. Píši škvor, zašeptal strýček. Byl to on. Nohy měl jako pilky a klepeta jako louskáčky. Za chvíli byl nahoře a piliny kolem jen lítaly. Kde jsi, srkáči, kde se schováváš, křičel. Rozsekám tě nadrobno, rozstříhám tě na kousky. Neblázni, kamaráde, no přece se domluvíme, ozval se strýček tichým hlasem. Tak to ne, žádné domluvy s tím, kdo o mě šíří pomluvy, zařval piši škvor. Já přece nikomu do ucha nelezu. Ale říká se to, namítl chabě strýček. Ty to říkáš, vztekal se piši škvor. A teď se to rozneslo všude. Děti se bojí jezdit pod stany, raději bydlí s rodiči v hotelu. A kam se mám já, chudák, schovat, když prší? Piši škvor se vydrápal až ke strýčkově pavučině. Cvák, cvák, pavučina byla v mžiku na drobné cáry. Strýček sekáč přeskočil na vedlejší větev a Pája skočil po hlavě do trávy. Málem dopadl na rosničku, která právě hopkala kolem. Nevěděla, co se děje, a hned spustila Ale to je úžasná náhoda. Právě tě jdu, pájo, pozvat na večeři. Chystám mouchy na puškvorci. To je úžasně aromatické koření. Jen si přivoň. No není to úžasná bylina brebentila pražská rusnička a nebyla k zastavení. Například takový pišiškvor. Pišiškvor? Skočil jí pája do řeči. Vy znáte pišiškvora? No jistě, kdo by ho neznal, podívala se rusnička a brebentila dál. Například takový pišiškvor se může po puškvorci doslova utlouct. Vážně, podivil se pája a hned mu v hlavě svitl nápad, jak strýčka zachrání. Odláká pišiškvora na puškvorec. Ale to už pišiškvor sám zavětřil tu úžasně aromatickou bylinu a lezl po kmeni smrku dolů. Puškvorec, křičel, čichám, čichám, puškvorec. Co jsem říkala, radovala se rosnička. Pišiškvor se může po puškvorci doslova umlátit. A než to dořekla, pišiškvor jí puškvorec vytrhl a hned na místě tu dobrotu schroustal. Pak se zatvářil ohromně míru milovně, ba přímo blaženě. Zavrtal se do suchého jehličí a spokojeně usnul. Rosnička odhopkovala domů a pája se vrátil do své pavučiny. Strýček sekáč si mlčky pletl novou síť. Měli hotovou dřív, než se setnilo. Teprve potom promluvil, rozhlédl se po všech okolních pavučinkách a pravil: Dobrou noc, mládenci. Dnes jsem vám spolu se svým starým kamarádem Pišiškvorem předvedl názorně, jak to může dopadnout s tím, kdo si vymýšlí nebo dokonce o někom šíří pomluvy. Vezměte si z toho ponaučení. A pája měl zase o čem přemýšlet.
1: Racek chechtavý. Racek chechtavý není tak veselý pták, jak vypadá. Naopak je to nešťastný tvor. Tak rád by šel někdy na koncert nebo na přednášku, ale což pak si to může dovolit? Zná se moc dobře. Ví, že by se smál od začátku do konce. Že by rušil ostatní, například Bernardíny, kteří pozorně sledují, co se říká, a uvažují o tom. Ale Racek, ať uvažuje, jak uvažuje, nakonec se vždycky dá do smíchu. A to je pobuřující, uznáte sami. A Racek si myslí, něco s tím musím udělat. Nemůžu to přece nechat tak. A letí k psychiatrovi, který bydlí na nábřeží. Ale když přiletí blíž, vidí, že bude muset hodně dlouho čekat. Na nábřeží je tolik racků, že se to nedá spočítat.

0: vtipky.
1: Soudce kárá obžalovaného.
2: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
1: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
0: Tvrdá jako kámen.
3: Byla asi hodně stará.
0: Možná si na ní vylomil zub, tak se vztekal.

0: Dobrý den, Vespoli.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to nehurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejbl říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky?
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmankoty.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.

0: cvičením a jdeme na to! Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit!
1: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
1: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď jsem se jedno naučíme, velké prasečí úško.
1: Ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack. Počkej, co by to mohlo být jumping jack?
1: Vůbec na to nemyslím. Zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře, dobře. Super. Já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
1: Tak povídej, povídej.
0: Protože jump, to vím otcovi, to je skákat.
1: Výborně.
0: Jumping je skákací.
1: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Pará!
1: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehinka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop, tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve snožení, nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala si 4x, to
1: a bylo. A pak jsem si říkala, když ti teda krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou
0: jako
1: můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
1: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo,
1: tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: A to já si pamatuju.
1: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat, děti. Trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
1: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
1: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu. A š, a š. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Š, jakože lyžujete. A š, a š. A Piggy, děti, budeme zrychlovat.
0: Já jsem vždycky tou zadní ručičkou odpíchnou od hůlky.
1: A jdeme. Š, a š, a š, a š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggymu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
1: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky!
2: Slunce dávalo zimě co proto. Všude rozkvétaly jarní kytičky. Každý rok tou dobou lítal Abraxas na návštěvu ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u kreksů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho:
3: stalo se něco tvému bratru kreksovi?
4: Naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stračího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
2: Malá čarodějnice však řekla:
3: Abraxas, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
2: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
5: Jsou tam! Krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
2: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm. Skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
3: Hej, vy tam, volala malá čarodějnice. I hned slezte dolů.
2: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
3: Tak dobře, tak vy tak,
2: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
6: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
2: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
7: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
8: My nemůžeme,
2: naříkal Pepek Ševců, a Béďa Krejčích brečel.
8: My jsme přirostli, nejde to.
2: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
0: Tiki kalendář! Dnes je 4. června.
9: A svátek slaví Dalibor.
0: Dalibor pochází z řeckého jména Telemach a znamená oddalovat boj. Dalibor, oddalovat boj.
9: Kdo by taky chtěl dneska bojovat?
0: Staré pověsti ale vypráví o rytíři Daliborovi z Kozojet. A to jsou staré pověsti české. A ten Dalibor, ten byl opravdu vězněn na Pražském hradě ve věži, které se dodnes na jeho počest říká
9: Daliborka. Takže, milí Daliborové,
0: všechno
9: nejlepší!
10: Jsem druhý měsíc prázdnin, ale už osmý v ročním koloběhu. Jmenuji se Srpen a budu vám vyprávět pohádku o kropenaté slepičce a koroptvých kuřátkách.

0: Rok co rok, když už se jaro všude pevně usadilo a ledoví muži utekli s nepořízenou, vynesl dědeček z komory proutěnou posadu, vystlal jí loňskou slámou a babička do ní naskládala ta největší vejce z loňské snůšky. Však už se její kvočna nemohla dočkat. Vklouzla do posady, opatrně se usadila na vajíčka a prosím, nerušit. Dědeček s babičkou chodili kolem ní, divné po špičkách, čas jim neutíkal, sotva se loudal. Až jednou ráno, konečně, místo bílých vajíček, to byla kupa žlutých kuliček. Z hebkého chmíří jen zobáčky vykukují, pípají, piští, mají se k světu. Tak vás u nás pěkně vítáme, řekla babička. A koukejte růst, přidal se dědeček a hned přinesl větší posadu, aby měla kuřátka, jak porostou, dostatek místa. Čas, jako by se právě vzpamatoval, dal se do běhu. Kuřátka už nebyla žlutá jako pampelišky, ale bílá jako třešňové květy. Jenom jedno mělo peříčka světlounce hnědá jako vrabčáci a ještě k tomu kropenatá, jako kdyby na ně naskákali pyhy. Umouněnec, pyhoun, posmívala se mu ostatní kuřátka a nechtěla si s ním hrát. Marně jim maminka kvočna domlouvala. Vždyť to chudátko uklovají, naříkala babička. To proto, že má jiné peří, usoudil dědeček, protože znal svět. Takovou špatnost já trpět nebudu, zlobila se babička. Až vyroste a bude snášet vejce, nasadíme je pod kvočnu a budeme mít kropenatých kuřat celý houf. To ale slyšela stará zlá slepice a hned svolala ostatní. Na našem dvoře jsou odjakživa jen a jen bílé slepice, kdákala vztekle. Každé vajíčko od té šeredy zničíme. Slepice poslechly. Hlídali kropenatou slepičku jako ostříži a sotva snesla vajíčko, klov, klov, a v trávě po něm zůstaly jen skořápky. To má určitě na svědomí lasička, zlobila se babička. Kde pak lasička? Ta se ve dne na dvůr neodváží, mínil děda. Nic bych za to nedal, že za to můžou naše slepice. Jednou večer, když babička svolávala slípky do kurníku, kropenatá mezi nimi nebyla. Že by se zaběhla, divila se babička, ale dědeček věděl své. Nezaběhla, odešla a ani se jí nedivím. Všude jinde jí bude líp. Zatím kropenatá slepička šla, kam ji nohy nesly, a bylo jí smutno. V tom zaslechla žalostné pípání. Na kraji pšeničného lánu naříkal houf koroptvých kuřátek. Co pak se vám stalo, řekla slepička. Naši maminku střelil myslivec, pláče nejstarší kuře. Jestli chcete, já se o vás postarám, řekla slepička a koroptví kuřátka se zaradovala. Už nejsou sirotečci a kropenatá slepička je zase šťastná, že má svoje kuřátka. Čas běžel, po jaru přišlo léto a tak se jednoho dne babička s dědečkem vypravili na houby. Když docházeli k pšeničnému poli, babička vykřikla: Dědečku, vidíš to, co já? A dědeček viděl. Naproti ním kráčí jejich kropenatá slípka a s ní houf koroptvých kuřátek, vlastně teď už mladíků a slečen. To bylo najednou radosti a povídání. až nakonec babička řekla: Víš co, slepičko, až ti děti trochu povyrostou, vrať se k nám, budu mít pro tebe překvapení. A bylo to, panečku, náramné překvapení. Na dvoře pobíhaly slepice bílé, strakaté i kropenaté a na plotě se naparoval kohout s peřím jako duha. Příští jaro vyvedla kropenatá slepička poprvé svá vlastní kuřátka. Byly to veselé barevné kuličky a měly se čile k světu. Vidíte, vidíte? Pokývala hlavou babička, když jim sypala zrní. Kdyby nebylo kropenaté slepičky, nebyl by náš dvůr jako louka v létě, ale jako zahrada pod sněhem. Možná, že bychom ani nevěděli, o kolik krásy jsme přišli, dodal dědeček a všichni kolem mu přikyvovali. A proč? Protože zmoudřeli.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jak měl Rumcajs velikou starost o Manku. Když se druhý rok sešel s třetím, došel loupežníku Čelišovi trest. Direktor, co poroučel v kartouském vězení, zahoupal klíčem, otevřel zámek a povídá. Čeliši, můžeš jít. Čeliš si namířil rovnou do lesa Řáholce a že Rumcajsovi oplatí za včely. Táhl se houštím a třel si křivou půlku tváře, aby líp vymyslel, kudy na Rumcajse. Když byl u jeskyně, rozhrnul na štěrbinku listí a dívá se. Rumcajs stojí u studánky. Manka klečí na břehu a nabírá do dlaní vodu. Jak jí voda crčela mezi prsty, přeslechl Rumcajs Čeliše v houští. Manka upila z dlaní a povzdychla si. Jak dlouho já už jsem se Rumcajsi nenapila z hrnečku.
1: Přinesu ti hrneček z Jičína, aby se ti vrátila spokojenost,
0: povídá Rumcajs a pohodlně se vypravil po císařské silnici k městu. Jen se za Rumcajsem zavřeli větve, vydal se na cestu i Čeliš. A taky do Jičína. A s pospěchem, aby tam byl před Rumcajsem. U brány si nabil pistol tvrdým křemenem, rozhlídl se a rovnou skočil po loupežnicku do apatiky. Apatikář upustil závažíčko a sáhl do šuplíku pro něco protileknutí.
2: Prosil bych recepis,
0: povídá Čelišovi. Loupežník Čeliš na něj namířil pistol.
3: Tohle je můj recepis.
0: Potom schodil apatikáři z nosu půlené brejle, protáhl se kolem pultu do nejtajnějšího kouta apatiky a probral tam, co potřeboval. V apatikáři se od tolika leknutí zarazila řeč na celý den a ještě noc. Z apatiky se Čeliš táhl pod loubím k hrnčířskému krámku. Namířil pistol na zboží v regále a povídá hrnčíři.
3: Jestli cekneš, rozstřílim ti to všecko na střípky.
0: Hrnčíř byl míň lekavý než apatikář, ale stejně mu taky zaskočila řeč. Loupežník Čeliš popadl hrneček a byl ten tam. Přetáhl se s hrnečkem přes ring a namířil si to zpátky do Řáholce. V Topolové aleji potkal na císařské silnici Rumcajse, ale tiše uskočil za kmen. Rumcajs ho v zamyšlení přešel. Když jí Rumcajs slíbil hrneček, zůstala Manka stát u studánky. A že si tam rovnou počká. Z dlouhé chvíle hladila vodu špičičkou prstu. Najednou nad ní stojí mužský a je tenký jako špagátek. Půl tváře má křivé, ale slova mu od huby kapou lahodně, jako by cedil med.
3: Bolí mě sedmý zub, až mi to skroutilo tvář, povídá a podíval se k jeskyni, odkud vonilo ohništěm. Nemohl bych si tu proti tomu něco uvařit?
0: Sáhl za kazajku a drží v ruce hrneček. Mance na hrnečku uvázly oči.
4: Je, takový bych zrovna chtěla, povídá.
0: Tenoučký mužský se zasmál křivě jako šavle a míní na to něco odpovědět.
4: Vlastně nechtěla.
0: Vzala to do ouha Manka a začervenala se z rozpaku. Však on mi Rumcajs takový přinese.
3: Jestli z Jičína, tak já tam koupil tenhle poslední,
0: povídá ten, co přišel.
3: Ale jestli mě tu necháš uvařit něco proti sedmému zubu, já ti pak ten hrneček dám?
0: Manka až musela polknout, jak sladce ten tkanička uměl vynout řeč. Vzala ho do jeskyně a on tam vařil. Sáhl z kapsy do kapsy, něco do hrnečku udrobil a přikápl vodu. Když se uvařilo, ofoukal to, ale pořád nebyl spokojený.
3: Neskusila bys, jestli to není horké,
0: povídá.
3: Já bych nerad provstekal ten sedmý zub.
0: Manka upila a pustila si doušek po jazyku. V tom se k ní ženglička otočil pěknou polovicí tváře.
3: Vidíš? A je po bolesti.
0: Co zbylo, vylil do mechu a podal hrneček Mance.
3: Jak jsem řekl, je tvůj.
0: A že pospíchá a nemůže tu stát a čekat na poděkování. Runcajs zatím došel do Jičína. V kránku pod podloubím položil na pult krejcar a povídá hrnčíři.
1: Dej mi za něj hrneček, ale aby byl dobře pálený.
0: Hrnčíř na to nejdřív nic. Jakoby v něm byl prve loupežník Čeliš, zastřelil řeč.
1: Potřebuju ho pro manku a pospěš si, čeká na mě u studánky,
0: pobízel Runcajs. Hrnčíři právě došla ulekaná chvilka a promluvil.
2: To, aby si s Runcajsi spíš pospíšil ty. Před chvílí tu byl Čeliš. Pobral mi tu zrovna takový hrneček, jako chceš ty pro manku a utíkal s ním jako s alarmem k řáholci.
0: Z hrnčíře se ještě sypala slova, ale Runcajs už byl na cestě. Běžel, až se mu střílelo od podpatků. Přiběhl do lesa řáholce, uřícený jako železná mašina. Oddychl si stranou ke skále, aby ničemu neublížil a dívá se. Všude je pokojné tichoučko. V žaludech tenoučce praská od zrání. U studánky stojí manka a upijí z hrnečku. Runcajs k ní udělal krok.
1: Kdo ti dal ten hrneček, manko?
0: Manka vykřikla a opustila hrneček, až vystříklo ze studánky.
1: Kdo ti ho dal?
0: Povídá Runcajs a cedí hlas do vousů, aby manku ještě víc nepoplašil. A v tom na něho manka zrovna křikla. Jdi pryč, nebo na tě zavolám Runcajse! Runcajs až klopítl, jako by chytil kuli do ramena.
1: Co to, manko, povídáš?
0: Kdyby byl mluvil do břízy, byla by aspoň hnula lístkem. Mance jako by vylítly z hlavy rozumné myšlenky. Ať se jí Runcajs stavil na krok nebo na dva, ať se jí ukazoval v borovém klobouku nebo s hlavou holou, manka ho ne a ne poznat. To v ní tak pracovalo pití pro zapomenutí, co z tajné apatické byliny uvařil v hrnečku Čeliš. Když jí Runcajs poprosil,
1: uvař mi večeři,
0: odpověděla,
4: pro cizího?
0: A když už trochu ve zlosti poručil,
1: ustel mi,
0: divila se,
4: cizímu.
0: To v ní pořád tak silně pracoval jediný doušek pití pro zapomenutí, co si pustila po jazyku. Nakonec Runcajs povídá.
1: Je mi na nicum nic. Stalo se mi veliké neštěstí a v ničem se nevyznám.
0: Tak to trvalo 3 dny. Čtvrtý den se loupežník Čeliš vypravil, aby se podíval. Tichoučce se dotáhl až k jeskyni. Nos vzal do štipců, aby se neozval hlasitější dech a křivou hubu si přiklopil dlaní, aby mu nevyklouzlo slovo. Ležel tam tajně v trávě a nejdřív se mu dálo všecko pro radost. Runcajs sedí na kamenu a chová si hlavu v dlaních. Manka kolem něho přechází jako okolo sloupu. Na zavolání se neotočí, nechce od Runcajse ani dobré, ani zlé. Loupežníku Čelišovi to příjemně zahřívá žluč. Jenže tou dobou se jičínský apatikář vydal do lesa, aby zas bylo co dát do šuplíku, který mu vybral Čeliš. Jde lesem řáholcem a hledá bylinu pro zapomínání. V tom jí ucítil. Vůně ho vede jako na šňůrce. Když bylinu našel, leží u ní chlapík tennoučký jako ženglička. Zrovna ten, co apatikáře nejdřív vyjevil pistolí a pak bral. Apatikář odzadu ještě krok k chlapíkovi utrhl lístek té divné byliny a ometl ho Čelišovi kolem nosu. V tu chvíli tam stojí Runcajs.
1: Co se tu děje? Já něco slyšel v trávě za křovím.
0: Apatikář se podíval přes půlené brejle.
4: Co by se dělo? To já jen oplatil chlapíkovi, co mi v apatice pobral koření pro zapomínání.
0: Čeliš se na ně dívá jako z nového. Jako by tu byl sotva od před chvíle, tak mu všecko propadlo pamětí jako řešetem. Mance dal apatikář přičichnout k jiné bylině a ona se přes trojí kýchnutí zas prokýchala k paměti.
4: Stejně si mi byl Runcajsi nejmilejší, i když jsem nevěděla, že jsi to ty.
0: Ale ten loupežník Čeliš vzal smutný konec. zapomněl loupežnické řemeslo, ale nemohl se rozpomenout ani na poctivost.
5: Mám pro vás novou Piggy básničku.
6: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
5: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
6: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
5: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
7: A jestli se vám básnička líbí,
5: běžte na www.piggy.cz
7: a tam ji najdete.

Anděl v kulichu. Příběh o Felixi Maršnerovi z Kořenova, o kulichu z modré a červené vlny a také o rozličných papírových květinách pro Ježíška. Maršnerovi z Kořenova měli tenkrát malého chlapce a ten se jmenoval Felix. Nebyl kdo ví jak poslušný, ale jinak to byl dobrý kluk. A tak to mělo být. Víc bychom od správného malého kluka ani neměli očekávat. Felix bydlel s rodiči v malé chaloupce pod lesem. Byla tam jenom kuchyně a jedna jediná komůrka a úplně vzadu

Maršner odvážel koše s hotovými květinami do Rýnovic. V zimě na saních, v létě na kárce. A v Rýnovicích je odevzdával panu velkoobchodníkovi Vondrakovi, který je pak prodával dál, do Liberce a do Prahy, do Vídně a Bůh ví kam ještě. Tenkrát, takto po domácku, vyráběla papírové květiny spousta hospodyň, nejen Felixova maminka. Drát na stonky dodával pan Vondrak a pestré hedvábné papíry na lístečky a květy rovněž. A za každý koš s hotovými květinami platil ženám po 2 krejcarech. To nebylo moc, ani tehdy ne. Někdy Felixova maminka celý týden nevázala nic jiného než karafiáty, jindy růže, někdy chrpy, jindy zase poměnky, prostě to, co bylo zrovna potřeba. A to pak seděla u okna a Maršnerovic Felix se nestačil divit, jak rychle jí jde práce od ruky. Maminka byla křehká, drobná paní s velikýma očima a černými vlasy. A i když chudá, přesto byla milá a krásná. A pokaždé, když si v neděli uvázala kolem hlavy modrý šátek, ptával se Felix sám sebe. Nevypadá skoro jako panenka Marie. Jeden obrázek Panny Marie jim visel v koutě vedle okna. Nebeská matka z něj s přátelským úsměvem zhlížela do světnice. A líbezné jezulátko, které jí sedělo na klíně, se také usmívalo. V levé ruce drželo zlaté jablko na znamení toho, že je pánem světa. A pravou rukou tomu zlatému jablku žehnalo to milé jezulátko. Jak už bylo řečeno, Maršnerovic Felix sice nebyl kdo ví jak poslušný, ale jinak to byl dobrý a správný kluk. A nikdo přece nemůže po malém správném klukovi chtít, aby pořád dřepěl ve světnici. Správní kluci musí totiž čas od času vyšplhat na nějaký ten strom nebo přeskočit potok. Musí házet kamenem po starém plechovém hrnci, který si předtím pověsili na sousedův plot. A když nastane zima, musí vyzkoušet, jestli je už unese led na rybníce u mlýna. A v létě zase musí hloubit jeskyně a v lese stavět chatrče. Zkrátka na světě je 1000 věcí, které musí správní kluci bezpodmínečně dělat, aby byli správní kluci. A když si pak při šplhání roztrhnou kalhoty nebo košily? Když se kamenem trefí nejen do hrnce, ale i do sousedovic okna? Když se vším oblečením spadnou do potoka nebo i jen do bláta? Proti tomu se nedá nic dělat, to měli holt smůlu. A že pak za to budou doma vyhubováni, to musí holt nějak spolknout. A že k tomu čas od času dostanou pár na zadek? S tím musí holt počítat. Ostatně Felixovi to potom bylo pokaždé strašně líto, když vyvedl podobnou hloupost, poněvadž si pokaždé všiml, jak je kvůli tomu maminka smutná. Ale žádný člověk se nemůže vysvléci ze své kůže a přirozenosti. Natož pak správný malý kluk. To všechno by ani nebylo třeba vyprávět, kdyby se jednoho dne, a bylo to zrovna na Vánoce, nestala ta příhoda s kulichem. Toho kulicha totiž náš Felix dostal od Ježíška. Spolu s malými dřevěnými sáňkami. Když se ráno na Božího dvánoční probudil, stály ty sáňky u jeho postele. A na sedátku ležela čepice z bambulí.
překrásný nový kulí.

0: nich z červené a modré vlny s bílou bambulí skoro tak velikou, jako to zlaté jablko od Jezulátka. A ten kulich byl navíc naplněn jablíčky a oříšky, sladkými placičkami a cukrovým a malými kousky kandovaného cukru. Dozajista si umíte představit, jakou z toho měl Felix radost. Ještě téhož odpoledne vyrazil se svými novými sáňkami za kamarády dolů do vesnice. A jelikož toho dne mrzlo až praštělo, tak si předtím, než vyběhl ven, nasadil toho svého krásného, velkého, nového, teplého kulicha z modré a červené vlny. Od toho tu přeci kulichy jsou, že ano? No a tak tam Felix a jeho kamarádi jezdili celé odpoledne na sáňkách. Bylo tam i pár holek. Některé děti sáňky měly, jiné ne. Ty, které žádné neměly, jezdili s ostatními a někdy sjížděli kopec jen tak po zadku. A všechny děti, ať už se sáňkami nebo bez, si toho odpoledne na svahu užili náramnou legraci. A večer, když se Felix s novými sáňkami zase vrátil domů, byl celý od hlavy až k patě od sněhu a rudý v obličeji. A špičku nosu měl studenou a tváře rozpálené a uši od mrazu skoro modré. Ještě štěstí, že jste tam nevomrzli, pravila maminka. Proč sis nevzal toho kulicha? No jo, toho kulicha. Felix se hrozně vylekal. Právě ten kulich, ten krásný nový kulich, který mu nadělil Ježíšek, tak právě tenhle kulich byl pryč. Musel ho ztratit při sáňkování, aniž by si toho v tom zápalu všiml. Druhý den ráno, když se pak s maminkou vydali dolů do vesnice hledat tu čepici, byl celý svah pod vrstvou nového sněhu, co přes noc napadal. A ta čepice ležela někde hluboko pod sněhem. A ač ji dlouho hledali, nic nenašli. Felix byl toho rána velmi sklíčený a maminka také. Chlapče, chlapče, pravila mu. Pořád musíš tropit nějaký skopičiny. Jen si představ, jak je teď Ježíšek smutnej, že si toho novýho, krásnýho kulicha zase zašantročil. Na Ježíška si Felix doteď vůbec nevzpomněl. Mlčky a zkroušeně se za maminkou ploužil domů a přemýšlel, co by měl udělat, aby kvůli němu nemusel být Ježíšek smutný. A protože to byl chlapec dobrý, jak už všichni víme, tak ho také skutečně něco napadlo. Když pak zase přišli domů, vzal Felix jednu z maminčiných papírových květin, byl to červený karafiát, který ležel v horním koši s již hotovými květinami. A ten karafiát položil pod obrázek s Jezulátkem. Ježíšku, nebuď kvůli tomu kulichu smutnej, řekl. Příště už si dám na svý věci větší pozor, to ti slibuju. Do druhého dne ráno ten červený karafiát zmizel. Polička byla prázdná. A Felix si zhluboka oddechl úlevou. Nyní s naprostou jistotou věděl, že mu Ježíšek odpustil. Tedy přinejmenším do příště, protože, jak Felixovi maminka říkávala, s každou vyvedenou skopičinou mu pokaždé způsobí novou starost. To byla slova, která si Felix zapsal za uši. Ale brzy na to měl zase smůlu. To, když o 2 dny později narazil se sáňkami do stromu a udělal si na hlavě pořádnou bouli. A tak tedy znovu položil jednu z maminčiných papírových květin jezulátku pod obrázek. Tentokrát to byl žlutý měsíček. A znovu prosil Ježíška o odpuštění. A opět byl do rána měsíček pryč. A od této chvíle už Felix nikdy nezapomněl při příhodné příležitosti položit jezulátku na poličku některou z maminčiných papírových květin. Jednou to byla růže, podruhé tulipán, jindy astra, vždycky podle toho, co zrovna bylo po ruce. A když uvážíme, kolik má rok dní, a když si k tomu domyslíme, co všechno musí takový správný malý kluk den co den provádět, tak si můžeme snadno spočítat, že těch květin nebylo zrovna málo, které Felix v průběhu roku musel jezulátku položit pod obrázek v koutě světnice vedle okna. A když se sešel rok s rokem a nadešel štědrý večer, lehl si Felix do postele plný očekávání, co mu asi tak Ježíšek následujícího jitra nadělí. A v hlavě se mu vybavovaly všechny ty hlouposti a skopičiny, které v poslední době natropil. Z toho usoudil, že si kvůli zítřejšímu ránu nemusí dělat žádné přehnané naděje. No a tak ten náš Felix od Maršnerů z Kořenova usnul. A jak tak spí a spí, i jeho rodiče už byli dávno v posteli, tak najednou z ničeho nic slyší, jak někdo zvenčí ťuká na okno. Jen zlehinka, jakoby malíčkem. Ale na probuzení Felixe to stačilo. Felix tedy přistoupil k oknu. A na jedné okenní tabulce si mezi ledovými květy vydýchal malý kruhový průhled. A jak vykoukne ven, vidí před oknem stát malého andílka. Stojí tam bos v bílém andělském rouše a Felix se podivuje, jak to jen v té zimě, že by psa nevyhnal, venku na sněhu a ledu může vydržet. Pouze na hlavě měl ten andílek kulicha. Kulicha z modré a červené vlny a s bílou bambulí. Felix ale nemá čas se tím zabývat. Ten andílek mu totiž dává znamení a říká, aby za ním vyšel ven. Povídá to tichým hláskem a přece mu Felix i přes zamrzlou okenní tabulku rozumí každé slovo. Maršnerovic Felix se tedy oblékl, rychle a tiše, aby tím nevyrušil rodiče ze spánku, a pak se nenápadně protáhl ven před chalupu k andílkovi a zeptal se ho, kamže to s ním má jít. No, kam asi, pravil andílek. Kam jinam, než do Betléma? To je snad jasný, ne? Do Betléma? Zeptal se Felix. A je to odsaď daleko? Ale kdéž? Odpověděl andílek. Posaď se, Felixi, tady pěkně na sáně a já tě potáhnu. Sáně stály pod střížkou vedle vchodových dveří. A tak se tedy Felix posadil na sáňky a andílek zavelel. Odjezd! S lehkostí a radostně svištěl sněhem šňůr od saní v ruce. Tak to táhl Felixe za sebou. Nejdříve je cesta vedla lesem, pak přes luční stráně dolů k Tesařovskému potoku a potom přes dřevěný můstek zase vzhůru do dalšího lesa. A když pak vyjeli z lesa ven, spatřili dole v údolí střechy Betléma. A nad tím vším zářila hvězda betlémská. Chlév s jesličkami byl jasně osvícen nebeskou září. A o této svaté noci se líbeznému Ježíškovi přišlo poklonit i 57 řádně zvolených starostů a představených obcí z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov, stejně jako již chvíli před nimi pastýři. Stáli tam, přivedeni anděli, v černých kabátech a černých kloboucích a někteří měli dokonce na hlavách cylindry a kolem krku zlaté řetězy na znamení svého úřadu. Těch 57 pánů tam před chlévem s jesličkami s ponížeností postávalo a trpělivě čekalo již přinejmenším půl hodiny na to, až budou vpuštěni k Ježíškovi. Ale Felix od Maršnerů z Kořenova, ten náš Felix, čekat vůbec nemusel. Jen co se objevil na svých sáňkách, dva jiní andílci před ním otevřeli vrata od chléva a ten s kulichem ho uvedl dovnitř. Matka Boží tam seděla namalované truhle s velkýma očima a černými vlasy pod modrým šátkem. V prvním okamžiku Felix opravdu věřil, že ta paní, co tam sedí na té truhle, je jeho máma. Za ní stál vousatý muž s holí a zlatým kroužkem v uchu, takovým, jaký nosívají tesaři. Zkrátka a dobře, svatý Josef. A před nimi ležel v kolébce ze smrkových prken líbezný Ježíšek. A neležel ani na seně, ani na slámě, nýbrž na samých překrásných barevných květinách. Na růžích, narcisech a chrpách, měsíčcích a astrách, na fialkách a rudém máku. A to teď, uprostřed zimy. Jak to těch 57 starostů a představených skrze vrata od chléva zahlédlo, nemálo se podivili. A liberecký starosta, pan doktor Bayer, pronesl to, co si už ostatně všichni při té podívané myslili.
1: Ústa hromů, zvolal. Takové krásné květiny. To by člověk nevěřil, že je něco takového v tuhle dobu vůbec možné.
0: Sotva to dořekl, milý Ježíšek se v kolébce napřímil. Tyto květiny zde, pravil jasným hláskem, ty jsem dostal od mého přítele. Od Maršnerovic Felixe z Kořenova, který tady stojí po mojí pravici. Spatřete všichni na něho. Není kdo ví, jak poslušný, ale jinak je to dobrý kluk. A to je to nejlepší, co se může od správného malého kluka očekávat. Jak to Felix uslyšel, zrudli mu uši. Z části radostí a hrdostí a z části rozpaky. A pak poklekl před kolébkou a sklonil hlavu. A Ježíšek ho žehnající rukou lehce pohladil po vlasech. A Felixovi bylo náhle tak nádherně teplo a blaženě, že měl pocit, že už je v království nebeském. Ale nebyl v království nebeském, ale v chlévě betlémském. A venku nadále čekalo těch 57 starostů a představených na to, až konečně budou také vpuštěni do chléva. Proto také jeden andílek, ten s kulichem, zašeptal Felixovi do ucha, aby ho teď následoval. Zatím ještě ne domů, Bože chraň, ale jenom pár kroků stranou do zadní části chléva k ostatním dětem. Tam vzadu totiž U volka s oslíkem bylo již několik holek a kluků. Všichni tak ve věku Maršnerovic Felixe. I oni dnes o svaté noci přišli k Ježíškovi do chléva betlémského. I oni byli doma andílky probuzeni ze spánku a přivedeni k jesličkám. A všechny ty děti nebyly, stejně jako Felix z Kořenova, kdo ví jak poslušné, ale jinak to byli správní kluci a holky. Konečně smělo také těch 57 starostů a představených obcí z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov předstoupit před Ježíška a poklonit se mu. Jeden po druhém přistupovali ke kolébce, smekali uctivě klobouky a hluboce se klaněli. Jeden každý z nich pronesl k Ježíškovi krátkou, ale nadmíru slavnostní řeč, většina v jazyce německém a někteří také v jazyce českém. Ale Maršnerovic Felix z Kořenova spolu s ostatními dětmi těm pánům starostům a představeným nenaslouchal a raději se v zadní části chléva zabýval interesantnějšími věcmi. Kluci si tam se svými andílky hráli v seně na schovávanou. Holky zase s těmi svými seděly na fošně, kterou jim svatý Josef připevnil pomocí dvou provazů na příčný trám pod seníkem a společně se houpali, což bylo dozajista velmi legrační. Když pak těch 57 starostů a představených bylo se svými poklonami a chválořečmi v obou zemských jazycích hotovo, a když konečně v hlubokých úklonách opustili chlév betlémský, směli děti opět přejít dopředu k Ježíškovi. Ze dvou kos na řezání dřeva a jedněch starých dveří pro ně svatý Josef narychlo zhotovil veliký stůl a Matka Boží na něm děti pohostila. Horkým medovým mlékem a jáhlovou kaší, perníkem a anýzovým pečivem, s kořicovými hvězdičkami, mandlovými koláčky a vánočkou. A zatímco malí hosté hodovali, ona s Ježíškem v náručí chodila kolem stolu a měla radost z toho, jak u ní dětem chutnalo. A milý Ježíšek a svatý Josef, volek a oslík a všichni andělé se v chlévě betlémském radovali s ní. Děti už ale pomalu museli jít domů. Jedno po druhém přicházeli k Matce Boží a za všechno se poděkovali. A Ježíšek každému na rozloučenou ještě jednou požehnal a promluvil pár milých slov, načež byly svými andílky zase odvedeny domů do svých vyhřátých postýlek. Také Maršnerovic Felix z Kořenova se u Matky Boží poděkoval se slovy zaplať pánbu. A Ježíšek mu stejně jako ostatním dětem na rozloučenou požehnal. Zůstaň i nadále dobrý chlapec. Pravil mu a přitom ukázal na množství květin, které mu Felix během uplynulého roku věnoval. A pak dodal. Tolik jich ani nebylo zapotřebí. Příště jich může být o pár méně. A Matka Boží, jejíž hlas zněl stejně jako hlas Felixovy mámy, přikývla a dávala slovům svého děťátka za pravdu. Ach ano, klidně by stačila i polovina, chlapče, pravila. Hezky se snaž, abys nám ty květiny nemusel dávat tak často. No, co měl na to Felix Matce Boží odpovědět? Ovšem, že se bude snažit, říkal. Od teďka se prý pokusí být o trošičku poslušnější. To jí slibuje. Přitom se jí díval pevně a upřímně do očí, dokud mu andílek, ten s kulichem, nepoložil ruku na rameno a nenaznačil, že teď už ale opravdu musí jít domů. No a tak ten andílek odvezl Felixe na jeho saních zpátky domů, až před Maršnerovic chalupu pod lesem v Kořenově. Tam ho vysadil a počkal venku, dokud se přesto vydýchané kolečko na okenní tabulce nepřesvědčil, že už Felix leží ve své posteli. Až teprve pak se zase andílek odebral zpátky na věčnou blaženost. A teprve teď Felixe napadlo to, co ho mělo napadnout již mnohem dříve. On se totiž měl andílka zeptat, zda by se za něho, Felixe z Kořenova, u Ježíška nepřimluvil, aby mu ještě jednou nadělil nějakého kulicha. Takového krásně teplého, z modré a červené vlny, jakého, bohužel, loni ztratil hned první den při sáňkování. No škoda, na to už bylo pozdě, to už milý Felix propásl. Ale v takovýchto příbězích to nezřídka končí úplně jinak, než by rozumný člověk očekával. Když se tedy Felix ráno na božího dvánoční probudil, nemělo by nás udivit, že na stoličce před jeho postelí modro-červený kulich neležel. Za to tam ale byl jiný. Tentokrát ze zelené vlny, s hnědým vzorem a žlutou bambulí. A když si ho Felix vyzkoušel, jen tak v noční košili a bos, tak ke své radosti zjistil, že je ten nový kulich ještě mnohem, mnohem teplejší, než byl ten loňský. A také mnohem, mnohem měkčí. Tak hřejivý a měkoučký, jako by ho pro něho, Felixe z Kořenova, nechal Ježíšek uplést přímo Matkou Boží.

0: rybky.
1: K rybáři přišel porybný.
2: Jak to, že lovíte na zakázaném místě?
1: Já nelovím, já koupám červa, zní pohotová odpověď.
2: Ukažte, já se podívám. No, zaplatíte stejně pokutu.
1: Za co?
2: Ten červ má mít plavky.
3: Hezký den přejeme ve spole. Pěkně vítám. Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
4: No to prosím náhodou jsme.
3: Přejete si.
5: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
3: krásných hraček,
5: kolotočů
3: a houpaček,
5: ruské kolo,
3: lampion,
5: tobogán,
3: též autodromy,
5: bude prý i sladká vata,
3: marcipán
5: a cukrlata
3: pro maličká ploštičata.
4: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, to jsou nějací kaprňáci.
3: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
5: a přiložíme ruku k dílu.
6: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích zapartů.
3: 708 ploštici Ruměnici přibylo zase 9 nových.
4: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí.

0: крысы женили, бзум-бзум, женили, бзум-бзум. Я боюсь, я батяки, когда его еду нищиком. Я боюсь.
1: Пить нажикать, петлинку.
0: Я же нажикам. Это пока си спивам.
1: Иване, Иване, я сам добре слышала.
0: Так, но я самозřejmě то, že jo, tak já si tedy zpívám lalala jauajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vy, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že jo.
1: Jsou takové houpačky a kolotoče, od já vůbec nestojím, abyste věděli.
0: No, nestojíte, protože tak nestojíte, vy je na slunečnice 7. pondětá.
1: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
0: A jak vy,
1: já to řeknu mamince, šmitliku. A

0: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, růměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
1: A hele, hele, Beruška, co pak to?
2: To je legrace.
1: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
2: Ale já to tak nemyslela.
1: Ale říkala jste to.
2: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
1: Co říkáte, lidičkové? Já vím, chovala se ošklivě, sobecky.
2: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
1: No tak se taky sveste a pohoupejte.
2: Děkuju.
1: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchal.
3: Oho, sarno, kamaráde, to se nám to vydařilo. A jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Fernam Ravenec do něčeho pustí, tak to

0: figy cvičení?
1: S Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme pánev, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.
3: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tulamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponožtičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tulamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
4: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tulamora juniora a Ramsese.
5: Ten první, odpověděl Tulík. Ale kdo je ten padre?
4: No, přece vážený pan Tulamor senior, padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
3: Tulamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
4: Tak takhle je to.
3: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
4: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
5: To ne,
3: vyhrkl Tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
4: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
3: A Tullamore junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
5: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hujá, dětské písničky!

0: každá táta pusu, mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos.
2: A bylo jaro. Všechno kvetlo. A Janinka už byla u broučka, a kmotřička, kmotříček a beruška a čekali, až jen slunko zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Seděl vedle Janinky, radost mu zářila z očí, ale neříkal pranic. Maminka se nemohla zdržet a plakala a snídaně by tak honem nebyla uvařená, kdyby jí beruška nebyla pomohla. Měli čokoládu, nevím, kde ji vzali, a k ní smažené věnečky. Pomodlili se, nasnídali se a že už slunko zapadlo. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát dokola, jako by nic, a u Janinky se zase spustil na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý Broučku, já mám radost, maminka má radost, my máme všichni radost, že už dnes poletíš. To je dobře, Pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě. Musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Hodné broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit, jak to Pán Bůh chce. Já bych měl velikou žalost, a maminka také, a kmotříček také, a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý Broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty sám bys nejhůř přitom pochodil. A teď už ve jménu Páně poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka a beruška stačit, až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. To kmotříček, aby prý se oni už vrátili. A tak se vrátili a Brouček letěl pryč a pryč do širého světa. Oni ještě za nimi, s Pánem Bohem, zprovázej Pán Bůh, šťastné navrácení. Sám Pán Bůh tě nauč poslouchat. Ale Brouček už byl daleko a už to snad všechno ani neslyšel. A tak se vraceli a povídali si, jaké má Brouček krásné světlo. Kmotřička myslela, že je krásně žluté jako zlato. Mamince se zdálo být víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mívají broučci, když po nejprv letí, a že jen aby Brouček poslouchal, že ona má strach, že poslouchat nebude. Maminka však myslela i, že snad bude, a kmotřička také i, že ano, a tak už Janinka neříkala nic. Byli už nedaleko, dali si s Pánem Bohem a letěli každá domů. Maminka tam měla stát hromadu nádobí, dala se hned do práce, ale nešlo jí to jaksi nějak od ruky. Myslela na Broučka a myslela na Janinku, že by měl být můj Brouček neposlušný. To jí na Janinku skoro mrzelo. Oni pak letěli. Vlevo kmocíček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rdělo a broučkovi se srdce v těle smálo. Ale tu se blížili k velikému dubovému lesu. A zas letěli a letěli. Les přestal a šlo to dolů do takového krásného údolí. Po stráních byly vinice s hezonkými chaloupkami a ta vůně, to byla vůně. A když tak letěli, tu viděli dva broučky. Vidíš je, broučku, tamhle? Ukazoval kmotříček. Ten malý taky dnes poprvé letí, já je znám. Jsou tam nedaleko od nás, zůstávají v roští. A když se potkali, volal tatínek a kmotříček. Zdař Bůh! A brouček také řekl, zdař Bůh, zdař Bůh. A oni oba, zdař Bůh, zdař Bůh. Ten malý také. A když přiletěli dál, tam se broučci kmitali, jeden sem, druhý tam, staří a mladí, velicí a malí a pořád, zdař Bůh, zdař Bůh, a zas zdař Bůh, zdař Bůh. A kde vinice přestaly, tam počaly krásné zahrady a v těch zahradách krásné veliké domy a zahrada vedle zahrady a krásný dům vedle krásného domu. Broučku, nebolí tě křidelka? Ptal se tatínek. Ale brouček, že ne a ne. I přece si trochu sedněme, abychom si odpočali, radil tatínek. Ale brouček pořád, že ne a ne. Ale když kmotříček pravil, že už ho křidelka trochu bolí, tu teprve, že si drobátko sednou. A sedli si v zahradě na hrušku na samý vrcholek a dívali se. Měsíček vykukoval spod mraků, tu a tam se hvězdička třpitila a broučků všude plno. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil. Lidé pěkně spali, jen tam v tom jednom okně u samé střechy bylo světlo. A tu se to okno otevřelo. Velká silná paní s krásnými kaštanovými kadeřemi se dívala na všechny strany, vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zase zavřelo, světlo zmizelo. Ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se ztratilo. Myslím, že se maminka byla dívat po dětech. A broučci zas letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Ze zahrady do zahrady, až zahrady přestaly, a tu na návrší krásné město. Vysokánská věž a na ní čtyři malé věžičky, kolem samé domy. A jenom domy a okny jen poseté. Ale všecko spalo. Nikde ani človíčka, nikde ani světelka. Broučka něco napadlo. Tatínku, tam, kam jste letěli oknem, nepoletíme? Poleďme. Tam, kde zpívají tu naši modlitbičku, to už teď nejde, až někdy jindy. Je to tadyhle v jinou stranu za městem a museli bychom si přivstat hned, jak slunce zapadne. A tak svítili a svítili ze zahrady do zahrady, ale nejvíc tam v té, kde si ponejprv náružce odpočali. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil a lidé pěkně spali. A ty hvězdy se třpitily a ti broučci se kmitali a pořád zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Ale hvězdy začaly jaksi blednout a tam na východě se tolik rdělo, že kmotříček radil, poleťme domů, slunko už vychází a doma na nás bez toho čekají. A tak letěli domů. Broučkovi se z těch zahrad skoro ani nechtělo, ale přece letěli vzhůru vinicemi až tam k lesu. A letěli pořád pěkně vedle lesa, až les přestal a byli na vrchu. A z vrchu dolů a přes potok a hned všichni tři tam pod jalovec. Však už na ně čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A Janinka tu není? Ptal se Brouček. Není zde, pravila maminka. Ona si myslí, že nebudeš poslouchat. A jestli pak tatínku poslouchal? Tatínek se usmíval a neříkal nic. Ale kmotříček i poslouchal. Vždyť už má rozum a už se nebude bát. A že budou večeřet. Hlad už bez toho měli. Měli čokoládu a k ní takové smažené věnečky. Ale když nenechali Broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A Brouček se bez toho sám k tomu měl. Jaká byla ta zahrada krásná a v tom jednom okně, že bylo světlo a že se okno otevřelo a taková krásná paní se dívala na hvězdy a na Broučky a kmotříčka k tomu přidala. Však ano, půjdeme spát. Broučkovi se už oči zavírají. A takže se budou modlit. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček dal pac a pusu, každý šel po svých a spali a spali. Krásně se jim to spalo.

0: Písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně.

malé chaloupce u velikého lesa žil chudý drvoštěp se ženou a s dvěma dětmi, které se jmenovali Jeníček a Mařenka. Otec chodíval do lesa dobývat pařezí a v létě, když bylo hezky, brával děti sebou. Jeníček a Mařenka v lese sbírali jahody a vždycky jich mamince přinesli plný čbánek. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Ale Jeníček s Mařenkou s

0: chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem volali, křičeli.
1: Táto! Tatínku! Táto! Táto!
0: Ale tatínek se neozýval. Jen kukačka si někde v lesní houštině povídala a síček zahoukal. Tma houstla a Jeníček s Mařenkou marně hledali cestičku k domovu. Zabloudili. Byli sami v lese a noc už nastávala. Šli houštinami a báli se. A když už nevěděli kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi.
1: Jeníčku, vylez na strom, jak nejvýše můžeš a podívej se na všechny strany. Snad někde zahlédneš světérko z naší chaloupky. Nebojíš se?
2: Nebojím, Mařenko, jen počkej, hned budu nahoře.
0: Jeníček vylezl na strom, dlouho se rozhlížel a najednou zahlédl v dálce malinké světélko. Rychle slezl se stromu a pověděl Mařence, co viděl, a hned se dali tím směrem. V tu chvíli se také protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se, byla celá z perníku. Chvíli se na ní dívali a potom si Jeníček z chaloupky ulomil. Ach, to byl sladký perníček. Mařenka si ulomila také kousek, v tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a zkuhrala.
3: Chutnal dětičkám perníček, chutnal, jen se nebojte, u mě se budete mít dobře, moc dobře.
0: A zavřela je oba do chlívka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale Jeníčka tam nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila dobrá jídla a krmila Jeníčka, aby brzo stloustl. Byla to zlá čarodějnice a chtěla děti sníst. Stále si pomlaskávala a denně zkoušela, jak Jeníček tloustne.
3: Ukáž, Jeníčku, prstíček, ukáž, podívám se.
0: Chtěla zkusit, zda už je Jeníček dost tlustý, ale Jeníček byl chytrý a nastrčil bábě vždy jen kousek dřívka. Babice nic nepoznala, řízla nožem do dřívka a brůčela, že Jeníček je pořád hubený. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče pečení. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, řekla.
3: Teď si přineseme pečínku.
0: A šla do chlívka a přivedla Jeníčka. Bylo zle a babice už drží lopatu, otevírá pec, šklebí se na Jeníčka a říká mu.
3: Pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zda už je dost teplá. Upeču vám koláče.
0: Ale Jeníček si sedal schválně jen na kraj lopaty a hned zase spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala. A tu Mařenka dostala dobrý nápad a řekla.
1: Tak nám, babičko, ukáž ty, jak se sedí na lopatě.
3: Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte lopatu.
0: Děti přiskočili, podrželi lopatu, babice si na ní pěkně sedla a Jeníček s Mařenkou šups strčili čarodějnici do pece a zavřeli dvířka. Tak, to bylo křiku. Babice lomcovala dvířky u pece, až se celá chaloupka třásla, ale o to se děti už nestarali.

vyběhli z perníkové chaloupky a pryč do lesa. Utíkali po první pěšince, kterou uviděli, a ani se neohlédli. A byla to naštěstí zrovna ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní. Tatínek s maminkou tam smutně seděli a plakali. A najednou děti tady. To bylo radosti. A perníková chaloupka i se zlou čarodějnicí zmizela někde v lese a už o ní nikdy nikdo neslyšel.

0: O tom, jak zase straka ošidila lišku. Uvila si vrána hnízdo na vysokém stromě a vyseděla v něm tři mláďata, tři holá vráňata. Povšimla si toho kmotra liška, přiběhla pod strom a povídá.
1: Hej, holá, vráno, já jsem dřevorubec, posílá mě velký šáh, abych porazila tenhle strom.
0: Polekala se vrána a začala lišku prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas, až má mláďátka, holá vráňátka povyrostou, odletím s nimi jinám. Pak si strom poraz. Jak ti mám počkat, když mě nepočkají?
0: Odpověděla liška.
1: To bych jim musela dát jedno tvé mláďátko.
0: I dala jí vrána jedno mláďátko, holé vráňátko. A liška odběhla. Jenže druhého dne ráno byla liška pod stromem znova a znova povídá.
1: Hej, holá vráno, ale dnes už ten strom musím porazit, děj se, co děj.
0: Polekala se vrána ještě víc než poprvé a začala prosit.
1: Počkej, dřevorubče, posečkej mi ještě nějaký čas. Dám ti ještě jedno mláďátko, holé vráňátko.
0: Liška se vymlouvala, dělala drahoty, ale nakonec vráňátko popadla a byla pryč. Zanedlouho na to přiletěla na strom straka. Když viděla vránu, jak smutně sedí ve svém hnízdě s posledním vráňátkem, povídá.
1: Hej, holá, vráno, pověz, co ti je.
0: I vyprávila jí vrána, co ji potkalo. A tu jí straka povídá.
1: Ale vráno, to přece nebyl dřevorubec, jenom liška.
0: Dobře poslouchej, co ti řeknu. Až zase přijde, směle jí odpověz. Jen si rubej, jen si řeš, já ti už žádné mláďátko nedám. Stejně mám poslední. Druhého dne přišla liška jako obvykle a že už ten strom bez milosti porazí. Ale tentokrát se vrána nelekla a směle řekla, co jí poradila milá straka. Marně liška dorážela na strom, marně do něho byla ocasem, nic nepořídila. Dostala hroznou zlost a povídá.
1: To není z tvé hlavy, to ti jistě namluvila straka. Ale já se jí pomstím, že si to budou pamatovat ještě děti jejich dětí.
0: A odběhla. Kousíček dál si lehla na stráň a natáhla se s tlamou do kořán jako mrtvá. Straka na sebe dlouho nedala čekat. Přiletěla k lišce, podívá se na ni a vidí, že se nehýbe. Řekla si,
1: vydá oběd.
0: Ale pozor, kdybych ji začala klovat do oka, mohla by mě chytnout do zubů. Raději začnu od ocasu. A začala lišku klovat od ocasu. A když oklovala ocas, sedla jí na tlamu, aby jí vyklovala oči. A na to právě liška čekala. V tu ránu sklapla tlamu a milá straka byla v pasti. Ani teď se však nevzdala a povídá.
1: Proč pak mě chytáš, liško? Co pak jsem ti udělala zlého?
0: Co jsi mi udělala zlého?
1: Vránu si naváděla,
0: vykřikla liška zlostně. Ale zlost je špatný rádce, zapomněla liška, že její sousto má křídla. Sotva otevřela tlamu, straka ulétla na nejbližší strom. Liška zlostí celá bez sebe se pustila na strom za strakou. Lezla, lezla, ale sotva kousek povylezla, spadla. A hlavou rovnou na kámen. V tu ránu bylo po ní.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem. Obletí půl světa, na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, význe zmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakr blé.

publikum se rádo baví. Mondě vyvat sláva, že jsou všichni lidé praví. To je pravda stará, nadšeně má kmága vítá, tuší, kde je síla skrytá.

netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakra.

0: Piggy vtip, říká Monika Jirkovi.
1: Jak je to vůbec možné, že maminka poznala, že jsem si nemila ruce a to mi je vůbec neprohlížela?
2: Jirka ani na chvilku nezaváhá a odpovídá. To je jasné, zapomněla si namočit mýdlo.
0: Jo, to znamená, že ty děti podváděly a neumily si ruce, viď?
1: To se nemá dělat, protože na rukou máme spoustu různých bakterií. Ruce si mít musíme.
3: Tatuldo.
4: Cupank.
3: Tatuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
4: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
3: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
4: No dobře, no. No a co má být?
3: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
4: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
3: Já vím, punčoch jako posledně.
4: No a co, nebyl to snad dárek?
3: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
4: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
3: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
4: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
3: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
4: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
3: Ale kukačka přece nespívá.
4: Tak ti zaspívám já, že ano. A je to, hele.
3: Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, Tatuldo.
4: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
3: Tak mi kup morče, Tatuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
4: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Copak jsem krotitel?
3: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
4: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
3: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
4: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet. To zrovna.
3: Tatuldo, už to mám. Rybičky.
4: No rybičky, no tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
3: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
4: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
3: No nějaké to šplouchnutí ploutví jim snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
4: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
3: Je sláva, hurá!
4: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
3: Tatuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
4: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
3: Když mluvíš o těch penězích, Tatulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
4: Už zase? A na co prosím tě?
3: Budu jim muset koupit vši.
4: Blázníš? Chceš to kramarium zaneřádit?
3: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
4: Od koho?
3: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
4: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
3: Kde pak, Tatuldo, to by najedli?
4: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
3: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
4: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
3: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
4: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta veliká, jak se má k světu.
3: až moc. Podívej, jak tu malou hoň. Je ta Tuldo, že jí chce sežrát.
4: To snad ne. Necháš jí? Hle, čc, fuj, lehni.
3: Pořád za ní jezdí ta Tuldo honem.
4: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak. Já kvačím procedník a vylovím jí.
3: Měl si poslechnout tu paní v obchodě. Říkala, že je to dravec.
4: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask. Takhle po ní mávnu.
3: Já ta Tuldo, proč mě polejváš?
4: Honím rybu, tak ty takhle. Počkej, já tě dostanu.
3: Vždyť už nám teče voda pod postel. Já si jdu vzít radši plavky.
4: Že tě nechtím, no? No počkej, ne?
3: Tati, nespadně tam, neumíš plavat.
4: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
3: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
4: Co mi do toho pořád mluvíš? Už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou? Hurvaj, zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No, nazdar.
3: Tatuldo, přišel pan Novák. Je, co jsi to udělal?
5: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
3: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
1: Ahoj Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku a nebo do čtverečku.
1: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
1: Tak do sportovního kroužku s dětmi, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak chodím.
1: A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamutat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
1: Přesně
0: nějaký,
1: tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
1: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: To já budu učit svoje děti mlátit.
1: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
1: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
1: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
1: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
1: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
1: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
1: Dneska už ano, říká bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: Aha. A máme. A když se hází míček do toho košičku?
1: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Sítěvaná.
1: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když tak někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohly chodit na tenis.
0: Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pícá.
1: A máš takový košíček a lítá ti to nad hlavou.
0: A tenis je s míčkem.
1: Přes tenis síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje co?
0: Ping-pong.
1: Přesně tak.
0: Já si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
1: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
0: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
1: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
0: Plavání.
1: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggy dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
0: Nějaký zájem. Zájem pro radost.
1: Přesně tak. Mm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
0: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
1: To je
0: a se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
2: Ty se tu paseš? Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
3: Vážně?
2: podivil se Beránek. No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit, vykládal ten myslivec.
3: Já bych se tam odvážil.
2: Ty, že bys se odvážil? A kdy to bude?
3: No, třeba až se na pasu,
2: řekl Beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno Beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk. A hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava. A hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi Beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim Beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
3: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
2: řekl si Beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
3: Vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
2: řekl Beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: dnes je 4. června.
1: A svátek slaví Dalibor.
0: Dalibor pochází z řeckého jména Telemach a znamená oddalovat boj. Dalibor, oddalovat boj.
1: Kdo by taky chtěl dneska bojovat?
0: Staré pověsti ale vypráví o rytíři Daliborovi z Kozojet. A to jsou staré pověsti české. A ten Dalibor, ten byl opravdu vězněn na Pražském hradě ve věži, které se dodnes na jeho počest říká
1: Daliborka. Takže, milí Daliborové,
0: všechno
1: nejlepší!
2: Obilí bylo sklizené, ze strnišť studeně foukalo. A jej, bude zima, řekl si Honza. Nejlíp by mi bylo někde v teple. Když přišel do většího města, hned se vyptával, kde tam bydlí pekař. Lidi mu ukázali na žlutý dům na náměstí. Nade dveřmi visel rohlík velký jako půl kola od vozu. Honza vzal zakliku a vešel dovnitř. Dobrý den, pane mistr, hlásí se vám učedník do učení, volal vesele. Budu plést houstičky jako panenky a preclíky jako panáčky. Ty jsi mi nějaký veselý chasník, mítala ho pekařka, tak pojď. Zrovna učedníka potřebujeme. A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza. A ty se hned zajímáš o děvčata, divila se pekařka. Máme dvě, ale žádnou pro tebe. Heda je velká, ale navdavky má čas. A Madlenka je v povijanu. To nevadí, kýval Honza. Zůstal u pekaře a práce měl dost. V noci pomáhal mistrovi zadělávat těsto, ve dne zametal dílnu a pral i plínky na Madlenku. To není práce pro mě, ošíval se. Kuš, když se ti to nelíbí, můžeš jít, křikla pekařka. Honza se podíval z okna. Venku chumelilo, zima přišla brzy. Nakonec byl rád, že je v teple. Ale nekrmil se od rána do večera mazanci a vypečenými rohlíčky, jak si myslel. Pekařka byla lakomá. Odměřovala Honzovi porce jídla a rohlíky dostávaly jen ty tvrdé, ulámané nebo spálené. A to se ještě dělil o jídlo se dvěma skřítky. Kmínkem a makovičkou. Nám taky, máme hlad. Ozval se jejich pískot z myší díry v koutě pekárny hned první večer. Honza měl dobré srdce a tak skřítkům od všeho kousek dal. Ale pekařová dcera Heda to nerada viděla. Radši to s ním sama, zlobila se. Jedla od rána do večera a nakynutá byla jako bochánek. Kdyby aspoň byla pěkná, špital Honza skřítkům. Tolik děvčat jsem ve světě poznal, ale takovouhle ošklivku neměli nikde. Pekařka říká, že se do vdavek nehrne, ale ta by se vdávala, až by plakala, smál se makovička. Na rychtářovic Vaška vedle ze vsi má spadeno, prozradil kmínek, ale on ji nechce, prý kdyby byla hezčí. A nemůže jí někdo pomoct, ptal se Honza. Může, v lese žije čarodejnice, ta má na všechno bylinky, přiznal kmínek. Ale když je Hedula tak lakomá, neřekneme jí to, vrtěl hlavou makovička. Jenže Honza měl měkké srdce. Když jednou pletl Vánočku a Heda šla okolo, povídá. Já vím, jak to udělat, abys byla hezčí, Hedo.
3: Já jsem hezká dost, zrudla Heda. Mámo, on se mi směje.
2: Pekařka přiběhla a zle se na Honzu obořila. Jak se jí budeš posmívat, zbalíš se a půjdeš. Hedulka je pěkná dost.
1: Paní mistrová, byla by ještě pěknější, kdyby si došla do lesa k čarodejnici pro bylinky na krásu, povídá Honza opatrně.
2: Bylinky na krásu? Zarazila se pekařka.
3: Vypravíš se k té čarodejnici sám a běda, jestli to koření nepřineseš.
2: Honzovi bylo ouvej. Venku sníh a mráz. Do lesa se mu vůbec nechtělo. Měl jsem nechat Hedu ošklivou, myslel si.
3: Půjčím ti kožich, abys nezmrzl, pobízela ho pekařka.
2: Dala mu pro čarodejnici pecen chleba, na hlavu mu nasadila beranici a vystrčila ho ze dveří. Honza se zachumlal do kožichu a šel. Brodil se sněhem, rozhlížel se na všechny strany. Žádnou chatrč ani boudu neviděl. V tom si všiml zaječích stop. Šel podle té pěšinky a zaječí bobky ho zavedly doprostřed lesa k chajdě, ze které se kouřilo.
4: Hej, matičko, to jsem já, Honza, učím se ve městě pekařem, volal.
1: Otevřete mi dvířka, nesu vám od pekařky pecen chleba.
2: Čarodejnice otevřela. To jsou k nám hosti, skřehotala. A co chce lakomá pekařka za ten chleba? Ptala se.
1: Trochu koření pro krásu, přiznal Honza. Má ošklivou dceru.
2: Vím, vím, křenila se čarodejnice.
1: Vzala si od Honzy pecen chleba a dala mu pytlík bylinek.
2: Ať si to Heda zapeče do koláče, broukla. Ale nesmí ten koláč jíst horký.
1: Honza kývl, popadl pytlík a pospíchal pryč.
2: A nezapomeň, červenému červené,
1: volala za ním se smíchem baba. Honza byl rád, že došel za světla do města. Pekařka už netrpělivě čekala. Když prozradil, že se má koření zapéct do koláče, popadla kus těsta, bylinky do něj zamíchala, nahoru dala tvaroh a koláč šoupla do pece.
3: Nesmí se jíst to horký, připomínal Honza.
2: Hedulka si počká, řekla pekařka a dala koláč na okno.
1: Pak hlídala, aby si mlsná Heda nekousla dřív, než vystydne. Koláč voněl a Hedě se zbíhaly sliny, ale nekousla si. Za to si kousli kmínek s makovičkou.
0: Mámo, oni mi to sní, ječela Heda. Popadla koláč a snědla ho naraz.
1: A v tom se začala měnit. Celá v obličeji zrudla a naskákaly jí velké červené pupeny. I z myší díry v rohu pekárny se ozval kníkot. Oba skřítci vylezli ven s červenými pupenci na tvářích.
0: Co jsi to přines za koření?
1: Cloumala pekařka s Honzou. Já za to nemůžu, bránil se Honza. Heda neměla jíst ten koláč horký. A co ještě říkala ta čarodejnice? Křičela dál pekařka.
0: Červenému červené,
1: vzpomněl si Honza.
0: Jestli to do rána nezmizí, vyženu tě do mrazu,
1: láteřila pekařka. Uvařila čaj z červených slupek, máčela do něj červený šátek a dávala Hedě obklady. Heda dál naříkala a tváře si škrábala. Za to skřítci vylezli z díry a tvářičky měly zas hladké jako dřív. A každý chroupal mrkev.
0: Tak je to, ťukl se Honza do čela.
1: Heda se trochu ošívala, že není zajíc. Ale když pochroupala celou mrkvičku, tváře jí zbělely a pupínky se ztratily. Honzovi se zdálo, že z toho divného koření neskrásnila. Ale pekařka byla spokojená.
2: Jsi moc pěkná, Hedulko, tváře máš jako jablíčka, hladila ji. Richtářovi Cvaškovi se jistě budeš líbit.
1: Brzy potom přišlo jaro. Pekařka naskládala do nůše rohlíčky do zlatova vypečené a povídá Honzovi. Richtářka dnes slaví svátek. Objednala si u nás plnou nůši rohlíků. Ty je tam doneseš. A Heda půjde s tebou. Jistě ji pozvou na hostinu. Honza kývl, Heda se oblíkla do svátečního a šli. V půli cesty Honza povídá. Hedo, tady si chvíli odpočinu. V noci jsem nespal, pekař musí péct. Sedl si na pařez a v tu ránu usnul. Heda chvíli čekala.
2: Rohlíčky moc voněly.
1: Pak tedy zvedla utěrku z nůše a vytahovala rohlíky jeden po druhém. A každému ukousla rožek. Když se Honza probudil, dala mu nůži na záda a jako by nic šli dál. Richtářka je přivítala a začala skládat rohlíky na mísu. Ale hned se zarazila.
0: To já ne, to on, křičela Heda. To on okousal všechny rohlíky.
2: Takovou nadílku si nechte, koště na vás vezmu,
1: křičela richtářka uraženě. Heda vyběhla a utíkala, co jí nohy stačily. Ani Honza nelenil. Popadl nůši a běžel. A do pekárny se už nevrátil.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jít tím pryč,
0: odbylý macourek.
2: My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva,
0: lekla se pacička.
1: Ale ne, jen jeden.
3: Vy si děláte legraci, že?
1: Jeden zub přece nemůže bolet dva kocourky.
2: No to dá rozum, že ne, zlobil se macourek. Bolí jen jeho a já ho lituju.
3: Leda tak, připustila pacička. A to najednou, jen tak samo od sebe.
2: Z ničeho,
0: zaskučil honem camfourek, aby se dál nevyptávala. Protože to vůbec nezačalo najednou a taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul.
3: Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička.
0: Jenže než to dořekla,
2: zakvílel
0: camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním průce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře.
2: Krucíš, to nám nedělej, zlobil se macourek. Jestli chceš, můžeš s náma hledat.
1: Už nebudu, vážně,
0: sliboval camfourek.
1: Jenže nevím, co hledáme.
2: Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti.
3: Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím,
0: prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla. Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice a to bylo ono. To bylo ono, protože okostice se říká, když hodně bolí zub. Tady píší, četla pacička, že se to má řádně nakouřit. Jenže vůbec neříkají čím?
2: Čím asi, uvažoval macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strajda Mour před námi schoval.
3: Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky,
0: hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl i s tabákem.
2: Teda, slídit umíš parádně,
0: uznal macourek a hned začal čibuk nacpávat.
3: Víš, já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem,
0: bránila se pacička.
4: Ale v tom, uf,
1: Uf! Jen tak zalapala po dechu. Jak Macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, Macourek prskal a Camfourek ten byl na tom vůbec nejhůř, protože musel kašlat. A to si nepřejte, co takové kašlání s bolavým zubem udělá. Uf, teda, ale že to byla síla, liboval si Macourek, když se ten kouř jakž takž rozešel. Budu asi muset bafat míň.
4: Radši nebafej ani trošku, radila pacička, abys nepřivolal tetu. Víš, jak přispěchala, když loni hořel stromeček?
1: No jo, safra, vzpomněl si Macourek, co tenkrát schytal.
0: No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky.
1: Ten František tenkrát ale dýmal. Tence, modravě, vonavě, docela jinak než strejdův čibuk.
3: Ty, packo, zkusil to Macourek. Nevíš, kam dala teta Františky?
4: Ovšem, že vím. Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům.
1: To ovšem říká teta, dodala opatrně pacička, aby neurazila.
0: Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí.
1: Teprve, když mu špička žhaví do řeřava pod šlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít.
3: Honem, nastav zub a ty, packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, než to přečtu,
0: nařídil Macourek. A hned se do toho dal.
3: Já, bába babice, vyháním nemoce, za hory vysoké, za vody hluboké.
4: Co zub? Ještě bolí? Pořád tě neslyší.
3: No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek. Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem.
2: Jsi-li z větru, jdi do větru, jsi-li z vody, jdi do vody.
4: Co je zás? Proč se tak divně šklebíš?
3: Protože mě ten František šimrá v nose.
0: Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče. Na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc Mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil.
1: Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu.
2: No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec. Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
4: To jinak nejde, strejdo, vysvětloval Macourek. To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub. Jenže on bolí dál,
0: stěžoval si Camfourek a to neměl.
2: Budeť by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour.
3: Víš co, zajdem spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá. Ne, k zubaři, ne!
0: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo, a ne že ne.
4: Chudáček Camfourek, vzdychla pacička. Myslíš, že moc naříká?
3: To si píš. Píš si, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
1: Ale to asi nemůžou,
0: uvažoval Macourek, jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
1: Snad abychom ušli naproti, bude asi moc bídný, staral se Pacička.
0: Ale v tom se rozletěly dveře.
1: Je, proč sedíte doma?
0: Zahlaholil Camfourek. Honem pojďte na hrušky, já mám na ně takovou chuť.
1: A co Zoubek? Vyjevila se Pacička.
5: He, ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
0: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek.
1: No a tak šli na ty hrušky.
6: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
7: Jestli se vám ta básnička líbila,
8: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

mají stání postupovali k roháji. Roháj je nevysoký kopec, zarostlý listnatými keři a stromy. Lidé se tam neradi zdržovali, snad že pod stromy byly malé vyvýšeniny, jakoby zbytky starých mohyl. Všechny byly hustě zarostlé barvínkem. I jelenka to slýchávala vypravovat a roháji se při pastvách vyhýbala. Ale jednoho dne se jí zdál svět tak krásný, že ani roháj na ní nepůsobil děsivě. Nechala kozy volně jít. Mohlo být k poledni, když postráni vystoupili na mítinu mezi břízkami a rozběhli se pod stromy. Jelenka usedla do trávy a zpívala. Jen dospívala svoji píseň, když se ozvaly ze všech stran líbezné hlasy a zazněla píseň, jakou předtím nikdy neslyšela. Na mítině se objevil celý zástup vzdušných bytostí, oděných poloprůsvitným bílým šatem. Byly to lesní panny. A ty tak krásně zpívaly. Jelenka se zpočátku ulekla, ale když viděla, že se na ní usmívají, zachvělo se jí srdce radostí. Slyšela zpěv lesních panen, o němž dosud jen slýchala vyprávět. Kozy ulekaně pohlížely na pasačku. Krásné byly lesní panny a bohatý světlý vlas byl jejich nejkrásnější ozdobou. Ale Jelenka vnímala jen jejich zpěv. Sesedli se kolem ní a učili jí zpívat. Když se slunce nížilo, poručili jí, aby o nich nikomu nepovídala, a přišla zas. Zmizili, jak přišli. Ani větvička nezapraskala pod lehkým krokem jejich bosých nohou.

Plásávala od té doby na roháji každodenně a naučila se krásných písní bez počtu. Lidé se zastavovali u chalupy, když některou z těch písní spustila. A sama matka vrtívala hlavou, kde to děvče tolik krásných písní bere. Zdaleka přicházeli lidé, aby poslechli její zpěvy. Ale ona o to nedbala. Nevšímala si chvály ani cizích, ani domácích. Jak smutný jí byl deštivý den, když nemohla na roháji. A ani myšlenkou nechtěla zavadit o to, že na zimu lesní pany zmizí a zpěvy pominou. Na roháji byla studánka a lesní pany jí varovali, aby z ní nepila. Stala by se také lesní mocí. Ale jednou, bylo to už k podzimu, bylo v polích parno k zalknutí. Nad krajem visela bouře, ale kapka vody nepadla. Trápena žízní, napila se ze studánky a stala se lesní panou. Tělo se stalo spola průhledné, dostala průsvitný bílý šat a stala se duší a ochránkyní mladé břízky, jež právě vyrůstala na pokraji roháje. Kozy se marně ohlížely po pasačce, čekali na ní do slunce západu a pak se pomalu sami obrátili k domovu. Matka se doma hrozně polekala, když kozy pozdě na noc přišly sami. Plakala a naříkala. Chtěla jít ještě v noci hledat Jelenku, ale nevěděla kam, neboť ona nikdy nevyzradila, že pase na roháji. Ráno odvázala kozy a nechala je volně jít, kam sami chtěli. Hrůza jí obešla, když viděla, že míří na roháj. A kozy ji zavedly na mítinu, kde kvetlo tisíce kopretin, ač na lukách už odkvetly, kde vykvétalo tisíce modrých květů barvínku na slehlých zapomenutých hrobech z dávnověku a kde se temný břečťan vinul kol starých bříz. Poznala hned, kde se ocitla. Volala do lesa: Jelenko, Jelenko, a kozy smutně mečely, jako by také

volali svou pasačku. Objevila se královna lesních panen a pověděla matce, že je jelenka opravdu mezi nimi. Nech ji mezi námi. Je šťastná a bude vždycky šťastná, neboť los lesních mocí je lepší než úděl lidský. Ale matka prosila, aby jí dceru vrátili, aby jí měl kdo oči zatlačit. I zavolala královna jelenku, ale matka s dcerou se nepoznali. Královna přejela jelence rukou po čele, ona procitla a její srdce opět po lidsku zabušilo. Byla to zase táž pasáčka kos, jen vlasy jí zůstaly dlouhé a zlaté. Chceš-li se mezi nás jednou vrátit, dbej, abys žádný nestratila, řekla královna a zmizela. Jelenka se vrátila s matkou domů a kozy pást už nikdy nechodila. Předla doma len.

pomalu dorůstala. Byla krásná jako lesní pana a zpívala jako nikdo v celém kraji. A jaké písně podivné. Což divu, že se o ní mnoho ženichů i vzácných hlásilo, ač byla chudá. Ale její srdce zůstalo chladné. V její paměti žily jen krásné dny mládí. Dbala pečlivě o své vlasy. Byly krásné, zlaté a dorůstaly pomalu k patám. Když až k ním dorostly, zemřela jí matka. S poslední hrudkou již hodila na matčinu rakev, padlo pouto, jež jí vázalo k lidem. A bylo zase jaro. Hlinitou vůní dýchala zem, dokvétaly sasanky na roháji a barvínek nasazoval nové světlé listy. Sotva zapraskaly pod její nohou suché větvičky vřesu, zazněl roháj zpěvem lesních panen. Vzali jelenku ve svůj ladný kruh a jak se s nimi zatočila jednou dokola, zašly všechny vzpomínky v její mysli. Oděli jí šatem lesních panen a její vlastní šat pustili po vodě. Vylovil její starý rybář ve vsi, zamyslil se a řekl: však byla stejně z jiného světa.

o modrých žralocích. Žraloci plovou v moři a loví ryby. Jsou modří a mají bílá břicha. I stávalo se často, když měli ta břicha plná ryb, že vystrkovali zvědavě hlavy z vody a dívali se na racky, jak létají ve vzduchu. A říkali si, tohle je mnohem lepší. Létat v prohřátém vzduchu, než se stále šplouchat ve studené vodě. A že bylo takových žraloků hodně, domluvili se a tajně se učili létat. Učili se, až se naučili. Jenže ve vzduchu nejsou chutné ryby jako v moři. Jsou tam jen mouchy, co bzučí. I lovili žraloci mouchy. A není divu, že se od takové stravy zmenšili k nepoznání. Z ploutví jim narostla křídla. Rychlí zůstali stejně jako ve vodě. Také modří zůstali. I bříška měli bílá jako předtím. Ale jméno dostali jiné. Lidé jim říkají vlaštovky.

0: chybk.
1: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozzlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na svého bratra?
0: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
2: No, to se ale nedělá. Má se člověk rozdělit.
0: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtipný.

0: jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, křemílku, podívej se, vzadu jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Bochomůrka k suknu a křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním. Nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle,
0: špitla vosa, co tam vletěla hned za křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tady teď mi došel rozum,
0: povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře, jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo,
0: povídá vochomůrka.

0: Vždycky cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Dneska zlobí Figy a Hanka Krychová.
2: Já vás, děti, zdravím. Opravdu dneska Figy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
2: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
2: No to není vůbec pravda, už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
2: To určitě ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, lžíce, kuchyňské náčiní.
2: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
2: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
2: nářadí. Nářadí, přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
2: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě stážený.
2: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
2: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
2: teď?
0: Vpředu to asi nebude?
2: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
2: Takhle jako.
0: Jako kdybych měl oříšek mezi nimi.
2: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová. Co myslíš? Jo, pravá.
2: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
2: Ano, a pomůckou, proto aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na něj dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu. No.
2: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko, Kliberně. Mám ho!
2: Opravdu, holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové.
0: Hop,
2: a držíme. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě. Teď. Raz, hop, dva, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z jedné ruky, chytíme, vyhodíme
0: vedle,
2: z druhé.
0: Já
2: ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou. Vyhodíme míček nad hlavou, chytím a je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem při
0: vyhození? Já to zvládám jenom jednou, zatím.
2: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
0: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
2: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mm-hmm. Ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
0: Výborně.
2: A teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
0: Počkej, počkej, to je moc složité.
2: Tak. Budu všechno napovídat.
0: Dobře.
2: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé.
0: Hop.
2: držíme. Z levé do pravé. Hop. Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
0: Oběma ručičkama nahoru.
2: Hop. Držíte?
0: Tam.
2: Výborně, děti.
0: A to už byla sestava.
2: To už byla sestava.
0: Takže
2: povedla
0: teď
2: se ti.
0: Gymnasta.
2: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta. Já ti blahopřeju.
0: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
2: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k internetu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika, a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
0: A být tak mrštní jako Vojta.
2: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všickni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ký to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé, vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi, a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bledou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zúplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Tiki kalendář! Dnes je 4. června.
5: A svátek slaví Dalibor.
4: Dalibor pochází z řeckého jména Telemach a znamená oddalovat boj. Dalibor, oddalovat boj.
5: Kdo by taky chtěl dneska bojovat?
4: Staré pověsti ale vypráví o rytíři Daliborovi z Kozojet. A to jsou staré pověsti české. A ten Dalibor, ten byl opravdu vězněn na Pražském hradě ve věži, které se dodnes na jeho počest říká
5: Daliborka. Takže, milí Daliborové,
4: všechno
5: nejlepší.
6: O tom, jak Mach a Šebestová ovládli přírodní zákony.

0: přišli Mach a Šebestová ze školy a viděli před domem stěhovací vůz a kolem plno všelijakých krámů, věšák, fíkus, ledničku a kýble a taky postele a obrazy a paní Kadrnošková volala z okna. Poslyšte, vy dva, dneska si s Jonatánem běžte hrát kousek dál, spadne na něho skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidé. Jeden hned drbal Jonatána za uchem a říkal:
1: to je ale milej pejsek.
0: Jak pak se jmenuje? A Šebestová řekla: to je prosím Jonatán, náš kamarád. Lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl:
1: no tak, Jonatáne, hezky háčni na tu bohovku, my tě vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě přece nebude běhat po schodech pěšky.
0: A opravdu ho do toho třetího patra vynesli a Mach řekl: člověče, Šebestová, to jsou nějací strašně prýma lidi. Mají to tak těžký a ještě se držou s Jonatánem. No řekni. A Šebestová řekla: no tak jim to trochu ulehčíme. Co říkáš? A vytáhla z kapsy sluchátko a v tu ránu byl nábytek jako pírko. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama. Stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo a když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si jen tak pro legraci pinkali s gaučem, na kterém seděl Jonatán, a celý dům koukal, jak jim to jde, a pan Krupička, který zrovna cvičil na klarinet, se vykláněl z okna a volal: no ne, to tu ještě nebylo, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vystoupil pán, který se strašně mračil, a paní, která strašně voněla, a ten pán povídá:
2: počkejte, počkejte, co to s tím nábytkem děláte? To je porušování přírodních zákonů, to vám přijde draho.
0: A ta paní povídá: nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytíme blechy. A ten pán povídá:
2: a vůbec, jak to, že si tady hrajete? To si myslíte, že budete brát peníze zadarmo, nebo co?
0: A lidé v oknech se na sebe koukli a mysleli si: no nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadrnošková řekla nahlas: poslyšte vy dva nafoukanci, nejste tady ani pět minut a už kde koho urážíte. Jonatán žádné blechy nemá, ten je možná čistotnější než vy. A zavřela okno, ale pan Krupička jen mávl rukou, že se s takovými lidmi nebude bavit, a cvičil dál. Jenomže ten pán začal křičet:
2: tak to ne, to břískání na klarinet vám tady trpět nebudeme, v domě bude klid.
0: Ale paní Cibulková, která držela v náručí kočku Micku, řekla: opatrně, to je pan Krupička, ten vám bude dobrý, až vám prasknou pojistky. A ten pán řekl:
2: milá paní, my nikoho nepotřebujeme a ta vaše kočka bude rozhodně z domu, smrad ze zvířat nesnáším.
0: A potom se obrátil na tu paní, co tak vonila, a řekl:
2: Matildo, to bude hrůza žít s takovými lidmi pod jednou střechou.
0: A Mach mrkl na Šebestovou a potom řekl: ale pane, vy přece s námi vůbec nemusíte žít pod jednou střechou, jestli chcete. Můžete žít pěkně na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl. To se dá zařídit. A Šebestová řekla cosi do sluchátka a najednou všichni úplně užasli, protože ten pán se vznesl jako vzducholoď a paní jakbysmet a taky všechny jejich židle, postele a kýble. Všichni se tomu museli smát a paní Kadrnošková volala:
3: no ne, to tu vážně ještě nebylo.
2: A ten pán volal z té výšky. No počkejte, to vás bude sacramensky mrzet. To je absolutní porušování přírodních zákonů.
0: Jenže pan Krupička přestal cvičit na klarinet, zasmál se a řekl, no jo, to je fakt, ale račte si všimnout, že ty zákony porušujete vy a ne my. A potom přišla noc. Na nebi svítily hvězdy a nad městem plula postel s těmi novými nájemníky, jenže ta paní ne a ne usnout. Nemohla ani číst, byla celá nervózní a říkala, proboha, Huberte, co s námi bude, co kdyby začalo pršet? A ten pán řekl, jen klid, Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom ho ťukla do nosu papírová vlašťovka, na které bylo cosi napsáno, a ta paní se podivila. Huberte, je to možné, někdo nám píše. A ten pán si nasadil brýle a četl. Tak abyste věděli, dokud se všem pořádně neomluvíte, zůstanete tam, kde jste. Mach a Šebestová 3B. A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidé si zacláněli oči proti slunci a koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídala. Neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, mají třeba hlad? Ale jeden pán řekl, pokud jsem informován, prohlásili, že nikoho nepotřebují. A pan Krupička, který si šel pro noviny, to zaslechl a řekl, tak, tak, slyšel jsem to na vlastní uši. A ve škole řekla paní učitelka dětem. Milí žáci, naše město je svědkem zajímavého úkazu, jak známo. Přírodní zákony nás nutí žít na zemi a hezky pohromadě. Ale vyskytli se jedinci, kteří žijí ve vyšších sférách a tvrdí, že nikoho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my s panem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, dělá se vítr. A opravdu, dělal se vítr a ta paní nahoře nad městem se chytala za hlavu. Proboha, Huberte, podívej se, ta postel s námi pluje někam pryč. A ten pán řekl, to je tím, že se dělá vítr. Měl by se něco podniknout, nechce se mi to líbit. Kdo ví, kde skončíme? A ta paní řekla, taky bychom měli snídat, je 9:30 a vůbec, jak to bude s vařením. Ale představte si, měli štěstí. Uviděli komíníka, jak stojí na továrním komíně, ani ne 30 metrů od nich, a ten pán začal křičet. Haló, nemohl byste pro nás něco udělat? A komíník se divil. No ne, to jsem blázen. U vás se říká, že nikoho nepotřebujete. Ale ta paní volala. Pane, moc vás prosím, nenechte nás tak, buďte tak strašně moc laskav. A tak se ten kominík objevil najednou ve třídě a ptal se, jestli je to 3B a jestli jsou přítomní žáci Mach a Šebestová, že kolem něho pluli ti lidé v posteli a že se prý rozhodli přistoupit na podmínky obsažené v dopise. A odpoledne, když se Mach s Šebestovou vraceli ze školy, viděli před domem plno lidí, kteří sledovali nové nájemníky, jak sedí na posteli a veslují rukama ve vzduchu, aby se dostali blíž, a když se jim to podařilo připlout až úplně blízko, řekl ten pán. My se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně protože jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, my bychom s manželem hrozně rádi žili s vámi pod jednou střechou i s kočkou Micinkou i s tím roztomilým pejskem Jonatánem, kteří jsou opravdu čistotnější než my, protože jsme se dnes ráno ještě nemili. A všichni všichni lidé zatleskali, jakože tu omluvu přijímají, a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla do sluchátka: prosím, my myslíme, že to stačí. A postel s novými nájemníky přistále na trávníku a židle, věšák, fíkus, lednička a kýble taky, a všichni si s chutí odechli, že přírodní zákony už zase fungují.

Na venkově bylo překrásně, bylo léto. Žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Na venkově bylo opravdu překrásně. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka, ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy jí přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce, vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky. Dlidli, už, pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku. Myslíte si, že tohle je celý svět? Poučovala je maminka. Svět se táhne ještě daleko za naší zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla. Tak co? Jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda. Ba ne, nejsou ještě všichni. Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínáme mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Jak se daří? Zeptala se stará kachna, která přišla na návštěvu. Jednomu vajíčku to trvá hrozně dlouho, stěžovala si hnízdící kachna. Stále se ještě neproklubává. Ale podívej se jen na ostatní. Jsou to nejkrásnější kačátka, jaká jsem kdy viděla. Podobají se všechna svému otci, tomu Darebovi, ani mě nepřijde navštívit. Ukaž mi to vejce, co se nechce proklubat, řekla stará kachna. Věř mi, je to krůtí vejce. Také mě tak jednou napálili. Co jsem se s těmi mláďaty pak nasoužila? Co ti budu povídat, báli se vody. Nemohla jsem je tam za nic dostat, ať jsem na ně káchala a po nich chlapala a chňapala, nic nepomáhalo. Ukaž mi to vejce. Inu, ovšem, je to krůtí, nech je být a uč raději ostatní děti plavat. Zůstanu přece jen ještě chvíli na něm sedět, prohlásila kachna. Když na něm sedím už tak dlouho, tu chvilku to už taky vydržím. No, prosím, řekla stará kachna a odešla. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp. Zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá. Že by přece jen bylo krůtí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody. Dli, dli, dli, volala. A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula i to ošklivé šedé káče.
Ba ne, to není krocan, říkala si kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. Je to moje mládě. Ostatně je v jádru přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš. Lidli, pojďte pěkně se mnou. Povedu vás do světa a představím vás na kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mě, aby vás nikdo nezašlápl a mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do kachního dvorku. Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se praly o úhoří hlavu. A tak jí tedy dostala kočka. Vidíte, tak to chodí na světě, řekla kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Leďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších, má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý zvířata i lidé dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak ji maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vydá ještě tuhle čelátku, jako by nás už nebylo dost. A jak to jedno káče vypadá, fí, to tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké, až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, abys je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně jako kterékoliv jiné kačátko, a skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala. A tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Ostatní kačátka jsou roztomilá, chválila stará kachna. Chovejte se tu jako doma a najdete-li úhoří hlavu, tak mi ji můžete přinést. A byli tam tedy jako doma. Jen ubohé kačátko, jež se proklubalo z vejce poslední a vypadalo tak ošklivě, kde kdo štípal, škubal a zlobil. Jak kachny, tak slepice. Je to takový hromotluk, říkali všichni. A krocan, který se narodil s ostruhami a který si proto myslil, že je císař pán, nadmul se jako loď s plnými plachtami, rozběhl se na kačátko a hudroval, až celý zrudl. Ubohé kačátko nevědělo, co dělat, kam se vrtnout. Trápilo se, že je tak ošklivé a že je celému kachnímu dvorku na posměch. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šeredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka již dávala drůbeži po něm kopla.
A tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si myslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. Došlo až k velikému močálu, kde hnízdily divoké kachny. Zůstalo tam celíčkou noc. Bylo velmi unavené a utrápené. Ráno divoké kachny vzlétly a uviděli nového druha. Kdo jsi? Ptali se ho. Kačátko se otáčelo na všechny strany a zdravilo, jak nejlépe umělo. Ty jsi mi pěkný šereda, říkali kachny. Ale co na tom, když se nemíníš přiženit do naší rodiny? Chuděra kačátko nemyslilo vůbec na ženění, jen kdyby tak smělo zůstat v rákosí a napít se občas močálové vody. Leželo tam plné dva dny. Tu přiletěly dvě divoké husy, nebo správněji dva houseři. Neuplynulo dosud mnoho vody od té doby, co se vyklubali z vejce, byli proto poněkud prostořecí. Poslyš, kamaráde, volali na ošklivé kačátko, jsi takový šereda, že se mi docela líbíš. Pojď s námi a buď tažným ptákem jako my. Hnedlínko vedle na sousední močále bydlí několik roztomilých, nádherných, divokých hus, samé slečny a volají, hej, hej, můžeš ještě udělat štěstí, přestože jsi takový šereda. Pif, paf! Rozlehlo se po jednou shora a oba houseři spadli mrtví do rákosí. Voda se zbarvila do krvava. Pif, paf! Zaznělo znovu a z rákosí vylédla celá hejna divokých hus. Znovu třeskly rány. Byl veliký hon. Lovci obklíčili močál, a někteří seděli i ve větvích stromů, vybíhajících daleko nad rákosí. Modravý kouř se táhl v obláčcích mezi tmavými stromy a válel se daleko nad vodou. Bahnem se řídili psy. Plesk, plesk. Sítí i rákosí se kymácelo na všechny strany. Byla to hrůza pro ubohé kačátko. Otočilo hlavu, aby jí schovalo pod křídlo, ale přímo vedle něho náhle stál velikánský pes. Jazyk mu visel daleko z chřtánu a oči mu svítily příšerně zle. Natáhl rozevřenou tlamu až ke kačátku, vycenil ostré zuby a plesk. Odcházel, aniž se ho dotkl. Zaplať pámbu, povzdechlo si kačátko. Jsem tak šeredné, že mě ani pes nechce. Leželo docela tiše, zatímco broky svištěly rákosím a třaskala rána za ranou. Teprve když už den pokročil, rozhostilo se zase ticho. Ale ubohé kačátko se dosud neodvažovalo zdvihnout. Čekalo ještě několik hodin, nežli se rozhlédlo, a pak pospíchalo, jak mohlo z močálu. Utíkalo přes pole a louky. Byl silný vítr, takže se jen s námahou prodíralo vpřed. K večeru došlo k chudičké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout, a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto na křivě.

zvedla se. Neviděla však už dobře a myslela si, protože kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si, budu teď mít kachní vejce. Jen není-li to kačírek, musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milost paní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí. A to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A tu se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak. Muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řeklo kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. Inu, to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses. Zeptej se jen kocoura. Je nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. A zeptej se i naší vrchnosti, stařenky. Moudřejšího stvoření, než je ona, není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Vy mi nerozumíte, že hrálo kačátko. Když my ti nerozumíme, kdo by ti už měl rozumět? Nechceš snad přece být moudřejší než kocour a než naše stařenka? O mě už nemluvíc. Jen se dítě nedělej a děkuj stvořiteli za všechno, čeho se ti tu dostalo. Nedostalo ses do teplé světnice a do společnosti, kde můžeš leco spochytit? Ale jsi žvanílek a není zrovna nejzábavnější zabývat se s tebou. Mně můžeš věřit. Myslím to s tebou dobře. Říkám ti nepříjemnosti a podle toho se poznají praví přátelé. Hleď jen, abys snášelo vajíčka a naučilo se příst nebo jiskřit. Myslím, že se vydám do širého světa, řeklo kačátko. Inu, tak si jendi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim. Listí v lesích zežloutlo a zhnědlo, zmocnil se ho vítr, takže tančilo do kolečka a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Bá člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí, s dlouhými ohebnými krky. Byly to labutě. Vyrážely nesmírně podivuhodné zvuky. Rozpěly nádherná dlouhá křídla a odlétaly ze studených krajů do teplejších zemí k širokému, volnému moři. Stoupaly vysoko, převysoko. A malému ošklivému kačátku

bylo podivně u srdce. Otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo nadobro jako ztracené. Nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim ani trochu. Jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu? Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny trpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu v němž plavalo úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnělo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslelo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka. To se rozstříklo po světnici. Selka vykřikla, rozmáchla se a kačátko vlétlo do máselnice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíce je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené. Kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím, skřivánci zpívali a bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla, zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a sklánil se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům, uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda odvažuji se k ním přiblížit, ale ať... Lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny, klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny, a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubíte, řeklo nešťastné stvoření a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí. Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když si z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili jí zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo: je tu nová labuť. A ostatní také zajásali: přiletěla nová labuť. Tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali: ta nová labuť je nejhezčí.
je tak mladá a krásná a staré labutě se jí ukláněly. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak jí pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: Pixie Plot. Ne bude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot. Ne bude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl.
1: A milí počítači, totiž posluchači. Poslouchejte mě na svém posluchači. Ale ne, počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
2: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
3: Ahoj.
1: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
2: Co?
1: Totiž nepoučitelný.
2: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
1: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
3: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
1: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
3: Jaké?
1: No, úplně tento nonc.
3: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
2: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
1: Dneska je na řadě Hugo.
3: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
1: No.
3: Házela s ním ke dveřím.
2: To si tedy pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníčku mi přistál Justýně než krpel. A byla to šupa.
1: To byla nehoda.
2: Šupa.
1: Nehoda a ne lupa. Šupa.
3: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
1: Samozřejmě.
2: A jak ti to vyšlo?
1: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
3: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
2: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
1: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
3: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
1: No, dovol, Hugo.
3: No, víš to, Justýno?
1: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
3: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
1: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
2: Bez ženicha.
3: Správně, Justino. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
1: Na ocet. Na ocet. Ne.
3: Piggy?
2: Já to znám. Viděl jsem to i předtím, než to řekla Justína. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
3: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo? No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
3: Justino.
1: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
2: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
3: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
2: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
1: Vidí, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
3: V podstatě ano, Piggy. Justino, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
2: Skysnou nebo zakysnou?
3: Tak.
1: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
3: Najednou pověra.
2: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
1: Nejsem kysela.
3: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
1: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
2: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
1: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
3: Není ti někdy toho Antonína líto?
2: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
3: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
2: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
3: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
2: Zpívá.
3: A on to vydrží.
1: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
3: Ano,
1: no, když
3: ano,
1: jinak
3: ano.
1: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
3: Známou melodii. No, Justino, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
2: No, kurčičky.
1: Svít hvězdo z nebe záře.
3: Tady máš chlebíček, Justino.
1: Ale Hugo...

0: O dvou děvčatech a dvou darech. Pohádka z Bhútánu. Před mnoha a mnoha lety žilo jedno chudé děvče. A to děvče každý den před domem tkalo na tkalcovském stavu. Jednou přiletěla holubice a vzala děvčeti mírku na obilí, ve které mělo pražené sojové boby.
1: Boby si klidně sněz, ale mírku mi prosím vrať.
0: Zavolalo děvče za holubicí.
1: Jestli ji chceš, pojď za mnou.
0: Zavrtala holubice a pozvala dívku do svého příbytku.
1: Co si přeješ k jídlu?
0: Zeptala se holubice, když byli na místě.
1: Nepohrdnu ničím, co mi nabídneš, protože jsem z chudé rodiny,
0: odpověděla dívka. Od holubice pak dostala spoustu výtečného jídla a pití. Přenocovala u ní a ráno dostala mírku zpátky.
1: Když se chtěla vydat na cestu a vstala, zdálo se jí, že jí tělo nějak stěžklo.
0: Dokud nebudeš doma, nedívej se do svých vlasů, přikázala jí holubice. Dívka to slíbila a vydala se domů.
1: Když doma zjistila, že má na každičkém vlásku drahokam,
0: užasla. Byla rázem bohatá jako královna. Netrvalo dlouho a o dívčině štěstí se dozvěděla jedna dcera z bohaté rodiny, která žila v sousedství, a zachtělo se jí zbohatnout ještě víc. Hned se posadila před dům a dělala, že tká. Za chvíli přiletěla táž holubice a odnesla i její mírku.
2: Děvče se zaradovalo.
1: Sojové boby si klidně sněz, ale mírku mi koukej vrátit,
0: vykřikla výhružně.
1: Jestli ji chceš, pojď za mnou,
0: zněla odpověď.
1: Co si přeješ k jídlu?
0: Zeptala se holubice, když byly na místě.
1: Jsem bohatá a tak chci jen ta nejvybranější jídla,
0: odpověděla slečinka pyšně. Místo vybraných lahůdek ale dostala jídlo schnilé a plesnivé. V noci pak tajně sledovala holubici, jak jí do příčesku vplétá drahokamy. Zaradovala se, že bude ještě bohatší než doteď, a usnula. Jenže když přišla domů, zjistila, že má ve vlasech myší popky.
1: Vyjekla a holubici proklela, ale na tom, co se stalo, nic změnit nemohla. A protože to byla hanba veliká, ještě dlouho potom nemohla vyjít mezi lidi.

0: paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
1: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
0: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
1: Protože bydlí v hodinách. Yeah.

0: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, jihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s jihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otcozrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
5: Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
6: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
7: To by bylo úrazu v obci Doláky.
6: Počkej, švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
8: Tolik nemáme.
6: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
8: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
9: Je to 2-2.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika, křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát, co se může stát, řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnášku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: You. You're not dead.
1: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře podruhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
0: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
1: A hned běžel zbudit Áju.
0: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkají ti pohádky.
1: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, Vícehlavá Saň, Smolíček Pacholíček, Červená Karkulka, Černý myslivec, Budulínek a Otesánek, Děd Vševěd a jeho matka, Hloupý Honza a ještě hloupější Čert, Sedm trpaslíků a dvě sněhurky.
0: Aha, ta jedna je asi rezervní,
1: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Počkejte na mě!
1: Volala Ája a běžela za nimi.
3: Neutíkejte mi! Já vás přece dostala k Vánocům!
1: Dostihla je sice, ale nedoběhla. Ba ani moc nepochodila.
3: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
1: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no? Čado! To je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
3: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
3: A já si chci teďka číst v té pohádkový knížce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
3: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
1: A já se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem. Ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu. A nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
4: Pozor, pozor. Toto je sen Maxi psa Fíka, nikoliv Áji.
1: No vždyť my víme, víme. Zkrátka fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
3: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
0: A za co se jako přestrojíš?
3: Třeba za krakonoše,
1: řekla Aja a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
3: Už jsem v tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
0: No, ale co když tě přece jen poznají?
3: No, a co by mi tak asi mohli udělat?
1: Kurážně řekla Aja a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Aju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ajou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: Takže prosím, prosím porychlit nástup, ať se nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na princeznu jaksi příliš maličká. Fík pozoroval, že situace se stává nadmíru vážnou a přidal do běhu. Měl velikou starost.
2: Jo, teda holka bláznivá. Žene se do nebezpečného dobrodružství. Musím jí včas zadržet.
1: Rychle se blížil k borovici Vejmutovce, ale ta už se zjevně chystala ke startu. Černokněžník se ještě ujistil, že všichni už jsou na větvích a řekl úředně.
0: Ukončit nástup, dveře se zavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl. Fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no? Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.
0: 3, 2, 1, start!
1: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
2: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Nýbrž jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
1: Na kořenech?
2: No jasně, copak jsi mě neviděla?
1: To víš, že ne. A jak to bylo dál? Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxi pes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola, vpravo, a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
0: No, čichám člověčinu.
1: No a už tu byl malér. Matka ho sice začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně. Ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
0: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost. To je podvod, to je vetřelství. A já to tak nenechám.
1: Řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o ničem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
0: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky a přeji vám příjemný výroční let. Jako každoročně o vánoční noci vydáváme se i letos na expresní výlet do skutečnosti nazvaný přiléhavě Letem zpětem. Všímejte si prosím bedlivě všech změn, které se za ten rok udály.

0: vítám a nechtěla laskavě sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, Budulíne, nech laskavě toho smolíčka pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout z brusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový
1: úsek. Jenže, jak už to bývá, účastníci zájezdu nevěnovali velkou pozornost zajímavému výkladu a spíš se bavili mezi sebou. A děd vše věci pořád vedl svou, že cítí člověčinu.
2: Cítím člověčinu.
1: Bystrozraký to zaslechl, podíval se tím směrem, co děd vševěd natahoval nos a spatřil tam za 15 větvemi a 30 šiškami tureckou princeznu. Ale poněvadž bystrozraký vidí ovšem i skrz černý šátek, poznal v té maškarádě Áju a vykřikl:
0: o, támhle je, za ní!
1: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba dva. A padali a padali a padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, fíku?
3: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
2: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
3: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat, no. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky, totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale tyhle tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní, všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?

0: Pětlit?
1: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
2: A hádat.
1: Já se přece nikdy nehádám.
2: Hádej, co to znamená?
1: Že má chleba dvě kůrky? No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
2: Ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
2: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
2: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
1: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
1: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
2: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
1: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
2: Tomu tady moc nerozumím.
1: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
1: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
2: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
1: Pardon, nechceš koblížek?
2: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
1: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
2: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
1: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
2: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
1: Já jsem to pochopila.
2: No?
1: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
1: Já jsem domácnostní kachna Justína, Justino. A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
1: které by
0: zastav.
1: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
1: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
1: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
1: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
1: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
2: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
1: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
1: Že si neumím najít místo na zahrádku.
2: Hugo, začni znovu.
1: Jo, bylo to tak.
2: Dneska je největší oříšek vysvětlit Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
1: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: Sen pro Jezevce. Když se vypravovalo hajadlo na cestu za zimním snem pro Jezevce a chystalo se obléci hajadlovský pláštík, řekl mu správce skladiště snů.
1: Stejnokroj si vezmi, ale špičatou hajadlovskou čepici radši ne. Na cestu k Jezevci si nasaď tvrdý pánský klobouk.
2: Klobouk? A tvrdý pánský?
0: Divilo se hajadlo. V šatně hajadel nic takového neměli.
3: No, ano.
0: Kýval správce a nahlížel do zápisků.
3: Máme tu od loňské zimy poznamenáno takové jezevčí přání. Klobouk jako pan Rada.
2: Kdo je to pan Rada?
0: Ptalo se hajadlo, které mělo pro letošní zimu na starosti jezevčí sny.
3: Pan Rada sedává na lavičce v parku, co bydlí jezevčí rodina. Chodí pomalu, nikam nepospíchá, je moudrý a má krásně vykrmené bříško pro špatné časy. Na hlavě nosí, tady to máme poznamenáno, tvrdý pánský klobouk. Když máme budit u svých svěřených spáčů důvěru, musíme vypadat podle jejich přání.
2: Ale v hajadlovské šatně máme jen špičaté čepičky. Čepička se dá krásně popadnout za špičku, když se má smeknout na pozdrav. A štítkem čepice se nařídí směr cesty.
0: Tvrdé a kulaté klobouky nemáme?
3: Posadíme ti na hlavu pralinku. Je to taky tmavé, tvrdé a kulaté. Budeš vypadat jako pan Rada, co sedá na lavičce v jezevčím parku.
0: Pralinka jim zbyla v šatně od návštěvy Verunky, když ve skladišti snů vyjednávala zimní sen pro medvídka Míšu. Protože v medvědím snu už bylo sladkého dost, celý sud medu, zůstala pralinka uložena v šatně mezi výstrojí, výzbrojí a zásobami. Teď se jim bude bonbon hodit. Jezevčí hajadlo si tedy nasadilo na hlavu pralinku. Otáčelo se před kapkou rosy jako před zrcadlem a ostatní hajadla, která se taky chystala na cestu se sny za zimními spáči, obhlížela svého kamaráda ze všech stran. Maličký skřítek v hajadlové uniformě vypadal s pralinkou na hlavě jako hříbek z borového lesa.
4: Vypadáš spíš na houbu, než na člověčího pana Radu,
0: soudilo jedno hubaté hajadlo.
5: Nebo jako voják v helmě,
0: mínilo druhé, starší, které pamatovalo válku.
2: Je to tvrdé a těžké, tlačí to do čela a chce mi to spadnout z hlavy.
0: Fňukalo jezevčí hajadlo, které se samo sobě v tvrdém pralinkovém klobouku pranic nelíbilo.
2: Jak pak s tím poletím?
6: Pralinku ze spoda trošku nahřejeme, aby se čokoláda přilepila,
0: radili všichni dohromady.
6: Bude ti na hlavě držet jako paráda na dortě.
0: A dýchali společně ze spoda na pralinku, aby čokoláda držela a aby pralinkový klobouk cestou neupadl. Konečně bylo všechno hotovo. Ještě namalovali na pralinkový klobouk jezevčí monogram J jako jezevec a jezevčí hajadlo vzlétlo směrem k parku. Když přistávalo, váhalo, po které parkové cestičce se dát. Klopítalo však o zrnka písku při chůzi a dalo se rači trávníkem. Stébla zesláblé podzimní trávy se kývala sem a tam, kudy hajadlo kráčelo. A pralinkový klobouk se vznášel nad trávou jako ve vlnách. Tu ucítilo hajadlo nějaké chramst a chroust, škup a škup, a už mělo hlavu o pralinku lehčí. Vzhlédlo vzhůru a uvidělo zubatý, dlouhý čumák. Strachy zapištělo a dalo se na útěk. Ale ten čumák do něj vlídně drcnul a zafuněl jako na omluvu.
7: Odpusťte, pane, myslel jsem, že jste nějaký brouk.
0: Skřítek poznal, že zvíře, které chňaplo po pralince, je celkem míru milovné. Vypjal se a vytkl.
2: Pane, sežral jste mi klobouk. Byl tvrdý, kulatý.
0: Byl sladký, řeklo zvíře a zamlaskal.
7: Bývali za parkovou zdí čmeláci. Bydleli v mezi. Lidé udělali veliké pole, mez zorali a čmeláčí pochoutka je pryč. Nabídl bych vám náhradou za sladký klobouk čmeláčí larvy v medu a nektaru, ale nemám. Nemám čmeláka mlináře, řezníka ani kominíka.
0: Mlsné zvíře vzdychlo za čmeláky, kteří měli veselá červená gaťata i bílá gaťata jako mlináři i černá gaťata jako kominíci.
7: Čmeláci nejsou. Nabídl bych vám žalud, holubí vejce nebo slimáka. Až bude pršet.
2: Potřebuju zpátky svůj klobouk.
0: Zlobilo se hajadlo a nechtělo žádné obchodování.
2: Klobouk, jako má pan Rada a jak si to přáli u jezevců.
7: Já jsem jezevec,
0: řeklo zvíře.
7: A s kým mám tu čest?
2: Jsem jezevčí hajadlo a mám přinést jezevčí rodině sny pro zimní spánek,
0: řeklo hajadlo a pro jistotu se podívalo do zápisníku, aby si ověřilo, že zvíře je v skutku jezevec.
2: Velký, na zimu vykrmený, černobílý čumák z fousisky, drápy hrabavé.
0: Přečetlo si a kývlo. Zvíře vypadalo přesně tak, jak stálo v zápisníku.
7: Buďte vítáno v jezevčím doupěti, vážené hajadlo,
0: zafuněl jezevec.
7: Má rodina vás očekává. Je to kousíček 5 metrů pod zemí za jasmínovým keřem. Tam je klid. Račte za mnou, tudy prosím. To dřevo je jen noha lavičky, na níž sedává pan Rada. Nehrozí žádné nebezpečí.
0: Hajadlo si pomyslelo, že jezevec odposlouchal vznešenou řeč a zdvořilá slova od pana Rady, co tady sedává v onom tvrdém klobouku a není rodině jezevců nebezpečný. Vzpomnělo znovu na nešťastný klobouk a omluvilo se.
2: Pozdravím vznešenou paní jezevcovou jen pouhým pozdravem halí belí.
8: Smeknout na pozdrav nemám čím. Nemám klobouk.
7: Ale to s tím kloboukem, to bude mílka,
0: řekl jezevec a zastavil se.
7: Neobtěžoval jsem přáním, aby přišlo v klobouku vážené hajadlo osobně. Já sám jsem si přál mít ve snu klobouk. Tvrdý, kulatý, jaký přináší, čili aportuje, panu Radovi jeho jezevčík Dakl. Já jezevec, on jezevčík, po hrabavém sportu jsme si blízcí. uměl bych aportovat klobouk panu Radovi jako on. A třeba bychom se domluvili, aby mezi námi nezuřila válka. Mám totiž děti.
0: To už z nory vykouklo malé jezevčátko a za ním druhé, třetí.
7: Vedu vám přítele,
0: řekl otec jezevec.
7: Přinese sen, jak na nás pes vůbec neštěká a jak na něj nemusí pan Rada volat takl k noze.
0: Přinesu takový sen, slíbilo jezevčí hajadlo a pospíšilo opravit zápis a natočit takový sen, aby se při něm malí jezevci nebudili strachy, že vypukla psí válka. A tak se v jezevčím snu ukázal zase park, jasmínový keř a lavička, na jakou chodí odpočívat pan Rada v klobouku a jeho pes Dakl. Na lavičce však neseděl pan Rada, ale starý jezevec v klobouku tvrdém a kulatém, jaký se krásně kutálí, když si s ním hraje vítr. Před lavičkou seděli malí jezevci a starý jezevec je učil.
7: Dnes budete mít hodinu o tom, jak se přináší pánovi klobouk,
0: vykládal.
7: Když chceme mír se psem, musíme umět všechno jako pes, aby se na nás nevytahoval a neňafal na nás u naší nory jako na nějaká hloupá zvířata. Umíme hrabat jako pes, běhat jako pes, tak se dnes naučíme přinášet klobouk jako pes. Začínám.
9: Pozor!
0: Jezevčí učitel hodil svůj klobouk na cestičku v parku a vítr si s ním kutálel, jako když sebral onehdy klobouk pana Rady. Jezevčí učitel zavelel.
7: Všichni jezevci za kloboukem! Teď!
0: A jezevci vyrazili. Vítr si s nimi hrál na honičku po všech cestičkách a celý park byl rád, že si tu někdo hraje, když sem nechodí děti. Jezevčí učitel zavelel.
7: Žádné hraní! Přinést klobouk! Aport!
0: Jezevečkové kutáleli klobouk k lavičce.
7: Jak pak se nosí klobouk? V zubech přece!
0: Káral je a učil jezevec učitel.
7: Až zase vítr vezme panu Radovi klobouk, všichni jezevci alarm a přinesou klobouk v zubech. Dakl bude koukat.
0: A tak se celé jezevčí rodině zdál krásný sen, jak umějí přinést v zubech klobouk panu Radovi, jak pan Rada chválí moudrá a učená zvířátka a jak pes Dakl jen kouká a kouká. Jak vůbec neštěká a nehrabe u jezevčí nory, ale jak si váží jezevce, který zvládl psí umění. A jak mu sám od sebe nabízí pac na potvrzení míru v parku za jasmínovým keřem u lavičky, na které sedává pan Rada se psem, a odkud nehrozí jezevčí rodině už nebezpečí.

0: vtipky.
1: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
2: A kdy tady bývá léto?
3: To máte různý. Letos bylo v pátek.
0: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš?
2: A...
0: To je takový daleký ostrov.
2: Jakože léto už bylo, jo?
0: No, že bylo, ale bylo kratulinka.

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Vigy básnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. No a teď ještě jednou. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem ses rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: Ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Ernesto. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu, v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Ernestovi. Ernesto byl malý kluk. Uměl už sice chodit, ale mluvit moc ne. Tedy mluvil, ale svou vlastní řečí. Možná to bylo proto, že bydlel s babičkou a ta mluvila rómsky. A táta taky mluvil jenom rómsky a máma zase mluvila někdy česky a někdy rómsky a ségry a bráchové jak by smet. Do školy ještě Ernesto nechodil, tak kde by se to měl pořádně naučit? Do nemocnice ho přivezli, protože na sebe převrhl hrnek s horkým kafem. Popálil si obličej a břicho a nohy. Bolelo to moc. A Ernesto křičel, jako když ho na nože berou. Babička ho popadla, postavila do vany a pak ho sprchovala ledovou vodou a Ernesto křičel ještě víc. Pak ho babička zabalila do deky, strejda ho šoupnul do auta a ujížděli do nemocnice. Tam si Ernesta hned nechali. Namazali ho a zavázali mu celé tělo. A dali ho do postýlky s brlinkami, aby jim neutíkal. A bylo to. Babička odjela se strejdou domů a Ernesto zůstal v nemocnici sám. Občas nakoukla do pokoje sestřička a když viděla, že se nic neděje, podala mu hračku nebo knížku a usmála se na něj. Mám moc práce, víš, já tady s tebou nemůžu být. Odpoledne přijde mamka, to vydržíš. Ernie se postavil v postýlce, chytil se brlinek a koukal ven. Na strom před oknem přiletěl havran. Na dvoře totiž byly kontejnery, do kterých se z kuchyně vyhazovaly zbytky a havran o tom nejspíš věděl. Pokukoval nenápadně po Ernestovi a občas si něco z kontejneru odnesl. Ernie si s havranem začal povídat tou svou řečí, co jí nikdo nerozuměl. Říkal mu, jak ho to bolí a že je tu sám a chce mámu a že má žízeň a tak. Havran přestal žrát. Pak přiletěl blíž, usedl na parapet a začal oklovávat okno, jako by ho chtěl otevřít. Byla zima a pořád sněžilo. Havran se tulil k teplu u okna a čechral si peří. V jednu chvíli schoval zobák pod křídlo a Ernesta to rozesmálo. Vypadalo to totiž, že pták nemá hlavu. Havran po něm kouknul a udělal to znovu. Ernesto se zase zahyhňal. Havran zajel zobákem pod křídlo po třetí a Ernesto zase vyprskl smíchy. Pták chvíli čekal a pozoroval ho. Pak zobákem vyhodil do vzduchu sníh a Ernesto se teď chechtal, až se zalikal. Do pokoje nakoukla sestřička, co se to děje. A Ernie jí ukazoval na okno, že je tam havran a že dělá legrační věci. Jenže havran v tu chvíli hbitě seskočil na zem, takže ho sestřička neviděla. Sněží, viď? Usmála se, podívala se z okna a zase šla po svých. Sotva odešla, havran začal znovu vyvádět. Vyhazoval do vzduchu sníh a ten mu padal na záda, pak ve sněhu tancoval, až byl skoro celý bílý a Ernesto se smál a smál. Z ničeho nic se havran uklidnil, naklonil hlavičku na stranu a začal zobákem na okno ťukat. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Asi tomu nikdo neuvěří, ale kdo umí morzeovku, tak ví, že vyťukal ahoj. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ernesto morzeovku neuměl, ale ťukání se mu líbilo. Položil si hlavičku na polštář a nakonec usnul. Probudil se až večer. Zapadalo slunce a Ernie uviděl, že na dvorku je ptáků víc. Seděli na stromě a čechrali si peří. Ernestův havran seděl na špičce stromu a jen po něm házel očko. Co zas vyvede? Těšil se chlapec a havran se nedal dlouho prosit. Z ničeho nic udělal na větvičce kotoul. Ernesto nadšeně zatleskal. Jak to havran viděl, protočil se znovu a pak znovu a znovu a Ernesto se smál a tleskal, až zase přišla sestřička a divila se, čemu se ten kluk zase chechtá. A Ernesto ukazoval na okno, na strom a na ptáky. Ptáčci, viď? Pochopila sestřička. Pojď, převážeme to. A převázala mu bříško, ruce a nohy a natřela mu bolavé tváře. Bolelo to. Ale Ernesto tentokrát neplakal. Koukal na havrana a havran pokukoval po něm, jako by ho hlídal. Pánečku, ty jsi dneska státečnej kluk? Řekla obdivně sestřička. Ty jsi ani nezakňoural. Sebrala obvazy a mastičky a zase zmizela. Teď začal havran předvádět další kousek. Nalétával na okno, jako by chtěl dovnitř, a těsně předtím, než do něj narazil, to vybral a obloukem se vrátil zpět na strom. Ernesto pozoroval s napětím ten havraní let. Jenže na potřetí se to havranovi nepovedlo. Nevybral to, práskl hlavou do okna a zřítil se kamsi dolů. Ernestovi zatrnulo. Je po ptáčkovi. Chvíli se rozmýšlel, jak to udělat, ale nakonec se vší silou vzepřel na rukou a na tom místě, kde ho bříško pod obvazem bolelo míň, se přehoupil přes brlinky, aby se dostal z postele. Upaloval k oknu a když vykoukl ven, uviděl, že havran leží na parapetu a vypadá jako mrtvý. Ernesto zoufale ťukal na okno. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ale havran nic. Pak začal chlapec dýchat na sklo, aby se k havranovi dostalo teplo, ale okno se zamlžilo, takže Ernesto nic neviděl. Najednou se rozplakal, potichu, že to ani nebylo slyšet. Zamlžené okno se vyjasnilo a Ernesto uviděl, že havran zvedl hlavu, oklepal se a frnk odletěl na strom. Ernestovi se roztáhla pusa od ucha k uchu. Co děláš venku z postele? Ozval se hlas sestřičky ve dveřích. Máš tu mámu? Ernesto se otočil a uviděl maminku. Rozběhl se, aby ji obejmul. Máma ho opatrně vzala do náručí.
1: Ty můj kluku, ty jsi tu byl sám, viď? Takovej statečnej kluk,
0: tulila se k němu. A Ernesto hned ukázal ukazováčkem ven na Havrana, aby věděla, že tu nebyl sám, měl tu kamaráda. Havran seděl na větvi a tvářil se, že o ničem neví. Ale máma si dobře všimla, že na ní tak trochu očkem pomrkává.

a na tom zámku ples. A o tom plese šehe se prý mluví ještě dnes. Neb každá tam jít chtěla a za prince se vdát. No to vám byla mehla.

tak ustříhla si cop. Ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi? No na co?

0: Jednou byl taký král, jestli se nemýlím, jmenoval se Melus. A ten měl dva syny, už byli jako rytíři. Teď nejstaršímu se zachtělo, aby mu otec postavil zlatý zámek. Panečku, to není k zahození, to bych si taky dal líbit. Otec mu ho sehnal a zámek byl hnedlinku tu. Celý zlatý, jen se svítil zdaleka. Teď ale, když to mladší syn viděl, chtěl mít taky takový zámek. A ten, aby byl zase diamantový. No, aby se teda nešťouchali, táta mu ho pořídil taky, každý měl zámek svůj. Až teď za krátkou dobu se stalo, že ten zlatý zámek se ztratil a Varta přece u něho stála. Byl najednou pryč i s tou Vartou. A aby to nebylo druhému líto nebo něco, ztratil se taky. Oba zámky byly ty tam, jakože odfoukne pápěrku. A tak hoši měli teď po parádě. Jenže to nebylo ještě všecko. Jejich princezna, když ty dva zámky tady stály, ta se jen po ní honila, šlo to pořád z jednoho do druhého a jinde nechtěla být. Hoši snad vyhánět nechtěli a teď byla pryč taky. Kam se to všechno podělo? Marná hádanka. Starý král, teď taková rána, ze samé alterace nevěděl, co dělat. Inu něco musel dělat. Vydal teda mandát. Kdo by ty dva zámky i s princeznou vynašel, že dostane velikou obsluhu a ostatek, že se ještě teda uvidí. Už to trvalo hezkou dobu a pořád se nikdo nehlásil, aby přinesl kapku naděje. Až jednoho dne šli tamtudy tři vandrovní, jak to ještě tenkrát chodilo. Jeden byl kovář a ze dvou druhých koukali krejčí a švec. A zrovna přijdou do toho města. Kapsu měli děravou, v té se peníze nedrží, jenom kovář mačkal ještě nějaký groš. Co prej budeme dělat? I co, povídá kovář. Mám tuhle poslední groš, pojtajce, pingl hází, někde to udáme, co jiného, světit ho nebudeme. Ti se nedali dlouho pobízet, z cizího krev neteče, a tak se hrnou za milým kovářem do hospody. Už se to všude s těmi zámky rozkřiklo, kdo by je vynašel, že ho velké obdarování nemine. Tak se milí hoši uschodli, co? Můžeme to taky zkusit. Člověk neví, kde chytí štěstí za ocas. Tak šli. A tady přijdou do jednoho baráčku. Byly tam na talíři tři polívky. To je jako pro nás, myslí si. A hned se do ní pustili. Nejdřív byl s polívkou hotov kovář. Odstrčí talíř a tady mu něco pod ním zacinklo. Koukne a on tam zlatý prsten se jménem a příjměním. Nic neříkal a šup s ním do kapsy. Jde kolem a vidí tam nade dveřmi hrníček plný masti. Když někdo umřel, jen namazat a hned linko vyskočí. I to mohu prej stejně potřebovat. A hrníček schoval taky do šosu. Teď, když se posilnili, kovář povídá. Víte, hoši, co? Krejčí, aby tu zůstal vařit a my se někam podíváme na hon, dá-li se něco zastřelit. Flinty tam pro každého visely na zdi. Tak ti dva odešli a jen vytáhli paty, najednou přijde malý trpaslíček a povídá krejčímu. Co pak tu, brachu, klohníš? Ale ani nevím. Prej, vylez si tudle do komína. Visí tam uzeného až běda. Jak je pak dlouhé schánky? Žebřík ti dole potržím, kdybys měl spadnout. Krejčí se nedal dlouho pobízet. Už byl u samého komína, když mu klouček najednou podrazil a ten se skulil jako hnilička. No, krejčíček mnoho nepotřeboval. V minutě bylo taky po něm. Teď hoši přijdou zlovu, v plotně tma a krejčí ten tam. Kde by mohl ten mytiťuk vězet? Běhají všude dokola, až ho taky pod komínem našli. Ale dechu v něm nebylo. No, ty jsi nám uvařil oběd. Tak kovář ho hned namazal, kluk vyskočil jako mihule, jenom se takhle oklepává. Ale o tom neřekl ani muk. Druhý den se teda uschodli, že zůstane vařit švec. No, vaří. A zas k němu přijde ten trpaslík. Co pak tu, brachu, klohníš?
1: A ani nemám co, až esli přinesou z honu.
0: I prej. Budeš se s něčím piplat. Tudle si vylez do komína. Je tam uzeného, co budeš chtít. Ještě ti žebřík podržím. Ten honem leze,

Kováčku, ještě ti žebřík podržím. Ale kovář, místo aby lezl, popadne trpaslíka za fousy a začal ho mlít, kam to padlo, tam to padlo. Ten už prosí pro všechno na světě, jen aby ho netahal, že to tuzince bolí, ale kovář povídá, e kozla, bolí, nebolí, já musím napřed vědět, kde jsou ty dva zámky, co pak já o nich vím, a jen měl nadháňky, aby ho kovář pustil. Ale ten držel pevně a jen do toho pruží jako zjednaný, až milý trpaslík začal pomalu měknout. No, ty jsou prej na druhém světě, pod zemi. Tak, a kudy se tam dostanu, vyzvídá kovář. To musíš támhle sjet okovem a od ostatku ti tam povědí. Tak když hoši přišli, dali se hned do díla. Nejdříve, že spustí krejčího. Dali mu špagát do ruky a zvonek krumpálu, aby jenom zatáhl, kdyby snad bylo zle. Teď ho spouštějí, už byl hnedle v polou. Když najednou začne zvonit, div, že zvoneček nestrhal a že tam nepůjde, aby spuk na místě. Tak ho vytáhli a měl teda jít švec. Ale byl v polou a začal taky zvonit. Nic naplat, nechce ten ani ten, aby šel kovář. A toho spustili pěkně dolů. Přijde tam, uviděl velikou zahradu a za ní u samého moře baráček. Bydlila tam černá čarodejnice. Kovář se k ní pustil a baba ho hned jmenuje jménem, jako by se znali od jak živa. Co pak bys prej rád? Inu, co bych rád? Hledám ty dva zámky, zlatý a diamantový, a ne se k ním dostat. A baba se chvíli točila jako pes ve vykvi a potom povídá, to musíš ještě támhle nad mořem, je zámek na řetěze, v tom jsou dva ořechy a oba ty zámky jsou v nich zaklety. Jen řekneš hop zámku z ořechu a budou tvé. Je tam takový pták, ten má klíček od brány. Visí mu na ocásku. To je pěkné. Ale jak ho dostat? Inu, nějak se dostat musí. Měli tam zrzavého kocoura. Toho posadili číhat, že ptáčka ulapí. Teď pták opravdu přiběhl, sedl si na větvičku a začne zobák otírat. A jak si ho otírá, milý kocour se jen přikrčil na jednou hop a jen to křuplo. V minutě s ním bylo konec. Kovář mu klíček smekl a teď jenom kouká, jak by se potom moři dostal dál. O, hlavičko drahá, koukáš, povídá mu ta čarodejnice. No ale žádnou starost. A hned ho udělala, čím by chtěl. Když mouchou, byl hned mouchou. Inu, čím si přál. Pěkně přiletěl až tam, klíč jen strčil do zámku, oba ořechy spakoval a žene jako divý zpět. Čarodejnice už na něj čekala a zrovna mu povídá. Tak teď ale víš co, vezmi tuhle ten meč a hlavu mě setni, jinak by ses odtud ani krok nedostal. Kovář teda meč vzal a rozehnal se, jen se zablejsklo. A najednou stojí před ním nádherná panna jako květ, že zůstal vyjeven. Ta ho ale nenechala dlouho koukat a povídá. Teď mě dej vytáhnout nahoru, ale sám nejezdi, ty počkej tu. Tví kamarádi by tě schodili zpět a byla by z tebe hnilička. Jen dej pozor, poběhnou tudy dva beránci, bílý a černý. A jak poběhnou, bílého se chyť. Ten tě vyvede nahoru, ale nezapomeň, ať je to bílý. A co máš ode mne ten prsten, schovej si ho pro důkaz. Tak kovář teď honem zaklínkal nahoru zvonečkem, hoši princeznu vytáhli a co bylo dál, musíme chvilku počkat. Sám si tam usedl a čeká, když najednou ti dva beránci se ženou kolem. Ale jak to bývá, šlápneš a nikam nechceš. Milý kovář jako hloupý chytil toho černého a místo pěkně ven beránek s ním přiskákal do pekla. A kovář byl v pekle. Teď si rady nevěděl. Když se tu k němu přitulí taková mladice, černou pečeť měla na čele a pořád se k němu točila jako kolčavka. Až ho tam zavedla do Luciperovy zahrady. Všude viselo ovoce krásy nevídané, jen utrhnout, ale čerti všude slídili, ani na padavče se nesmělo sáhnout. Holka ho přece drobátko ponukla a kovář si nevidky jednu padanku sebral. A jak ji snědl, najednou dostal jiný rozum, hned se mu rozsvítilo, co má dělat. Jdou spolu dál, až se dostali vzadu ke schodům, schody vysoké, jako do nebes. Jak je kovář schlédl, nedlinko

místo okovem, pustili se po nich a teď letí jako diví. A ta nevěsta Ďáblova pořád s ním jen se ho držela. Jak přeskočil jeden schod, hned se pod nimi sesypal, už byli pomalu v polou cestě. Ale co to? Najednou slyší za sebou vřavu náramnou. Milý Lucifer, jak se to sesypalo? Svolal Hnedlinko všechny čerty, teď se to rozběhlo a za nimi schody v kalupu stavěli, až všechno šustělo a už jim jsou v patách. Sám Lucifer se rozkřikl, hoho, ty bouchoři umouněná, hoho, přijdeš mě krást mé nevěsty. V tom se ocitli na posledním stupni a Lucifer už jede po kováři svými drapáky. Tak co, jaká pomoc? Ten si myslil, kdo ví, čí holka je, abych ji vytahoval. Už na nic nekoukal a hodil mu ji rovnou na hlavu. Teď ji prej tady máš. A sám uháněl, už ho ani čert nedohoní. To bych lhal. Ti dva, Krejčí se Ševcem, přišli zatím domů ke králi a už se chystala svatba, že si jeden z nich vezme princeznu, když najednou milý kovář tu. Ani se nikdo nenadál a oba zámky, zlatý i diamantový, stály před okny. Kovář jen řekl, hop, zámku z ořechu, a ty pěkně vyskočili jako z brusu jedna radost. Teď z nich šel oheň zrovna králi do oken. Všecínko se přihnalo a nejvíc oba princové ti si mohli paty vymknout, jak letěli. A teprve kováře vedou dál. Krejčí a Švec, jak ho zahlédli, ani za sebou nezavřeli a ti tam. Teprve byla opravdová svatba, ženich navlékl princezně ten prsten a nastala veselost, že takové jak živ nikdo neviděl ani pamatovat nebude. Všecko se mělo sametově a kovář s nimi. A já jsem tam šel taky okolo, jenom jsem si oblízl a ještě dnes mi tancují sliny po jazyku.

0: Figy hádanka.
1: Márezavý kožíšek ráda šplhá do výšek. Chcete se s ní skamarádit? Tak jí hoďte oříšek. Kdo je to?
0: Kdo pak ví?
2: Já myslím, že by to rezavý kožíšek mohla být.
3: Rezavý kožíšek? To má nějaký zvířátko.
2: Klupaťoučke s ocáskem.
3: Já už vím. Je to veverka.
2: Ano.
4: V zimním čase, kdy sluníčko chodí dřív spát, nastupují do služby lampy i lampičky, aby svítily malým čtenářům na stránky pohádkových knížek. Když noční lampička zhasne a malý čtenář zavře knížku i víčka, vystupují z pohádek králové, aby schůzovali a radili se o svém králování. Bludička rozsvítí světýlko v královském stanu snů a králové usedají na svých létacích kobercích tak, jak kdo přilétl ze svého království za devaterými horami a sedmerým mořem. Tři sudičky usednou v průčelí stanu, aby posoudili spravedlnost jejich králování. Tak jedné zimní noci, temné jak černý samet a třpitivé hvězdami jak démanty zdobený plášť, hlásili trubači fanfárou přílet králů a herold uváděl jejich jména. Přichází smutný král z pohádky o šípkové růžence. Král šípkového království měl na létacím koberci šípkový trn a na plášti pavoučí vlákno, neboť čas vysvobození růženky ještě nenastal a jeho království spalo 99. rokem. Hlásím příchod starého krále z pohádky o zlatovlásce, znovu hlásil herold. A zachmuřený král vznášel svou stížnost k sudičkám, že čeká na mladící jablka už tu zedlouho. Zlá královna z pohádky o Sněhurce přišla i se svým kouzelným zrcadlem. Dostavil se i moudrý král, který vyslal své tři syny do světa pro nevěstu. Ba i Krakonoš, vládce nad horami, přilétl za svištění větru. Už chtěli úderem na velký buben ohlásit začátek sněmování, když se ještě kdosi opožděný domáhal vstupu do zasedacího stanu. Hlásím příchod tří králů od východu, oznamoval herold. Kašpar, Melichar a Baltazar to mají z betlémského města daleko a měli mnoho práce s patronováním koledníkům. Položili jako důkaz své pouti tři uzlíky s vykoledovanými koláčky a předsedající sudičky jim vlídně pokynuli, nechť vejdou a usednou na velkém sněmu králů. Už zvedal bubeník paličky, kdy se zás hlásí kdosi zvenčí. Přichází Sněhulák Horáček a hlásí se jako král Klouzaček, oznamoval herold. I nastaly rozpaky, zda vytroubit slavnostní fanfáru i králi, jehož roucho se královskému šatu nepodobalo. Přivalil se do zasedání králů celý bílý a kulatý, nechával za sebou mokré kapičky a na pozdrav nesmekl, protože mu jeho klobouk, kastrol, přimrzl ke sněhové hlavě. Já sem musím, vážené kmotry sudičky, protože Toních Horáčku, můj přítel kluk, za nic nemůže, to já jsem vinen, řekl místo pozdravu a od mrtvového nosu mu ukápla slza lítosti. To já jsem rozprostřel na Horáčkovic dvoře klouzačku dlouhou od stodoly až ke vratům. Tonda se tam upachtí a pak se mu zavřou oči, když se má naučit básničku do školy. A dnes je den vysvědčení. Králům se tento málo královský kolega nelíbil. Má vůbec svoje vojsko? Má své podané? Špitali si mezi sebou. Já nevím, co to je, přiznal Sněhulák Horáček, který se vydával za krále Klouzaček. Moje výzbroj jsou sáňky a sněhové koule. Těmi vedou válku tondovci proti Frantíkovcům. A teď chystá Horáčkovic maminka vařečku na tondu a Novákovic tatínek pásek na frantu, protože je den vysvědčení a vinen jsem já, protože já jsem je vlákal do království dětské radosti a teď pro ně pláču. Cudičky se chvíli radili. A co bys od nás chtěl slyšet, králi Klouzaček? Zeptala se jedna z nich. Já bych chtěl, abyste vyhlásili království Klouzaček za dobré království a pro den vysvědčení začarovali maminkovské vařečky a tátovské pásky někam pryč, protože v království Klouzaček je zákonem právo na radost pro děti a mělo by se dodržovat. Já za to tady pokutou vypláču kyblík sněhuláckých slzí. Řekl to tak vřele, že mu zas odkápla kapička mokroty z mrkvového nosu. A dobré sudičky tu kapičku mokroty přijali za výkupné. Zvlášť, když se i králové Kašpar, Melichar a Baltazar za Klouzačkového krále zaručili. Vždyť se za mlada na jeho Klouzačkách taky svezli.

0: Vesničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl halabala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic, najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Jihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek.
0: Uf, to je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
3: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
4: Piggy vtip.
5: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
6: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
5: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání.
7: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok.

0: Ahoj, mrsotkové a šmakovinky. Máme tady jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, laskonko? Co pak ukuchtíme? Já už mám zase hlad a bříško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Pigi, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: Ano. Kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátce.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sírového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš ujobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a dál si připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného, co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček.
1: Aha.
0: No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky Pažitku.
1: Mám pažitka.
0: Všechno, Pigi.
1: Já už vidím pažitku. Přinesu, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Pigi ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Pigi, co je to kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyňa je krásné nové slovo.
0: No a stihnu si při tom vymýšlení taky umít ty řetkvičky.
1: Stihnu? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný.
1: Yeah.
0: Tak. Teď je můžeš začít opatrně strouhat na hrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, aha, tady.
0: No, strouhej sem do misky. A až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, no. Viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Pigi. Jde ti to skvěle.
1: Yeah.
0: A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Pigi, to je krása, že? Pigi, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina, víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude.
2: Snad tím to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy, povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
2: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
1: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal pudink a obživl by.
0: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
1: Vidíš? A hned byste tebe byl kuchyňák, bubliňák. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O hádavé holčičce. Takovou hádavou holčičku, jakou byla Emilka, ještě nikdo nikdy neviděl. Když ráno vstávala, už se hádala. A hádala se celý den. Večer, když šla spát, hádala se znova. Škorpila se s botičkami a tkaničkami, s panenkou a míčkem, s jídlem, s tím vlastně nejvíce, s maminkou a tatínkem, s listonošem a kominíkem, se všemi dětmi, ba i s vlastním stínem. A večer se hádala s postýlkou a přikrývkou, s lampičkou a s knížkou. Zkrátka, hádala se a hádala, v jednom kuse hubačila. Pusa jí jela, jako by byla namazaná. Přikryj mě pořádně, křičela večer na přikrývku. Nevidíš, že mi čouhají nohy? A když svítilo slunce, zlobila se na svůj stín. Nechoď pořád se mnou, já tě nechci. Jdi si kam chceš, proč se mi věšíš na paty? A tak pořád do kolečka. Nebylo proto divu, že hádat i hubačit se naučili i její nohy. A potom to začalo. To jste měli vidět a slyšet. Emilka šla po ulici, nesla se jako princezna, šla a šla, krok za krokem, nožka za nožkou, a přemýšlela, s kým by se měla pustit do hádky. V tom slyší, jak její levá noha povídá pravé.
1: Teď bychom měli jít doleva.
0: Ma ne, ne, odpověděla pravá noha. Myslím, abychom šli doprava.
1: Doleva jít je lepší, odpověděla levá noha.
0: Já říkám, že doprava, křičela pravá noha.
1: Já půjdu doleva,
0: rozhodla se levá noha.
1: A já zase doprava. Jak je libo, vážená pravonožko. Jděte si kam chcete, přece vás nedržím.
0: Levá noha se mračila jako kakabus.
1: Prosím, urazila se pravá noha. Půjdu si tedy, kam budu chtít. Velevážená levonožko. Nohu si proto na ramena nedám.
0: Po těchto slovech se pravá noha pustila doprava, levá noha doleva a Emilka bác. Ležela na zemi jak dlouhá, tak široká, ani nevěděla, jak se to stalo. Když vstala, obě kolena měla odřená. Plakala a s ní naříkala levá noha a slzy ronila i noha pravá. Emilka si oprášila sukénku a šla dál. Kulhala, belhala se, krůček za krůčkem, nožku za nožkou.
1: No, teď bych šla doprava,
0: ozvala se levá noha.
1: Ha, najednou, podívejme se,
0: ušklíbla se pravá noha.
1: Vy si jděte kam chcete, já teď půjdu doleva.
0: A pravá noha se to namířila doleva, levá noha doprava a chudinka Emilka zase bác. Jak dlouhá, tak široká se natáhla a ani nevěděla jak. Plakala a naříkala, kolena ji bolela, ale zase vstala. Sukénku si oprášila a řekla si, že na bolístky je nejlepší zmrzlina. Jak jen mohla, belhala se na zmrzlinu, ale nohy se jí hádaly dále. Každá si šla, kam chtěla, ta tam, ta zase onam. Levá dopředu, pravá dozadu, potom levá chtěla utíkat, pravá zase zůstat stát a potom levá stála a pravá noha utíkala a to Emilka vždycky jen udělala. Bác, bác,
2: Vác!
1: Nohy měla spletené jako preclíky, jako velikonoční pomlásku nebo jako vánočku.
0: Přešla jí chuť na zmrzlinu a tak, že se dostala domů. Ještě na schodech se jí nohy hádaly, nemohly se dohodnout. Levá noha skákala přes dva schody dopředu, pravá noha couvala o dva schody dozadu a přitom se dále hádali a hubačili v jednom kuse. To už bylo s Emilkou zle. Neušla jediný krok, aby nezakopla, aby neupadla jak dlouhá, tak široká. Už nebylo jiné rady, než aby s ní maminka šla k panu doktorovi. Pan doktor Emilku prohlédl, proklepal, na nožky si posvítil a jen vrtěl a kroutil hlavou a vážně pokyvoval. Emilka musela před panem doktorem chodit, procházet se, ale to byla podívaná. Jedna noha doleva, druhá dozadu, jedna noha dopředu, druhá doleva. Emilka pletla nohama a pan doktor se jen udiveně díval, pokyvoval hlavou a pro sebe si říkal: ale to je krásný případ. To je krásný případ. Takový jsem ještě neměl. No to tu ještě nebylo. Chvíli naslouchal, jak se nohy hádají, jak v jednom kuse hubačí a jak se hašteří. Najednou se zeptal: poslyšte, maminko, není ta vaše holka hádavá? Maminka, která svou Emilku milovala a zhlížela se v ní a nedala na ní dopustit, zavrtěla hlavou.
1: Kde pak, pane doktore, Emilka a hádace, to je úplný andílek, nejhodnější dítko na světě.
0: Když to maminka říkala, zhlížela se přitom v Emilce a opravdu v ní viděla andílka. Ale pan doktor v andílky nevěřil a povídá:
1: nevím, maminko, ale vy té holce ubližujete, když se v ní tak zhlížíte. Ona má vážnou nemoc. No, neříkám, že se nedá vyléčit. Lékařská věda je dnes na takové výši, že největší mrakodrap na světě je proti ní jak krabička od zápalek, takže si s tou nemocí ví rady. Emilka trpí chronickou hádanitidou a těžkou, komplikovanou hubatitidou. Udělám, co bude v mých silách, spolehněte se.
0: Když to pan doktor takto učeně vysvětlil, teprve teď maminka kápla božskou a nalila čistého vína.
1: Máte pravdu, pane doktore, ta moje holka je hádavá, až to není pěkné. Hádá se, hubačí a hašteří se v jednom kuse. A to je nějaký kus, pane doktore. Takový kus jste v životě ještě neviděl.
2: Tady to máme, zajásal pan doktor. To je jasný případ. Vaše holka svou hádavostí a hubačením nakazila obě své nohy. Jestli se nepřestane hádat a hašteřit, nohy jí pořád budou dělat alotria.
1: Je jediný lék. Do postele. Nehádat se, nehubačit a nehašteřit se.
0: To byl pro Emilku hořký a nejprotivnější lék. Ležet, nehádat se a nehubačit, což to lze vydržet. Ale přece jen to zkusila. Ležela v postýlce jeden den, dva dny a když ležela třetí den, řekla svým nohám:
3: nožky, nožičky, povězte, je nám to zapotřebí ležet a ležet, ani si nemůžeme zaběhnout na zmrzlinu.
4: To je pravda,
0: ozvala se pravá noha.
3: Mně se ležet vůbec nechce.
2: A ku podivu, levá noha souhlasila.
0: Myslíte, že mně se chce ležet?
3: To je nějaká zábava. Běhat, to je něco.
0: Co myslíte, nůžky, nožičky, povídá zase Emilka. Zkusíme to, přestaneme se hádat. Nebudete mi už dělat příkusy a alotria.
1: Což pak my, povídají nohy, nožičky, my se už hádat nebudeme. Jenom jestli ty to vydržíš nehubačit. Víš přece, co řekl pan doktor, že ty si nás nakazila.
0: Dám si už pozor, slibovala Emilka.
1: Nezapomeňte však, že to není lehké vyléčit se z tak těžké a nakažlivé nemoci, jako je
3: nebo jak to pan doktor povídal.
2: Nakonec všechno dobře dopadlo. Emilka si dávala pozor. Nehádala se, nehubačila, ani se nehašteřila. A proto také se jí nožičky, nožky brzo uzdravily. Už se jí nepletly jako preclík, nebo jako velikonoční pomláska a jako vánočka. Už nechodili, jak se jim zachtělo a zamanulo, nebo jak je napadlo. Už přestali Emilce dělat psí kusy a různá alotria. A tak zase mohli s Emilkou běhat, mohli se rozběhnout pro zmrzlinu a nemuseli se bát, že se natáhnou a odřou a rozbijí si kolena.

opuštěný palác. Král Šalamoun měl ve svém paláci kouzelný koberec s překrásným vzorem, protkaný zlatým a stříbrným hedvábím. Říkalo se, že mu koberec slouží jako zrcadlo, ze kterého lze vyčíst budoucnost. Často si brával koberec na střechu svého paláce, posadil se na něj a když pronesl Boží jméno, koberec s ním vzlétl k nebi a zanesl ho kamkoliv si přál. Jednoho dne si pozval král Šalamoun svého rádce Asapa ben Berachiu a prince všech démonů Ramirata, aby ho doprovázeli na jeho cestě. Usedli na létající koberec a za chvíli je již vítr unášel k nebi. Šalamoun se spokojeně díval kolem sebe a přemýšlel. Na světě není nikdo takový jako já, neboť mě Bůh obdaroval moudrostí a porozuměním. Pověřil mě vládou nad vším, co stvořil. Během jeho přemýšlení přestal z nenadání foukat vítr a koberec se začal snášet dolů k zemi. Všichni se vyděsili. Větře, vrať se, volal zoufalý král. Vítr mu odpověděl. Až přestaneš se svou pýchou a vrátíš se k Bohu, potom se vrátím i já. Šalamoun se styděl za svá slova, ale co bylo vysloveno, nedalo se vzít zpátky. Přistáli tedy na zem nedaleko neznámého paláce. Rozhlíželi se kolem sebe, ale nikde nespatřili živou duši. Vydali se k paláci, obešli ho kolem dokola, ale nikde neobjevili vchod ani bránu, kterou by se dostali dovnitř. Šalamoun požádal prince Ramirata, aby zavolal své démony, ať zjistí, zda tu někdo žije. Démoni prohledali celý palác, ale kromě obrovského orla hnízdícího na střeše, nikoho jiného nenašli. Vzali orla a snesli se s ním před krále Šalamouna. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho král. Jsem Elenat, králi, odpověděl orel. A jak jsi starý? Zeptal se ještě král. Je mi 700 let, zněla odpověď. Tak to budeš jistě vědět, kudy se dostaneme do paláce, řekl Šalamoun. Nenašli jsme žádný vchod. Orel se zamyslel a pravil. Můj pane, je mi líto, že vám nemohu pomoci, ale nevím, kde je vchod. Snad by vám poradil můj starší bratr Altamar. Je na světě mnohem déle než já. Je mu téměř 1300 let. Zavolám ho. Orel se vznesl k nebi a za chvíli byl zpátky i se svým bratrem ještě mohutnějším, než byl on sám. Altamare, pověs nám, kudy se vstupuje do paláce, přivítal ho nedočkavý král. Můj otec, orlí král, mi řekl, že vchod je na západní straně, přemýšlel orel. Je skrytý pod nánosem kamení a zarostlý křovím. Mnoho let do paláce nikdo nevkročil. Na ta slova oba ptáci roztáhli svá obrovská křídla a odletěli. Všichni se ihned vydali k západní straně. Ramirat poručil démonům, aby odvalili kamení. A opravdu pod ním objevili velkou železnou bránu. Šalamoun přistoupil blíže a uviděl na zámku nápis.
Vězte, že jsme zde pobývali po mnoho let. Potom nastalo sucho a hlad. Pěstovali jsme perly na místo pšenice. A to nás málem zahubilo. Proto jsme opustili palác a přenechali ho orlům. Chcete-li vstoupit, otevřete skleněnou schránku nad vchodem a vezměte klíče od bran našeho paláce. My se již nevrátíme. Šalamoun otevřel skleněnou skřínku, výjmul klíče.

sestupovali dolů po zlatých schodech a na konci našli veliké bohatství. Různé druhy perel, diamantů, rubínů, mnoho stříbrných a zlatých předmětů. Na konci byly další dveře a na nich napsáno: v tomto paláci žil kdysi silný a mocný král, který na trůně sedával. Když se naplnil jeho čas, spadla mu koruna z jeho královské hlavy a zemřel. To je to jediné, co se o něm ví. Šalamoun otevřel dveře a uvnitř spatřil sochu na zlatém podstavci. Vypadala téměř jako živá. Přistoupil blíže a jemně se jí dotkl. V tu chvíli se socha pohnula, oči ji zablískaly a z nozder sršel oheň. Zakřičela mohutným hlasem: vstávejte, děti satanovi, přišel další král, kterého pýcha zahubí, zničte ho. V místnosti ožily všechny sochy a výhružně pohlíželi na Šalamounovu družinu. Krále Šalamouna však nevylekali. Jakmile před nimi pronesl nahlas boží jméno, všechny sochy rázem umlkly a zřítily se k zemi. Asap se sklonil k soše, která předtím promluvila jako první, sejmul jí z krku stříbrnou destičku a podal jí králi. Šalamoun si ji prohlížel, ale přestože ovládal 70 jazyků, včetně řeči ptáků a zvířat, nedokázal vyluštit, co je na destičce napsáno. Přečtu vám to, králi, promluvil Ramirat. Je to napsáno jazykem, který před mnoha stoletími zanikl. Jen démoni ho ještě znají. Tak čti, pobízel ho král. Ramirat četl: já, Šedat ben At, jsem vládl tisícům měst. Jezdil jsem tisíckrát na tisíci koních. Tisíckrát jsem zabil tisíce nepřátel. Získal tisíce pokladů. Myslel jsem, že není nikdo mocnější než já. Když však přišel anděl smrti, nedokázal jsem se ubránit. Neobstál jsem před ním. Pamatujte, na konci všeho je smrt a nic po člověku nezůstane, jen jeho dobré jméno. Když Šalamoun uslyšel tato slova, pochopil, proč je vítr zanesl právě k tomuto paláci. Co potkalo krále Šedada, potká jednou i jeho. Ano, smyslem života není jen hromadění majetku nebo moudrosti. Nejdůležitější je zachovat si po celý život dobré jméno. Jak tak přemýšlel, přihnal se z nenadání prudký vítr, nabral krále, Asapa i Ramirata a zanesl je zpátky do Jeruzaléma. Šalamoun se vrátil do Jeruzaléma pln skromnosti a pokory. Nikdy nezapomněl na to, jaké moudré lekce se mu dostalo tohoto výjimečného dne.

0: Figy hádanka.
1: Červená čepička zacinká rolnička.
2: Než poví pohádku,
1: pěkně se ukloní,
2: o králi nahrádku
1: zvonečkem zazvoní.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Povídá pohádky?
0: Má červenou čepičku, na ní rolničku.
4: A kdo povídá pohádky?
0: Já vím, já jsem byl v loutkovém divadle a tam byl takový veselý
4: chlapík. Spejbl a Hurvínek.
0: Ne, ti nemají rolničky, ale ve starodávném loutkovém divadle je takový Kašpárek.
4: A ten má rolničky.
0: Je tam Kašpárek, má rolničky a říká nazdárek.
4: Já jsem Kašpárek.

0: písnička. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Hurvajs?
3: Co je?
2: Kam pak uháníš?
3: Do kina.
2: A na co?
3: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
2: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
3: Ale?
2: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
3: Proč?
2: Protože jsi rozbil okno.
3: Já ne.
2: A kdo asi?
3: Mánička.
2: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
3: A když jsi s tím lhaním začal, tatulínku?
2: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
3: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
2: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
3: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
2: Hurvajs.
3: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
2: No takhle je to spravedlivé.
3: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
2: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
3: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
2: No co to jo, to jistě.
3: A kdo?
2: Ten, kdo je starší a zkušenější.
3: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
2: No jistě, jsem přece tvůj otec.
3: A otcové mají vždycky pravdu?
2: No ano, sám sebou.
3: Protože jsou starší, zkušenější?
2: No ano.
3: A chytřejší než jejich synové?
2: Bodeď.
3: Aha. A tatulínku?
2: Co zas?
3: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
2: Přece Edison.
3: Tak proč ne jeho otec?
2: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
3: No, nevím, tatulínku.
2: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
3: Hurá!
2: Ale 200krát.
3: A proč?
2: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
3: No, tak to už jsem pochopil.
2: Ano?
3: Spravedlnost. Je právo silnějšího.
2: No vidíš, no tak konec debat a šupej psát.
3: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
2: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
3: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.

0: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
1: Tati, nejsem medvěd Brtník?
2: Ne, odpoví otec.
1: A tati, nejsem medvídek Koala?
2: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
1: Mně je totiž pořád zima.
3: Zapomněl jsi rukavice.

0: jednotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto! Hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto! Takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne?
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
0: Prosím.
1: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum, bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
0: Aha. Ne, to je šupí to presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to, to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto. Nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchtění také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A to paličkou se dělá duc, duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piňové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spižírny, tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty píňové nepoznám.
0: Píňové oříšky jsou tyhle typy.
1: Aha.
0: Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
1: Aha, takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníků.
0: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
0: Přesně tak. A mají takovou nasládlou trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
1: No, já ty jsou dobré.
0: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
1: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
0: Můžou být různé pigy.
1: A co s tou paličkou a s tou miskou?
0: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
1: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady, viď, pesto.
0: A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
1: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
0: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v hmoždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje.
1: Aha.
0: Pesto by mělo být krásně krémové.
1: Mám, nesu.
0: Piggy si vybral hmoždíř.
1: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
0: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
1: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
0: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
1: Šupito presto báječné pesto.
0: Opravdu vynikající.
1: Chutná ti?
0: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
1: Jú, jdu na to, prostírám.
0: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové.

0: logopedická pohádka na R na konci slov. Bez R.
1: Škvor Mojmír. U města Tábor, tam, kde stojí vysoký javor, bydlí škvor Mojmír. Jednou večer si Mojmír naplánoval výlet do hor. Soused Komár mu ukázal směr a povídá.
2: Dávej na sebe pozor, nazdar!
1: Škvor Mojmír mu zamával a vydal se na cestu. Na potoce uviděl vor. Měl už sice velký ponor, ale malý škvor se na něj ještě vešel. Mojmír nastoupil na vor a plul tak dlouho, až vor potkal vodní vír. Vor se zatočil dokola a škvor Mojmír musel vystoupit. Šel podél závor, potom kolem liščích nor a nakonec uviděl chaloupku. Bydlel v ní podivný pár. Ježibaba Dagmar a ježidědek Viktor. Oblečení měli samý cár se spoustou děr. A stále měli mezi sebou nějaký spor. Když k ním došel škvor Mojmír, ježibaba Dagmar povídá.
3: To je zvláštní tvor.
1: Na to ježidědek Viktor.
4: Ne, to je spíš nějaký netvor.
1: Tvor, netvor, dali ho do bedny, co v ní kdysi byl klavír a dnes tam bydlelo hejno můr.
3: Dáme tu bednu potvor do jedné z našich komor, vedle seker, povídá ježibaba Dagmar.
4: Ne, ne, dáme ji na dvůr,
1: nesouhlasí ježidědek Viktor. Dali bednu na dvůr a škvor Mojmír se ani nezmohl na odpor. Tak byl vyplašený. Už byl pár dní v bedně. Zaslechl, jak štěká pes Azor a mňouká kocour Mour, ale ti mu nepomohli. Jednou vešel na dvůr doktor Dalibor. Chodíval jsem už léta, neboť Dagmar a Viktor se nesmáli a nesnášeli humor a tak bývali často nemocní. Za léčbu dostal doktor Dalibor vždy nějaký divný dar. Loni, když byl únor, léčil ježidětkovi bolest jater a dostal pohár plný lískových jader. Někdy dostal jen špinavý papír, na něm pár čar, jindy mu dali plesnivý sýr. Dnes léčil ježibabě Dagmar opar a ježidědek Viktor šeptá.
4: Dáme mu ten cvičební úbor, co tu nechal Kašpar Oskar?
1: Ježibaba na to.
3: Ne, dáme mu tu bednu potvor.
1: Doktor Dalibor dostal bednu a hned ji odemkl. Vylezl škvor Mojmír a také vylétlo hejno můr. Mojmír na nic nečekal a pelášil dál do hor. Uviděl kočár, co ho táhl pár koní. Vylezl na kočár a dojel do hor s velkou slávou jako nějaký car.

0: Sloní mládě. V dávných a dávno minulých dobách, drahoušku, sloni neměli chobot. Měli jen černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jen vrtět ze strany na stranu, ale nemohli jim nic sebrat. A tehdy žil jeden slon, mladý slon slůně, který byl nabit nenasytnou zvědavostí, což znamená, že se stále na něco ptal. Žil v Africe a celou Afriku naplňoval svou nenasytnou zvědavostí. Ptal se vytáhlého strýce Pštrosa, proč mu ocasní péra rostou z ocasu. A vytáhlý strýc Pštros mu napráskal tvrdým, přetvrdým pařátem. Ptal se vysoké tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. A vysoká teta žirafa mu nabila tvrdým, přetvrdým kopytem. Ale stále byl nabit nenasytnou zvědavostí. Ptal se tlustého strýce Hrocha, proč má červené oči, a tlustý strýc Hrocho přetáhl tlustým, přetlustým paznechtem. Ptal se chlupatého strýce Paviána, proč melouny chutnají jako melouny, a chlupatý strýc Paviáno spráskal chlupatou, přechlupatou prackou. Ale pořád byl nabit nenasytnou zvědavostí. Vyptával se na všechno, co viděl, slyšel, hmatal, čichal a chutnal a všichni jeho strýcové i všechny tety ho za to vypláceli, ale stále planul nenasytnou zvědavostí. Jednoho krásného rána v den, kdy slunce přechází rovník, nenasytné slůně si vymyslelo z brusu novou otázku. Ptalo se, co mívá krokodýl k obědu? Všichni mu odpovídali hlasitým a hrozivým, jedeš! Vypláceli je na místě a nevěděli, kdy přestat. Nějaký čas po té velké výplatě slůně spatřilo ptáka Kolokola, sedícího načíhané v trnitém ksoví, a řeklo, tatínek mi nabil, maminka mi natloukla a všichni strýcové a tety mě zmlátili pro mou nenasytnou zvědavost. A přece jen bych chtělo vědět, co krokodýl mívá k obědu. Pták Kolokolo odpověděl hrobovým hlasem.
1: Jdi k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, a tam se přesvědč.
0: Příštího jitra, to již přechod slunce přes rovník byl ukončen jako přechody předcházející, nenasytně zvědavé slůně si nabralo 50 kilo banánů, malého načervenalého druhu, 50 kilo cukrové třtiny, dlouhého narudlého druhu a 17 melounů, křupavého zeleného druhu, a řeklo všem členům své drahé rodinky. Jdu k široké, šedozelené a rmutné řece Limpopo, věnčené zemnicovými stromy, abych se přesvědčilo, co krokodýl mívá k obědu. Všichni mu na rozloučenou hodně natloukli, ač je co nejzdvořileji prosilo, aby už přestali. Šlo tedy trochu rozehřáté, ale docela nic se nedivilo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Přišlo do Grahamstownu a otučlo do Kimberleje, z Kimberleje do země Kama a ze země Kama šlo na severovýchod a po celou tu cestu jedlo melouny. Až přišlo k břehům široké, šedozelené, rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. Bylo to právě tak, jak řekl pták Kolokolo. A musíš vědět a uvědomit si, drahoušku, že až do toho týdne, dne, hodiny a minuty nenasytně zvědavé slůně nikdy nespatřilo krokodýla a vůbec nevědělo, co je to za tvora. Vše pramenilo jen z jeho nenasytné zvědavosti. První věc, kterou tu slůně uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajita, ovinutá kolem skály. Promiň, zeptalo se slůně, co nejzdvořileji. Ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla?
2: Zda jsem viděla krokodýla,
0: opakovala dvoubarevná skalní krajita hrdým a hrozivým hlasem.
2: Nač se budeš ptát pak?
3: Je odpust, omlouvalo se slůně. Ale pak bys mi mohla říci, co mívá k obědu? Tu dvoubarevná skalní krajita se rychle rozvinula a plácla slůně šupinatým cepovitým ocasem.
4: To je divné,
3: myslelo si slůně.
4: Tatínek, maminka, strýcové i tety, nepočítajíc to strýce Hrocha a strýce Paviána, všichni mě doma tloukli pro mou nenasytnou zvědavost. A myslím, že tohle bude týž případ.
3: Řeklo tedy dvoubarevné skalní krajitě co nejzdvořileji.
4: Zbohem.
3: A pomohlo jí ovinout se zase kolem skály. Pak odešlo, trochu rozpálené, ale docela nic se nedivilo. Cestou pojídalo melouny a trousilo kolem sebe šlupky, které nemohlo sebrat, až na kraji široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, drahoušku, který mrkl jedním okem. Takhle.
4: Promiň, ptalo se slůně, co nezdvořili. Viděl jsi někde v tomto malebném kraji krokodýla?
3: Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně, co nejzdvořili, ji ustoupilo, protože se bálo nového výprasku.
5: Pojď sem, maličky, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci?
4: Odpusť, řeklo slůně, co nejzdvořileji. Ale tatínek mi nabil, maminka taky, a to nepočítám ani vytáhlého strýce Pštrosa, vysokou tetu žirafu, která kope vždy tak tvrdě, širokého strýce Hrocha a chlupatého strýce Paviána a dvoubarevnou skalní krajitu zde nedaleko na břehu, která šupinatým a cepovitým ocasem mlátí bolestněji než všichni ostatní. Bojím se, že si také takový a netoužím po novém výprasku.
5: Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl.
3: A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. Tu slůně, těžce odechujíc a jako bez sebe radostí, pokleklo na břeh a řeklo.
4: Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu?
5: Pojď blíž, maličký, lákalo krokodýl. Já ti to pošeptám.
3: Sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamě, zavánějící pyžmem a ježící se tesáky a krokodýl jej popadl za malý nos, který až do toho dne, týdne, hodiny a minuty nebyl větší než bota, ale mnohem užitečnější.
5: Myslím, řekl krokodýl a řekl to mezi zuby, takhle. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně.
3: Tuhle řečí, drahoušku, se sluně velmi polekalo a zahuhnělo nosem, asi takhle.
4: Vek bde, to bojí.
3: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela na břeh a pravila.
6: Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj známý v hrubě vzorkovaném koženém kabátě,
3: tím míněla krokodýla,
6: tě stáhne do rmutného proudu dřív, než řekneš švec.
3: Dvoubarevná skalní krajita mluví obyčejně takovým způsobem. Sluně si sedlo na své malé kýty a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu začal nos natahovat. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil ji mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos sluně se natahoval stále víc a víc. Sluně teď roztáhlo všechny čtyři nožky a táhlo a táhlo a jeho nos se protahoval ještě víc. Krokodýl se opíral o ocas jako o veslo a táhl a táhl a táhl. Při každém zatáhnutí se nos sluněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to jemináčku. Pak sluně cítilo, že mu nohy začínají klouzat a řeklo nosem, který byl již dlouhý přes metr.
4: No je probde moc.
3: Tu dvoubarevná skalní krajita sjela ze břehu, uvázala se dvojitým námořnickým úzlem na zadní nožky slůněte a řekla:
6: Ukvapený a neskušený cestovateli, teď musíme vytržet opravdu vysoké napětí,

0: dvoubarevné skalní krajitě a pak začal ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo jej celičky do chladivých banánových listů a osvěžovalo jej ve vodě široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo. Proč to děláš? Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
1: No, promiň, řeklo sluně, ale můj nos se dostal zle z formy. Já čekám, až se zase zcvrkne.
0: To se načekáš, řekla dvoubarevná skalní krajita. Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně tam zůstalo celé 3 dny čekajíc, až se mu nos začne zcvrkávat. Ale nekrátil se. A kromě toho pozorovalo, že začíná přes něj šilhat. Musíš pochopit, drahušku, že mu její krokodýl vytáhl v opravdický chobot, takový, jaký dnes mají všichni sloni. Ke konci 3. dne přilétla moucha a štípla sluně do ramene. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo chobot a mouchu rozpláclo jeho koncem.
2: Výhoda číslo 1, řekla dvoubarevná skalní krajita. To bys nedokázalo udělat s dřívějším šmudli-šmidli nosánkem. Teď zkus něco sníst.
0: Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký komáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a chobotem nacpalo do tlamy.
2: Výhoda číslo 2, řekla dvoubarevná skalní krajita. Tím šmudli šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce?
1: Pravda.
0: Souhlasilo sluně a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z břehu široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou, blátivou čepičku, která se mu roztekla až za uši.
2: Výhoda číslo 3, řekla dvoubarevná skalní krajita. Tohle bys nedokázalo tím dřívějším šmudli šmidli nosánkem. A jak by se ti líbil takhle výprask?
1: Odpusť, odporovalo sluně, ale vůbec by se mi nelíbil.
2: A jak by se ti líbilo naplácat někomu jinému?
0: Ptala se dvoubarevná skalní krajita.
1: No, to by se mi líbilo opravdu moc, řekl sluně.
2: Dobře tedy, pravila dvoubarevná skalní krajita, brzy zjistíš, že tvůj nos se výborně hodí k výplatě druhých.
1: Je, děkuji ti, řekl mladý slon, budu si to pamatovat. A teď myslím, abych šel domů a vyzkoušel to na příslušnících své drahé rodinky.
0: A tak se sluně vydalo na cestu domů přes celou Afriku, skotačíc a šrhajíc chobotem. Mělo-li chuť na ovoce, nemuselo již čekat, až spadne ze stromu, ale utrhlo si je. Jestliže mělo chuť na trávu, natrhalo si ji, aniž muselo klekat na kolena jako dřív. Když je štípali mouchy, ulomilo si větev ze stromu a používalo ji jako plácačky. A urobilo si chladivou čepičku z bláta vždy, když slunce přes příliš pálilo. Když mu na cestě Afrikou bylo smutno, zatroubilo si na chobot a byl to zvuk mocnější než několik dechovek dohromady. Schválně si zašlo a vyhledalo strýce Hrocha. To nebylo vůbec přímé příbuzenstvo. A dalo mu jednu pernou chobotem, aby se přesvědčilo, že dvoubarevná skalní krajita měla pravdu. Jinak chvílemi sbíralo melounové slupky, které roztrousilo cestou k Limpopu, neboť mladý slon byl opravdu pořádku milovný tlustokožec. Konečně jednou za soumraku došlo až ke své drahé rodince. Předem svinulo chobot a řeklo:
3: Haló.
0: Všichni zase rádi uviděli a hned povídali:
4: Pojď sem, napráskáme ti trochu za tvou nenasytnou zvědavost.
3: Bach, řekl sluně. Myslím, že nic nevíte o pořádném výprasku, ale já vím a ukážu vám to.
0: Rozvinulo chobot a namlátilo 2 svým drahým bratříčkům, co se do nich vešlo.
1: U všech banánů, kde ses naučil tomuhle kousku? Zvolali. A co si to udělal se svým nosem?
3: Dostal jsem nový od krokodýla na březích široké, šedozelené a rmutné řeky Limpopo.

0: Po, řekl mladý slon. Ptal jsem se ho, co mívá k obědu, a on mi dal tohle.
1: Vypadá to velmi šeredně, řekl chlupatý strýc pavián.
0: Vypadá, přisvědčil mladý slon, ale je to velmi užitečné. A popadl chobotem chlupatého strýce pavijána za chlupatou nohu a mrskl jim do sršního hnízda. A zlý mladý slon pak ještě dlouho vyplácel členy své drahé rodinky, až všem z toho bylo horko a všichni byli velmi udiveni. Strýci Pštrosovi vytrhal pera z ocasu, vysokou tetu žirafu chytil za zadní nohu a vláčel ji trním a tlustému strýci Hrochovi foukal bublinky do ucha a troubil mu do něho, když po obědě spal ve vodě. Ale nikdo se nesměl ani dotknout ptáka Kolokola. Nakonec to dopálilo všechny členy jeho drahé rodinky tak, že jeden za druhým spěchali k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, drahoušku, všichni sloni, které kdy uvidíš nebo také neuvidíš, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně.

0: co mají společného lež a trpaslík?
1: Mňau, už víte.
2: Co mají společného? Jsou malinký, ne?
3: Když trpaslík leží...
0: Tak leží, tak a malinká lež je malinký trpaslík.
3: Ne, to by bylo, když trpaslík lže, ale trpaslíci nikdy nelžou.
0: Jo, a trpaslík má krátký nohy.
3: Lež má krátké nohy, to se říká, že lež má krátké nohy. Lež a trpaslík má malé krátké nohy. No. Aha.
4: Jednou jsem dostala peníze, které jsem si mohla uložit do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bulerbinu. Vlastně jsme měli, Lasse, Bosse a já, jednotit řepu, co patří Melangordenu, a Ole, tu, co patří Sir Gordonu, ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku. 4 koruny za ty dlouhé a 2 za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita, Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. No, žízeň jsme dostali okamžitě a tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy, strčili je do džbánu a klečeli jsme kolem něho a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse vzal džbán a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. A pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale už ne tak dobré. Nakonec se Ole natáhl, jak dlouhý, tak široký, na zem a řekl: slyšíte, jak to ve mně žblunká? Měl plný žaludek vody a my všichni jsme poslouchali, jak to v něm žblunkalo, když se pohnul. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale ty vůbec nejsou strašidelné, když svítí slunce. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita, Anna a já jsme se k tomu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy bylo při jednocení první den. Potom to bylo trochu nudné, ale museli jsme přesto pracovat dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi: Petruska saldo bum bum. A Ole mu odpověděl: Kolifink, kolifink. A Bosse řekl: Mojsi, dojsi, filibom ararat. Zeptali jsme se, co tím myslili. A Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké.
5: Ho, ho,
4: řekli jsme. Stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole: ovšem, ovšem. A potom řekl Bosse: štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili celé dlouhé litanie tou svou řečí. Nakonec řekla Brita, že my máme také svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Řeč kluků, že je prý mnohem lepší, protože se podobá ruštině.
5: Kolifink, kolifink, řekl zase Ole.
4: A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Brita, Anna a já Olovi jinak než Ole kolifink. Jednou dopoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení a pili čokoládu a jedli namazané chleby, které jsme si přinesli, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka a padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje, zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat. Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme ke Kristin do Lévnesu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne, tak jsme to udělali i teď. Kristin bydlela v malém červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička, ale je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mi náčku děti, řekla a spráskla ruce. A pak ještě dodala, chudáčkové malí. Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by sama kde bydlet. Nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna. Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky, kdybychom přinesli domů koťata. Koťata má přece každý rád, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to mohli aspoň zkusit. Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu. Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté s bílou skvrnou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním kolem dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lasse a Bosse si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak se musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezky měkce jsem mu v něm ustlala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Vydělala jsem si při jednocení řepy 90 korun a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci spořit na kolo. Na červené kolo.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba člověče nezlobce.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýmá. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: básničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a ta...

0: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: A běda vám! Běda! Smrtelníci! Hratě můj, můj, můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
1: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?
0: Tak

0: podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti, je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten se ho bacil.
3: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
4: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
3: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
5: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
3: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
6: Slá!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez se přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím.
3: Co když padneme?
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.

0: Chukaj.
1: Nezdá se vám to divné?
2: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkali například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
3: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
4: Na palouku jsou i houby a porůvky.
5: A na obloze vysí se sluníčko.
3: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
2: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
1: Piggy vtip.
4: Učitelka k žákům: tak děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
6: 2,5kilové kusy.
4: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
6: 4,25kilové kusy, křičí děti.
4: A když i ty rozdělíme?
6: Pak je z toho sekaná, raduje se hlasitě Honza.
1: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?

0: ostričko.
1: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
2: Veliká událost.
3: Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále totež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modrohočko, jdi pryč. No asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře. A řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, brokla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki. Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jak kaktus ke štěstí přišel. Tenhle kaktus opravdu nebyl zajímavý. Určitě byl nejméně zajímavý ze všech rostlin z celého okolí. Také se s ním nikdo nekamarádil. Stál smutně na okně a na jeho tmavozelených bodlinkách se usazoval prach. Jednou za rok sice krásně rozkvetl, ale nikoho kolem to nezajímalo. A nejméně ty, o které by byl kaktus tolik stál. Byly to rozmarné, naparáděné pivoňky na záhonu pod jeho oknem. Sotva se vyloupli z něžných poupat, už si šuškali mezi sebou a pak nakláněli své vonavé hlavičky směrem ke žlutým tulipánům z vedlejšího záhonku. Zaprášený, chlupatý kaktus jim nestál za jediný pohled. Tulit se k tulipánům, nic jiného neumějí, povzdechl si občas a vlastně ani nevěděl, proč tam na tom okně celé dny stojí. Stál tam, protože neměl nožičky a vězel tedy kořenem v květináči. A potom hlavně proto, že ho tam postavil jeho majitel, holič Matlafousek. A ten ho tam postavil, aby na okně bylo vůbec něco zeleného. A přitom, aby se to nemuselo moc často zalévat. Matlafousek byl totiž velmi roztržitý a zapomnětlivý. Zákazníci jeho holičství a kadeřnictví by o něm mohli vyprávět. A také vyprávěli. Třeba jak jednou úplně bezvousou dámu namydlil a oholil, za to ale jejímu manželovi udělal trvalou ondulaci. A takových historek se povídalo mnoho. Protože byl však Matlafousek jediný holič a kadeřník v okolí, lidem nezbývalo, než tu a tam usednout na jeho křeslo, i když měli strach, že budou nakonec vypadat úplně jinak, než si přáli. Ani chudák kaktus to s Matlafouskem neměl lehké. A tak se stalo, že jednou v neděli ráno k němu holič přistoupil s miskou vody, s dobrým úmyslem ho konečně jednou zase zalít. Ale zrovna v tom okamžiku se Matlafousek nad něčím zamyslel, a to se ví, spletl si ho s obličejem neoholeného, zarostlého zákazníka. Místo, aby ho zalil, namočil do misky svou holičskou štětku, namydlil ho a pak ho břitvou pečlivě oholil. Pak se Matlafousek teprve podivil, že zákazník nevstává ze židle a neplatí, a konečně pochopil, co udělal. Hned začal lomit rukama a bědovat. Ty můj malý chudáčku zelený, co jsem ti to provedl? Vždyť budeš všem prosmích, holátko nebohé a jen mojí vinou. Ale počkej, ničeho se neboj, já ti to vynahradím. Já ti ty tvé chloupky a bodlinky znovu vypiplám. To teprve uvidíš, jaký já z tebe udělám model. Výstavní kousek z tebe bude, král mezi kaktusy. A co Matlafousek slavnostně slíbil, to i do puntíku splnil. Začal kaktus pravidelně zalévat a sotva na něm vyrašili nové chloupky, každý den je s láskou a péčí nakrucoval. Když byly po čase chloupky a bodlinky náležitě dlouhé, udělal Matlafousek z některých mohutný a ozdobný knír, z jiných zase elegantní licousy, nahoře je zastřihl do mužného ježka. To už si i ty parádivé pivoňky na záhonu pod okny šuškaly. Jak se ten kaktus změnil? Jakýže je z něho elegán? Jak nádherně kvete, dámy, to se nedá srovnat s těmi všedními tulipány. Všechny jsou stejně žluté, už mě nudí se na to každý rok koukat, ale on vždyť kvete fialově, ale každý rok v jiném odstínu. A potom ty mužně nakroucené kníry. A ty licousy. A ten ježek. Šveholili jedna přes druhou a kaktus byl konečně obdivovaný a šťastný. A holič Matlafousek? Ten byl od té doby méně roztržitý a když už na něco důležitého přece jenom zapomněl, stačilo, aby se podíval na svůj krásný kaktus a hned si vzpomněl. Tak se mu i práce v jeho holičství a kadeřnictví dařila lépe než dříve. Zákazníci a zákaznice si ho nemohli vynachválit a říkali, kde pak náš Matlafous,
Ten má zlaté ruce. Podívejte se na tu nádhernou trvalou, tu mám od něho. Pro pány byl ovšem vzorem elegance matlafouskův kaktus. A tak se stalo módou říkat, prosím vás, mistře, upravte mi to dneska na kaktus. A matlafousek věděl, že to bude jeden knír, jedny licousy a jeden sestřih na ježka.

Ančka chápe naučení. Jednoho dne byly panenky sami doma. Jejich malá velitelka je umístila všechny kolem pokoje a řekla jim, aby byly hodné, pokud bude pryč. A tak seděli, ani prstem nepohnuli, dokud jejich paní nevyšla z pokoje. Potom vojáček otočil hlavu a vážně zamrkal na Ančku. Když uslyšeli, jak se domovní dveře zavřely, poznali, že jsou sami doma a všecky ihned vyskočili. Tak teď se budeme mít dobře, vykřikl plechový vojáček. Pojďme si najít něco k jídlu. Ano, pojďme si najít něco k jídlu, vykřikly ostatní panenky. Když mě dnes velitelka brala na hraní ven, řekla Ančka, nesla mě mimo dveře v zadní straně domu a já cítila něco, co moc hezky vonělo a co jistě bylo velmi dobré. Ty nás tedy povedeš, Ančko, vykřikla francouzská panenka. Myslím, že je to dobrý nápad zvolit si Ančku za vůdce na této výpravě, řekl Indián. Na to všechny panenky zatleskali a vykřikli: sláva, Ančka bude naším vůdcem. Tak Ančka, velmi pyšná, že má takovou důvěru a lásku ostatních loutek, pravila, že velice ráda bude jejich vůdcem. Následujte mě, vzkřikla a už svýma potácivýma nohama přecházela živě pokoj. Ostatní panenky ji následovali, utíkali celým domem, až přišli ke dveřím špižírny. Zde je to místo, zvolala Ančka. A skutečně, panenky cítili něco, o čem věděli, že jistě musí být velmi dobré k jídlu. Ale žádná z nich nebyla dost velká, aby otevřela dveře. A i když tahali a strkali, jak mohli nejvíce, dveře zůstaly pevně zavřené. Panenky vykřikovali, strkali a tahali se a každou chvíli jedna upadla. Ostatní pak po ní šlapali a snažili se otevřít dveře. Ančka šla od ostatních pryč a sedla si na zem. Když ostatní spozorovali Ančku, jak sedí na zemi a viděli, jak hadrovýma rukama hladí své přízové vlasy, věděli, že přemýšlí. Ticho, řekli si jedna druhé a tiše se šli před Ančku posadit. Přece se tam nějak dostat musíme, soudila Ančka. Ančka soudí, že přece se tam nějak dostat musíme, zvolali všechny ostatní panenky. Dnes nemohu nějak jasně myslet, pravila Ančka. Zdá se mně, jako bych měla hlavu rozpáranou. Tu vstala francouzská pana, šla k Ančce a sundala jí čepec. Ano, máš hlavu trochu rozpáranou, Ančko. A vytáhla špendlík ze své sukínky a sešpendlila jim Ančce hlavu. Neudělala jsem to nejlíp, zdrhla jsem to trochu, pravila. Ach, teď je to mnohem lepší, chválila si Ančka. Teď mohu zcela jasně přemýšlet. Teď může Ančka zcela jasně přemýšlet, zvolali ostatní panenky. Mně asi předtím utekly myšlenky děrou v hlavě, pravila Ančka. Utekli asi předtím, drahá Ančko, vykřikly panenky. Teď, kdy mohu myslet jasně, promluvila Ančka, předpokládám, že dveře jsou zavřeny a chceme-li se dovnitř dostat, musíme dveře odemknout. To bude lehké, řekl Holanďan, který, když byl nakloněn dopředu nebo dozadu, říkal: mama! Vždyť náš statečný plechový vojáček může klíč sestřelit ze zámku. To mohu snadno udělat, zvolal plechový voják a už namířil pušku. Ach, Ančko, křičela malá francouzka, prosím, nenech ho střílet. Ne, pravila Ančka, musíme si vymyslit tiší způsob. Po těžkém minutovém přemýšlení Ančka vyskočila. Řekla,
Už to mám. A chytila skákajícího Šaška, přidržela ho u dveří, jak mohla nejvýš, potom Šašek vyskočil po své hůlce a odemkl dveře. Na to se všechny panenky opřely o dveře, až se rozlétly. Ach, to byla rvačka. Panenky lezly jedna přes druhou, toužily být první u všech těch dobrot. Tak zuřivě se šplhali po polici, že až převrhli čbánek smetany malé francouzce rovnou na šaty. Malý indián našel kukuřičný chléb a namáčel ho do syrobu a chystal se k výborné hostině. Láhev malinové zavařeniny byla převržena a panenky zavařeninu tak dlouho lízaly, až jejich obličeje byly celé červené. Plechový vojáček třikrát spadl z police, tím si až ohnul svou plechovou nohu, ale tomu nevadilo a zase se šplhal výše. Nikdy předtím panenky neužili tolik švandy a rozčilení. Když už byli dosyta najedeny, slyšeli cvaknutí předních vrátek. Neměli kdy pořádně slézt, skulili se nebo se skočili na zem a utíkali kalupem naspátek do pokoje a nechávali za sebou cestičku drobtů a zavařeniny. Než jejich paní vešla, panenky měly právě kdy klesnout na zem v poloze, jaká se jim nahodila. To je zvláštní, zvolala jejich malá paní. Nechala jsem přece všechny hezky sedět kolem dokola. Či snad pes Fido je tak rozházel? Potom si všimla Ančina obličeje a zvedla ji. Ale Ančko, ty jsi všecka lepkavá. Snad to není zavařenina? A Marcela olízla Ančinu ruku. Ano, je to zavařenina. Že se nestydíš, Ančko, byla jsi ve špižírně a vy všechny s ní. A s tím Marcela pustila Ančku na zem a vyšla z pokoje. Když se vrátila, měla na sobě zástěrku a rukávy vyhrnuté. Zvedla všechny lepkavé panenky, dala je do koše a nesla je do zahrady pod jabloň. Tam už byl připravený malý škopíček a ždímadlo. Brala panenku po panence, drhla je kartáčem, máchala je tak dlouho v mydlinkách, až byly úplně čisté. Potom je pověsila na prádelní šňůru, aby na slunci uschly. A tak tam panenky visely celý den a houpaly se a klátily se v lehkém větříčku. Drhla mě tak silně, že myslím, že už ani není znát úsměv, řekla Ančka po hodinovém klidu. O ne, je ti znát, odpověděl plechový vojáček, jak jim vítr otočil směrem k Ančce. Ale já vím, že mi teď budou ruce vrzat. Cítím, jak jsou rezavé, dodal. V tom vítr otočil tak silně Holanďanem, až ztratil svůj kolíček, spadl na trávu a jak se po ní kutálel, vykřikl skřípavým hláskem. Mama! Pozdě odpoledne zadní dveře se otevřely a malá velitelka Loutek vyšla a nesla malý stoleček a židličky. Prostřela, šla pro panenky, sundala je ze šňůry a posadila za stůl. Měli limonádu a v ní želé ze zrnkového vína a malilinkaté dětské koláčky posypané cukrem. Po této báječné večeři panenky byly odneseny domů, kde je Marcela učesala a kde jim dala hezké čisté noční košilky. Potom je dala do postýlky, každou políbila na dobrou noc a po špičkách odešla z pokoje. Několik minut ležely panenky tiše, jako myšky, až Ančka zdvihla svou hadrovou ruku a řekla. Přemýšlela jsem. Ticho, řekly ostatní panenky, Ančka přemýšlela.
Ano, pravila Ančka, přemýšlela jsem. Víte, proč nám vlastně dala naše velitelka tu výbornou večeři na zahradě? Proto, abychom věděli, že můžeme dostat všechny dobroty, jaké chceme a kdykoliv chceme, jen když se budeme slušně chovat. Z toho plyne naučení, že si nikdy nemáme vzít bez dovolení, co bychom dostali s dovolením. A tak si zapamatujme, že nesmíme nikdy nic dělat, co by způsobilo zármutek těm, kteří nás mají rádi. Ano, zapamatujem si to, přizvukovali ostatní panenky. A tak Ančka s veselým pohledem ve svých knoflíkových očích ležela ve své malé postýlce a její hadrová hlava byla plná krásných myšlenek o lásce.

0: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
1: Mňau, už víte.
2: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
0: Ale ten se plazí po břiše.
2: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
0: Vítr. A přitom není...

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek, okřápku, oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. Uh-huh. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět a ty nebudeš bulet.
2: Uh-huh. Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí, rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. Uh-huh. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: No, přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný.

0: oříšek, Justino?
1: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
1: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
2: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
1: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
1: Jak to myslíš?
2: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
1: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
1: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
2: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
2: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
1: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
2: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
1: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
2: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské javlíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
1: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
1: Dobrá. Počkejte, sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
1: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
2: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víď, Justino?
1: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
2: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
1: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
2: yeah.
0: Svinský chléb či zemský sejr.
2: Yeah.
1: tohle. To je zajímavé. To jsem nevěděla.
2: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
1: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu brambořík říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
2: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
1: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
1: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
2: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
1: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
2: A ten brambořík byl jak?
1: Cyklámen.
0: Ano.
2: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
1: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
2: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
1: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
1: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
2: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
1: Děkuji.

0: Vesnička.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňá.

0: obedu.
1: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
2: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
1: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si.
2: Kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
1: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
3: Neprozraď mě,
1: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
3: Tetinko, prosím tě.
1: Ale teta Bimbula odvětila.
2: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
1: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly.
2: Ať piká,
1: vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
4: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
1: Malá čarodějnice se třásla strachy.
3: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
4: No to tedy laskavě zase poletíš domů,
1: přikázala vrchní čarodějnice.
3: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
4: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
3: Děkuji ti,
1: řekla malá čarodějnice.
3: Moc děkuji.
1: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
4: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
2: Ano, potrestej ji,
1: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
4: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme,
1: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
4: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
1: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
5: Piggy vtip!
6: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
7: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl, zhrozí se otec.
5: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel ve tvých věcech.
8: Tomu patří.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře? Nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
0: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: V baráku je barakuda masožravá ryba.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či s křídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. Vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let. Blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli Vzpomínek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala. I odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den, kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka, a jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: Nad paloukem se už vznášel veliký balón a pod ním v mateří doušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Rošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval, vyskakoval a olizoval si svých šest noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón, stěžoval si pavouček. Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokážete, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých šest nohou. Stáhnout balón zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balón pevně za provázek a pobízel stonožku.
1: Nastup si, stonožko, letecký den právě začíná. Tram, ta, ta, ta.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balon ze všech stran.
1: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala.
3: Můj balón by unesl 10 stonožek, uklidňoval jí pavouček. Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, stonožko, volali na ní, poletíš vzhůru.
4: Je, jaký klobouk, polekala se stonožka, je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů,
4: to je hloubka, pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
3: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se, napomínal jí pavouček a prosil čmeláky. Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neucházněná, domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
1: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit si to výš a ještě výš a ještě. Už dost, dál ani kousek, varovali čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluli bílé mráčky.
1: Vy se bojíte, posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat. Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku se zobl.
2: Oho, tohle bylo jen ovlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorej se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu. Jak se Rorej stvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát, všecko lítá, co křídla má. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha. Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

0: Rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo se pisuje paměti. Já se pisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
1: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
0: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
2: Jo. Jen do pocem.
3: Dobrý den.
2: Sedni si, chlapče.
3: Děkuji.
2: No tak se posaď.
1: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
4: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, vlko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
5: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
6: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
1: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
7: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
8: Černá kronika furt něco malé.
9: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebuje.
10: Ano. Vyplenit Černý kronice zahradu.
7: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
1: No, a ještě přečti, švagrová, co se stalo v obci Hulín.
7: V obci Hulín nezletilí...
2: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
0: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
1: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
11: Piggy vtip.
12: Tramvaj si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
13: Druhý pán na to, z toho 15 minut na mé.
14: Že se ozval až po 15 minut.
11: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.
15: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
16: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

0: špinavých uších.
1: Fuj, Tajbl!
0: Otřásl se odporem každý, kdo jen pohledem zavadil o Rudolfovi uši.
1: Mohl bys tam rovnou sázet brambory, následovalo většinou.
0: Rudolf byl milý, dokonce i čistotný chlapec, ale uši si zkrátka nemyl. Když mu do uší natekla voda, pochopitelně omylem, vyváděl jako pominutý. Maminka ho nabádala, aby nedělal rodině ostudu. Tatínek se rozčiloval, že s takovým čunětem nebude chodit mezi lidi. Ale všechno málo platné. Na uši si Rudla nenechal sáhnout. Přes všechna vyhrožování ho toho rána vzali rodiče s sebou do města na nákup. Rudolf nakupování zbožňoval. V hračkářství byl v sedmém nebi a v papírnictví propisky, pastelky, gumy, ořezávátka a vůně nového papíru. Prostě nádhera. V květinářství ale začalo Rudolfovi podivně hučet v levém uchu. Zpočátku tomu nevěnoval pozornost. Měli namířeno do železářství. A to je teprve něco. Šroubky, matky, podložky, karabinky. Není nic krásnějšího. Jenže potom se ozvalo hučení i v pravém uchu. Co to je? A právě když maminka kupovala od řezníka kousek hovězího na polévku, prolétlo mu oběma ušima nepřeslechnutelné prasknutí. Rudla se vyděsil.
1: Mami, mami, mám něco s ušima.
2: S tím se moc nechlup,
0: odvětila maminka nezúčastněně s očima přilepenýma na ručičce řeznické váhy. Celou cestu domů Rudolf zarytě mlčel. Tušil, že to s jeho ušima není jen tak. A pak se to stalo. Když chtěl vstoupit brankou do zahrady, něco ho zastavilo. Nemohl tam ani zpátky.
3: Rudánku, kde jsi?
0: Nevěnovala maminka Rudovi obvyklou pozornost. Tatínek totiž rozčíleně hodnotil poslední fotbalový zápas a ona mu láskyplně naslouchala. Konečně se na syna otočila.
3: Kde se tak loudáš?
0: Poslední slovo vyjekla naprosto nekontrolovaně, protože se jí naskytla vskutku nevšední podívaná. Rudolf vypadal jako jelen šestnácterák, zaklíněný v zahradní brance. Z uší mu vyrůstaly větve, na nich se nedočkavě nalévaly obrovské pupeny. Po chvíli strnulého úžasu rodiče zdárně vyprostili Rudolfa z branky a začali zkoumat rostlinu z bezprostřední blízkosti.
1: Dejte to pryč,
0: kňoural Rudla. Rodiče by synovi rádi pomohli, jenže jak? Větve byly přirostlé tak pevně, že jakékoliv cloumání či kývání s nimi bylo naprosto zbytečné. A použít sekeru či pilu? Vyloučeno.

0: To by bylo přinejmenším nerozumné, ne-li šílené. Zelené pupeny mezitím nabyly velikosti pingpongových míčků. Nasedat, zavelel tatínek. Ať jsme tam dřív, než nám kluk vykvete. Než bys řekl švec, seděli všichni v autě. A než bys řekl dvakrát švec, už vystupovali před výzkumným ústavem botanickým. Jakmile vstoupili dovnitř, začali se zbíhat vědci. Všichni nadšeně vykřikovali. Rudolf sice jejich nadšení nezdílel, ale nepřekvapovalo ho. Moc dobře si uvědomoval, že vypadá jako chodící ikebana. Hotové šílenství však mělo teprve nastat. Pupeny totiž začaly pukat. A před úžaslými zraky všech se rozvíjely do prazvláštních, nádherných růžových květů. Vědci neskrývali dojetí. Drobná plačící žena v plášti se hlasitě vysmrkala a přiškrceným hlasem pronesla. Vždyť on vypadá jako nevěsta. Teď se rozplakal i Rudolf.
1: Dejte to pryč, já nechci.
0: Nebuď bláhový, chlapče, takový unikátní exponát. Ten musíme nejprve důkladně prozkoumat, nepotěšil ho starý profesor. I když chápu, že pro tebe je poněkud nepohodlný. Nepohodlný tedy byl. Větve těžkly a překážely, květy omamně voněly a jejich vůně přivábila čmeláky. Ti do obrovských květů nalétávali v mohutných rojích. Po třech nekonečných dnech květy opadaly. Větve se obalily drobnými zelenými lístky a na místě květů se objevily první plody. Velké, rudé, spirálovitě stočené lusky. Všichni propukli v jásot. Až na Rudolfa. Ten se málem zhroutil.
1: Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
0: Naříkal zoufale.
2: Protože si rostlině poskytl ideální živnou půdu, odpověděl starý profesor věcně.
0: Když si však všiml Rudolfova zdrceného výrazu, dodal povzbudivě.
2: Neboj, už to nebude dlouho trvat. Tedy pokud se nemýlím a skutečně se jedná o spirálovník ušatý.
0: Profesor se nemýlil. Šestý den předvedl spirálovník své poslední parádní číslo. V jeden okamžik se všechny rudé lusky roztočily, praskly a z rozevřených pouzder vylétly tisíce ochmířených, různobarevných semínek. Průvan je roztočil ve vzdušném víru a otevřeným oknem odnesl pryč. Větve i slístky v zápětí seschly a zcela bez života vypadly Rudolfovi z uší. Ten na nic nečekal a upaloval k umyvadlu.
2: Důkladně, jak nejdůkladněji to jen šlo, si umyl uši.
0: Věděl přece, že vzduchem poletují tisíce semínek spirálovníku ušatého a hledají ideální živnou půdu.
2: Kde pak ji asi najdou?

0: básničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku: usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala 2 hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, i skutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblíšku, koblíšku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblíšku, koblíšku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham a snědla ho.

0: Kiháranga.
1: Kdo jí chytí, dámy páni?
2: Tomu splní každé přání.
1: Ale kdo chce čím dál víc, nebude mít vůbec nic.
2: Kdo je ten kouzelník?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Kdo se chytá a splní každé přání a chytá se, a když toho chceš hodně a čím dál víc, tak
1: takhle
0: nic.
1: Dostaneš nic.
0: Byla taková pohádka o tom, jak žil rybář a jeho žena na břehu řeky ve skleněné láhvi.
1: A byly tam tři prasátka.
0: Ale ne, no tři prasátka, v tom se vyznám.
1: Tam nejsou.
0: Tam žádná skleněná láhev nikdy nebyla.
1: Já už asi vím, bylo to u moře. A ulovil zlatou rybku.
0: Tím kouzelníkem byla zlatá rybka, ano.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
2: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
1: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
2: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
1: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek. My jsme víly. Řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Vy jste hezké.
3: Povíme ti za to pohádku.
1: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
3: Jen se podívej.
1: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
3: Ne, ona přestala.
1: No a proč přestala?
3: To nikdo neví.
1: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou.
4: Nikam nechoďte. Já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala.
1: Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha.
4: Vstávej!
1: Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
2: A co bych vstával? Já jsem kule, sládek z Jičína.
4: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
1: Sládek kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
4: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
2: Jach,
1: udělal sládek kule a spal dál. A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Kolo, kolo, koloběžka, ta by stála za pokus. Kolojízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: překážkou,
1: ubrzíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

netopiiri kauslani. Simsala bum bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy ne moc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Dobrý den, děti. Kdo pak z vás rád lenoší? Všichni? To si ale musíte dát dobrý pozor, abyste nedopadli jako Kvído s Funíkem. Aha, vy je neznáte. To nevadí, já vám je představím. Přejdeme nejprve devatery hory, přebrodíme devatery potoky, projdeme devatery lesy a jsme na místě. Vidíte ten hezký domeček u lesa? Tak to je náš cíl.

0: Sedice Josefína.
1: Ano, teď už je všechny znáte. Malému a zvědavému Kvídovi a línému a tlustému Funíkovi a chytrému a silnému Centíkovi vede v domečku u lesa slepice Josefína domácnost. A všem se dobře daří. Jen občas se dostanou do sporu se svým nevrlým sousedem, štětinami obrostlým divočákem Hubertem, který bydlí nedaleko nich ve skalní sluji.
2: U všech bukvic a žaludů, kdo mě to zase ruší? Já vezmu sukovici a uvidíte ten talec.
1: Promiň, Huberte, mi neradi, jen spí klidně dál. Ještě je čas. Slyšeli jste, děti, jaký je to neurvalec? Však ještě uvidíte, až se probudí. Zatím ho necháme být a vrátíme se k chaloupce. Já vám přece musím povědět, jak Kvído s Funíkem lenošili. Tak si představte, je ráno, ptáčkové zpívají a prasátka vycházejí před dům.
3: Tak co budeme dělat, kamarádi?
4: Už nemáme čím topit, půjdu do lesa na dříví. Pomůžeš mi, Funíku?
5: Já nebudu dělat dneska nic, ať jde s tebou Kvído.
3: Já bych radši pomáhal Funíkovi dělat to nic.
4: Že se nestydíte, lenoši, půjdu sám.
1: A Centík se rozlobil, vzal si nůši na klestí, pilu a sekirku a vydal se do lesa. Josefína vařila a před chaloupkou okouněl Kvído s Funíkem.
3: Funíku, Funíku, jak se vůbec dělá to nic?
5: A to nic není, pojď se mnou a já tě to naučím.
1: A vyšli. Funík pátral po obloze, díval se, kam nejvíc svítí sluníčko, až ho paprsky zavedli na plácek přímo stvořený k lenošení. Teploučko jako zapecí a větřík ani lístkem nehnul a Funík začal Kvída učit.
5: Tak dávej pozor. Hezky si lehneš, dáš si ruce za hlavu, tak, nohu přes nohu, ale špatně takhle. Tak, to je ono. A teď už na nic nesahej, alež ani se nehýbej.
3: A co bude dál?
5: Nic. Co by bylo? Třeba koukej na nebe a počítej obláčky.
3: Ani za nic. Počítat. To půjdu radši na dříví.
5: Nikam neběhej. Alež. Když nechceš počítat, tak zavři oči a koukej do tmy.
3: No, teď ale vůbec nic nevidím. A ještě navíc usnu a vůbec nebudu vědět, že nic nedělám.
1: A tak se dohadovali a hověli si a lebedili. Slunili, mhouřili oči proti sluníčku a Funík si dal dokonce na rypáček lupení z jitrocele, aby se moc neopálil. Vůbec jim nevadilo, že šla kolem provodu slepice Josefína s dvěma těžkými putnami.
6: Co tady děláte? Ko?
5: Představ si, Josefíno, že nic.
6: Ko? Když nic, tak nic, ale proč se u toho Kvído tak vrtí?
5: Ko? Je začátečník a neumí nic dělat pořádně.
6: Ale Funíku, ty jsi se teď zavrtěl taky.
5: No, ale to je něco jiného, víš, jsou tu kamínky a ty mě tlačí.
6: Lenoši, ani nic neumíte dělat, koho? Nebudu s vámi ztrácet čas, koho?
3: Funíku, už mě ty kamínky taky tlačí. Pojď dělat to nic ve stoje.
5: Hlupáku, budou nás bolet nohy od stání. A raději si lehneme někde do trávy.
1: Ale sotva se Funík s Kvídem natáhli o kus dál do trávy, začali se za chvíli vrtět znova. A kdyby jen vrtět, Funík vyletěl, jako když ho čert na rohy bere.
5: Mravenci, zachraň se, kdo můžeš!
1: Funík s Kvídem vyskočili a místo nic nedělání hopsali, drbali se, vrtěli, škrábali, otírali o strom a nic nepomáhalo. Rozeběhli se rovnou k potoku a hops.
3: Jejda, to je studená.
5: Jen když mravenci uplavou.
3: Mně je zima.
5: Mně tak taky, ale za chvíli oschneme.
1: Sotva si lehli na sluníčko, aby se trošku ohřáli, ozvalo se podivné mručení.
3: Foniku?
5: Ještě je ti zima, že se klepeš.
3: Ale já už se netřesu zimou, ale strachy.
5: Proč?
3: Je tu medvěd. Poslouchej.
5: A kde pak medvěd něco horšího? Hlad. To mě tak kručí v bříšku.
3: Počkej. Mě taky.
5: Moc toho nenaležíme. Je čas jít k obědu.
1: A sebrali se a běželi k chaloupce, kde už to všechno vonilo dobrotou. V sednici seděl centík u plného talíře a Josefína nesla na stůl mísu, z které se kouřilo.
5: Dobré poledne.
3: Dobrou chuť, centíku.
5: Co pak máme dobrého?
6: Nic.
4: Nedělali jste nic? Tak nemáte k obědu taky nic.
6: Až bude za vámi vidět nějaká práce, bude pro vás na stole večeřek.
1: Tak a bylo po všem. Funík s Kvídem stáli smutní před chaloupkou.
3: Ale to nic už nedělám. Mám otlačená záda od kamení, puchýře od mravenců. Vykoupal jsem se v ledové vodě a v břiše mi kručí hlady. To je lepší něco dělat.
5: Kde pak? Mám jiný nápad. My se na to naše lenošení pořádně vyzbrojíme. Uděláme si lehátko?
3: Vlastně, máš pravdu. Když chci lyžovat, musím mít lyže. Když chci bruslit, musím mít brusle. A když chci ležet, musíme mít lehátko. Ale nenadřeme se moc.
5: Budeme hned hotoví. A jak se nám potom bude ležet? A ještě dostaneme večeři, protože za námi bude vidět nějaká práce.
1: A Funík s Kvídem se pustili do díla. Funík přemýšlel a kreslil plány. Kvído si mohl nohy uběhat.
5: Kvído, dones dříví.
3: Už jdu.
5: Kvído, kladívko.
3: Už běžím.
5: Kvído, pilu.
3: Už letím.
5: Kvído, nos. Kvído, běhej. Kvído, tluč. Kvído, řeš. Kvído, podej. Kvído, podrž.
1: A jak tak stavěli, bouchali kladivem, vrzali pilou, hádali se, kam přijde který hřebík. Rámusili, až se to lesem rozléhalo a ve své sluji se probudil divočák Hubert.
2: V tomhle randále se nedá spát. Usta bukvic a tuctu žaludů, co to zase prasátka u té své chaloupky provádějí. Vzbudili mě a koukám, že mám hlad. Kdyby mě nevzbudili, tak bych o tom hladu nevěděl. Mám hlad jejich vinou a tak se tedy podívám, kolik mají ve spižírně zavařených bukvic.
1: A Hubert vzal svoji sukovici a vydal se na lup. Ale sotva vyšel z lesa, kouká, jak Kvído s Funíkem chtějí zalehnout.
2: Prach a broty, to je pěkné lehátko. Krapet je vystraším a bude moje.
3: Tak, lehni si, Funíku.
5: Ne, raději až po tobě.
3: Já vím. Kdyby lehátko nedrželo, tak se zříkím já. Funíku, proč děláš to?
5: Já že dělám Já myslel, že ty děláš
3: Tak kdo to tady dělá? To Hele, zase se to ozvalo?
5: Tobě je zase zima?
3: Ale ne, já mám strach.
5: Tady někdo je? Já bych radši šel domů. Třeba se tam Josefína sama bojí.
3: Já jsem pro.
2: Moli sa, boli si byčáč, jste
5: pravdě. Jejda, pomoct!
3: Strašidlo!
1: A Kvído s Funíkem utíkali k chaloupce, až se za nimi prášilo. A zatím Hubert obdivně obcházel jejich výrobek.
2: No, to je paráda. To musí být pohodlíčko. Že bych se tady na chviličku, než půjdu na Bokvice, natáhnul a odpočinul. No, to by nebylo marné.
1: Ale sotva Hubert zalehl, ozval se praskot. A lehátko se pod ním zřítilo. Jedna kláda ho praštila do hlavy, až se mu kolem ní hvězdičky dělaly. Druhá ho vzala přes záda, až mu dech vyrazila. A zadkem dopadl přímo na špičku hřebíku.
2: Jouvej, jsem přepaden, to není lehátko, to je past.
1: Popletený Hubert vykřikoval, nadával, skučel, hromoval, osahával si rány a pelášil zpátky do lesa. Málem porazil vracejícího se centíka.
4: To je spěchu, zdá se, že dostal za vyučenou. Aspoň ho přejde chuť na naše Bukvice.
1: A když přišel centík domů, pochválil Funíka i Kvída za tu báječně udělanou past na Huberta. Kvído a Funík na sebe mrkli, Josefína s centíkem na sebe také mrkli, protože dobře věděli, jak to vlastně všechno bylo. No a pak všichni zasedli spokojeně ke stolu a pustili se do večeře.
0: Když zítra pomůžete centíkovi s dřívím, půjdeme v neděli na pláž k rybníku.
4: Tam bude povalováníčko, hezky v měkém písečku, nikde kámen, nikde mravenec.
3: Ne, já už nechci lenošit, byl bych pak hladový.

0: vtip.
1: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká:
2: Mami, až vyrostu, budu pirát.
1: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
2: Piráti se neučí.
0: To si už za ta maminka četla noviny, viď? Že nedává pozor.

O Jasanové paní, která k vlastním mužem byla prokleta a dlouhý čas v Jasanovém stromu žila, než se mezi lidi mohla vrátit. V hlubokém údolí mezi pohořím Džbánem a rovinami je na opukových skalách zřícenina starého hradu. Kdysi tu stával pevný hrad a jeho čeleď chránila kraj kolem dokola. Džbánský rytíř si prý

0: Jednou přivezl na svůj hrad mladou a krásnou paní. Odkud byla, nikdo nevěděl a ona sama o tom nikdy nemluvila. Bloudila hradem jako bezduchá, sotva promluvila se služkami a rytíři se vyhýbala, kde mohla. On byl člověk prchlivý a nikam daleko pro slova nechodil. Když se jednou spolu střetli u večeře, rytíř vzkypěl hněvem.
1: To jsem si přivezl pěknou ženu. Kloudného slova od ní neuslyším, nic nechce, o nic neprosí, chodí jako ve snách. Služkám pro posměch, že se o nic nestaráš.
2: Zbytečně se zlobíš, můj pane. Nikomu jsem křivého slova neřekla a se služkami si poradím, když je potřeba.
0: Omlouvala se paní mírným hlasem, ale to rytíře ještě více popudilo.
1: Tvůj otec mi tě dal s náležitým věnem a já mu slíbil, že se o tebe dobře postarám. Jestli tu nejsi spokojena, jen řekni a nevěš pořád hlavu.
2: Paní se zaleskly v očích slzy. Na rytíře se však podívala přísným pohledem. Ty dobře víš, že mám ráda jiného, ale na má slova si nedbal. Jsem a budu ti poslušnou ženou, ale nemám se z čeho radovat. Jestli mne nerad vidíš, jen řekni a já ti půjdu z očí.
0: Když rytíř viděl, že si s ní neporadí, vstal od stolu a dveře za ním s třeskotem zapadly. Nebylo to dobré živobytí na hradu Džbáně. Rytíř s rytířkou byli jako vítr a voda. Pořád byla mezi nimi nějaká váda a kloudného slova jeden na druhého nepromluvil. Služky si začas na paní zvykly a měly ji rády, protože nikdy nikomu neublížila, na žádnou z nich nekřičela, všechno vyřizovala s nimi po dobrém. Paní rytířka sedávala nejraději na nádvoří pod starým velkým jasanem. Říkávalo se, že hrom do jasanu neuhodí a v tom stavení, před kterým roste, nikdy se neuhnízdí hadi ani štíři. Začas paní porodila dcerku. Když rytíř první dítě spatřil, zdálo se mu, že má zrovna tak smutné oči jako jeho matka. Přestože čekal syna, byl s dcerkou spokojen a ptal se paní, co by si přála.
2: Dej porazit starý jasan a udělat z něho kolébku, aby zlé mocnosti neměly k dítěti moci.
0: Prosila ho paní, ale rytíř se jejímu přání podivil.
1: Co tě to jenom napadlo? Ten strom už tu stojí po staletí a nikdo z našeho rodu by ho neporazil. Moje stará kolébka byla dost dobrá pro mne, musí být tedy dobrá i pro mou dceru. Přivezu ti z města raději nový závoj a na šaty, aby ses měla do čeho strojit.
0: Paní rytířka znovu muže prosila, ale on nedovolil strom kácet. Potom přišlo zase mnoho všedních dnů a vše se vrátilo ke starému. Paní byla také veselější, když své dítě kolébala. Za pěkných dnů dala vynést kolébku vždycky pod ten starý jasan a usedla tam na lavici. Jednou paní nad kolébkou usnula v pravé poledne a když se probudila, našla ji prázdnou. Hned spustila veliký křik a volala na služky.
2: Kam jste dali mé dítě? Proč jste ji odnesli?
0: Služky přiběhly a kroutily hlavami, oni dítě neodnesli. Paní ale plakala a křičela nad prázdnou kolébkou. Když celý hrad prohledali, stará chůva jí řekla. Nedobře si paní dělala, když si v šesti nedělí chodila s dítětem z komory. To prý mají divoženky na ně nejvíce spadeno a za poledne je mohli z hradu tajně odnést. Buď ráda, že ti nepodstrčili svoje dítě, to bys měla teprve veliké trápení.
2: Na večer se vrátil domů rytíř z lovu a když se dověděl, co se stalo, rval si vlasy. Potom vtrhl k paní do komory a křičel.
1: Proč si o dítě lépe nedbala? Stejně nemáš celé dny nic jiného na práci. Kéž bys byla raději tím starým jasanem, který dobře střeží náš hrad už po celá pokolení než mou ženou.
2: Jak to rytíř řekl, paní mu před očima zmizela. Marně se po ní ohlížel a volal. Nikde jí nebylo. V jednom dnu tak přišel o dítě i o ženu. Za rok se rytíř znovu oženil a přivedl si na hrad novou paní. Byla hezká a veselá, pravý opak té prvé. Všude jí bylo hned plno, s rytířem si uměla poradit a brzy byla ona paní na džbáně a vše se vedlo tak, jak si sama přála. Ale stejně rytíř nedošel svého štěstí, protože s ní neměl žádných dětí. Pak do toho přišla vojna a rytíř musel na čas do světa. Když se vrátil, už se mu jezdit nikam nechtělo, jen do lesu na lov, kde mohl být sám. Jednou uviděl v lese překrásnou pannu. Než ji ale mohl oslovit, zmizela mu v nejbližší houštině. Pustil se za ní, ale dostihnout ji nemohl. Kam se jen mohla podít? Divil se a v tom se za ním ozval hlas.
3: Neboj se, rytíři. Panu ještě uvidíš, já sama tě k ní zavedu.
2: Když se rytíř ohlédl, uviděl za sebou divou ženu. Nebyla hezká, vlasy měla jako vrbové proutí a kolem těla byla opásána dlouhou trávou. Ruce a nohy měla hnědé a popraskané jako stromová kůra. Kdo jsi a kde ses tady vzala? Zeptal se rytíř a sahal po meči.
3: Jsem divoženka a bydlím v tomhle lese už 300 let. Protože se mi kdysi tu zastesklo, vzala jsem jednou za poledne tvé ženě z kolébky dítě. Od té doby vyrostla tvá dcera v panu a je na čase, aby si s ní odvedl na svůj hrad.
2: Rytíř byl jako ve snách. Nevěděl, co má odpovědět. Srdce mu tlouklo až v krku, ale poslušně šel za divoženkou, která ho vedla hlouběji do lesa. Když prošli několika houštinami, přišli k velikému stromu, který svými větvemi chránil zelený palouk. Pod ním v trávě seděla krásná panna a dívala se na něho.
3: To je tvoje dcera Jasana,
2: řekla rytíři divoženka.
3: Dobře ji opatruj a nedej jí nikým ublížit, ať nepozná tolik hořkosti jako tvoje první žena.
2: Než mohl rytíř divožence poděkovat, zmizela v lese jako stín. Panna se beze strachu dívala na rytíře a když ji vybídl, aby šla s ním, podala mu ruku. Na cestě našel svého koně, panu na něho vysadil a vrátil se s ní na hrad.
1: A podívejme se, tohle jsou k nám hosti, koho pak si to přivedl?
3: To je má dcera Jasana. Přivedl jsem ji, aby tu žila s námi. Kdo by se jí chtěl křivým slovem nebo pohledem dotknout, bude mít se mnou co dělat.
2: Řekl rytíř rozhodně a dovedl dceru do domu.
1: Tohle bude pěkné hospodářství, zlobila se rytířka. Snad nechceš, abych slečně posluhovala. Brzy bych se dočkala špatných konců.
3: To po tobě nežádám, ale měj ji jako svou dceru, když stejně žádných dětí už u nás nebude.
2: Panna se každému líbila, jenom rytířce ne. Ta na ní pořád něco viděla a v ničem se s ní nemohla shodnout. Před rytířem se však měla na pozoru
1: ale když odjel na lov, hned se do jasany pustila.
4: Jsi jako dřevo, k pořádné práci se nehodíš a chodíš tu jako královna. Nebýt toho, že bych s tvým otcem po dobrém nevyšla, dávno bych tě už vyhnala z hradu.
1: Pana si na rytířku nikdy otci nestěžovala. Ve všem se jí snažila vyhovět, ale stejně se jí nezavděčila. Když měla trochu volného času, nejraději sedávala na lavici pod starým jasanem, jako kdysi její matka. Nejednou jí tam otec zahlédl a vzpomněl si na svou první ženu. Ale co bylo pryč, už se vrátit nedalo. Až jednou, když zase rytíř nebyl doma, rytířka měla zlý den. Na každého se zlobila a nejvíce na nevlastní dceru. Jak jí přišla do cesty, sesypalo se na jasanu plno zlých slov. Pana, jak mohla, utíkala se vyplakat pod starý jasan. Když ji rytířka viděla oknem, zavolala pacholky a poručila jim, aby ten starý strom podřezali.
4: Ale pospěšte si, abyste byli s tou prací hotoví dřív, než se pán vrátí z lovu.
1: Pacholci vzali pily a sekery a šli porazit jasan. Pana je na kolenou prosila, aby to nedělali, ale oni jí řekli.
5: Co můžeme dělat jiného? Jak naše paní poručila, tak se stane.
1: Sotva zaťali sekeru do kmenu, ze stromu se ozvali lidské vzdechy. Pacholci už chtěli všeho nechat, ale rytířka znovu na ně z okna křičela, aby si pospíšili. Zasekli tedy po druhé a po třetí, potom nasadili pilu a starý kmen podřezali. Pana prosaný pláč neviděla ani na oči a když podťatý strom padl na zem, hrozně vykřikla. V tom se kmen rozpadl na dvě půle a v něm se objevila jasanová paní. Byla krásná a sotva vykročila z kmenu, rozepjala náruč a volala.
6: Dcero, dítě moje, teď už mi tě nikdo nevezme.
1: Pacholci a služky padli na kolena a dívali se na ní jako na zázrak. Jeden starý sluha si vzpomněl, že už tu paní kdysi viděl.
6: Vždyť to je naše rytířka, co ji pán kdysi proklel.
1: Hned šel kolem jeden hlas a k druhé rytířce se brzy doneslo, co se na nádvoří hradu přihodilo. Než se vzpamatovala, stráže otvírali bránu a rytíř se vracel z lovu. Když uviděl zhluk lidu, rychle si pospíšil a chtěl vědět, co se tu stalo. Jakmile spatřil vedle jasany svou první paní, klekl před ní na kolena a prosil za odpuštění.
6: Dávno už je všechno odpuštěno a za námi, řekla jasanová paní. Nebýt toho, že tvá druhá žena poručila skácet ten strom, snad bych v něm byla zakleta po staletí.
1: Všichni kolem se radovali, když rytíř vedl paní s dcerou do paláce. Jen druhá rytířka se neradovala a tajně skládala své věci do truhlic. Dobře věděla, že tu není už pro ní více místa a mrzelo ji, že tomu všemu sama pomohla. Druhého dne odjela z hradu bez rozloučení a nikdy se nevrátila. Rytíř s jasanovou paní žili na hradu Džbáně ještě pěknou řádku let a nikdy nebylo mezi nimi více pohody jako tehdy. Pro dceru jasanu si přijel mladý rytíř a odvezl ji sebou na svůj hrad. Dávno už je hrad Džbán v rozvalinách, ale jasanová paní se tu prý objevuje na jaře, když kvetou stromy. Kdo ušetří květů, toho podaruje zlatou mincí, za kterou si každý může koupit své štěstí.

0: práci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi.
1: Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka.
0: Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul ty kadly. Kde pak bouřka?
1: Tak to musíme makové pole zalít sama, vzdychla si panenka.
0: A bylo horko, makové korunky vadly.
1: Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli.
0: Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve.
2: Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl.
0: Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali:
3: už to začne.
1: Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka.
3: Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být.
0: Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve.
2: Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako z kropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom.
0: Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jako by sestrojený ze samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk.
2: Přišel jste tak najednou, šeptla panenka.
4: Emanuel mě přece pozval. Jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím.
0: Panáček se nadýchl a spustil. Až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuel leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko.
2: To umíte jen takhle rámusit, šeptla.
4: Ne, já jsem Blesk pracovitý.
0: Hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil.
2: A co všechno umíte, Amosi?
4: Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos.
2: To si nepřeju, lekla se panenka.
1: Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče.
4: Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka.
2: Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve.
0: V konvi to bouchlo, ale ne moc. A Amos vystrčil hlavu.
4: Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky.
2: Tak je spravte, Amosi, řekla panenka.
4: Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos.
2: Tak, Amosi, tak tu konev rozbíjte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka.
4: Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk.
0: Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších a poručila motýlu Emanuelovi.
2: A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: Umazaná od popela, tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spod víček. Kdo je to?
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Princezna prasátko.
3: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
2: Od popela?
3: Popelka.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální. Čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila. Jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

Moje milí písklata, jsem tady zase. Od blikajícího monitoru a zběsile cvakající klávesnice vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Dneska jsem dostala, jak říká Piggy, jeden čupr éňo něňo dotaz. A teda ten je. Ahoj Bibi, já jsem Honzík Šepulaj a potřebuju se zeptat, co je čupakabra. No to jsem teda valila očiska, že jo? Něco takového jsem v životě neslyšela. Čupakabra. Tak jsem chvíli přemýšlela a říkala jsem si. No jo, to zní jako párek s kečupem. Čupakabra. Ale ať jsem nad tím špekulovala, jak jsem chtěla, stejně jsem nic nevymyslela. Tak jsem šupadila k internetu a zadala tohle prapodivný slovo do vyhledavače. A ty jo? Tak to jsem teda zírala. Hned vám řeknu, co to je. Ta čupakabra. Na internetu se píše. Čupakabra, ze španělského el chupacabras, čupakabra, znamená to doslova vysávač kos. A správně se to čte čupakabra. Je to legendární zvíře, který žije v některých částech Severní a Jižní Ameriky. A teď se podržte. V různých koutech světa se stává, že farmáři občas nahlásí výskyt podivného tvora. Všechny popisy toho divného zvířete nejsou úplně stejný, ale shodují se v tomhle. Zvíře je bez chlupů, říká se tomu, že je lysé, chodí po zadních nohách, má velký tesáky, zuby a oči, který mají tvar mandle. Tyjo. Několikrát bylo zvíře, který se pokládalo za čupakabru i nějak chycený, do pastí nebo tak, ale nikdy se nepodařilo ho zkoumat nějak dobře, živý a v celku, a většinou se i tak stejně přišlo na to, že to byl kojot nebo pes s nějakou chorobou kůže. Proto byl bez chlupů, jako vypadali mu, protože byl nemocnej. Čupakabru viděli úplně poprvé v roce 1995 v Portoriku. Tam prej vysála krev z 8 ovcí. Brr, no tak to se mi nezdá. Ule. Další zprávy o téhle tajemné potvoře následovaly z Mexika, Texasu a z mnoha dalších států. Teprve v roce 2006 se vědcům dostal do rukou první dobře uchovaný vzorek té údajné čupakabry. Vědci ji tak poprvé mohli prozkoumat. A bylo po záhadě. Šlo o kojota, který měl prašivinu. No to je nemoc kůže. Všechno ostatní do sebe bezvadně logicky zapadlo. Ve zvířeti bez srsti lze jen obtížně rozeznat nějaký známý druh zvířete. Vypadá zkrátka jinak než se srstí, no. Je oslabený nemocí a není schopný lovit divoká zvířata. Aby se uživilo, hledá si snadnější kořist a tou jsou domácí zvířata. Naposledy viděla čupakabru rodina texaských farmářů loni v dubnu. A konečně. Poprvé se povedlo, že byl podobný živočich odchycený živej. Pár dní ho měli v kleci a dokonce ho i nafilmovali. Jo. Zvíře ulovený letos v Texasu ale není žádnej obyčejný kojot. V kleci se živilo masem z kočičích konzerv a potravu si přidržovalo obratnýma rukama s dlouhýma prstama, který se nepodobaly tlapám nějaký psovitý šelmy. Brr, no tak to vypadá, že je třeba tentokrát šance, že to bude fakt ta čupakabra. Vědci dosud zvíře ke zkoumání nedostali, živý už není, a než ho dostanou, tak jen zatím odhadujou, že by mohlo jít o nemocnýho mýbala. No jo, tak čupakabra zůstane nejspíš fakt jenom legenda, jak to vypadá. Ale kdo ví? Na definitivní vyřešení záhady vysavače kos si tak musíme ještě chvíli počkat. Tak čau, písklata.

0: Žili v jednom kraji, v jednom lese, v jednom domku tři medvědi. Jeden byl velikánský, druhý veliký a třetí docela malý. Však se i tak jmenovali. Medvědisko, medvěd a medvěďánek. První spal velikánským spánkem, druhý spal velikým spánkem a třetí spal docela malým spánkem. Když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jeden měl velikánský hlad, druhý měl veliký hlad a třetí měl docela malý hlad. První si nabíral kaši z velikánské misky velikánskou lžící. Druhý si nabíral kaši z veliké misky velikou lžící. A třetí si nabíral kaši z docela malé misky docela malou lžící. Jeden přitom seděl na velikánské židli, druhý na veliké židli a třetí na docela malé židli. A když kaši posnídali a neměli hlad, začaly se jim oči klížit a šli zase spát. Jeden měl velikánskou postýlku, druhý měl velikou postýlku a třetí měl docela malou postýlku. První usnul velikánským spánkem, druhý usnul velikým spánkem a třetí usnul docela malým spánkem. A když se probudili, snídali ovesnou kaši. Jenomže jednou moc přiložili do kamen a kaše byla horká. A tak, že se půjdou projít do lesa, než kaše vystydne. Jeden se procházel velikánským krokem, druhý se procházel velikým krokem a třetí docela malým krokem. Dívali se po korunách stromů, dívali se po medu a tak není divu, že zakopli o pařez. První zakopl o velikánský pařez, druhý zakopl o veliký pařez a třetí zakopl o docela malý pařez. A když se zvedli, šli zase domů. Jenomže mezitím přišla k jejich domku babka. Být mnohem hodnější než byla, mohla to být docela hodná babka, ale nebyla. Byla to zlá babka Chňapka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky. Babky Chňapky lezou do domků oknem a chodí na návštěvu jen tehdy, když nikdo není doma. Tak babka Chňapka vešla do domku oknem a uviděla na stole tři misky s ovesnou kaší. Být to hodná babka, pěkně by počkala, až někdo přijde a pak by také poprosila o misku ovesné kaše. Jenomže to byla babka Chňapka, která si všechno bere a na nic se neptá. Hned se postavila k velikánské misce, popadla velikánskou lžíci a nabrala si kaši. Byla horká. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, řepa, řapík, hřib, já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, ryzec, kotrč, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k veliké misce a velikou lžící nabrala ovesnou kaši. Byla studená. Babka Chňapka se rozlobila a tohle řekla. Řeřicha, křen, řetkev, tuřín, břečťan, vřes, chřest, tak já zuřím. Brukev, celer, ringle, hrách, chrpa, choroš, mějte strach. A když to dořekla, postavila se k docela malé misce a docela malou lžící nabrala ovesnou kaši. Nebyla horká ani studená, ale bylo jí málo. Babka Chňapka se rozlobila, už nic neřekla a posadila se na velikánskou židli. Byla tvrdá a to jí tak rozlobilo, že řekla řeřicha, křen, řetkev, tuřín a posadila se na velikou židli. Byla měkká a to jí tak rozlobilo, že řekla brukev, celer, ringle, hrách a posadila se na docela malou židli. Ta nebyla ani tvrdá, ani měkká, ale byla malá. Babka Chňapka prosedla sedátko, spadla na podlahu a to jí tak rozlobilo, že už nic neřekla. Zvedla se z podlahy a vyšla po schůdkách do ložnice. stála tam velikánská postýlka a veliká postýlka a docela malá postýlka. Babka Chňapka se uložila do velikánské postýlky. Měla těžkou peřinu a to babku tak rozlobilo, že řekla břečťan vřes chřest řetkev tuřín a uložila se do veliké postýlky. Měla lehkou peřinu a to babku Chňapku tak rozlobilo, že řekla chrpa chroš ringle hrách a uložila se do docela malé postýlky. Ta neměla ani těžkou peřinu, ani lehkou peřinu a tak v ní babka Chňapka usnula. Jenomže mezitím přišli z lesa medvědisko, medvěd a medvěďánek. Hned se hrnuli ke svým miskám. Medvědisko k velikánské, medvěd k veliké a medvěďánek k docela malé. A tu medvědisko spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikánským hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěd spatřil, že v jeho kaši stojí lžíce a velikým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujedl kaši. Ale to už i medvěďánek spatřil svou misku a docela malým hlasem si postěžoval. Někdo mi ujídal kaši, až mi ji snědl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko se rozhlédl po sednici a tu viděl, že jeho velikánská židle je odstrčená a velikánským hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěd se rozhlédl po sednici, viděl, že i jeho veliká židle je odstrčená a velikým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl. Ale to už i medvěďánek se rozhlédl po sednici, viděl, že jeho docela malé židli chybí sedátko a docela malým hlasem si postěžoval. Na mé židli někdo seděl, až mi ji proseděl. A bylo to tak. Někdo je musel navštívit. Medvědisko, medvěd i medvěďánek vyšli po schůdkách do ložnice. Medvědisko se tu rozhlédl. Poznal, že jeho velikánská postýlka je rozestlaná a velikánským hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěd poznal, že jeho veliká postýlka je rozestlaná a velikým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal. Ale to už i medvěďánek poznal, že jeho docela malá postýlka není prázdná a docela malým hlasem si postěžoval. V mé posteli někdo spal a ještě tam spí. A bylo to tak. V medvěďánkově posteli spala babka Chňapka. Když ji medvědi probudili, ještě se vám rozlobila, skokem z okna vyskočila, spadla rovnou do trní. Do trní a do lopuchů. Šeptá se od ucha k uchu, že tam dodnes trčí. A naši tři medvědi už o ní nic nevědí.
1: Jednou přišla víla a málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a ten se hráli a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si víla Amálka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. Amálka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla Amálka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že snašla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový nanicijáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babím. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Do půl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
2: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
3: V útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
4: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
5: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
4: Ale proč?
5: abych nevypadal jako ty, amigo.
6: Zašklebil se Carlos.
5: Jiné podnebí, jiná strava.
4: Kde je můj syn?
6: Přerušil ho Tullamore senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
5: Tam bude, že jo?
6: Dovtípl se Ramses.
5: Možná,
6: řekl Carlos zamyšleně.
5: Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
4: S váma se nebojím,
6: vyhrkl Ramík.
5: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
4: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
6: Poskočil vztekle Tullamore senior.
5: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
6: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů,

0: to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě. Ty se schovej, přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palantě se povalovali tři lichožrouti, vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
1: Pardon, nerad ruším, řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul. My dva se možná známe. Od vidění, upřesnil.
2: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
0: Zazubil se ten hromotluk.
2: Jmenuju se Vasil.
0: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
1: Neviděli jste tu nikoho?
0: Chtěl vědět Carlos.
2: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
1: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
0: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
3: Pane Vasile!
2: Ramsesi!
0: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
1: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
2: Šéf je tady,
0: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co Tulamor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, proskoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
4: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
6: A teď ještě jednou a pomalu.
4: Jezevčíci, ti jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
7: Kouzelnictví u čáry murů. Babka Čiperka při sbírání řípy brumlala, že slunce víc a víc chřadne, že už má cvakavou zimničku a vůbec, že to s ním jde z kopce. Podzim strakapůt všem sliboval překvapení a taky se mu to povedlo. Z jeho malířského řemesla zbyla jen schnilá louže, vybarvené listy opadaly, větve byly nahé a třásly se zimou. Zvěř začala vyhrabávat jámy, žoužel se zavrtávala jak nebo zízek do země a střelka na barometru už spadla do propasti. Větrocha zábly ruce, když točil klikou flašinetu a jednoho mrazivého rána se ztratil a nebyl. Zmizel. Ale to asi bude tím, že se odstěhoval do města. Vlezl otevřeným okénkem do kotelny školníka Sumce a zavrtával.

chytal se do uhlí i s flašinetem. To je blaho, vyhříval se. Podřimoval a poslouchal pohádky ze školního rozhlasu. Školník Sumec nahazoval každé ráno do kotle uhlí, bafal z fajfky vonavý fíkový tabák, práskal fousisky a hromoval: do trabanta hromtě, šlak to je brak, na vykutálené jednokvítky či dvojlístky kluků. Ve školním rozhlase zase zachrochtalo jako v prasečím chlívku a už je to tu. Větrochu, pohádka začíná. Bylo žilo 10 kouzelníků čáry murů. 5 vyrostlo na jedné dlani, na druhé také 5. Společně pracovali, hráli si, ale někdy se také poprali, až to luskalo. Nic na světě pro ně nebylo nemožné. Když jejich pán poručil chci to a to, v okamžiku 10 kouzelníků čáry murů spustilo čarovné kejkle a cvíkr, šíkr, kýr. Kouzla a triky nebrali konce. Ale to všechno jejich pánovi nestačilo. Chtěl víc a víc. Jednoho rána poručil svým kouzelníkům vyčarovat nový zázrak. Veliký dům se zahradou a kuželnou. Kouzelníci, potřebují se do něho co nejdříve nastěhovat. Čáry murové kroutili očima, ošívali se, jako když jim po zádech skáčou blechy. Hrom do kopita z koryta, panáčku, na takové kouzlo sami nestačíme. Potřebujeme k tomu ještě čarodějné stroje. Máte je mít, ale ten zázrak musíte vykouzlit vy. Poroučím vám to, řekl jejich pán a stroje opatřil. Kouzelníci čáry muři se tedy dali s čarodějnickým strojem do kouzla a čáro máro hnedlinko začalo vyrůstat ze země. Každý den bylo větší a větší. Už to byly dveře, okna, schody, krovy a za komínem jednoho rána vyskočila březová májka a na ní mašle červená jako višně. Tu se jeden z čáry murů, palec, zranil dlátem a na pravé ruce hned vykvetly krvavé maliny. Bratři kouzelníci ho omotali do bílého obvazu. Bratři, zázraky musíme na chvíli odložit, řekl zdravý palec na levé ruce. A víte co? Tak si zahrajeme Stršenici, hru na jména. Jak vaše jméno vyslovím, vyskočíte a doplníte svým příjmením. Kdo nebude rychle odpovídat, prohrává a dává fant. Tak, špekulanti, jedem! Palec! Z bílého obvazu na pravé ruce se ozvalo. Nečesánek! Ukazováček! Dlouhán vykřikl. Nemývánek! Prostředníček! Ozývánek! Prsteníček! Škrabánek! Malíček, uplakánek, jako když vystřelí z bambitky, tak to dobře šlo. Pak zase kouzelníci z levé dlaně volali svá jména a tak stršeli pořád do kolečka dokola. Bráškové hýkali, plácali se, luskali o sebe, až jednoho z ničeho nic začalo z té kočičiny dloubat pod nechtem a tak prý dost. Tak dobrá, dost. Najednou se však z bílého obvazu vyklubal zraněný palec, už zahojený, stiskl kleště a vytáhl zatlučený hřebík jako sirku. Zajuchal radostí. Cvíkr, šíkr, kyr, stýská se mi po zázracích. Už nechci stonat. A štípl jejich rozmarného pána do lítka. 10 kouzelníků čáry murů se tedy pustilo znovu do čarodějnických kousků a zakrátko dům s kuželnou i zahradou vykouzlili. Jejich pán obhlížel spíchou zázračné dílo, kouzelníky pochválil a dobře je opatroval.
Jen on věděl, jaké bohatství i čaromocnou sílu v sobě skrývá jeho 10 bratrů Čáry Muru. Ve školním rozhlase zase zachrochtalo a klap. Najednou bylo ticho. Jen větroch zavrtaný do uhlí vychruboval jako dudek. Školník Sumec pořádně zabafal. Do trabanta hromtě, šlak to je brak. Zhasnul světlo a odešel z kotelny.

0: Kapitola 9. Ředitelna. Když ke mně přišla šedozelená, utěšovala mě, jak mohla. A na mou prosbu slíbila, že dovolí sametušce kvést v mé zahrádce. Potom mě zavedla k mramorovému schodišti, které vedlo k ředitelčinu pavilonu. Veliká vlaštovka na nás čekala na schodech před pavilonem. Na prsou jí zářil řád královny Flóry, vyznamenání, po kterém v království květin kdekdo toužil. Omlouvala se nám, že teď musí osobně učit odolnosti proti větru a prosila nás, abychom na ni počkali v ředitelně. Ale šedozelená poznamenala, že to cvičení by jistě i mne nesmírně zajímalo, a tak jsme zůstali stát vedle ní. Z hořejšího schodiště byl nyní na dvůr kouzelný pohled. Všechny květiny se seskupily podle druhů a utvořily obrovský vějíř živých barev, k němuž mramorové schodiště bylo jakoby rukojetí. Všechny čekali v naprostém tichu na začátek cvičení. Vlaštovka začala mávat křídly a jejich rychlý pohyb brzy prudce rozvířil vzduch. Dolů pod schodiště zavál prudký vichr a květiny se zoufale bránily proti tomu dravému nepříteli, který jim šlehal do tváří, rozplétal jim vlasy a snažil se je zlomit. Divila jsem se a žába mi vysvětlovala.
1: Je to nejužitečnější zdejší cvičení. Kdyby si květiny nezvykly bojovat proti větru, první bouře na zemi by je smrtelně zranila.
0: Vlaštovka teď už mávala křídly pomaleji. Bouřlivý vichr se proměnil v něžný vánek, v němž se zesláblé květiny blaženě kolébaly.
2: A nyní jsem vám k službám,
0: prohlásila ředitelka. Čekala jsem, že mě zavedou do přísně zařízené ředitelny plné zeměpisných map a statistických záznamů. A zatím jsem se octla v širokém hnízdě, vystlaném hedvábím. Křesla z vaječných skořápek byla pěkně vyřezávaná a spočívala na čtyřech stříbrných želvách. Na zdech visela různá nádherná křídla a nebyla jsem ani překvapena, když jsem viděla, jak vlaštovka si svá křídla odepjala, pověsila je na zeď a hned si připjala jiná.
2: Tak, nyní jsem v pracovním obleku,
0: řekla se smíchem, a když viděla, že nemohu odtrhnout oči od obrovských červeně obroubených křídel posázených safíry, dodala.
2: Vidím, že obdivuješ má křídla pro slavnostní příležitosti. Chtěla bys si je zkusit?
3: Moc ráda,
0: řekla jsem a začervenala jsem se nad svou smělostí. Ještě mi je ani docela nepřipjala a už jsem se cítila strašně lehoučká. Z radosti jsem zatleskala rukama, ale křídla mě zvedla do výšky tak rychle, že jsem narazila hlavou na strop. Byl naštěstí vyložen hedvábím a tak jsem se jen odrazila zpět k zemi.
2: Hleďme, co se stane, když se někdo chce stát ptákem.
0: Mínila ředitelka a sněla mi křídla, s kterými jsem tak neobratně zamávala. A já jsem si třela čelo, aby se mi neudělala boule.
1: Pamatuj si, Aničko,
0: dodala šedozelená,
1: že je na nejvýš moudré spokojit se s vlastním životním údělem. I z nejhezčí holčičky na světě by byl jen ošklivý ptáček a z nejbarevnějšího ptáka by byla jen ubohá květina. Je dobré, že na světě jsou holčičky, květiny a ptáci, ale hlavně je třeba, aby se všichni měli rádi. Co by to bylo za jaro, kdyby tam nebyly holčičky, květiny a ptáci?
0: Vlaštovka zatím už odhrnula závěs a ukázala mi třídu čtyřlístků čestných odměn. Učitelka Dlouhá, Lasička, je tam právě učila různým roztomilostem a něžnostem. Když jeden čtyřlístek byl na mne zvlášť milý, bylo mě, jako kdyby se mi v ústech rozplývala čokoládová pralinka.
3: Na mou duši, paní ředitelko,
0: řekla jsem jí,
3: než dostat odměnou dobré vysvědčení, raději bych chtěla, aby byl někdo na mne hodně milý.
0: Na neštěstí Vlaštovka nevěděla, co to je dobré vysvědčení, a když jsem jí vykládala o zkouškách, čtyřlístky z toho měly jen ohromnou švandu.
3: A vůbec, květiny jsou rozhodně šťastnější než holčičky,
0: tvrdila jsem.
2: Ale co se to vlastně učíte ve škole, že z toho musíte skládat zkoušky?
0: Ptala se paní ředitelka.
3: Musíme umět větný rozbor, vypočítat plochu lichoběžníku, pamatovat si historická data, kreslit mapy, rozeznat plaza od obojživelníka.
0: Musela jsem přestat, protože v bouřlivém smíchu čtyřlístků mě nebylo slyšet.
1: A k čemu to všechno?
0: Ptala se mě šedozelená.
1: Je vám to později v životě nějak užitečné?
3: To ještě nevím,
0: odpověděla jsem jí.
3: Ale kdybychom neznali tohle všechno a ještě moc dalších věcí, které bych mohla vyjmenovávat celé hodiny, neudělali bychom zkoušku. Byli bychom hloupé a zůstali 2 roky v jedné třídě.
2: To je zvláštní. Domnívala jsem se, že lidé jsou rozumnější.
0: Pobroukávala si Vlaštovka, když se s námi loučila. Odcházela jsem s žábou a myslela jsem si, že květinky jsou mnohem šťastnější než holčičky, protože nemusí skládat zkoušky.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se na mezi díval na tanec sedmi sluníček sedmitečných. Kdybych byl velký, snad bych si těch malých tanečnic ani nevšiml, ale že jsem byl malý, zůstal jsem stát a obdivoval, jak žluté krovky sluníček svítí při tanci na modrém nebi. Berušky, vypadáte krásně, jako by po nebi skotačilo sedm sluncí a každé sluníčko má na sobě sedm pych a tomu moc sluší. Pochválil jsem maličké tanečnice, ale oni se jenom zasmáli a zaspívali: to ani neříkej, kdyby tě slyšela naše maminka, ani trochu by se jí to nelíbilo. Když naše maminka něco takového uslyší, vždycky pak spustí pohádku o namyšlené pinkalince. Třeba bych ji rád slyšel, prohodil jsem a už tu byla maminka těch tanečnic, mrkla na mě a řekla: já ti moc ráda povím a vy, moje berušky, taky natahujte uši. Neuškodí čas od času vám ji připomenout.
1: Co jsi to spískal? Nakrčili nos berušky, ale poslušně si sedli do trávy a poslouchali jako já.
0: Pinkalinka se narodila na jetelovém poli pod čtyřlístkem. Když se dozvěděla, že čtyřlístek znamená štěstí, začalo jí to vrtat hlavou. Říkala si: když jsem se narodila zrovna tady, musí to přece něco znamenat. A nejspíš to, že nejsem jen tak ledajaká pinkalinka, ale že mě čeká něco neobyčejného. Možná se brzy stanu princeznou. Ano, tak to určitě bude. Vždyť vidím, že jsem ta nejhezčí pinkalinka široko daleko. Zasloužím si, aby si mě za ženu vybral princ. Takové myšlenky táhly malé pinkalince hlavou od rána do večera, až jim sama uvěřila, a létala pak ke studánce, schlížela se v průzračné vodě, žasla nad tím, jak jí to sluší, a čekala, kdy ji tu objeví princ. Jenomže ji tam objevil někdo úplně jiný. Veliký černý pavouk a taky chytrý pavouk. Sotva uviděl pinkalinku, jak víří nad studánkou, hned si domyslel, o čem ta malá asi snívá. A hned mu v hlavě uzrál jistý pavoučí plán. Ty jsi krásná, vykřikl. Na mou duši, ty musíš být nějaká vznešená pinkalinčí dáma. Ovšem, jsem přímo princezna, narozená na čtyřlístkovém poli. Polichoceně zalhala pinkalinka.
1: Princezna, podivil se pavouk. Tak to už ti tak docela nevěřím. Princezna by přece jen tak nelétala nad studánkou.
0: Co ty o tom víš, co dělá princezna? Odsekla pinkalinka, ale pavouk se zasmál.
1: To teda vím. Správná princezna má nad studánkou zavěšenou houpací postýlku ze stříbrných nitek. Vítr je houpe, ona se shlíží ve studánce a přitom si pohodlně odpočívá. Opravdu pochybuju, že ty bys byla princezna, když tohle nevíš.
2: Jak bych to nevěděla, vím, odpověděla pinkalinka, i když dost nejistě.
0: Hlavou jí blesklo, jak jí doma varovali před úlisnými řečmi pavouků a jejich sítěmi. Jenomže přiznat, že není princezna, to se jí vůbec nechtělo. Pustila z hlavy opatrnost a začala si vymýšlet.
2: Samozřejmě, že vím, že mám mít svou stříbrnou postýlku zavěšenou nad studánkou. Jenomže já jsem bohužel ještě nenašla pavouka, který by uměl uplést takovou postýlku, která by se mi líbila a byla pro mě vhodná. Já totiž musím mít na své postýlce vypletený čtyřlístkový vzorek. Nevíš náhodou o nějakém pavoukovi, který by tohle dokázal?
1: Zkus to se mnou, vyhrkl pavouk. Já se ten vzorek kvůli tobě, tedy vlastně kvůli vám, princezno, naučím. Bude to pro mě velká čest.
2: Výborně, kývla hlavou Pinkalinka. Kdy bude postýlka připravená?
0: Zítra, už zítra, mnul si ruce pavouk a Pinkalinka zvolala.
2: To jsem ráda. Těším se, až to povím doma sestřičkám. Ty žádnou čtyřlístkovou houpací postýlku nemají.
0: Ne, ne, princezno, nikomu ani můk, mlel pavouk. Prosím vás o to, sestřičky princezny by vám záviděly. Chtěli by totéž, co máte vy, a už byste nebyla jediná, která má houpací postýlku zdobenou čtyřlístkovým vzorkem.
2: To je pravda, souhlasila Pinkalinka a letěla domů. Ale to tajemství ji pálilo na jazyku. Co budu mít ze své nádherné postýlky, když se o ní nikdo nedozví, říkala si. To je trochu hloupé. Dlouho nemohla usnout. A pak se celou noc neklidně převalovala a vzdychala ze spaní, až vzbudila své sestřičky. Co je ti? Ptali se. Něco tě bolí?
3: Bolí. Ne, vlastně nebolí. A neptejte se mě, já vám to nesmím prozradit.
2: Vzdychala Pinkalinka spleteně, až to sestřičky vystrašilo a přemlouvali, ať se jim svěří. Nakonec to Pinkalinka nevydržela a pochlubila se. Prozradila všechno o houpací postýlce se čtyřlístkovým vzorem a teprve potom tvrdě usnula. Sestřičky jenom spráskly ruce. Co si ta naše malá pišnělka zase nadrobila? Honem letěli ke studánce za pavoukem a spustili. Pavouku, jsme princezniny komorné a neseme vám od ní vzkaz. Princezna si to rozmyslela, už nechce mít houpací postýlku nad studánkou, ale na druhém konci lesa v Bodláči.
0: V Bodláči? No to jsou divné rozmary, ale prosím, já ji tam přenesu. Hlavně, že ji pořád chce, mnul si ruce pavouk.
2: Druhý den ráno, když Pinkalinka doletěla ke studánce, zklamaně vydechla.
3: Je tu prázdno. Kde je má stříbrná houpací postýlka? A kde vůbec je pavouk? Pavouku, halo?
2: Žádná odpověď. Pinkalinka se zamračila. On si snad země dělal legraci, napadlo ji, ale hned se chlácholila. Ne, to by si přece netroufl. Nějaký obyčejný pavouk si přece nemůže dělat legraci z princezny. Že on neuměl vyplést ten čtyřlístkový vzorek a teď se stydí přijít mi na oči. Ano, tak to bude. Hned se jí ulevilo, když našla tohle vysvětlení. Od té doby zas bezstarostně létala nad studánkou, schlížila se v průzračné vodě a dál sněla o tom, jak ji jedinou z Pinkalinek čeká něco neobyčejného a výjimečného. Maminka Berušek skončila vyprávění a já jsem s úsměvem podotkl, to tedy není moc hezká pohádka pro vaše roztomilé berušky. Vždyť nejsou ani trošku namyšlené, ani jedna z těch sedmi. Co ty víš, co by mohlo být? Třeba za to vděčí zrovna téhle pohádce, že ji tak často poslouchali. Usmála se maminka Berušek, berušky se zachichotaly, natřásly si křidélka a šly zase tančit. Stejně jste jako sedm sluníček, zavolal jsem na ně. Věděl jsem, že jim ta chvála hlavu nesplete. Dobrou noc.

0: tram tram ta tram tram ta bum bum bum bum bum. Naběhej mi do cesty a zůstaň vzadu. Drý drý kolili kolili. Ticho, kdo to tak divně dělá klarinet?
1: Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky.
0: To se všichni zarazili. Byla to dlouhá řada broučků, každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy držel slámku jako nějakou trumpetu a všichni koukali s vykulenýma očima na velikého brouka, který jim dělal kapelníka a rozčiloval se. Ty hloupý broučku, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak. Tak jako tudlí, tudlí, málo, nudlí. Tak přece hraje klarinet. Milý brouček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Hrál tudlí, dudlí, hrnec, nudlí. Dost, dost, dost. Budeš dělat raději buben, řekl velký brouk. Kdy ty všechno zmotáš, ty bys nám dal s těmi nudlemi. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček. No, tak vidíš. Ach, to se to všem líbilo. Ten veliký brouk si uměl pěkně hrát. A hned spustili celou kapelu. Zin, zin, dratata. A Toníček do toho mlátil na hrníček, až to hřmělo blízkým lesem. Veliký brouk s papírovou čepicí a s velikým chocholem šel vpředu, rozháněl se kapelnickou holí a za ním šla celá kapela malinkých broučků.

0: To je ale blázen ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii.
1: Že se nestydí, takový dospělý brouk a hraje si jako malé dítě, hubovala jedna nažloutlá mandelinka.
0: A vůbec by se to nemělo buchví jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus, zahučel černý brouk potemník, který se probudil v černé díře.
1: No a teď se vlastně ta hloupost začala. Veliký brouk, ten bláznivý brouk pytlík, nechal muziku muzikou a začal si hned hrát s malými broučky na vojáky.
0: A broučci a broučata, zavolal a ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce. Tam je černý nepřítel, do něho. A hned si zaveršoval. Chyťte pušky, kulomety, zamište hned do poplety. No to se ví, broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které dříve troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli. Bác, bác, bác. No, samozřejmě jen tak pusou. A teď hurá, vykřikl veliký brouk a vrhl se proti potemníkovi. Broučci za ním a jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také. A říkal si, bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček. A tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nechumelilo. No co vám mám povídat, to byla mela. Ještě štěstí, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrali honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Jinak nevím, co by byl potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
2: Pane potemníku, na mou duši, že vám toho pytlíka chytíme a to pak uvidíte, jak mu vycinkáme,
1: chlácholili všichni potemníka. Ba dokonce se k tomu namanul i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně. A hned se začal nabízet, že opravdu pytlíka polapí.
2: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
1: A chtěl se hned rozletět. Ale to víte, než se chroust rozletí. Pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval. Až z toho potemník usnul jako malé děťátko.
2: No, tak já tady nepoletím, když nechcete,
1: řekl chroust, když potemník začal chrápat a odešel pytlíka hledat pěšky.

0: Vážení a milí posluchači, opět vás vítám u vašeho oblíbeného pořadu s domácnostní kachnou Justýnou, nyní také úspěšnou básnířkou.
1: Můžeš mi říct, jak jsi přišla na to, že jsi úspěšná básnířka? Úspěšná?
0: Antonínovi se má báseň o šišce líbila natolik, že mi řekl, že jsem ho inspirovala.
1: Antonína někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
0: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
1: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
0: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
1: Uměleckých!
0: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
1: Oj.
0: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
1: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
0: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace, které se hodí každému. I to slušné chování.
1: Já se umím slušně chovat, koukej. Milá Justýno, byla bys tak moc hodná a prozradila nám, co dnes budeme dělat.
0: No vidíš, jak to jde, když hřveš. Chceš. Žížaly.
1: Jako z papíru? Nebo jak?
0: Proč bychom je dělali z papíru? Ty snad nevíš, co to je?
1: No, vím. Dešťovky.
0: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc popletl, se mi zdá.
1: Tak jaké žížaly chceš dělat?
0: No z jablek přece, z čeho jiného?
1: Žížaly z jablek? Nemyslíš křížaly?
0: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
1: Říkala jsi žížaly.
0: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
1: Řekla jsi žížaly.
0: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
1: No, hlavně, že myslíš křížaly.
0: No, křížaly, no jistě.
1: Křížaly, tak dál.
0: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
1: Mluvila jsi o křížalách.
0: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka, jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
1: Vážně?
0: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat, pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
1: Co?
0: Všechna voda.
1: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestovala.
0: A ještě jsem neskončila výtah. To výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém, tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
1: Už jsi skončila?
0: Co?
1: Výklad?
0: No ano.
1: Tak můžu ochutnat?
0: Můžeš. nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mý posluchači žížaly jí, ať i vám žížaly chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
1: To byla tvá báseň?
0: Jistě.
1: Řekla jsi tam dvakrát žížaly místo křížaly.
0: Vylouženo. Vyloučeno.
1: Řekla jsi jasně žížaly místo křížaly. Řekla s dětem, ať jedí žížaly.
0: A to je nesmysl. To bych nikdy neřekla. Já prosperuji. Protestuji.
2: Platíme, pane vrchní, platit.
3: Tady je náš stůl, pane Spejble. Spokojen jste spokojený.
4: Ano.
3: Dostali jste velký rohový s dvěma okny, s balkónem a s koupelnou, ano?
4: Ano, ano, přesně takový. Až na to, že není velký, není rohový, má jen jedno okno a je bez balkónu.
3: Aha, ale koupelnu má?
4: Ano, ano, ano, to má. Jenže v ní neteče voda, něco opravuje.
3: Aha.
5: Pašlo,
6: Horvínek má.
5: Jídlo a taky něco k večeři bych prosil.
3: Hřebíky to zrovna nebudou, ale pochutnáte si oba dva. Objednala jsem místní specialitu.
4: Ano, paní Kateřino, tak to už se těším.
5: No tak pro dnešek si hřebíky odřeknu.
4: Dobré jídlo je moje slabost. Já i rád vařím, na to trpím.
5: Já zase trpím, že ty rád vaříš.
4: No tak.
5: Se mi zdá, taťuldo, že ti nějak slábne paměť.
3: Mírni se, Hurvinku.
4: No, tedy popravdě řečeno, ze začátku to s tím mým vařením slavné nebylo.
3: Ano.
4: Vem ty krupici,
3: ano.
4: Já vzal kilo.
5: Jí, dadanky, krupice se přece navaří.
4: No, však jsem taky nakrmil všechny nájemníky v domě. I s příbuzenstvem.
5: A zbyteček už hravě odvezlo nákladní auto.
4: No, nebo mrkev.
3: Ano.
4: Mrkev má tu nevýhodu, že je červená.
3: Ano.
4: A jak se jednou říznete, nerozeznáte prst od mrkve. No a ta ostuda, když jsem se ptal sousedky, jestli se do svíčkové dávají moskovice.
5: No jo, taťulda přivazoval i mléko, aby mu neuteklo. Vám se to směje, ale sousedi si začali stěžovat, že je rušíme.
7: Jak to byste vařili tak nahlas, pane Spejble?
4: No to ne, ale o dvě patra níž neslyšeli vlastního slova, jak nám kručelo v žaludku. Víte, co jsem udělal? Dal jsem se zapsat do kurzu vaření.
7: Jo, to se směl, viď, Hurvínku?
5: No jo, to jsem se měl. To myslíš vážně?
7: No.
5: Máni, na stole jsem našel lístek. Jsem v kurzu vaření, kup si párky.
7: No.
5: Já párky rád, a když je rád, co bych si je nekoupil.
7: Ano.
5: Tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
7: Aha.
5: Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Učili jsme se prostírat, kup si párky.
7: Je zase párky.
5: No já párky rád, a když je opravdu rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
7: A právě, že ano.
5: Zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Měli jsme opakování, kup si párky.
7: Danánky, slyšíš, babinko?
3: No, mám přece uši, ne?
5: Já párky moc rád, já je hrozitánsky rád, a když je hrozitánsky rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil, proč bych si je nekoupil, když je tak hrozitánsky rád.
7: A těšil ses na zítřek.
5: A jak? Jenomže jsem našel prostřený stůl a lístek.
7: Kup si párky, ne?
5: Kde pak?
7: Ne?
5: Učili jsme se ohřívat párky.
7: Je.
5: Máš je na plotně.
7: Když je tak hrozitánsky rád.
5: Tedy, že bych se bez párku neobešel, tak to tedy obešel. Ono na párkách dohromady nic není, ale nakonec, co bych si je neohřál, že ano? Přeci je nebudu baštit studené. No konečně někdo by se po párkách utlouk. Tak jsem si je ohřál a těším se na zítřek. Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek.
7: A na něm stálo?
5: Nevím. Já ho zahodil bez čtení.
7: Yeah.
5: Ale určitě měli opakování.
3: No, to bylo veselé.
4: No.
3: Jsou to tak někdy náhody. A už nám to pan vrchní nese.
6: Tak, 4x místní specialitka, prosím, párečky.
5: Párečky, no ne, to si tedy opravdu vynahradí. A jsme ve svém vigvamu.
4: Tak máš do koupelny, já zatím rozestelu.
5: No jo, já už jdu, taťuldo.
4: Šmanko, te, já mu zapomněl říct, no, na to přijde sám.
5: To je paštulda, neteče voda. Tati!
4: Co je?
5: Musím ti oznámit, že... Ale co? Budu mu to věšet na nos. Že už se meju! Jú, to je blaštězna. Tak, taťuldo, ještě jdou třít a jsem čistionký jako alabastr.
4: No, jen jestli.
5: Je přeci vědecky dokázáno, že když se člověk pořádně umyje...
4: Jo, už jsi taky umyl?
5: I s bubínkem.
4: A kovadlinku... Jsi vzal leštěnkou, že ano? A zuby?
5: No, že váháš.
4: A netrnuli ti? Nebyla voda moc studená?
5: No, to máš pravdu, jako led.
4: Doopravdy? No, to se zrovna hodí. Dostal jsem nějakou žízeň. Natoč mi skleničku.
5: Vody?
4: No, ano.
5: Taťuldo, snad bys nepil vodu, tatí.
4: Ale ano.
5: Třeba jsou v ní mloci... A čolci a žáby, ještě by ti kuňkali v žaludku. Hele, tati, já ti skočím pro pivo, nechceš? A dáš mi napít, ano?
4: V žádném případě. Po pivě totiž strašně slábne paměť. Sám si mě na to při večeři, jak si upozorňoval. Žáno, jak ses šel mít, chtěl jsem ti něco říct, ale co? No, vidíš, ta paměť.
5: Tak si dej záležet, třeba si vzpomeneš.
4: Počkej, co jsem ti to... No, vidíš, co jsem ti to... Aha, už to mám. Já jsem ti chtěl říct, že v koupelně neteče voda.
5: Ty to víš? To je tedy gól.

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá.
1: Tak tady jsi, holobrátku. Nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá. V pekle tě čeká odměna.
0: Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel.
1: Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést,
0: řekl čert a popadl Péťu do náruče.
2: Ne, pust mě, já nechci,
0: křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak sme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím, škemral Péťa a celý se třásl.
0: Čertovi ho najednou bylo líto. Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Petr.
0: Tady toho kluka ti dávám na starost,
2: řekl starý čert.
0: Ukaž mu peklo.
1: Ach jo, to zas bude nuda,
2: ušklíbl se malý čertík.
1: Tak pojď, jak se jim jmenuješ?
2: Zeptal se otráveně.
1: Já jsem Petr a chci domů.
2: Fňukal Péťa a ustrašeně se rozhlížel kolem sebe.
1: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tahat čertice za vlasy, nebo se budeme prát,
2: řekl zlobínek.
1: Nechci, ani práce nechci. Chci domů k mamince.
2: Natahoval Péťa moldánky.
1: To nejde. Z pekla se jen tak nikdo nedostane.
2: Ale já mám hlad. Začal si Péťa vymýšlet.
1: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
2: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: Dobrý den, pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady Petr má hlad, řekl čertík místo něj.
1: Žádný problém.
0: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
1: Tak se najes.

0: Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
1: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval zlobínka ven z kuchyně.
2: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
1: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sotva Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a zpívali si.

0: svičí.
1: Druhý mi je třetí zametá.
2: Péťa se tak lekl, že zavrávoral zrovna ve chvíli, kdy kolem běžel čert s plným kýblem smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem. Ty trumpeto! Rozkřikla se na něj stará čertice, které čerti říkali Černá teta. Koukej to zamést! Strčila mu do ruky smeták a lopatku a Péťa poprvé v životě musel uklízet. Ty jsi ale motovidlo, to musíš takhle! Ukázala mu, jak se drží smeták a lopatka. Péťa se celý třásl, ale nakonec tu hromadu smetí uklidil. Čerti smetí naložili na trakař a odběhli. Péťa se rozplakal.
3: Já bych chtěl domů.
0: Ty jsi ale ufňukánek, však si zvykneš. Brzy se ti tady začne líbit, uvidíš,
2: těšil ho zlobínek.
0: Pojď, ukážu ti, jak je to tu hezký.
2: Přemlouval ho a táhnul Péťu tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků, uviděli několik čertů, jak sedí v houfu, spravují děravá oblečení a přitom si zpívají.

0: Mak?
1: Hala, dva čertíci nemají co na práci.
2: Zavolal jeden z nich, když je uviděl.
1: Pojďte nám srovnat tu kupu oblečení. Kalhoty sem, kabátce tady a košile tamhle.
2: Ukázal čert do rohu.
1: Tak dělejte a nekoukejte jako hloupí.
3: Ach jo, vzdychl si zlobínek. Dospělí čerty musíme poslouchat, jinak by byl mazec. Pojď, dáme se do práce.
4: Ale já to neumím. Doma jsem si oblečení nikdy nerovnal.
3: Kňoural Péťa. Tak se to alespoň naučíš. Nic to není, koukej.
2: Zlobínek ukázal Péťovi, jak se oblečení rovná a Péťa, i když se mu vůbec nechtělo, se také musel pustit do práce. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli.
1: Tak už si upalujte někam hrát, vy čertí kvítka.
3: Na to oba čekali, upalovali pryč, co jim nohy stačily, proběhli tmavou vlhkou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertic. Ty se hned začali kolem nich otáčet.
1: Pojď k nám, uděláme z tebe fešáka.
2: Štípali Petra do tváře a tahali ho za jeho rozcuchané vlasy.
1: Máme tady totiž kadeřnici.

0: 3.
1: Pojďte do salonu krásy, upravíme vaše vlasy, kudrnaté nebo rovné, můžem je i nabarvit. Vyleštíme pěkně rohy, umíjeme obě nohy, to, co není dokonalé, dá se napravit.
2: Petr se bránil, chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka.
3: Pomoz mi, prosím tě, nenechávej mě tady.
4: Jděte pryč, nebo zavolám Lucifera,
2: křikl na ně zlobínek. Toho se čertice zalekli, pustili Péťu a utekli pryč. Sotva se Péťa vzpamatoval, už ho zlobínek táhl zase dál.
5: Slyšíš? Vyhrává čertovská kapela. Pojď se na ní podívat, to něco uvidíš.
2: Za chvíli došli k pekelnému hudebnímu salonu a tam uviděli houf rozdováděných čertů a čertic. V rukou měli všelijaké pekelné nářadí a třískali do něj, zpívali a skákali, že z toho šla hlava kolem.

0: Byla to hrůza, Péťa se rozplakal a zase žadonil. Já chci domů, já se bojím.
1: Co zase vyvádíš? Jsi uličník, tak patříš do pekla.
0: Řekl Zlobínek trochu nahněvaně.
2: Ale já se polepším, já už nebudu zlobit a nebudu si vybírat vídle a budu si uklízet věci a nebudu se prát a budu poslouchat.
0: Plačtivě sliboval Péťa a pak se rozbrečel tak, že nebyl k utišení. Najednou se nad ním sklonil stín. Péťa uplakanýma očima pohlédl vzhůru a skoprněl. Před ním stál sám vládce pekel, strašlivý Lucifer.
3: Všechno o tobě vím, Petře, řekl. To já jsem pro tebe poslal, abys věděl, co tě čeká, když se nepolepšíš.
2: Já se polepším, polepším se opravdu, opravdu slibuju, já se polepším,
0: drmolil Péťa stále dokola.
3: To se uvidí,
0: nevěřícně pokýval hlavou Lucifer.
3: Už nemáš moc času, Mikuláše bude co nevidět. A když tě potom čert odnese do pekla, už se z něho nikdy nedostaneš,
0: řekl výhružně.
3: Teď ho odveď zpátky,
0: pokynul malému čertíkovi. Petřík si trošičku oddychl, maličko se Luciferovi uklonil a řekl tiše.
2: Děkuji.
0: Potom ho Zlobínek vzal za ruku a zašeptal mu do ucha.
1: Ničeho se neboj a zavři oči.
0: Potichu odříkal zaklínadlo.
1: Než by moucha na zem slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce ve své měkké postýlce.
0: Péťa zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Petříku, ty dnes nebudeš vstávat?
2: Maminko,
0: vykřikl Péťa radostí a pověsil se jí kolem krku.
2: Já už budu hodný, polepším se, uvidíš.
0: Copak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Petříka, přitiskla ho k sobě a řekla, já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Petřík jako vyměněný. Ve školce si s dětmi hezky hrál, vídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku a pečlivě si uklízel ve školce i doma svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka ze školky nedovedli vysvětlit. Petřík nikomu nic nepověděl, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. Protože nevěděl, jestli to byla skutečnost nebo se mu to jen zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.

0: o vodovodu, který zpíval v opeře. Vodovod je obyčejná věc, ale hrozně důležitá. Dává vodu hrncům, kbelíkům, sklenicím, kropicím konvím a dokonce i vanám. Dává vodu od rána do večera, ale víte, že mu to vůbec nevadí? Když má jen chvilku volno, pustí se do zpívání. Jsou vodovody, které moc zpívat nedovedou, to je pravda. Některé zpívají dokonce falešně. Každý nemůže mít Bůh ví jaké nadání. Ale představte si, že v jedné kuchyni mají vodovod, který zpívá tak krásně, že hodiny úžasem pokaždé přestanou tikat. Má nádherný hlas. Hluboký jako hrnec na prádlo. A večer, když je umyté nádobí a všude ticho, začne zpívat písničky. Například:
1: teče voda, teče.
0: A podobně. A sklenice, hrnce, talíře i hodiny poslouchají. Nikdo se ani nepohne, nikdo ani nedýchá. Ale všichni se musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: jenže v televizi běží zrovna Rusalka. Dvě staré židle chtějí poslouchat a tak začnou vztekle vrzat.
1: Tady bude ticho, tady nikdo ani necekne. Chceme se dívat na operu.
0: A vržou a vržou. A co může vodovod dělat? Nechá zpívání a mlčí. Ale je mu to líto. Slzy mu tečou, jedna za druhou, až se jeden červený hrnec neudrží a řekne.
1: Že se ty židle nestydí, copak si vodovod nemůže po práci ani zaspívat?
2: A vůbec,
0: řekne Credence.
2: Nač tady má vodovod ztrácet čas?
0: A protože je obrácena k vodovodu, řekne mu rovnou.
2: Nebuď blázen, tady je tě škoda, běž do hudební školy, jednou se můžeš dostat třeba i k divadlu, proč ne?
0: A vodovod přemýšlí a nakonec si řekne.
3: Proč bych se nemohl učit zpívat, co když mám opravdu nadání?
0: A tak se jednoho dne sebere a jde. Hudební škola je plná písniček. Tady hraje klavír, tam zase klarinet. Vodovod je z toho trochu vedle, ale říká si.
3: Jen klid. Proč by tady nemělo být plno písniček? Je to přece hudební škola.
0: A jde po schodech rovnou do ředitelny.
3: Jsem vodovod.
0: Představí se, když vstoupí. A ředitel vstane od stolu a řekne.
1: To mě těší.
0: A natočí si trochu vody do skleničky, protože má zrovna žízeň.
3: Rád bych se učil zpívat, řekne vodovod. Mám prý nadání, říkají to sklenice, hrnce, Credence i hodiny.
1: Co říkají sklenice a hrnce, to pro mě není rozhodující,
0: řekne ředitel.
1: Zkuste něco zaspívat, pak se uvidí.
0: A vodovod si odkašle a začne zpívat.
4: Teče voda, teče.
0: Je to opravdu nádherné. Ředitel se musí usmívat, i kdyby nechtěl. Taková je to krása. A nakonec řekne.
1: Skutečně, máte veliké nadání. Mohlo by z vás něco být. Jste přijat. Chovejte se tady slušně, hlavně nedělejte louže.
0: A tak si vodovod pořádně utáhne kohoutek a začne se učit. A učí se, až se naučí zpívat všechny stupnice a všechny písničky a všechny opery. A když to všechno umí, sebere se a jde do velikého divadla, které stojí rovnou na nábřeží. Divadlo je samý zpěv. Tady zpívá mužský sbor, tady ženský sbor a tady dětský sbor. Ale vodovod tím není nikterak překvapen. Má už nějaké zkušenosti. Jde rovnou k řediteli a zaspívá mu asi tak 10-15 oper.
1: Dobrá,
0: řekne nakonec ředitel divadla.
1: Přijmu vás velmi rád, neboť vodovod, který tady máme, zpívat neumí. A jak to vypadá, řekněte sám, vodovod v opeře a nezaspívá ani notu.
0: A tak se vodovod stane vodovodem v opeře. Je samozřejmě velice zklamán a má 1000 chutí vrátit se do kuchyně. Ale považte, jednoho dne se stane neštěstí. Pán, který zpívá v Rusalce vodníka, dostane škytavku. Všichni jsou zoufalí. Blíží se začátek představení. Nikdo neví, co bude, až si ředitel vzpomene na vodovod, který umí zpívat. A tak navlečou vodovodu zelené šaty, paruku, táhnou ho na jeviště a diváci jsou nadšeni. Všichni tleskají a volají.
1: To je, pane, jiný vodník, z toho kape opravdu voda.
0: Je toho hned plné město. A když se to dovědí dvě staré židle v kuchyni, vezmou si červené plyšové šaty a jdou do divadla.
3: Je tam plno židlí v červených plyšových šatech. Plno židlí, které jsou potichu, jenom staré židle z kuchyně vržou a vržou, aby je každý slyšel. Aby každý slyšel, jak si mezi sebou povídají.
1: Tohle je náš vodovod. Když jsi zpíval u nás v kuchyni, vždycky jsme říkali, že z něho něco bude.
3: Ale ostatní židle tohle nezajímá. A šeptají.
2: Pst, mohli byste nechat toho vrzání? Rádi bychom slyšeli, jak zpívá vodovod.
3: A co mohou staré, hloupé, kuchyňské židle dělat? Musí být hezky potichu. A v tom tichu je slyšet, jak vodovod zpívá. Jak zpívá nádherně. Tak, že se všichni kolem musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Nejelo se na Jitřenku, jelo se opravdu na tábor. Na opravdický tábor se těšil celý oddíl. I Esmeralda v sobotu v den odjezdu se probudila sama od sebe v 4:30 ráno. Bála se, aby nezaspala. Kdyby zaspala, to by Vavík sjel. Vavík vedl její družinu Ještěrek. Tak jí zpozoroval táborový naschválníček Mezulán. Poznal, že se bojí přijet na vlak pozdě.
2: Určitě pojedou na Smíchovské nádraží vozem. Jak to jen zařídit, aby Esmeraldovic vůz nejel, aby naschvál nepřijela včas?
1: Mezulán bezradně obcházel Esmeraldovic škodovku. Kdyby auto bylo stanem, to by si s ním věděl hry. Povlil by kolíky a šups. Auto by schlípla karoserie a bylo by po barádě. Nebo by vytáhl špuntíky z nafukovacích matrací a stanař by mezi žebry cítil každý kámen. A tu si naschválníček uvědomil, že auto má vlastně taky nafukovací matrace. A dokonce 4. A že všechny se dají vypouknout. No, má přece kola, v každém kolu je duše. Každá duše se pumpuje vzduchem zrovna tak, jako nafukovací matrace. A hned si sedl ke kolu, očrouboval kovovou čepičku, stiskl ventilek a pšouk. Kolo si trošinku přidřeplo. Pak stiskl ventilek ještě jednou a kolo si přidřeplo ještě víc. A pak už to vzal až do konce a kolo dostalo placfus. Sedlo si až na ráfek. Nikdo přitom Mezulána neviděl. Na schválnici nejsou, jak už víme, lidským okem k vidění. Obešel proto zbývající 3 kola, každé udělalo pšt a auto bylo o decimetr nižší.
2: Tak, a až to uvidí, půjdou na tramvaj. A jo, ale jak se asi dělá to, aby nejezdili i tramvaje? Kdyby nejezdili, přišel by pozdě celý oddíl a nejenom Esmeralda. To je nápad. Udělám něco, aby přijeli pozdě všichni. Pojedu to obhlédnout. Třeba se dá i doprava zastavit po tábornicku.
1: Mezulán se rozbil ke stanici a posadil se na nárazník elektriky. Tramvaj s ním uháněla ulicemi, zvonila, drnčela a Mezulán přemýšlel, jak udělat dopravní naschvál po tábornicku. Na křižovatce u Anděla uvolňovali 2 montéři za červeno-bílým plůtkem hydrant.
2: Už to mám. Já vyplavím křižovatku u Anděla. Když ji vyplavím, nepojedou tramvaje ani z dola, ani z hora, ani zprava, ani zleva, odnikud.
1: Člověk by si řekl, jo, vyplavím Anděla, ale čím? Vltava teče ještě o půl druhé stanice dál a potok přes Anděla neteče vůbec. Ale to je omyl. Přes Anděla potok sice neteče, ale teče pod Andělem. Motolský potok. Ovšem pramení u stodůlek pod Kopaninou, ukáže se u Bílého Beránka a v rybníčku pod krematoriem a o něco níž předvede svůj největší kousek, 3 parádní nádrže. Pak už k vidění není, o kousek dál ho strčili pod zem, aby nedělal brikule. Ale on je stejně dělal, jenomže pod zemí. Hlavně těm, co stavěli novou vozovku ve Vrchlícké ulici. Lidé, co žili nad ním, o něm ani nevěděli. Ty ani nevěděli, že pod Andělem dělá potok vlevo bok, že obteče pod zemí kostel svatého Václava. Nejvíce věděli, že pod Lesnickou ulicí udělá hups do Vltavy. Mezulán o něm věděl. Od čtvrtka do pátku pršelo a potok se hrnul do podzemí hnědý jako káva. A to se na schválničkovi hodilo.
2: No jo, co ale udělat s těmi montéry? Ti si s vodou asi budou vědět rady. Voda je přece jejich chleba. A už to mám. Pošlu na ně žízeň jako trám.
1: A poslal na ně žízeň jako trám. Montéři položili hydrantový klíč a šli hasit. Protože všude bylo takhle ráno ještě zavřeno, zkusili jít až do Smíchovského pivovaru. Tou dobou už Mezulán nalámal otýpku větví a naházel jí do potoka. Pak za nimi naházel několik pařízků a pár kopek sena z motolských luk. To byl zvlášť dobrý nápad, seno dobře těsní. Jakmile poslední kopka vklouzla potokem do podzemí, natrhal si ještě otýptičku tyček z hůlkového plotu a hub s nimi na patnáctku, co ujížděla k andělu. U anděla vklouzl do kanálu, co vedl do podzemního potočního koryta. V korytu postavil z planěk malé rybniční česílko. Jen zapevnil poslední tyčku, přihnula se otep nalámaných větví, česílkem neprošla. Pak se přihnali pařízky a udělali v korytu jez. Pak první kopka a už tam byla přehrada. Na křižovatce za červeno-bílým plůtkem ležel ten hydrantový klíč. Montéři ještě splouvali v pivovaru s vrátným ožízeň. Mezulán nasadil klíč na hydrantový kohout a zkusil jim otočit. Nešlo to. A voda z motolského potoka už proudila křižovatkou. Auta i tramvaje ji rozjížděli do velikých krajkových vějířů. Na schválníček hodil červeno-bílé žbrdleníčko do proudu a hydrantový klíč nechal trčet jen tak. Nikdo si nevšiml, že se tam tudy nesmí. První auto, které jelo přes křižovatku, ho sebralo. Udělalo to rup a v ten ráz byl Mezulán vysoko nad křižovatkou. Auto ulomilo klíčem celý hydrantový kohout a do vzduchu vytryskla nádherná fontána, jako karlovarské vřídlo, jako herlandský gejzír. A úplně na špičce se otáčel a pohupoval Mezulán jako bílý míček nad fontánou v pouťové střelnici. Přihnala se autohlídka VB a řidič dupl na brzdy. Auto udělalo hodiny a zastavilo se přímo nad hydrantem. Mezulán jim spadl do sirény, pak přijeli požárníci. A pak přišly mraky Pražanů. Když se v Praze něco děje, sejde se tolik Pražanů, že se zdá, že jim přišli na pomoc i z Brna. I proto neprojelo přes anděla ani kolečko, neprošla ani noha. A kdekdo přišel na Smíchovské nádraží pozdě. Esmeralda i s tatínkem a celý oddíl. A všichni, co šli na vlak. A všem vlak ujel. Mezulánovi se to prostě povedlo. Jenže byl zmáchaný jako kachna. Tak si zašel do Smíchovského pivovaru a položil se přes trubky v kotelně. Montéři nic netušili. Seděli ve vrátnici a přemýšleli i s hlídačem, kdo přestoupí na příští sezonu do Sparty a kdo k sešívaným u Klokanů a u Dukly, už jim to bylo jasné. Ale to vaše pivo už taky není to, co bývalo, řekli vrátnému. Je z něho cítit připálený kotlík.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Je!
2: Tak abyste, pane Spejble, neplakal, dám vám možnost uhádnout lehkou hádanku. Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to. Co je to?
3: No, Špejle od jitrnic.
2: Výborně. Je vidět, že jste znalec.
3: No je. Já jich kolikrát o masopustu spořádal, že mi nešel dopnout frak.
2: A co se s tím dělal, pane Spejble?
3: Co by? Šel jsem to vytancovat k muzice. Muzikanti, co děláte? Muzikanti, co děláte? Aj máte husle a nehráte, aj

0: všecku chasu. Zatrubte mě na trumpetu, zatrubte mě na trumpetu a vyprovoďte mě až k métu, a vyprovoďte mě až k métu. Zahrajte mě všetci spolu, zahrajte mě všetci spolu a vyprovoďte mě až domů, a vyprovoďte mě až domů. Paní Kateřino, smím prosit?
1: Prosím.

0: jo.
1: Paní Kateřino, dejte si pozor, aby to nedopadlo takhle.
2: A jak, Hurvinku?
1: Šláp jsem ti na nožičku, šláp jsem ti na nohu, jestli tě to tu zebolí, dej si na ňu tvarohu.
3: Šlápla do tvarohu, zlámala si nohu, šlápla ještě jednou, zlámala si druhou.

0: Češ jako pes.
1: A dost, konec hádání.
0: To se vám řekne, pane Spejble, ale kdo to s tím vaším hurvínkem má vydržet? Až budu velká, vezmu si dudáka.

0: Ne, muzikantům žádný rarášek ani čert nic neudělá.
1: Jak to?
0: Jsou s nimi ve spolku. Muzikanti, vy jste svatý, vy přijdete do nebe, mezi svatý chocholatý mají růžky na čele.
1: Tak víte co? Když mají muzikanti spolky s čertem, tak to já si raději vezmu krev.

místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Tajemný host. Káťa byla ve škole a Škubánek si pustil televizi. Běžel jeho oblíbený seriál Tajemství mléčné dráhy. Z sci-fi byla odjakživa Škubánkova vášeň. Popadl malinové lízátko, uvelebil se v křesle a ani nedutal. Okolní svět pro něj přestal existovat. Toho Čokla jednou ukradnou i s tím televizorem, komentovala situaci máma Myš, která vystrčila hlavu z díry pod prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma Myš, táta Myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaryl své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
1: O co, že mu ho čmajznu?
0: Tahal se Miky. Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma. Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm se šplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
1: Uink, uink, fiu,
0: zeptal se návštěvník kovovým hláskem. Jsem Péťa Novák z 2B, uklonil se chlapeček způsobně.
1: Uink, pipi, cink,
0: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
1: Vem si, je jahodová.
0: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
1: Mňam, mňam, uink.
0: Pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
1: Omi, omi, tam, tam?
0: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb.
1: Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři,
0: hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér. Talíř s Mikym začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán od středivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle Škubánka.
1: Bubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miki se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miki byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla. A s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni okresní hitparádu domácích zvířat.
2: Uink, gugu, uí!
1: Pištěl kurážně Miki. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
3: Já jsem Škubánek, pes domácí.
2: Lizátko.
3: Prosím, nechápal Škubánek.
2: Lizátko, dej,
1: upřesňoval Miki.
3: Jo, lízátko,
1: dovtípil se Škubánek.
3: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš.
1: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
2: Moc sladký, dej slaný.
3: Slaný lízátko nemám,
1: omlouval se Škubánek.
2: Slaninku,
1: dožadoval se drze Miki. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
3: Tu máš, bude to stačit?
2: Ne, nestačit, moc papám,
1: objednával si beze studu Marťánek.
3: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
1: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
3: Máte na Marsu taky špekáčky?
1: Vyzvídal, zatímco snášel na hromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miki by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miki házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
3: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
1: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby jí představil.
3: To je Káťa, prosím, malý člověk.
1: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
3: Kam zmizel? Ještě teď tady stál,
1: dušoval se pejsek.
4: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
1: pochybovala Káťa.
3: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
1: trval na svém Škubánek.
4: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
1: protestovala Káťa. A pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle prahu.
4: To byly myši.
1: Škubánek se zhroutil do křesla.
3: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
1: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
4: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď aby šla nejdřív ze všeho na nákup.
1: A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík.
4: Pěkně hlídej a nikoho sem nepouštěj,
1: napomínala Škubánka.
3: To víš, teď už budu bdělý a ostražitý,
1: dušoval se pejsek. Když Káťa odešla, Škubánek se dal do uklízení, aby zahladil stopy zlého činu. Odnesl talíř do kredence a začal skládat elektrický vláček.
0: V tom se větrem odhrnula záclona a úplně neslyšně vlétnul oknem do pokoje podivný zářící předmět ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. Tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
5: Ahojka, podej pac.
0: Ozval se hlásek jako z telefonu.
3: A hele, Myšák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí.
0: Vrčel škubánek. Tvorček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem škubánka popudilo na nejvyšší míru.
3: Víš, jak se vrhá diskem? Takhle!
0: A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
5: Prýma, prýma, hi, hi, hi.
0: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem.
3: Moc se nehyhněj, potkané!
0: Rozlítil se škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup, skočil do Kátiny školní brašny a začal z ní metat na škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem. Začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka svítélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor.
3: Když ty tak,
0: rozčílil se,
3: tak já takhle.
0: Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářů a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým myšákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a škubánek rychle zaklapnul dvířka.
3: Já ti ukážu, myšáku, odrzlej, kdo se bude smát naposled.
0: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce.
4: To se mi snad zdá, škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam!
0: Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný škubánek hrdě hlásil.
3: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Myšáka sem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
0: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil zelený marťánek.
5: Ahojka,
0: kynul anténkami.
5: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
0: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
3: To bych nikdy nevěřil, co ty myši dovedou.

Jednou dávno, to ještě vaši tatínek s maminkou neměli žádné děti, byly na světě všelijaké potvory, čerti, duchové a dělali velice zle. Maminka s tatínkem tehdy taky nebydleli, kde bydlíte teď, ale v jednom starém domě, co vypadal jako strašidelný hrad. Byl veliký, tmavý, šedivý, bydlelo v něm moc lidí a každý někde jinde, v nějaké chodbičce za rohem, z jedné strany té chodby člověk ani druhý konec nedohlédl. A to jste třeba šli a šli tmavou chodbou kolem celé řady začarovaných dveří a jedny se z ničeho nic otevřeli a vykoukl takový malý, plešatý chlapík z vousy, na nose měl kulaté brýle a vypadal jako pijí mužík. Jindy šla maminka z práce a najednou za rohem narazila hlavou do břicha strašně veliké a tlusté babici, která měla hlavu jako hnízdo kukaček. A ta bába jenom zaskřehotala jako žába. Kam pak datá, paňa? To mělo znamenat, že se ptá maminky, kam jde. Jindy tatínek prášil na chodbě nějakou dečku a náhle se proti němu plíží obrovská šedivá kočka. Tamara se prý jmenovala, ale to on tehdy nevěděl a veliká byla jako čuně. Otevřela tlamu, zapráskala vousy a povídá: jak se račte vy nacházet? Co tady píkujete, chlape škaredá? A přitom tatínek rozhodně není škaredý. V žádném případě, snad jen někdy. A pak ta kočka zmizela. A zase jindy tatínek otevřel na chodbě okno a přilétli dva holuby. Oči měly rudé jako granáty a zobáky černé jako noc. Sedli si tatínkovi každý na jedno rameno a naráz ho klovli do ušních lalůčků a odlétli. Tatínek pak ještě dobře půl hodiny skákal a pištěl, jak to bolelo. Takové věci se v tom domě děly. A ještě v tom domě bylo takových 10 poschodí. A až úplně nahoře byla veliká půda, kde asi nikdo nikdy nebyl. Co se tam dělo v noci, ani nebudu vykládat. To byste možná ani neusnuli, kdybych vám řekl, jaký tam byl pískot a nářek a do čeho mohl člověk narazit, když šel náhodou v noci pod mě domů. Nikomu to nepřeju. A tak tam žili ve tmě a strachu. Občas přišel k tatínkovi a mamince na návštěvu někdo ze sousedů a stěžoval si: představte si, co se mi stalo. Jdu takhle. No a následovala nějaká hrůza. Končilo to vždycky nářkem. Co budeme dělat? Jak to všechno skončí? Jestli pak nás někdo zachrání z toho strašidelného domu? Nikdo nevěděl, co dělat. Dívali se po sobě, pak na maminku a nakonec na tatínka, protože byl mladý a silný a pořád ho vídali, jak si nosí domů noviny nebo knížku. Tak si říkali, že bude asi taky chytrý a že na něco přijde. Tak jednoho dne, kdy už zase někdo potkal toho brejlatého a plešatého pidi mužíka a kočku Tamaru a ty ostatní potvory, řekl tatínek: dost. Uvařil si kakao, vzal si sebou nějakou knížku a zavřel se v pokoji. Mamince řekl: prosím tě, miláčku můj nenahraditelný, ať mě nikdo neruší. A maminka mu to slíbila. Z pokoje vyšel tatínek za pár hodin. Byl celý pobledlý a přečtenou knížku odložil.

0: První, co všichni musí udělat, je donést žárovky a našroubovat je, kam patří. Budiš světlo, řekl tatínek doslova. Tak se celý dům rozsvítil v každém koutě a za každým rohem bylo dobře vidět. A tatínek řekl, teď si všichni donesou kýbl s teplou vodou a hadr. Všechno se musí blejskat, všechno se musí umýt, aby to bylo jako z cukru. A všichni začali umývat okna, podlahy, celé chodby i dveře do bytů, až se skutečně všechno blejskalo. Tatínek všechno obešel, sahal na ta umytá místa prstem a běda, když se prst zašpinil. To se muselo honem umýt znovu. A tatínek řekl, kde je tma a špína, tam mají všechny potvory a nemoci svoje rejdy. Kde je světlo a čisto, tam se strašidla bojí. A teď půjdeme na půdu. Tlučte vařečkami na kýble a hrnce, ať ty nestvůry zaženeme. Rozlehl se hrozný hluk a bubnování. Děti pištěli a tloukli o sebe pokličkami a bylo vidět, jak se všechny ty přízraky ženou nahoru na půdu. Ale už byly jen takové průsvitné. Pidi mužík, babice, hejkal s 10 rukama, čert s kopitem a rohy jako jelen, pavouk velký jako kočka a kočka velká jako čuně a čuně, kde se vzalo, tu se vzalo, veliké jako slon. Všechno se to valilo nahoru k půdě a před dveřmi se to zastavilo a úpělo a kvílelo a šel strach. A tatínek pronesl kouzelné zaklínadlo. Otevřete se půdní vrata, polkněte stvůry na to tata. A dveře se otevřely, potvory tam vlétly a dveře se za nimi zabouchly. A tatínek pravil, potvory, zůstaňte, kde jste, nebo si vás najdeme, ať jste, kde jste. Potom několikrát otočil klíčem v železných půdních dveřích a křídou na ně namaloval tajemné znamení srdce probodeného šípem a do toho srdce vepsal maminčino a svoje jméno a dodal, v tomto znamení zvítězíme. Potom šli všichni zpátky a tatínek jim říkal, ať tu uklízíte, to vám povídám, jinak se ty potvory zase vrátí. A všichni slibovali, že určitě budou jen jeden ze sousedů, možná taky nějaké strašidlo, co se zachránilo, si na schodech uplivl. Ale hned mu všichni vyhubovali a říkali tatínkovi, jak obdivují, kde ty moudrosti všechny vyčetl. A on kýval hlavou a povídal, knihy jsou hold knihy, tak je to. Nic lepšího se už říct nedalo. A tak se všichni rozešli domů s voláním sláva a tisíceré díky. Tatínek šel taky domů. Maminka ho chválila a dala mu pusu. A to je moc zajímavé, za 9 měsíců jste se jim narodili. To je co? Teď už ale běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednou si Křemílek protřásl malíkem ucho a tiše povídá:
1: já pořád něco slyším.
0: Vochomůrka si udělal z dlaně kornoutek a přistrčil ho k uchu.
1: A já taky pořád něco slyším.
0: A ono se odněkud z paseky ozývalo tenoučké vyhrávání.
1: Musíme se tam podívat, co to je,
0: povídá Křemílek. A byly to housličky. Leželi pod borůvkovým keřem. Bochomůrka housličky obešel a povídá:
1: čípak jste? Tydlidajda.
0: Řekli housličky, ale rozumnější řeč nesvedli. Bochomůrka je obešel podruhé.
1: No jo, ale tady byste se nastydli od rosy. My vás radši vezmeme k sobě do chaloupky, jo?
0: Vzali housličky domů a položili je na stůl. Bochomůrka je obešel do třetice a povídá:
1: Křemílku, já si na ně trochu zahraju, ano? Jenže nemáš smyčec,
0: řekl Křemílek.
1: No, já si ho udělám,
0: povídá Vochomůrka. Vytrhl si nad uchem vlas, ohnul proutek, chvíli něco motal a byl z toho smyčec.
1: Tak, a teď si zahraju a ty si trochu zatancuješ,
0: řekl Křemílkovi. Strčil si housličky pod bradu, přejel je smyčcem, ale housličky ani neskřípli.
1: No, to si teda moc nezatancuju,
0: povídá Křemílek. Bochomůrka pomázl smyčec borovou smůlou a zkusil to znova. A housličky se rozehrály, až z toho Křemílkovi bylo rovnou do skoku. Chvíli tancoval polku, chvíli kvapík a potom se zadýchal.
1: Tak už dost, Vochomůrko, dojo dost, ono to nejde zarazit,
0: řekl Vochomůrka. Ať dělal, co dělal, housličky si hrály po svém. Spustili dupáka, až to s Křemílkem strkalo po světnici. Roztočilo se všechno, co mělo v chaloupce nohy. Stůl vytáčel židli jako slečinku, Almara trdlovala s kredencí jako soused se sousedkou. Křemílek se točil mezi tím a kouká, aby mu lavice nešlápla na patu.
1: Pána Vochomůrko, už to nějak zaraz.
0: Vochomůrka si nevěděl lepší rady. Skočil k oknu a hodil housličky do potoka. Jak housličky padly do vody, zajíkly se a přestaly.
1: Tak, a už je od nich pokoj,
0: oddychl si Křemílek a foukal si na palce obolené od tancování. Za chvilku strčil oknem do světnice hlavu cvrček Makolíček.
2: Neviděli jste tu nikde mé housličky? Já si je na chvíli položil pod borůvku a jsou pryč.
1: No, nějaké housličky, co nebyly k zaražení, jsme zrovna před chvilkou hodili do potoka,
0: řekl Vochomůrka.
2: No to jste tedy provedli pěknou věc,
0: lekl se cvrček Makolíček.
2: Vždy to byly moje housličky.
0: A cvrček si sedl do kouta a byl tak smutný, až se mu tykadla křižovala jedno přes druhé.
2: Za chvíli mi housličky uplavou do rybníka,
0: řekl cvrček Makolíček. Jenže to už se Křemílek s Vochomůrkou hrnuli z chaloupky rovnou k potoku a hledali housličky. Když už bylo do rybníka sotva jedno vodoměrčí sklouznutí, Křemílek povídá:
1: Hele, Vochomůrko.
0: A ona tam nad potokem rostla vrba a na ní seděl vodník Čepeček a v tlapkách obracel housličky.
1: Ha, zrovna před chvilkou mi je přinesl potok, libuje si.
0: Křemílek s Bochomůrkou stojí u dýchání pod vrbou a prosí, aby jim Čepeček ty housličky vrátil.
1: Ani ne, řekl vodník Čepeček.
0: Ulomil si prut, schýbil se pro vlas zeleného sítí a udělal si z toho smyčec.
1: Co potok přinese, to je moje.
0: A rovnou smyčcem po strunách a začal hrát. Křemílek s Vochomůrkou se honem přichytili kamene, co tam ležel na břehu. Housličky se nezdržovaly ani s Polkou, ani s Kvapíkem, ale spustili rovnou třasáka, až to Čepečka schodilo do potoka. Spolkl 7 andělíčků a povídá, abych se tak ještě utopil, ať se na ně hraje, kdo chce. Vystrčil housličky na břeh, kde ti dva na ně už čekali. Odnesli je do chaloupky a řekli Cvrčkovi Makolíčkovi.
1: Tohle je máš zpátky.
0: Makolíček vzal housličky jemně pod bradu a řekl.
2: Na tyhle housličky se totiž musí umět hrát.
0: A zahrál tak pěkně, že tam Křemílek s Vochomůrkou spolu tancovali jako na bál.

0: jak bába ošálila čerta. Byla v jedné vsi bába. Chaloupku měla za humny, starou a sešlou, sama tam zůstávala. Vedlo se jí špatně, ale ona žebrotou nemohla, však by jí lidé byli vyčetli, že chalupu má a přece jde žebrat. A tak byla z té své bídy zarmoucená, že už jednou sama si povídala, co mám z toho, že jsem celý život dřela a že jsem spravedlivý život vedla. K stáří mám umřít hlady. Jen to pověděla. Zaklepá někdo na okno chaloupky. Bába otevře špehýrku a vidí černého chlapíka. Usmívá se na ní a povídá. Otevři mi. Jsem cestou zmořený a rád bych odpočinul. Ale bába ve zlosti mu na to. No to tak, tuláky a poběhlíky přechovávat. Jdi jen svou cestou. U mě pro tebe místa není. A chtěla zavřít špehýrku. Ten černý však tam honem ruku strčil. Chlupatá byla a drápy měla místo nechtů a bába zavřít nemohla. Dost se zlobila a láteřila. Černý se jen řechtal a povídá. Buď ticha, bábo, já nejsem zlý. To hleď. A na černé dlani ukázal dukát blízkavý. Jak bába dukát uviděla, hned se jí oči šíře rozevřely, popadla peníz a honem už běžela otevřít. Nehleděla na to, jak host vypadá. Hned ho do sednice vedla a ptá se, má-li on takových žluťáčků víc. Pocestný znovu otevřel dlaň a na ní, hle, zase žluťáček dukátek. Bába dychtivě po něm sáhla a honem s ním do kapsáře. Vidá, napadlo jí. Není on v skutku ten chlapík takový zlý, jak se zdá? Potom hosta za stůl posadila a chtěla honem něco sehnat, čím by ho uctila. Ptá se, co on rád. Kus uzeného masa, bábo, přines. Bába běžela k řezníkovi, koupila maso a pospíchá uvařit. Ale tuze pěkné není, povídá doma, čmoudem páchne. Nevadí, hostí na to, takové já nejradši. Když se najedl, přisedla k němu bába blízko, dukát v dlaní obrací a povídá, že je těch žlutých ptáčků velkou milovnicí. Ten černý se rozesmál a povídá, přinesu ti jich, kolik chceš. Když mi slíbíš svou duši, já jsem čert. Bába se nalekla a hned řekla čertovi, neslíbím, ale prodám. Na okně u půdy visí pytel. Do toho mi na nos peněz, až bude plný, potom dostaneš duši. Čert se sebral a letěl do pekla pro peníze. Ale bába zatím honem běžela na půdu. Pytel na dně prostřihla. Když čert s penězi přiletěl a do pytle je vsypal, oni tou děrou proběhli na půdu. Musel čert znovu letět pro peníze a zas a tolikrát museli nasypat, až byla půda plná. Tu i pytel se naplnil. Čert celý uřícený viděl, jak ho bába vyplatila. Přišel k ní a povídá, peníze máš, jsem z duší. Ale ona mu na to, ještě tvou není. Ještě jednu věc mi vyplníš, potom dám duši. Aby bylo bez hádání, čert svolil, a ptá se, co má tedy dělat. Bába mu dala síto a povídá, nanos mi z rybníka vody do sudu, který mám na zahrádce, potřeba zeleninu zalévat a vody není. Čert vzal síto, běžel k rybníku, ale ať nabíral, jak nabíral, ať běhal, jak běhal, vody do sudu nedonesl. Když už byl uběhaný, že ani nohou necítil a pot se z něho jen řinul, praštil sítem na zahrádce a povídá zlostně bábě. Věru, já jsem starý čert a zlý, ale ty s bábo ještě horší. Potom jí dal políček, až se jí v očích zajiskřilo a zmizel. Tak se bába čerta zbavila a měla plnou půdu peněz. Dobře se jí potom dařilo, ale znamení od čertových drápů zůstalo jí ve tváři na dosmrti.
1: Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to babi naše.

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte zraby, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo zde Derónovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Deterona.
1: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
0: Hihlík se protáhl škvíru. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
1: Ale, hrdina Hihlík,
0: zvolal Dederon. Když se Tullamore junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
2: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
0: oznámil Dederonovi.
1: Tak takhle ho neznám, řekl Dederon.
0: Hihlík se zbavil roubíku a horečně přemýšlel, co teď.
1: Tak, co to chceš?
0: Zavrčil Dederon.
3: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
1: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
3: Jakou zkoušku?
1: Co takhle loupeš za bílýho dne?
3: Co?
0: Vytěsil se Hihlík.
1: Prostě vyrobuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
3: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile. Uvidíme se večer.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Šmankote, co je to tu za nepořádek, děti?
6: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
7: Ano.
5: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
7: To ne, pane Spejble, to... ale učili jsme se ve škole, co ano, dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
6: Ano.
7: Tak si to prakticky opakujeme.
6: Ano, my si to opakujeme.
5: A proč je ten stůl postavený je na dvě nohy a ční do výše?
6: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
5: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
7: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
6: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
5: Uzel? Snad ne na ubruse.
6: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
5: Tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
7: Ano, to jsou České Budějovice.
5: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí porád.
6: Tak víš co, taťuldo, my tě vyzkoušíme, co říkáš?
5: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
7: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
5: No dobře, ale kam?
6: Mezi nohama pod tím stolem.
5: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
7: Asi vám nic jiného nezbude.
5: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. No, už jsem tady.
6: Kde pak, taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl se v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
5: To je hrůza, tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
6: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
5: Ty židle, to už jsou, to už je vlak, ne?
7: Ano, už jste u vlaku.
5: No tak prosím, nasedneme do něj a...
6: Moment, moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
5: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
7: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
6: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
7: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dále jsou...
5: No počkej, Máničko, vagony, to já vím, když už jsem vlakem jel.
7: No vidíte, ale lezete do poštovního vozu, račte si laskavě přestoupit do vagónu.
5: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
6: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
5: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
7: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme, já jsem totiž průvodčí, víte?
5: Vím, Hurvajs, proč mi máváš tou baterkou před očima?
6: To není baterka, to je semafor.
7: To je semafor
6: a dává vlaku na volno. Písk, no a jedem.
5: No to je dost, vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
7: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se s okem je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
5: No ale já přece, já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
6: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
7: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
5: Cože, ještě nakonec peníze?
6: No jo.
5: A kolik?
6: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
7: Tady je potvrzenka.
5: Jo, tak. A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
7: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
6: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat.
8: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl. Ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla. To je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě naprst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha naprst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla. Vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už dvakrát prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť je jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc pod skleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: jak Kuba utekl ke Krakonošovi.
1: To zas jednou vstal Trautenberg levou nohou a už od snídaně s ním nebylo k vydržení. Jitrnice jsou málo kořeněný, jelítka mají tlustou kůži a krátký špejle, ale spořádal jich celý rendlík. A pak naříkal, že ho pálí žáha a tlačí žaludek.
2: Milost pane, co kdybyste ráčil kápku z devatera bylin?
1: Nebo čaj z čerstvé máty a dobromysle. Povídala ponikelská bába, že takový čaj outroby vyléčí a duši potěší.
3: Kdyby milost pán snědl ode všeho půlku a ostatek nechal nám, nepotřeboval by žádnou dobromysl.
4: Imr, Hergot, jak to přijde, že čelátka je zdravá jako řípa a já mám každou chvíli smrt na jazyku. To je bolest.
3: To bude asi tím, že jsme od rána do večera v jednom kole a o kyselu a bramborách, jak je rok dlouhej.
2: Svatá pravda, milost pane, už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, kyselo snídal, kyselo měl k obědu a k večeru si dal ohřátý tuplovaně. Kyselo je dar od samotného Krakonoše.
1: Trautenbergovi se v outrobách mleli jitrnice s jelítkama. Tak ať teda Anče to zázračný kyselo udělá, ale ještě něco k tomu. Na panský stůl patří nejmíň 3 chody. Ale když on je teď na umření, spokojí se 2. A něco obyčejného, aby se žaludek vzpamatoval.
2: Každý žaludek potřebuje vyrajbovat jako příkladně kozí chlívek vykydat. Radši odpustit, milost pane.
1: Než došla Trautenbergovi ta opovážlivost srovnávat jeho žaludek s kozím chlívkem, vzala Anče všechno pod komando. Hajnej, skočte pro pár hub, křemenáče a hříbky. Kubičku, vyber ty nejlepší brambory. A zavařila kyselo smetanou. Přidala čerstvá vejce, do bramboráku libeček a česnekem taky nešetřila. A když v rokytnici zvonilo poledne, už nese v božihodové míse kyselo. Za ní Kuba mísu bramboráků a Hajný otevírá dveře jako u knížecího dvora při nějaké obrpadě.

0: Ble, fuj, pah. To kyselo je moc kyselý.
1: Milost, pane, pohanět Ančeti kyselo, to je jako znectít Krakonošovi hora.
2: Je kyselý, proto se taky jmenuje kyselo. Až bude milost pána honit mlsná po sladkým, uvařím nudle s mákem, nebo trhanec se syrobem, nebo placky z povidly, když si ráčíte přát obyčejný jídla, co jsou člověku ke zdraví.
3: Milost pane, ta kyselost je od chlebového kvásku. Dává hlavě moudrost a rukám sílu.
0: Pán je moudrej, protože je pán. A sílu nepotřebuju, od toho mám čelátku. Dej sem ty bramboráky. Vždyť je to sama brambora.
2: Jestli si milost pán ráčí přát pečínku, tak to musí ty brambory napřed projít prasetem. A kdo má milost pane chlupatý jazyček, ať si neporoučí obyčejný jídla.
0: Mlčet! Panskej žaludek je fajnovej žaludek. Snídaní na vidličku, oběd na rožeň.
2: Pro mě, za mě třeba na pohrabáč.
0: Ty, element krucajs laudon himl.
3: Trautenberg si v steky pletl sakramenty. Vytrhl hajnému lahvičku s kápkou a musel mít pořádný dopal, protože v lahvičce nezbylo ani, co by se komár napil a musela být ta kápka pěkně silná. Trautenberg usnul v tu ránu a chrápal, jako když prkna řeže. Až se v rokytnici zastavila pila a poslouchala, kdeže se jí to narodila sestřička.

0: takový dobrý kysel. 2 vejce od kropenatý slepice jsem do něj dala. Z hříbků a křemeňáků jen hlavičky. Smetanou zavařila a milost pánovi není dost dobrý.
1: Za to mě až moc. A ty bramboráky. Kurčička Jan Křup. Už jsem si musel 2x povolit řemen. Ale co? Má se boží dárek zkazit, ať se radši bříško roztáhne.
2: Svatá pravda. Kdo doma dojídá, na vojně ho nezabijou.
0: Dejte pokoj s vojnou, hajnej. I tak je ve světě neštěstí dost, nač ho ještě přivolávat.
2: Nepřivolali neštěstí. Za to ve dveřích stojí Trautenberg. On je i najedený krobiján. Ale teď se žaludkem napůl prázdným, napůl bolavým, o strach.
3: Himmel, laudon, donner, wetter, kluc, ein element. Dvůr není poklízený, střecha samá díra a čelátka si bužíruje. Zač vás platím, darmo žrouti.
2: Takhle na Kubu zrovna, když si chtěl minutku pohovět po těch dobrotách. I to boží hovátko si může v klidu přežvikovat. A tak se odvážil. Ono kyselo dává člověku kromě síly a moudrosti taky kuráž.
1: Pomalu s tou flintou, milost pane. Od loňskýho podzimu jsme od vás neviděli krejcar. A kousek toho žvance nám taky vyčítat nemusíte.
0: Stejně vám to nebylo dost dobrý.
3: Vy budete ještě hubácet? Ven!
2: Když ven, tak ven. Kuba natáhl kazajku, narazil čepici na uši a zdrávy ostávali.
0: Kubičku, a mě tu necháš? Co já si bez tebe počnu, Kubo?
2: Ale no tak, Anče, on se vrátí. Kam by taky šel?
0: Nevrátí, já ho znám. On je dlouho dobrý, ale když si umane, pár koní s ním nehne.

0: Ta rozmarína věší lístečky, jako by věděla, že se té naší svatby nedočká. Hajne, jděte za ním, přiveďte ho zpátky, nebo mi srdce pukne, nebo skočím do nejhlubší tůně.
1: Kuba zatím rázoval humnama. Vstek ho popoháněl. Ale když došel k lesu a otočil pohled na stavení, sedla mu za krk taková divná lítost, že měl nohy co držet, jak se mu chtělo běžet zpátky. Jenže si vzpomněl na toho darmožrouta.
2: A just ne. Po ničem se poohlédnu, vrátím se pro Aničku a nadávej si Trautenbergu třeba liškám, až ti budou dávat dobrou noc.
0: Pěkně se to maluje, dokud nezačne tělo bolet. A taky bramboráky už se slehly, slunce pálilo, ovádi štípali a cesta jakoby do nebe šplhala. Posadil se u maliní a sklepával maliny rovnou do pusy a hned mu přišlo na mysl, jaký by z nich byly povidla na Aniččiny lívance. A lítost ho tak zmáčkla, že se musel natáhnout. A jen se natáhl, spal, odfukoval, až si maliní libovalo, jaký je to pěkný větříček.
1: V Rokytnici odzvonilo poledne a Krakonošova sojka se vydala na obhlídku. Jestli mláďata po obědě spí, jestli kolem nor a hnízd neslídí kuna či lasice, jestli se balvan neskutálel na pramínek, či přes cestu nepadl suchý strom, zkrátka, jestli je všechno podle Krakonošova pořádku.
0: Letí a vidí, na malinovým plácku někdo spí. Houbař to není, to by měl košík. Jahodník taky ne, to by měl džbán. Kuba. Spí si v pravé poledne jako o půlnoci. To nebude jen tak. S tím musí ke Krakonošovi.
1: Zatím Trautenberg svolával na Kubu hromy blesky. Hned ho chtěl čtvrtit zaživa, hned zas hodit do hladomorny. On tedy žádnou neměl, ale tak mu to přišlo na jazyk. Chudák Anše nevěděla, jestli má brečet, že jí Kubíček utekl, nebo že sejde strašnou smrtí. A Hajný, milost pane, račte odpustit, ale Kuba utekl ke Krakonošovi.
3: Cože? A to bych se na to podíval, aby mi Krakonoš přetahoval čelátku. Hajnej, flintu!
0: Milost pane, vždyť je napitá! Ale Trautenberg nevidí, neslyší, jak má žáhu na Kubu a ještě větší na Krakonoše.
1: A tak od sněžky ťápe Krakonoš, co krok to jeden vrch. Od humen supe Trautenberg a mává flintou jako práporem, za ním Anše v jednom oku radost, že se Kubíček našel, ve druhém hrůzu, co když ta flinta nedej pámu vystřelí a Kubíčka jí trefí, a nakonec Hajný brká o kořeny, klopítá o kameny, jak už mu nohy nechtějí sloužit. A už je Trautenberg na plácku, už vidí Kubu.
3: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit!
4: Kdo to huláká v mém revíru?
3: Revír je tvůj, Kuba můj. A jestli nepůjde po dobrém, udělám z něj řešeto.
1: Kuba se probudil, vyskočil.
3: Himmel, Herrgott!
1: A kouká. Na jedné straně Krakonoš v celé své krakonošovské parádě, na druhé proti němu Trautenberg, flintu namířenou.
3: Himmel, Herrgott!
1: Celý jako skamenělý. Hnout se nemůže, ani okem nemrkne.
4: Takhle zůstaneš, Trautenbergu, dokud se nedozvím, co se tu děje. A víc pravdou ven.
0: Anče vypověděla Krakonošovi, jak to bylo s tím kyselem a bramboráky. Jak jim milost pán vylál darmožroutů. A to je křivda křivdoucí. To si Kubíček nemůže nechat líbit. A já? Co já, když se chceme s Podzimkem brát a milost pán nám od loňska nezaplatil?
4: No, když je to tak, s pánem Bohem tu zvostaňte. U mě je práce vždycky dost.
5: Krakonoši, sousede, to mi přece nemůžeš udělat. Vždyť já si neumím uvařit ani zapráženou polívku. Co se týče placení, zrovna jsem se k tomu chystal, jenže se nemůžu ani hledanou.
4: Já svý slovo zpátky neberu. Ledaže by si to tadyhle Kuba rozmyslel.
6: Rozmyslet se takhle zčista jasna, to není jako na jeden ráz rozseknout špalek. Kuba koukne na Trautenberka, ten se tváří jako umučení, koukne na Krakonoše, ten jako by spod klobouku pomrkával. I Anče si toho všimla.
0: No, Kubíčku, kdyby nám tady náš milost pán před jemnost pánem Krakonošem slíbil, že bude trochu lidský. Ono, dobrý slovo nic nestojí.
6: Anče, jak jde o Kubíčka, dokázala by jednat snad i s tureckým sultánem. Z Kuby rázem spadla starost. Hlavně, že to nezůstalo na něm a taky je u toho Krakonoš.
2: Ale musí nám zaplatit, co nám dluží.
5: Zaplatím, zaplatím.
2: Neračte se zlobit, milost pana, ale to od vás slyšíme celý rok. Zaplaťte hned, co je doma, to se počítá.
5: Ale já nemám hospodářství, nevytáši. Pole samá trápanina, slepice nenesu.
4: Trautenberku, v mém revíru se nelže.
6: A Krakonoš vytáhl Trautenberkovi z kapsy měšec, těžký jako kámen, jak byl zrovna nadupaný zlaťáky, nasypal Anči do zástěry, Kubovi do čepice a vrátil měšec teď o hodně lehčí Trautenberkovi.
1: Donner, Vetter, Kručajs, Element!
4: A za tohle jim na podzim vystrojíš svatbu.
5: Vždyť jsem úplný žebrák.
6: Milost, pane, ráčej odpustit. Vy jste asi v tom leknutí ráčil zapomenout na tu truhlu, co do ní ukládáte tolary a i krejcary. Sotva jsme ji s Kubou uzvedli.
4: Tak si ji dobře hlídej, Trautenberku. Ať se ti to proroctví nevyplní.

0: a zmizel. Ani mu nestačili poděkovat, jak už se viděli u oltáře a možná i ve vlastní světničce. Za to Trautenberg mohl se sice opět hýbat, to ano, ale užíral se zlostí a lakotou, že ani spát nemohl.
1: A i kdyby usnul, ani ve snu mu nepřijde, že vůz jede, jak ho kočírujou. Že zlost je špatný rádce a lež má krátké nohy. A nese-li takového vypaseného pána, to teprv daleko nedojde.

Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno a pejsek s kočičkou nemohli ven a neměli co dělat. A tak si povídali. Víš, kočičko, řekl pejsek, my bychom také měli mít nějaké hračky, jako mají děti. Když takhle prší, měli bychom si aspoň s čím hrát. Což pak já? Já ani těch hraček moc nepotřebuji, řekla kočička. Mně stačí i klubičko nití, ba někdy i jen kousek papírku, když si chci hrát. Ale znám děti, které mají hraček, že ani nevědí, co s nimi, a ani si už pak s nimi nehrají a nechávají je po všech koutech válet. Brůčel pejsek, to není o těch děti hezké. Vždyť je to škoda. Ani pak nedávají na ty hračky pozor, mají je špinavé, rozbité, roztrhané, až hanba povídat. To jsou nepořádné děti, řekla kočička. A tak si pejsek s kočičkou povídali o nepořádných dětech, až z toho usnuli a spali až do rána. Když se probudili, svítilo už krásně sluníčko a ani trochu už nepršelo. Je pěkně? Řekli pejsek s kočičkou, to půjdeme ven. A jak tak chodili venku, tak slyšeli, jak někde něco tence pláče. Co to pláče tak tenounce? Není to nějaký ptáček? Řekl pejsek. To nebude ptáček. To snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo. Nebo to snad pláče nějaký motýl, řekl pejsek. A nebo třeba nějaká zlomená květinka, řekla kočička. I hledali a hledali, odkud to tak tence pláče. A teď viděli, co to plakalo tak jemně a tenounce. Docela v koutě ve vysoké trávě, a ta tráva byla po dešti ještě mokrá, ležela malá panenka. Nějaké dítě tam tu malou panenku ztratilo nebo pohodilo a panenka tam ležela už několik dní, napršelo tam na ní, až měla šatečky celé mokré, hlavičku měla trochu natlučenou a měla hlad a trochu kašel a bála se tam tak sama. Proč tak pláčeš, malá panenko? Ptali se jí pejsek s kočičkou. A panenka řekla, já pláču, protože mě je líto, že mne moje holčička tady ztratila a zapomněla. Chudáčku, nám je tě také moc líto, řekl pejsek. Ta holčička to nebyla hodná, tvoje maminka, když tě tu tak mohla pohodit a nechat. A kočička řekla, víš co, nám je tě tak líto, my se tě ujmeme a vezmeme tě k nám, když ta tvoje holčička tě nechtěla. Pejsek a kočička vzali pohozenou panenku a opatrně si ji nesli s sebou domů. Doma pejsek uložil panenku do postýlky, aby se zahřála, a přinesl jí rohlíček a hrnéček mléka. Panenka se najedla a pak v postýlce pěkně usnula. A kočička řekla pejskovi, něco ti pejsku povím. Vždyť my pro ní nemáme žádné hračky, a ona si přece bude chtít s něčím hrát. A kde my pro ní nějaké hračky vezmeme, když žádné nemáme? Pejsek přemýšlel až to vymyslel. Už to mám, už jsem na to přišel. Nekřič tak, vždyť nám probudíš tu naši panenku, to naše děťátko. Tak koukej, kočičko, já ti to povím. Já budu hledat, jestli nenajdu někde nějakou hračku. Šel, koukal, do všech koutů vlezl, všecko prošťáral.
A to si děti ani nedovedete představit, co on tam všecko našel? Tady v trávě našel míček, jinde našel ztracené formičky a bábovečky na písek a našel korálky a jednu píšťalku také našel a našel postrácené dřevěné domečky a stromečky a nějaká dřevěná zvířátka taky našel a našel toho tolik, že to ani unést nemohl. Jemine, tak se divil a radoval, to bude mít ta naše panenka hraček. Donesl to všechno domů a kočička byla překvapena, co toho je. Bože, co ty děti toho tak rozházejí a postrácejí, řekla. To já se také ještě půjdu podívat. Šla, hledala, všechny koutečky prolezla a prosmínčila. A je její děti, co ona toho ještě našla? Kbelíček, pomačkanou kropici konévku, barevné hadříčky našla a nitě. Jinde zase našla vyšíváníčko a taky našla jehlu, kulatou a nepíchavou. No našla vám toho pohozeného a postráceného, že to ani pobrat nemohla. Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat krám na prodávání hraček. A to všechno postavili kolem

to jednou byla na lesním paloučku mlha, zasvítlo do ní slunce a maličko zafoukal vítr. V mlze se hnulo a vzdychlo a stojí tu jemná panenka. Stojí na paloučku v šatech lehkých jako pára a diví se, kde se tu vlastně vzala. A zamýšlená je. Vždyť ani nevím, jak se jmenuju, špitá si. A co, povídá nakonec, budu si říkat Víla Amálka. Bylo odtamtud jen 12 kroků ke studánce. Amálka k ní dotančila po špičičkách trávy a sklonila se nad vodou. Voda je věrné zrcátko. Amálka se rozhlídla, jestli ji někdo neuslyší, a tiše vykřikla. Je, to jsem hezká. V tom padla rána. Bylo to někde hloub v lese. A za chvilku běží kolem srnka, kopítka má mokrá od slzíček, které jí padají z očí. Co to děláš? Povídá Amálka srnce. Pláču, řekla srnka. A proč pláčeš? Ptá se Amálka. Protože myslivec Muška mi postřelil srnečka a teď se za ním honí někde po lese, řekla srnka. Víc se Amálka neptala. Rozběhla se hloub do lesa cestičkou, kudy by nikdo neprošel. A už je vidí ty dva. Vpředu kulhá srneček a za ním se žene myslivec Muška. Na hlavě má klobouk s kančím zubem, zelená kamizola, kalhoty s lampáskem, červené botičky. Je to sama myslivecká pýcha. Puškou odhazuje větve, co překážejí. A já tě dostanu, směje se Muška sám sobě do kroku a běží za srnečkem. Amálka zkusila prstem, kam vane vítr, a předběhla myslivce Mušku. Postavila se mu do cesty a řekla, z té pušky už nesmíš vystřelit a najdi hojíčkový list a polož ho srnečkovi na ránu, aby zas mohl běhat po všech čtyřech. Myslivec Muška se před pěknou panenkou nejdřív zarazil, ale pak se opřel o svou píchu a povídá. To by tak hrálo, abych místo střílení dělal srncům doktora. A už je zas na skoku za srnečkem. Jenže, když běžel kolem Amálky, ona se bystře rozhlídla, utrhla list trávy z jálky a šlehla s ním Mušku přes čelo. Muška ani nedokročil krok. Zívl si, ospalost ho povalila do mechu a usnul tak hluboce, že les nemůže být hlubší. Amálka se k Muškovi schýbla a otevřela mu torbu. Byly v ní už jen 3 patrony. Amálka nad každou udělala vílí znamení. Potom řekla srnečkovi, co stál opodál na 3 kopítkách. Už se nic neboj. I kdyby na tebe Muška namířil a vystřelil, ničeho se neboj. Když dořekla, schovala se Víla Amálka do stínu pod jedlem. A myslivci Muškovi už se kazí sen. Vzdychl, posadil se, rozpomněl se a sáhl po pušce. Nabil první patronu, namířil na srnečka a povídá, teď se dočkáš. A stiskl. Jenže z pušky vyšel jen bílý kouř a zahrálo to jako flit.

Srneček pokojně stojí. Myslivec Muška profoukl pušku a láduje druhou patronu. A míří a střelí. Z pušky vyletěl roj motýlů a roztočil se Muškovi kolem očí. Srneček dál pokojně stojí. To jako by mi někdo začaroval patrony, křikl Muška a nabil do třetice. Stiskl tak jemně, jak ještě nikdy nestiskl. Z pušky se vyhrnulo 7 sršáňů. 7. ten hlavní se usadil ve vzduchu na nitku od Muškova nosu a bzučí. Jestli se v tu chvíli nerozběhneš pro hojíčkový list, pustíme do tebe 7 žihadel. Tohle vyhnalo z myslivce Mušky píchu. Pušku pověsil na rosochu a rozběhl se pro hojíček. Ulomil z něho list a přiložil ho Srnečkovi na ránu. Rána jako by tam nikdy nebyla. Srneček se zas postavil na všechna 4 kopítka a odběhl k Srnce. Myslivec Muška se na to chvíli díval a potom ze zbytku své píchy spustil na Amálku. Srnečka jsem ztratil, ale za to mám tebe, pěkná panenko. Jenže to už víla Amálka odcházela po špičičkách trávy do hlubokého lesa. Kde pak, Muško? Srneček odešel k Srnce, já jdu do hlubokého lesa, ty tu zůstáváš sám s vystřílenou puškou. A myslivec Muška tam zůstal sám s vystřílenou puškou.

za kozími horami a beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už leta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci,
0: kroutil hlavou rákosníček.
1: Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony, ale bohužel porouchaný, protože nejezdí.
2: No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
2: Haló, haló, vykřikoval do všech stran. Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto rákosníček pokračoval.
2: Nože, Julinko, zážeh!
0: A hned začal s odpočítáváním.
2: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď!
0: Za rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady rákosníček služby a opravy všeho druhu,
0: chlácholilý Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to... No, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídejk, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No, nejezdí to, nejezdí,
0: brůčel si pro sebe rákosníček.
1: Tohle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
2: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vychřice žene.
2: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu. Mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu. A najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek ji nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
2: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a skřítek Rákosníček.

0: Máme tady čtvrtou radu.
1: Jak si umíš chovat, když jdeš nakupovat?
2: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
3: Jo, bez placení.
1: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musíš zaplatit.
0: Ano, no. Ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
2: No, a to se mám připlazit.
3: To ne, ale pozdravit.
2: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
3: To je fakt, proč bych zdravila?
0: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
1: Ano, tak je to správně.
2: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
0: No, a to ti má postavit slavobránu.
1: Jo.
3: No, ručičko líbá, milostivá sličinečko.
0: Ale no tak.
3: Račte za 20 haléřů družníčka. No mám toho. Vám to donést z domu, abyste si mě unavinkala. Nožičku líbá.
2: No, nahodu, nožičku líbá. Myšikat nemusí.
1: A to ostatní, ano, Máničko, prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jak si
3: člověk. Jako člověku.
1: Správně.
0: A proto i tady platí pravidla slušného chování.
1: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
0: Ano, prosím.
1: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
2: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že?
0: Ale ne, tak to pan Stejbl
1: neubude, když...
2: Když ponesu tři.
1: Ne, když řekneš, prosím, dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
2: Ano.
1: Slyšíš to, cítíš to?
0: Ano, správně. No, a nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
2: postavím se na konec, no.
0: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
2: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
3: To je fakt.
0: Přede mne?
2: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
3: No jo. A když se ozve uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
2: ano.
3: Dokonce, že je...
2: Jo, to říkají, Urvínku, mluv radši slušně,
1: počkejte,
2: že?
1: Děti, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
2: Aby mě pustila před sebe.
1: Ne, myslím to tak, Máčko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
0: Ano.
1: Žáno, to...
0: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
3: To by byla hloupá, paní Kateřino.
0: Vane, ohleduplná.
3: Ohleduplná?
0: No jistě.
3: To je jako, že ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
0: Ano, ale co? Ne.
3: Byla hloupá.
0: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
3: No,
2: tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
3: Jo.
0: No.
1: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
2: No to prosím, jestli mám peníze.
0: Ale Máničko,
1: tak samozřejmě, ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
0: Ano.
3: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
1: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel, jako aby s dlouhým vzpomínáním nezdržovala, rozumíš?
3: Jo tak, jako že bych si to měl.
1: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
2: No, na papírek.
3: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tatí, vůbec mi to nepomohlo.
0: Přece si na něco zapomněl.
3: No, na ten papírek.
2: No.
1: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
3: Umím počítat.
1: No tak bez toho by to snad nešlo.
3: To je fakt.
1: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
3: Na to upozornit?
1: Ale...
3: Tak proč to mám přepočítávat?
2: No přece, aby ses pocvičil v počte.
1: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
3: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
1: a jinak to vyjádřit nemůžeš?
3: No, mohl bych taky říct, že mě vzal na hůl.
4: Ale no, Hurvínku,
1: nejde to obsat nějakou otázkou?
2: No, tebe taky nic nenapadne, Hurvínku.
1: No, Máničko, zkus to ty.
2: Zeptáš se. No? Ano, prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
4: Ale Máničko, prosím.
1: Máničko, reším. No, moc hezký z toho řekl, ano, ale takhle ano, taky ne. No, tak ne, no. Stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo zmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
0: Ano.
1: Tím končíme s nakupováním.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Narodil se chlapeček, malý jako paleček. A hned se měl čile k světu. Začal pobíhat po světnici a vyptával se maminky na všechno možné. Maminka právě dávala do košíku jídlo a chystala se ho odnést tatínkovi, který byl na poli a oral. Paleček jí ale řekl, proč bys, maminko, nosila jídlo na pole, když máš mě? Já sám tatínkovi oběd donesu. Dal si košík na hlavu a uháněl za tatínkem. Představ si, paleček byl tak malý, že ho pod tím košíkem nebylo ani vidět. Tatínek právě obracel koně na konci pole, když tu si všiml košíku s jídlem, který k němu sám běží po cestě. Nemohl věřit svým očím. Ale to už na něj paleček vesele volal. Tatínku, tatínku, já jsem tvůj synáček a nesu ti od maminky oběd.
1: To mám ale šikovného chlapce.
0: Zaradoval se tatínek a s chutí se pustil do jídla.
2: Tatínku, dovol mi na chvíli řídit koně a zorat kousek pole,
0: poprosil paleček.
1: Jak bys to chtěl udělat?
0: Podivil se tatínek.
1: Vždyť jsi tak maličký.
2: Nech to na mě,
0: vesele odpověděl paleček a vlezl si přímo do koňského ucha. Tak ho kůň dobře slyšel a paleček mu jen rozkazoval.
2: Hie, hie, prr.
0: Kůň sám tahal pluh a oral a paleček ho řídil přímo z ucha. Po cestě okolo pole zrovna projížděl velký kočár a v něm seděl bohatý kupec.
1: Haló, hospodáři, co to znamená?
0: Povídá ten kupec tatínkovi.
1: Viděl jsem košík, který sám nosí jídlo? Teď vidím koně, který sám oře. Jak to děláš?
3: Ale to nedělám já, ale můj synáček. Je silný a šikovný, ale tak malinký, že mu říkáme paleček.
1: Víš co? Prodej mi ho, dobře ti za něj zaplatím,
0: navrhoval kupec a už se těšil, jak palečka někde v cizině draze prodá.
1: Kde pak? To nejde,
0: zavrtil hlavou tatínek.
1: Takový klučík není na prodej.
2: Ale ano, tatínku, prodej mě,
0: rychle mu zašeptal do ucha paleček.
2: Však uvidíš, já se ti brzo vrátím.
0: A tak tatínek poslechl a palečka prodal. Kupec mu zaplatil hromadu peněz, strčil si palečka do kapsy a jel. Paleček ale na nic nečekal. Byl malý jako myška a měl právě tak ostré zoubky. Rychle v kapse prokousal malou dírku, protáhl se jí a za chvíli už utíkal po cestě zpátky domů. To bylo radosti, když se paleček vrátil k tatínkovi a mamince. Za tu hromadu peněz od kupce si postavili nový krásný dům a všichni v něm dlouho, šťastně a spokojeně žili a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes. A jednoho dne paleček zazvonil na zvonec a pohádky je konec.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?
1: O zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boků. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal kikriký a pes pod stolem zaštěkal haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně, ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena. Přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam, kdo si zuřivě vzkřikl, podej mi ho sem. A jiný přitakával, tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy. A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: U kameníků seděli večer u stolu. Právě dojedli chleba s tvarohem. Věděli, že je dnes konec školního roku a chtěli vidět vysvědčení. Táta se tahal za vousy, maminka skládala talíře, Alena hladila kočku Cilku a Vítek si nohama hrál s princem. Vojtíšek už na kočárku spal. Hned utřu stůl, řekla maminka. A já si vezmu brejle, abych na vysvědčení pořádně viděl, usmál se tatínek.
1: Mám samé jedničky,
0: hlásil Vítek a strkal tatínkovi vysvědčení pod nos. A co ta dvojka ze psaní, všiml si tatínek.
2: Opravdu je tam jedna dvojka, kývala hlavou maminka.
1: Ta dvojka není mezi jednotkami ani vidět,
0: hájil se Vítek. Ani jemu se dvojka ze psaní nelíbila. A proto se na ně radši nedíval. Pes princ tu dvojku nespozoroval, i když prohlížel Vítkovo vysvědčení dost dlouhou chvíli. Za to kočka se vysvědčením nezdržovala. Mrkla na ně jen koutkem oka a dívala se jinam. No tak vysvědčení jsme už viděli, ale já nevím, co bude zítra, řekla maminka. Na tváří bylo vidět, že to opravdu neví.
2: Zítra bude čtvrtek, odpověděla Alena.
0: To je pravda, přikývla maminka. Ale co budeme zítra dělat?
3: Nic, prohlásil Vítek. My máme první den prázdno.
0: Jenomže já musím do práce, připomněla maminka.
2: Já taky musím do práce, oznámil tatínek.
0: A tady zůstane domek s Vojtíškem a se zvířaty, řekla maminka.
2: Babičin domek bude taky prázdný, protože babička pojede zítra ráno do Prahy a vrátí se až večer, dodal tatínek a za vousy se už netahal.
0: Jeden z vás zůstane doma a bude mít na starosti Vojtíška. Druhý půjde k babičce a obstará její zvířata, vysvětlovala maminka.
1: Já si vemu sebou koníka Vinska.
2: Můžeš si vzít Vinska, svolil tatínek. Alespoň se trochu proběhne.
0: Ráno se Vítek probudil poslední. Vojtíšek si hrál na podlaze s několika dřívky, Alena četla u stolu, na dvorku kokrhal kohout a vrkali holuby.
3: Kde je maminka?
0: Zakňural Vítek.
3: V práci, odpověděla Alena.
0: A tatínek? Dožadoval se Vítek.
3: V práci. Alena ani nezdvihla hlavu.
0: A ty? A kde je Vojtíšek?
3: A kde jsem já?
0: Máš už být dávno u babičky a ty tam ještě nejsi, řekla Alena a konečně zdvihla hlavu. Bylo na ní znát, že má na někoho zlost.
3: Zlobila se snad na Vítka?
0: Včera jsem se tě zastal, že máš dvojku z vlastivědy, připomněl jí Vítek. To už dnes neplatí, odsekla Alena. Ale že mám hlad, to asi víš, domlouval jí Vítek. Najez se u babičky, mračila se Alena. My jsme s Vojtíškem všechno snědli. Tak já jdu k babičce, urazil se Vítek. Měl už na sobě trenýrky, natáhl si přes hlavu tričko a vyrazil ven. Před dveřmi na něj čekal koník Vincek. Uši mu stály jako klacíky, to znamená, že dával pozor. Snad už věděl, že pojede s Vítkem k babičce. Natáčel se tak šikovně, aby na něj mohl Vítek vyskočit. Už s ním uměl jezdit. Jenomže vyskočit na koně Vítek sám od sebe nedokázal. Byl zvyklý, že ho tam tatínek vysadí. Ale tatínek byl v práci a nikdo jiný to neuměl. Nejlepší bude, když Vítek půjde k babičce pěšky. Zastaví se pro vlastíka, protože ho chce vzít sebou. A tak šli spolu. Vítek vpředu, koník vzadu. Zastavili se u domku, kde bydlili vlastíkovi rodiče. Vítek zapískal a Vincek zařechtal. Ze dveří vyšla vlastíkova maminka a řekla: Vlastík ještě spí.
3: Proč spí, divil se Vítek. Slunce už dávno vyšlo a kluci z celé Libice byli vzhůru.
2: Má prázdniny, odpověděla maminka. Chceš mu něco?
3: Aby se mnou šel k babičce.
2: Já mu to řeknu a pošlu ho za tebou, usmála se maminka.
3: A proč nejedeš na Vinskovi?
2: Vincek má taky prázdniny, řekl Vítek a podíval se na Vinska. Koník zařechtal, že to je pravda. Byl asi rád, že má prázdniny, i když o tom nevěděl.
0: Nezastavili se na Vítkově políčku, nevšimli si loďky pana Vávry, nečekali u podjezdu, až pojede vlak. Došli až ke koupališti Koňáku a tam zůstali stát. Ani se nedívali na řeku, věděli, že tam teče jako jindy. Dívali se na cizí hříbě, jak se tam koupe. Běhalo v řece sem a tam, stříkalo na všechny strany, řechtalo na koníka Vinska, aby se šel taky vykoupat. Bylo to hříbě rezavé jako veverka a mělo chlupaté uši. Oči mu svítily, ocas mělo nahoru jako kostelní svíčku. Koník se podíval na Vítka a Vítek se podíval na koníka. Napadlo je, že by měli jít do vody taky. Ale nepůjde tam každý sám, půjdou spolu. Vítek se dostal na koníku v hřbet docela lehce. Nechal vejít Vinska do vody a potom mu skočil ze břehu na záda. Trefil se moc dobře. Hlavu měl nahoře, nohama tiskl koníku v trup a rukama se držel hřívy. A teď si začali hrát s rezavým hříbětem nahoněnou. Běhali dokola v mělké vodě, skákali jako opravdový koně, stříkali na všechny strany. Vítek křičel a výskal, protože nemohl dělat nic jiného. Musel se držet, aby nespadl do vody. Ryby se jistě divily, co se to na koupališti děje. Jenomže Vítek si vzpomněl, že je vlastně na cestě k babičce. Začal volat na Vinska, ať jde z vody ven. Koník poslechl a vylezl na druhý břeh. Odtud už bylo do babičina domku blízko. Ale když se ohlédli, viděli rezavé hříbě, jak šlo těsně za nimi, jako by patřilo do Kamenníkovy rodiny. Ale na babičin dvorek Vítek koníky nepustil. Nechali před vrátky. Doporučil jim, aby si hráli nahoněnou. Vincek stál a díval se za Vítkem. Rezavé hříbě k němu přiběhlo a dloublo ho do břicha. Vincek mu to chtěl oplatit a tak začala mezi dvěma koníky opravdová honěna. Vítek už stál na dvorku, ale nemohl dál. Ani pořádně neviděl, ani neslyšel. Slepice kolem něj kdákaly, kohout proti mně skřehotal, holuby mu létaly kolem hlavy, králíci v chlívku dupali a kočka na zápraží mňoukala. Všichni měli hlad.
1: Puste mě, dusinky! No tak, puste mě, dusinky,
0: křičel na ně Vítek. Věděl, že tam má babička zrní. Jenomže holuby nerozuměli a slepice taky ne. Vítek je musel zaplašit rukama a kočku odehnal nohou. Prskla na něj, jako by to ani nebyl Vítek, ale nějaký cizí kluk.
1: Puste mě, dusinky, copak nevíte, že babička jela do Prahy?
0: Ale dusinky se přece jen dostal. Hodil zrní holubům, hodil zrní slepicím. Všechno zobalo, jen kohout skřehotal dál a díval se po Vítkovi, jako by ho chtěl klovnout.
1: Mně babička něco přiveze, ale tobě ne, kohoute.
0: Kohout natáčel hlavu, aby dobře slyšel, co Vítek povídá. Ale dal si nakonec říct a začal taky hledat zrníčka. Vítek nandal králíkům do kocu seno a kočce přinesl misku mléka. Kočka si sedla, obtočila ocasem přední nohy a začala pít. Jazyček se jí míhal nad mlékem jako malá lopatka.
1: Jestli pak víte, kdo tady má největší hlad?
0: Zeptal se nakonec Vítek hodně nahlas, aby to babičina zvířata dobře slyšela. Ani jedno z nich nezvedlo hlavu, ani jedno neodpovědělo.
1: Já mám největší hlad,
0: prohlásil Vítek a hnal se do světnice. Věděl, že tam najde buchty a taky je tam opravdu našel. Tu první snědl tak rychle, že ani nevěděl, s čím byla. Teprve ve druhé zpozoroval mák. Ve třetí byl tvaroh. Byl zvědavý, co bude ve čtvrté, ale to už se nedozvěděl. Venku hvízdal Vlastík a Vítek musel ven. Vlastík nadskakoval u branky, jako by měl v kalhotách vosu. Taky trhal hlavou a koulel očima. Vítka hned napadlo, že se něčemu strašně diví.
1: Je, jsou tu dva koníci.
0: To je pravda, přikývl Vítek. A hned je oba spočítal. Vincek a rezavé hříbě. Dva opravdoví koníci. Skákali a řechtali před plotem, jako by měli z něčeho radost.
1: A proč je tady to hříbě?
4: Já mám Vincka. A na čem bys potom měl ty, až já pojedu na Vinskovi?
1: Ty myslíš, že pojedu na hříběti?
4: Ano.
1: A neschodí mě na zem?
4: Třeba tě jednou schodí, ale po druhé tě už neschodí. Zrovna tak, jako ses učil jezdit na kole.
1: Tak jo, pojedeme spolu na koních.
0: Přikývl Vlastík a hned se hrnul k rezavému hříběti. Chtěl se mu vyšplhat na hřbet, jenomže hříbě si ho ani nevšimlo. Poskakovalo, stříhalo ušima a snad se taky trochu smálo. Pořád se ohlíželo po Vinskovi, co dělá. Vlastíku, nejdřív nasednu já na Vinska a potom nasedneš ty na hříbě, řekl Vítek a přitáhl koníka k plotu. Vyšplhal se nahoru a snadno přelezl na Vinsku v hřbet. Sláva, vykřikl Vlastík, protože už věděl, jak se dostane nahoru. A hříbě to vědělo taky. Přitočilo se k plotu a chvilku čekalo, až Vlastík nasedne. Drž se, křičel Vítek. Sám se držel Vinskovi hřívy, jako by to byly opratě. Já se držím, odpověděl Vlastík. Tiskl hříbě okolo krku tak pevně, jako by ho měl nejradši na světě.
1: Je, kam pojedeme? Na výlet! Na koni se jinam nejezdí! To já vím, ale kam až dojedeme, než se vrátíme? To ví jen Vincek a hříbě to neví. Hříbě jde za Vinskem a tomu to stačí. Vítku, řekni Vinskovi, aby se vrátil. A proč? Nám se jde moc pěkně. Já už to dlouho nevydržím. Za chvíli asi spadnu.
0: Vlastík držel hříbě kolem krku, ale nebylo to nic platné. Jednou se svezl hodně napravo a potom zase hodně nalevo. Hříběti se to nelíbilo a chtělo ho setřást. Vlastík se už viděl na zemi. Vítek se ohlédl a viděl, co se děje. Pust hříbě, nebo ho uškrtíš, křičel na Vlastíka. Posaď se rovně jako já a drž se hřívy. Pustím se a spadnu, hučel Vlastík. Ale nakonec přece jen Vítka poslechl. Opřel se o krk hříběte, vzpřímil se, takže měl kolena dopředu a rukama se lehce držel hřívy. Začal volně dýchat a v obličeji najednou vypadal, že se usmívá. Hříbě se na něj ohlédlo a spokojeně zařechtalo. Vítku, řekni Vinskovi, ať jede na výlet hodně daleko. Tak vidíš, zasmál se Vítek a už se o Vlastíka nestaral. Byl rád, že Vincek je kůň, že hezky kluše, že na něm sedí a že Vlastík jede za ním na hříběti. Stromů tady bylo hodně, trávy ještě víc a ptáci zpívali tak hlasitě, jako by měli dojednaný koncert.

0: Za chvilku kluci dorazili k řece. Koníci byli rozběhnutí a byli by snad mohli řeku přeskočit, hlavu nahoru, hřívu do větru, přední nohy skrčit, zadní natáhnout, oca za sebou jako vlečku a byli by letěli vzduchem jako v pohádce. Ale Vincek vyvalil oči, nastražil uši a včas se zarazil. Opřel se nohama o zem a začal se točit do kolečka, jako by chtěl na břehu vyšlapat dolík. Hřibě se točilo taky. Snad, aby si Vincek nemyslel, že to neumí.
1: Mně se točí hlava.
2: Mě taky.
1: Ani nevím, kde je řeka.
2: Já taky ne.
1: A kde jsou mraky?
2: Já taky ne.
1: A kde je zem?
0: Vítek už nestačil odpovědět, protože v tu chvíli se to stalo. Z řeky se ozvalo silné zaržání. Slyšeli to oba kluci? Slyšel ho koník Vincek? Ale nejvíc ho slyšelo hříbě, jako když do něho někdo píchne jehlou. Nejdřív vyhodilo zadkem hezky vysoko a to se Vlastík ještě udržel. Potom se vzepjalo na zadní a to už Vlastík letěl vzduchem jako ptáček. Neletěl moc daleko. Žuchl na zem jako pařízek. Hlava mu nadskočila, ruce se roztáhly, nohy taky. A co měl Vítek dělat? Seskočil z Vincka a hnal se k Vlastíkovi. Koník se asi divil, protože kýval ušima ze zadu dopředu a zase naspátek. Pak dal hlavu dolů a začal se pást. Vítek se naklonil nad Vlastíka. Nejdřív chtěl, aby Vlastík vstal. Když kluk leží, nevypadá jako pořádný kluk. Vlastík musí vstát a pak teprve bude sobě podobný. Jenomže Vlastíkovi se moc vstávat nechtělo. Nejdřív se posadil a hmatal si rukama po hlavě. Nahmatal dvě boule. Jednu nad okem a druhou za uchem.
3: Vstáň? Proč nevstáváš?
1: Já nemůžu.
3: Proč nemůžeš?
1: Protože mám dvě boule.
3: Tak se aspoň zasměj.
1: To můžu.
3: Tak vidíš, když se můžeš smát, tak taky můžeš vstát.
0: Vlastík opravdu vstal. Nejdřív se mu zdálo, že se s ním všechno houpá, ale to netrvalo dlouho. Za chvíli stál jako svíčka a najednou chtěl vědět, co se vlastně stalo. Nebylo to moc těžké uhádnout. Vítek se podíval na koupaliště a hned to věděl. Procházela se tam v mělké vodě veliká rezavá kobyla a kolem ní pobíhalo hříbě. Koňská matka zavolala na hříbě a hříbě ji okamžitě poslechlo. Zbavilo se Vlastíka a pelášilo k mámě. Teď si tam spolu ve vodě hráli, dupali ve vodě kopyty, stříkali na sebe, hladili se nozdrami a rechtali tak vesele, jako by se něčemu smáli. To je její hříbě, řekl Vítek a ukazoval na rezavou kobylu. A já jsem myslel, že je moje, odpověděl Vlastík. U babičky se kluci najedli buchet, chtěli chytit kočku, ale to se ví, že ji nechytili. Prohnali po dvoře protivného kohouta, zaplašili holuby, ale taky napumpovali vodu a připravili ke kamnům hraničku dříví, jak to měla babička ráda. Obrátili na dvorku seno, které tam babička sušila, a pak vzali košík a šli k lesu na trávu. Koník Vincek klusal za nimi a strkal hlavu mezi ně, jako by to byl třetí kluk. Škubal taky trávu, ale do košíku ji nedával. Rovnou jí polikal. Když měli košík plný, vzpomněl si Vlastík na bouli. Mám ještě něco na čele? Zeptal se, jako by nevěděl, co tam má. Už skoro nic, odpověděl Vítek. Můžu takhle domů? Můžeš, přikyvl Vítek. Vlastík pomohl Vítkovi nést košík trávy až k babičinu domku, ale dovnitř už nešel. Řekl dvakrát ahoj. Jednou Vítkovi, po druhé koníkovi Vinskovi. Podíval se ještě na řeku, jestli tam neuvidí divoké hříbě. A Ale voda tam tekla sama. Hříbě bylo pryč a kobyla taky. Plastík začal hvízdat, aby všichni věděli, že je mu to jedno. A šel domů. Vítek začal hvízdat taky, aby bylo vidět, že už je velký kluk. A šel hospodařit do babičina domku. Myslel si přitom, že už je nejvyšší čas, aby se babička vrátila.

Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu

a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam, šeptal se rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsta. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Tůdle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš pošklebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasvál šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škuba listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce. To jsou klukoviny, řekl rybář a zbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví. Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl pod běrákem a v podběráku byl i jeho kapr. Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo nebo po mlynářsku. To bych se ti pěkně odvděčil, povídal rybář a vrátil kapra vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jako by ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody. Berou, berou, zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl. Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici? Divil se kapr. Je tu pěkně a je tu kryt. Odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě. Kapr vždycky čekal, zatahal mu splávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zaskvěl rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu. Rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by plout vymával, lokl si čerstvého vzduchu a řekl. Dobře, že jsi udělal tu díru. Pod ledem je k zalknutí. Zítra nepřijdu. Bude štědrý den na to, rybář. A kapr měl najednou smutné oči. Rybář měl už nakročeno domů, ale smutné kapří oči mu nedali odejít. Postál ještě a potom povídal. Na Vánoce nemá být nikdo sám. Kdybys chtěl, oslavíme je spolu. Kapr chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku.

0: pálil prskavky. A bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Hů! Řekl kapr v okouzlení, protože ó je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svácích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují hvězdičky.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Měl chudý otec jediného synka. Mladého, bystrého, Ondra se jmenoval. Jednoho dne otec povídá: dost jsem se o tebe, synku, nastaral. Teď jdi do světa a nauč se nějakému řemeslu. Ať je to, co je, jen když z něho budeš živ. Ondra tedy šel do světa a vyučil se zbojníkem. Když se vrátil, otec se ho hned vyptával: no, čemu ses naučil? Chytrosti. A budeš z toho živ? To víte, že budu. Dokud budou lidé hloupí, smál se Ondra. V té dědině byl pánem bohatý zeman. Měl krásného koně, na kterém mu tuze záleželo. Když o tom Ondra slyšel, pravil: já bych mu ho ze stáje vyvedl, i kdyby na něm seděli. Lidé tomu nevěřili, smáli se, že ne, ale on, že ano. Když o tom uslyšel zeman, dal si Ondru zavolat a povídá: jestli to dokážeš, dám ti 100 zlatých. Ondra souhlasil. Pán poručil čeledi, aby koně přísně celý den střežili. Nevzdalovali se od něho a večer, aby si na něho šafář sám sedl. Jeden čeledín, ať mu stojí u hlavy, druhý u chvostu, a kdyby se něco neobyčejného strhlo, ať hned volají o pomoc. Na večer se pán sám přesvědčil, zda je jeho rozkaz vyplněn, a teprv potom šel spokojeně na lože. Když se v zámku vše stišilo, zaklepal kdosi na dveře konírny. Otevřete, nebo spíte? Kde pak spát? Ale kdo jsi? A co chceš? Co pak mě neznáte, aby vás husa kopla? Jsem zámecká kuchařka. Nesu vám od pána trochu pálenky, abyste dobře hlídali. Jen skleničku prý jim dej, Zuzo, rozkázal pán, ale já jsem si pomyslela, že vám i víc přijde vhod. No, tady máte pořádný čbán? Na mou duši dobrá, pochutnával si šafář po notném doušku a poslal čbán dál. Ale ne, abyste mi usnuli, přikázal čeledínům. A co byste se měli bát, vždyť jste 3... Co pak by se mohl ten šelma opovážit sem přijít? Jen pijte. Ber prý, dokud dávají, říkával můj neboštík dědeček, dej mu pámu věčnou slávu, a byl to člověk poctivý. Vždyť jsem ho znal, přisvědčil šafář a zase vzal čbán. Kuchařka Zuza mluvila, šafář pil, hlídači pili. Zuza ustavičně pospíchala a přece se z místa nehýbala. Konečně spozorovala, že jsou hlídači na mol opilí. I počkala ještě, až tvrdě usnuli, pak vyšla z konírny, přinesla trdlici a tu postavila na místo koně. Šafáře položila pod ní, jednoho hlídače podepřela k jednomu, druhého k druhému konci. Pak tiše vyšla z konírny a krásného koně sebou odvedla. Časně ráno, sotva se počalo rozbřeskovat, pán vstal. Všude bylo ticho. V domnění, že je vše v pořádku, vešel do konírny. Ale jak ustrnul, když uviděl místo koně dřevěnou trdlici. Navzdor zlosti ale obdivoval Ondrovu chytrost a rozhodl se, že mu ještě něco uloží. Poslechni, jestli dnes v noci vezmeš mé paní zlatý prstýnek z prstu, dám ti 200 zlatých. Chceš to zkusit? Ovšem, že to zkusím, svolil Ondra. Večer pán sám všecko prohlídl, každý kout. Než ulehli, ještě se podíval, má-li paní prsten na ruce. Za chvíli uslyšel u okna šustění, rychle se obrátil a vidí v okně hlavu, jako by chtěla do jizby nahlížet. Počkej, já ti dám, řekl si. Tiše vstal z lože, uchopil Valašku, rozevřel okno a bác! Valaškou chlapovi do hlavy, že se jako špalek zvrátil dolů. Ach, muži, ty jsi ho zabil, zvolala paní. Když Zeman viděl, že se chlap dole opravdu nehýbe, dostal strach. I řekl paní, že se jde na něho podívat. V okamžení ale byl zpátky a šeptal, dej mi raději prsten, kdyby ten šelma přece jen přišel, aby ti ho nevzal. Paní mu prsten dala a on zase odešel. Za chvíli se pán vrátil zpět a vypravuje paní, že ten chlap dole nebyl člověk, ale jen přistrojený slaměný došek, jakožto klam od Ondry nastrčený. Ale mě neoklame, dodal pán a povídá, raději mi ten prsten dej. Vždyť jsem ti ho dala. Je to chvilička, divila se paní. Pán zůstal jako omámený. Ráno přinesl Ondra prsten a pán mu dal 200 zlatých. Jsi doopravdy chytrý chlapík, ale ještě jednou musíš svoji chytrost dokázat. Jestli dnes v noci ukradneš mému správci kuchařku a dovedeš ji do zámku, pak ti dám 300 zlatých. Nejen kuchařku, ale i správce vám přivedu, řekl Ondra se smíchem pánovi a vesele se vrátil domů. Pak šel k potoku, nachytal si raky a když se hodně setmělo, ustrojil se za anděla, rakům nalepil na ocásky svíčičky a vydal se do správcova stavení. Tam svíčičky zapálil a raky pustil. Ti se rozlezli, kam jen mohli, takže jizba byla plná světla. To probudilo kuchařku. Posadila se na posteli, když v tom se před ní zjevil anděl. Připrav se, jdu si pro tebe, půjdeš se mnou do nebe. Kuchařka, veliká mudlářka, tomu hned uvěřila a začala se chystat na cestu. Pan správce se tuze divil tomu, že jeho kuchařka má přijít zaživa do nebe. To by se i jemu líbilo. Prosil tedy anděla, aby ho vzal také s sebou a anděl svolil. Když vyšli z domu, přehodil přes ně Ondra plachtu, naložil je na trakař a vezl k zámku. Vzdychali a kroutili sebou, nebo tím hlavy jen tak odskakovali, jak trakař po hrbolaté cestě ujížděl. Zeman byl vzhůru, čekal, zdali Ondra i třetí pokus vyvede. A hle, tu, co si zarachotí v síni, a do dveří se strká Ondra s velikým rancem, z něhož se vysypali pan správce a kuchařka. Zeman se smál, až se za boky chytal. A Ondrovi vyplatil 300 zlatých, které si svou chytrostí vydělal. Ondra se pak vrátil k otci a živil se poctivě. Chytrých kousků prý ale ještě několik vyvedl.
3: Čertovská svatba. To, že se čerti ženili, jste už asi četli nebo slyšeli. Ale opravdovou čertí svatbu tu ještě neviděl nikdo. Ve spodním 10. patře pekla sloužil v blízkosti Luciferova doupěte čert Eman. 2 metry vysoký, chlupatý jako opice, nos zahnutý jako sloní chobot, ruce jako 2 chobotnice. ocas dlouhý, že by si na něm udělal 3 uzly a kopytem uměl vykřesat jiskry, až oči přecházely. Ostatní čerti se ho pro jeho hromotludskou postavu trochu báli a čert Eman jim svou nadřazenost dával také pěkně najevo. Abych pravdu řekl, někdy s ním nebylo k vydržení. Ale Lucifer ho měl rád. Říkal si, až budu starý, to bude nástupce na luciferský trůn. To bude postrach. To bude metla. I samotný Eman na Luciferovo křeslo tak trochu pomýšlel. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Luciferovi občas přinesla oběd nebo večeři sličná čertice Rita. No, tedy sličná. Posuďte sami. Uši odstáté, malý placatý nosík, oči jako 2 uhlíky, jazyk až na prsa, v pase štíhlá jako tyčka a hubené a chlupaté nohy. Samozřejmě kopyto a ocas čertice nemají, podle toho se také velice dobře rozpoznají od čertů. Z našeho lidského pohledu žádná krasavice, ale čertům se velice líbila. A zvlášť Emanovi. Jak ji uviděl, hned studem zčernal. Čerti se totiž nečervenají, jako my lidé, nýbrž černají. A Eman byl vždycky černý jako uhel, jakmile Ritu jen zahlédl koutkem oka. Rita dobře věděla, že je z ní Eman paf, ale nedala na sobě nic znát. Naopak, vždycky mu provedla nějakou tu čertovinu. To potom Eman vždycky jen někde v koutě vztekle prskal oheň. No, ale tak jako u lidí, i u čertů platí, co se škádlívá, rádo se mívá. Jednou se Eman osmělil a požádal Ritu o ruku. Čertice zrovna nesla Luciferovi večeři a jak Eman začal, večeři upustila a ještě si do ní sedla. Ani vsteky nemohla prskat, protože už na tu chvíli čekala přes 50 let. Nejdříve se tvářila, že je překvapená, pak uražená, pak že si to rozmyslí, ale za chvilku už byla svolná a kdyže bude svatba. Eman celý radostí bez sebe jen pořád vyrážel. Lucifer se už nemohl dočkat večeře, v břiše mu kručelo, vztekle vyletěl z doupěte a co nevidí. Jeho večeře je na zemi a v ní svorně šlapou Eman s Ritou. Jak tu spoušť spatřil, zařval, zadupal a spustil. Co to tu provádíte, chlasko čertovská? Nevíte snad, co je vaše povinnost? Kde mám jídlo? Mám hlad! Čertice Rita strachem zdřevěněla, za to Eman si stoupl hrdě před Lucifera a řekl: Lucifere, králi čertovské říše, velice si ti omlouváme za to, co se stalo, ale musíme ti oznámit, že se zde s čerticí Ritou chceme brát. Lucifer jenom něco zamručil na znamení souhlasu, jakože tu omluvu přijímá, ale v duchu si myslel: ty čerte bláznivá, neuvědomuješ si, do čeho lezeš. Od svatby budeš muset tu krásnou čertici jen a jen poslouchat. Načež oznámil, že jim bránit nebude, ale ať už mu konečně přinesou novou večeři. Když se dosyta najedl, slíbil, že jim do týdne vystrojí svatbu. Celé peklo se připravovalo na ten slavnostní den. Bába Feranda napekla tolik jídla a dobrot, že už se jí to ani do spíže nevešlo. V den svatby těsně před obřadem vyletěli všichni čerti z pekla na zem a prováděli pekelné reje. Začalo se blýskat, hrmět, liják, jako když skon veleje, a vítr skučel ze všech stran. Zkrátka počasí, jako když se čerti žení. Teprve po dlouhé chvíli se vrátili zpátky do pekla. Eman dostal od čertů kamarádů darem železný řetěz a Rita zase rozžhavený pohrabáč. A v té největší díře se potom konala čertí hostina. V čele seděl Lucifer, po pravici Eman a po levici Rita. Na Luciferovo znamení všichni zmlkli, kníže pekel povstal a pronesl slavnostní řeč.
4: Dnes je slavnostní den. V tuto nezapomenutelnou chvíli se čert Eman a čertice Rita žení. Jako nejvyšší vládce pekel jim dovolují ode dneška společně žít a přeji jim, aby spolu vychovali mnoho čertovských potomků. Tímto považuji váš sňatek za uzavřený.
3: A dle čertovských zvyků plivl na Emana i na Ritu pro štěstí. Novomanželé se už konečně mohli posadit vedle sebe a začala hostina. 31 dní jedli, 28 dní pili a 31 dní odpočívali. Ptáte se, jak šel život Emanovi a Ritě v pekle dál? Přesně tak, jak Lucifer předpověděl. Rita Emana zapřáhla a Eman nestačil ani lítat. Zanedlouho měli spolu 7 čertíků, jednoho krásnějšího a zlobivějšího než druhého. Rita byla šťastná a Eman ještě šťastnější. A tak to přece má být, ne?

0: velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár licháčů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
3: No, je to hrůza.
4: Cože?
3: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
5: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
3: Ať jsi hostitel či host,
2: pamatuj na zdvořilost.
5: Začíná to už zvoněním.
3: U dveří.
5: Kde jinde?
3: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
5: Děti. I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
2: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
3: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš? Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
4: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
3: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
5: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
3: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
5: No tak se mu omluvím já.
3: Že není slušně vychovaný?
5: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
2: Tak jste doma.
5: No jistě, ale zůstaneme...
2: Doma i dál.
5: Ano, ale v čem?
2: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
5: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
4: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
3: Joj, Donánky, spodním.
2: Prosím tě, sportovním.
4: No, no, vezmeš si plavky a ploutve.
3: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
4: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hostatí mi přijde jako strašák do zelí.
5: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
3: Do cizího bytu.
5: Do pokoje sama. A nebo
2: Na povidla do špíže.
5: Ne, napovím pohyb. Ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
2: On si neumí sám sednout? Ha, to máte pěkné hosty.
5: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
3: mu nabídnu pohoštění.
5: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
2: Ano, můžeme se koukat na televizi.
4: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
2: To mi tedy vadí, tati.
4: Takže televizi co?
2: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
4: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
2: Ale tati...
4: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
5: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
2: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
5: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
2: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
5: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
4: Přitom nezýváš, nekoukáš, kdy co lítá. Hostovi se musí dostat...
3: Pohoštění.
4: Plné pozornosti. S tím vím pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, žano.
5: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
2: Povidla.
3: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
5: No, to by snad nestačilo, Máničko.
3: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
2: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
3: K nám.
2: Ne, kde pak od vás.
3: Ono taky záleží na hostovi, víš.
5: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
4: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
2: Nebo onemocnění.
5: Ale no to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
2: Choroba.
5: Něco úplně jiného, nevíš?
2: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
4: No, to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
5: Ano.
4: Třeba, ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
2: Zapomnětlivost.
4: Ne, je to známka...
3: Sklerózy, že ano.
4: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, květák.
5: Ale...
4: Květiny, šmankoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
5: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
2: A zbytek návštěvy prostojí.
5: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
2: To stejně nestálo za řeč.
5: Ne, protože se nepřišel najíst.
4: Ale o jídle bude řeč teď.
6: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlík vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku, a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuji za posezení.
7: O Sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Byli by za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a veselé výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu zpozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všiml krvavých šlep její ve sněhu. Žena byla bosa a nohy jí zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě, ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými, jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, slíčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála, jako by se to rozumělo samo sebou, a celý den byla v dobré náladě i pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve Sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla, tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna měla sto chutí zrcadlo rozbít. Lžeš, ty střepe! Vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho narozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil. Přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá. Ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné Sněhurce ublížil. Cestou zabil laňku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si. A ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké i natáhla se přes všech 7 postýlek. A jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky. 7 trpaslíků, co v horách dobývali stříbro. Vešli dovnitř s rozsvícenými kahanci a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Skřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kahanci a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělelo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo. A ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. Poznali, že se jich bojí a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel se, druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i Sněhurka. Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratil. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat. Počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledali ji marně. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vstekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za 9 lesy žije a den pod ní krásnější. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za devátým lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svíť, sluníčko, svíť, usluž každou nit. Svíť, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojená královna změněným hlasem. Jdu se zbožím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů. Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuze se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě. Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo. Musela jim slíbit, že se z chaloupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je, věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytička, vodičku i sluníčko, potřebuješ? Nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si! Sněhurka pootevřela okénko a řekla. Děkuji, nepotřebuji. Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe. Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek. Skloň hlavu, ukážu ti to. Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů, napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo. Odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala. Nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košíčkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti. Běž pavoučku v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou. Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám. A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno, bere jablko a zase je pokládá. To by bylo, aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se. Sněhurka zase jablko vzala a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala, pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo, ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jakoby se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, hrty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mýtinu. V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě Sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a Sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, Sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je Sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mýtině a mladý král si odvedl Sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také Sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse, odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vstekla jim mršťa do zrcadla. Rozbil se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vstekleho pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec Sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru. A svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy.

0: proč má velryba úzký jícen. Kdysi dávno, drahoušku, žila v moři velryba a ta jedla ryby. Jedla hvězdici i jehlici, korýše i měkýše, bělici i parmici, osnorůžky i jich družky, makreličku, sem tam štičku i opravdického úhoře, co se kroutí do uzlíčku. Jedla všechny ryby ze všech moří, jak jen na ně přišla, a hltala je tlamou, takhle. Až nakonec zbyla ve všech mořích jen jedna jediná malá rybka. Byla to rybka šibalka, která plula stále kousek za pravým uchem velryby, aby byla v bezpečí. Tehdy se velryba postavila na ocas a řekla:
1: mám hlad.
0: A maličká šibalka se jí ptala slabunkým šibalským hláskem:
2: urozená a šlechetná z rodu kytovců, okusila jsi již člověka?
1: Ne,
0: řekla velryba.
1: Jaký je?
2: Výborný,
0: odpověděla rybka šibalka.
2: Výborný, ale houževnatý.
1: Tak jsem s nějakými,
0: poručila velryba a rozpěnila moře ocasem.
2: Jednoho je až,
0: řekla rybka šibalka.
2: Poplaveš-li na 50. stupeň severní šířky a na 40. stupeň západní délky.
0: Tohle jsou čáry.
2: Najdeš uprostřed moře člověka, který sedí na voru a má na sobě jen modré plátěné kalhoty a šle.
0: Na ty nesmíš zapomenout, drahoušku.
2: A u sebe velký nůž zavírák. Je to námořní trosečník a musím ti poctivě říci, že je to neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk.
0: Velryba plula a plula a plula, jak mohla nejrychleji, až k 50. stupni severní šířky a ke 40. stupni západní délky, kde uprostřed širého moře spatřila námořníka trosečníka sedícího na voru. Na sobě měl jen modré plátěné kalhoty a šle. Na ty šle musíš stále pamatovat, drahoušku. A u sebe velký nůž zavírák. Byl sám, samotinký a šplouchal nohama ve vodě. Jeho maminka mu dovolila máchat se ve vodě, jinak by to nebyl nikdy udělal, neboť to byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk. Tu velryba otevřela tlamu a otvírala ji stále víc a víc a víc, až skoro k ocasu a spolkla námořníka trosečníka i s vorem, na kterém seděl s modrými plátěnými kalhotami se šlemi, na které nesmíš zapomínat, i s velkým nožem zavírákem. Vše to spláchla do své teplé, temné vnitřní zásobárny a pak si olízla pysky. Takhle. A zatočila se třikrát dokola na ocase. Ale jakmile se námořník, který byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk, náhle octl uvnitř velrybí teplé, temné vnitřní zásobárny, začal sebou šít a mlít a dřít a být, šmejdil a rejdil, výskal a třískal, vil a ril, dupal a supal, křičel a říčel, bouchal a šťouchal, kvičel a kničel, hrabal a škrabal, jančil a tančil a kroutil rejdováka tam, kde neměl, až z toho velrybě bylo docela vážně na nic. Nezapomínáš na šle? A tak řekla rybce šibalce.
1: No, ten člověk je velice houževnatý a ke všemu z něho dostávám škytavku. Co mám dělat?
2: Řekni mu, ať jde ven,
0: radila rybka šibalka. Velryba tedy zavolala do hloubi jícnu na námořníka trosečníka.
1: Pojď ven a chovej se slušně. Dostala jsem škytavku.
0: Ale kde pak? Odporoval námořník. Takhle to nepůjde, nýbrž docela jinak. Doneseš mě k rodnému břehu, k bílým útesům Albionu a tam si to rozmyslím. A dal se do tance ještě divočejšího.
2: Nejlíp uděláš, když ho opravdu doneseš domů,
0: řekla rybka šibalka velrybě.
2: Měla jsem tě varovat, že je to člověk neobyčejně prozíravý a důvtipný.
0: A velryba plula a plula a plula oběma ploutvemi i ocasem. Plula tak mocně,

0: Jí to dovolovala škytavka. A konečně spatřila námořníkovo rodné pobřeží a bílé útesy Albionu. Vyjela do půly těla na břeh, otevřela tlamu do kořán a do kořán a do kořán a volala.
1: Přestupovat do Winchesteru, Ashwellotu, Nashui, Kynu a na Fii, čmurskou trať.
0: A jak křičela Fíč, námořník vyletěl z tlamy. Jenže námořník byl neobyčejně prozíravý a důvtipný člověk. Zatímco velryba plula, rozřezal zavírákem vor na třísky, složil je křížem krážem mřížový s malými čtvercovými otvory, pevně svázal dohromady šlemy, teď již víš, proč jsme nesměli zapomínat na šle, a vrazil je docela těsně velrybě do jícnu, kde mříž zůstala vězet. Pak odříkal sloku, kterou si ještě neslyšela, ale já ti přednesu. Pro tu moji mříž budeš papat tíž. Náš námořník byl totiž Irčan. Vystoupil na kamenitý břeh a šel domů k mamince, která mu dovolila šplouchat se ve vodě. Oženil se a žil pořád a pořád šťastně. I velryba žila šťastně. Ale od chvíle, kdy dostala do jícnu mříž, kterou nemohla ani vykašlat, ani spolknout, mohla jíst jen docela maloulinké rybičky. A proto dnes velryby nejedí ani velké ryby, ani chlapečky nebo děvčátka. Rybka Šibalka se odplula schovat do kalných vod pod prahem rovníkových vrat. Bála se, že velryba by se na ní mohla zlobit. Nůž zavírák vzal námořník sebou domů. Vykračoval si po pobřeží v modrých plátěných kalhotách. Šle neměl, jak víš, nebo tími svázal mříž. No a to je konec téhle povídky.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zase zdaleka, až z Afriky. Zrovna tam v Africe jedna velká, tak trochu nemotorná a možná i malinko krátkozraká zebra skákala po cestě. Skákala, běžela, hopsala, až přitom zakopla o kámen. Ouvejs, kámen, drzý kámen, uhodil mě do kopítka, zvolala nemotorná zebra. A na to kámen promluvil. Dávej pozor, kam šlapeš. Ano? Zebra se zarazila, koukla na kámen pořádně a zjistila, že se po cestě, kam si šourá, malá nenápadná želva. Kdo pak má dávat pozor na takové mrňousy, jako si ty? Odsekla, střihla ušima a měřila si želvu rozlobeným pohledem. A želva zase pohněvaně mžourala na zebru. Chvíli tam tak stáli a okukovali se, jako by přemýšleli, jestli se začnou hádat, anebo půjdou dál každá po svém. Nakonec se spolu pomaloučku, polehoučku dali do řeči, i když obě pořád mluvili dost pichlavě. Jak si malá, prohodila zebra, sekla kopítkem do vzduchu a zírala svrchu na želvu. To musí být dost nešikovné, milá želvo. Každý si na tebe troufne, viď? Mně zas připadá nešikovné být velká, ušklíbla se želva. Velká, nemotorná a nápadná, prostě taková jako ty, milá zebro. Být malá je o moc příhodnější, každý mě snadno přehlédne. I tobě se to stalo. Stalo, nestalo, teď už tě vidím a můžu ti ledaco zprovést, kdyby se mi chtělo, víš, milá želvo, třeba tě seknout kopítkem. Jenomže kdybych se neozvala, nevšimla by si s mě, jak bys mě tedy sekla kopítkem. Tak si nic nenamlouvej, milá zebro. Uchychtla se želva. Ovšem, s tebou je to jiné, že? Tebe si všimne každý. Už tvoje pruhované šaty křičí na dálku. Hele, hele, koukejte, tady jsem. Nemám se za co stydět a vůbec nech moje šaty na pokoji. Zvedla nos zebra. Proužek je letos v módě. Já bych zas nechtěla chodit v tak nenápadně hnědozelené, jakou máš na krunýři. Zebra sklonila hlavu, upřela krátkozraké oči na želvu a přezíravě dodala. Co je to vůbec za barvu? Má nějaké jméno? Šikovná barva, tak se jmenuje. Usmívala se želva a mžourala spod krunýře korálkovýma očima. Nebo neviditelná barva, tak se jí také říká. Barva kamenů a trávy. Díky ní jsem docela nenápadná. Jak to tak zebra poslouchala, na chvilku skoro zatoužila být malou želvou a nosit šaty v nenápadné barvě, které se říká šikovná a neviditelná. Ale potom jí napadlo, že to, co želva tvrdí, nemusí být docela pravda a vyhrkla. A co třeba déšť, milá želvo, ten si tě najde všude, i když jsi malá, nenápadná a kdo ví co. Želva se zasmála. Sotva spadne jedna jediná kapka, lehce se schovám, mám domů blizoučko. A jak by ne, když si svůj domeček nosím pořád sebou na zádech, nezdá se ti i tohle šikovné? Pohlédla na zebru a potouchle dodala. Za to ty v dešti celá promokneš do posledního proužku. Zebra pohodila hlavou. Věděla, čím se teď pochlubit. Kde pak? Mám rychlé nohy. Každému dešti uteču. Takhle si povídali želva a zebra dole na zemi. Takhle se vzájemně trumfovali. Nahoře na nebi je poslouchal malý mráček, který se líně loudal modrou oblohou. Poslouchal jen tak z dlouhé chvíle a nejdřív jenom na půl ucha, ale nakonec se zaposlouchal víc a napadlo ho. Tak já vyzkouším, která je na tom líp. A spustil malý deštík, jen pár kapek, které se snesly na želvičku i na zebru. Ale zebra neutekla, ani želva se neschovala. Klidně si dál hověli na cestě a žvanili. Želva se dokonce zasmála a prohodila k zebře. Takový deštík, to je příjemné osvěžení, nemyslíš, když tak jeden jde prašnou cestou? Báječné osvěžení, přikývla zebra. Mráček se zakabonil. Co je to s vámi? Jaké osvěžení? Máte utíkat, schovávat se. Proč nedržíte slovo? Proč? Proč? Proč? Kvůli nějaké mrňavé přehánce se ani nehneme. My obě jsme totiž mysleli opravdu pořádný déšť. Viď, želvo? To se ví, pořádný. Spusť ho a potom něco uvidíš. Co je to za vytáčky? Mluvilo se jenom o kapkách. Vykřikl mráček a z lítosti mu upadlo dalších pár kapek. Jen houšť, udělej pořádný déšť, jinak se vážně ani nehneme. Smála se zebra. Na pořádný déšť už nemám sílu, vždyť je mě sotva půl. Plakal mráček, a to jenom kvůli vám, vy lhářky. Nech si ty drzosti, napomenula ho želva. Ale mrak plakal dál.
4: Proč něco jiného říkáte a něco jiného děláte? Proč? Proč? Proč?
3: Opakoval to pořád do kolečka, až to želvu i zebru omrzelo. A tak se želva schovala do svého domku a zebra svižně utekla.
4: Už zase lhali. Řekli, že se ani nehnou a najednou jsou obě pryč. Proč? Proč? Proč?
3: Zaplakal nešťastný, hloupý, malý mráček a toho stálo poslední kapku. Tak naposledy vzdychl a také zmizel, rozplynul se. A to jen kvůli řečem, které jednou na cestě v Africe vedly jedna pruhovaná zebra s jednou docela nenápadnou želvou.
5: Velbloud a křídla. Na kraji veliké pouště seděl jeden docela malý velbloud a prohlížel si obrázkový časopis. Ne, že by četl, velbloudi si na četbu nepotrpí. Také málo kdy si kupují knihy, pořizují knihovny a už nikdy si knížky nepůjčují. Ale obrázkový časopis, to je něco jiného. Tenhle velbloudí výrostek si i ve škole pod lavicí vždycky prohlížel časopisy, místo aby dával pozor, a tak se ani moc dobře číst nenaučil. Stačilo mu, když přeslabikoval, co bylo napsáno pod obrázkem. Například, když tam bylo auto, správně přečetl auto. Malý velbloud měl mnoho strýců, tetiček, bratranců a sestřenic, kteří byli všichni velmi pracovití. Tatínek s maminkou samozřejmě také a dědeček se dokonce proslavil tím, že chodíval v čele velbloudí karavany a jako jediný směl nosit přes celou poušť vzácný náklad drahokamů, které patřily jednomu bohatému králi. Každý tedy čekal, že z velbloudňátka jednou vyroste velbloud významný po dědečkovi. I proto, hned když se narodil, dostal jméno Šemík, prý podle nějakého cizího slavného velblouda, nebo snad koně. Jenže malý Šemík nechtěl pracovat jako ostatní, nechtěl nosit náklady, dával přednost obrázkovým časopisům. Už se zase schovává na kraji pouště za písečnou dunou, žalovali na něho bratranci. A nechce si s námi hrát na velbloudí karavanu? Přidali se hned k bratrancům sestřenice. A taky nějak divně mluví. Volali všichni a zlobili se na Šemíka dohromady. To bude tím dnešním horkem. Polekala se maminka velbloudice, ale tatínek velbloud si myslel, že by spíš potřeboval vytahat za uši a rozhodl. Večer se všichni sejdeme u napajedla a tam s klukem promluvím. Sestřenice a bratranci byli u napajedla první a už volali na Šemíka. Počkej, ty dostaneš. Nebo počkej, ty uvidíš. Šemík si jich nevšímal, protože stále prohlížel obrázky a četl si, co bylo pod nimi napsáno. Pak přišel tatínek s maminkou a s nimi i ostatní příbuzní. Když se všichni nejdřív pořádně napili, když zahnali svou velikánskou velbloudí žízeň, teprve pak si všimli, že malý velbloud pořád ještě prohlíží obrázkový časopis. Ty snad nemáš žízeň? Tobě voda nechutná? Zamračil se na něho tatínek. Tehdy teprve Šemík odložil svůj časopis a prohlásil. Jen s minerálkou na poušti tě žízeň navždy opouští. Strýcové, tetičky, maminka i tatínek zůstali na malého velblouda koukat. Něco takového ještě neslyšeli. Za to sestřenice s bratranci poskakovali, smáli se a volali. Takhle divně s námi mluví pořád, místo aby si hrál na velbloudí karavanu. První se z překvapení vzpamatoval tatínek. Podívej, Šemíku, jestli ti není dobře zhorka, tak si trošku odpočiň a napiješ se, kdy budeš chtít a čeho budeš chtít. I když nevím, na co jiného by mohl mít velbloud chuť než na vodu. Máš rád mošty? Mám. A což ty? Přerušil tatínka Šemík a to už bylo všem jasné, že s tímhle malým velbloudem není něco v pořádku. Jedni říkali, že je asi opravdu nemocný, druzí zas, že je jenom nevychovaný. Nakonec se však shodli, že z něho sotva může vyrůst ten významný velbloud, který by mohl jednou nosit přes poušť vzácné královské drahokamy. Co z něho bude? Všichni zesmutněli. Šemík se ale usmíval a klidně příbuzným vysvětlil. Na velbloudu přes poušť? To by špatně dopadlo. Přes poušť dneska bezpečně dopraví tě letadlo. Potom oznámil, že z něho bude básník.
6: To má z toho obrázkového časopisu, naříkala maminka. To opravdu není četba pro velbloudy.
5: Jenže od té chvíle začal malý velbloud trénovat na básníka a mluvit tak, aby se mu to rýmovalo. Když se ho třeba někdo zeptal, jak se pořád máš, odpověděl, mám chuť na guláš. Velbloudi guláš neznají, nikdy ho ani neochutnali a proto se vyptávali dál. Na co si zahrajem, Šemíku?
6: Na karavanu knoflíku.
5: To už vůbec nedávalo smysl a velbloudi usoudili, že s malým velbloudem řeč není, nikdy ani nebude, že se zkrátka nevyvedl. A tak si Šemík dál prohlížel obrázkový časopis, až konečně jednoho dne přečetl i poslední stránku. Tehdy se rozhodl, že nebude básníkem, ale Pegasem. To, že se pro něho líp hodí. Vysvětlil, že Pegas je slavný kůň s křídly, který básníky doprovází. Teď už si velbloudi začali ťukat na čela a Šemíkovi domlouvali, aby si rozmyslel, co říká. Kůň přece křídla nemá, jak by je tedy mohl mít malý velbloud? Ale Šemík se přemluvit nenechal. Náhodou, už mi rostou, sáhněte si. A nastavoval všem záda, aby se mohli přesvědčit. Zkoumali ti velcí velbloudi Šemíku ve hřbet. Zdá se, že tam opravdu něco má. Že by křídla? Jen jestli by vyrostla dost veliká a dost silná, aby unesla velblouda. Velbloud totiž není žádný vrabec. A to by potom z našeho Šemíka přece jenom mohl jednou být slavný velbloud. Sestřenice a bratranci se přestali malému velbloudovi posmívat a začali se sázet. Jaká asi křídla se mu vyklubou? Motýlí, netopíří anebo ptačí? Nejvíc netrpělivý byl Šemík sám. I když mu každý radil, aby radši ještě nějaký čas počkal, řekl, na létání už to stačí, moje křídla jsou jak ptačí. V tu chvíli také ze Šemíka naposledy promluvil básník. Dál už se chystal jenom létat jako bájný okřídlený kůň Pegas. Vylezl si na skalnatý vršek a bez váhání se střemhlav pustil dolů. Dopad na zem byl dost tvrdý, i když naštěstí ta skalka nebyla moc vysoká. Až se Šemíkovi v očích zajiskřilo a hlava pořádně zatřásla. Zaklepala se tak důkladně, že z ní naraz vypadly všechny jeho střeštěné nápady. Začal zas mluvit jako každý jiný velbloud. Začal si hrát s bratranci a sestřenicemi na velbloudí karavanu a i když mu křídla nikdy nenarostla, objevily se v těch místech jednoho dne dva roztomilé, užitečné velbloudí hrby. Z malého šemíka nakonec vyrostl ten nejhezčí, velmi pracovitý velbloud dvouhrbí, který se kdy procházel na kraji Veliké pouště.

0: tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
2: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho bylčta.
1: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žobluňk. Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas. Už ho máme. Sláva, teď nám neuteče. Ha, vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pitlíka. Teď ho konečně polapím. Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne, pitlíka chytit nedáme. Honem kobylky strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.
3: Skrocený vodník.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých přihře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.
2: krásná Mahulena. Bylo nebylo. Žil v jedné zemi král a ten měl krásného syna, kterého velmi miloval. Když princovi zemřela matka, král se znovu oženil. Macecha neměla chlapce ráda a proto chtěl princ odejít do světa. Král se o něho bál a nechtěl ho pustit. Jednou, když princ bloudil po zámku, přišel do jedné komnaty a tam uviděl za kamny schovaný obraz. Byla na něm vyobrazena překrásná dívka. Princ běžel za otcem a ptal se ho, kdo je ta paní. A otec mu řekl, to byla tvá matka, hochu. Říkali jí Zlatá panna. A nebyla druhá krásnější na světě. Syn se dlouho díval na obraz své matky a pak si umínil, že půjde do světa hledat podobnou panu a neustane, dokud ji nenajde. Král ho přemlouval a slíbil, že nechá takovou dívku hledat. Svolal dvořany a rádce, aby je poslal do světa. Dlouho hledali zlatovlasou panu po celém království. Putovali přes hory a doly, ale když se rok s rokem sešel, vrátili se s nepořízenou. Znovu se sešli rádcové a dlouho rokovali. Tu povstal vážný stařec a pravil. Vidím, že princovi musíme panu najít, nebo nám odejde do světa a snad se nevrátí a my nemáme jiného nástupce. Poslyšte moji radu. Naším městem prochází mnoho lidí z různých krajů a dalekých zemí. Zaházejme všechny studny, nechme otevřenou jen jednu, u studny postavme stráž a ta by se každého zeptala, zda neslyšel o zlatovlasé paně. To je dobrý nápad, pravili rádcové. A tak se také stalo. U studny dostal každý vody, ale musel nejprve odpovědět, neví-li o zlatovlasé paně. Jednou přišel ke studni poutník od slunce ožehlý a ten jim řekl. Nyní vám povím, co vím. Velký kus světa jsem prochodil a slyšel jsem, že v které si zemi žije pana, která je tak krásná, že kdo se na ní podívá, od její krásy může i zemřít. Lidé ji nazývají krásná Mahulena. Jak se ta zemi jmenuje, to jsem zapomněl, ale cestu znám. Stráž dovedla poutníka ke králi a všechno mu pověděla. A je ta dívka tak krásná jako tento obraz? Ptal se král. Mahulena je 10x krásnější, řekl poutník. Kdo se na ní náhle podívá, buď omdlí, nebo zemře. Jakmile se princ dověděl o krásné paně, rozhodl se, že půjde do světa a dívku si přiveze. Darmo mu král vymlouval cestu, princ jinak nedal. A tak král požádal poutníka, aby doprovázel prince na cestě. Pane králi, rád půjdu s vaším synem, ale musí mě ve všem poslechnout a všechno udělat, co já přikážu, řekl poutník. Princ slíbil, rozloučil se s otcem a vydal se s poutníkem na cestu. Jediná macecha se radovala. Šli dlouho a dlouho přes hory a doly, starými cestami, až jednoho dne přišli do temného lesa. Kde tady budeme nocovat, když nemáme ani oheň? Ptal se princ. Pojďme raději dál. Poutník řekl princovi. Vylez na strom, snad někde uvidíš světlo. Princ se nerozmýšlel. Vylezl na vysoký strom a díval se na všechny strany. Vidíš někde světlo? Vidím, ale je to velmi daleko. Tak si dobře pamatuj směr. Půjdeme tam. Princ slezl se stromu a putovali směrem, kde zahlédl světlo. Tma byla jako v pytli a cesta obtížná. Přece však došli k chaloupce. Zaklepali a vstoupili. Ve světnici za stolem seděl stařec a psal do knihy. Dej pán Bůh štěstí, pozdravili poutníci. Stařec se ale ani nepohnul a psal dál. Lehněme si, řekl princ. Nikdo nám neodpovídá a takový stařec nám nemůže ublížit. Princ hned usnul, ale poutník nemohl usnout a tak pozoroval starce. Ten tiše seděl a stále psal. Když byla půlnoc, otevřely se dveře a do světnice přiletěly tři vrány. Byly to starcovi dcery. Otče, kdo to zde nocuje, zvolali vrány. Nocují tu dva pocestní, ale nebojte se, jen vyprávějte, řekl stařec. Nebudeme povídat, mohli by nás poslouchat. Co by poslouchali, vždyť spí. A i kdyby nespali, nic by z toho neměli, jen vyprávějte. Nejdříve ty, nejstarší. Kde jsi lítala a co jsi slyšela? A nejstarší začala vyprávět. Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ hledá krásnou mahulenu. Kde jsi létala ty, prostřední dcero, a co jsi slyšela? Zeptal se stařec druhé dcery. Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ hledá mahulenu, že přijde ke dvěma cestám. Jedna bude blátivá, ta druhá suchá. Když půjde tou suchou, nikdy nedojde k mahuleně. Když půjde tou blátivou, může jí dostat za ženu. A kde jsi lítala ty, moje nejmladší dcero? Byla jsem ve světě dalekém a tam jsem slyšela, že princ krásnou mahulenu nedostane, když se jí hned napoprvé podívá do očí. První den se musí podívat jen na její nohy, druhý den na tělo a třetí den na tvář. Neposlechne-li, zle pochodí. Když to všechno ty tři vrány vypověděli, zvolali. Kdo to prozradí, ten skamení. Pak vrány odletěly, stařec si všechno zapsal do knihy a poutník si vše zapamatoval. Ráno vstali, poděkovali starci, ale ten si jich ani nevšiml. Tiše seděl a zapisoval do knihy. Princ s poutníkem šli, až přišli ke dvěma cestám. Princ chtěl jít tou suchou, ale poutník ho vrátil a pravil, že musí tou blátivou. Řekl mu, neposlechneš-li, mahulena nebude tvou ženou. A tak princ, ačkoliv nerad, šel blátivou cestou. Šli dlouho, byli unaveni, když před sebou spatřili město, kde bydlela krásná mahulena. Přece jen jsme došli, zaradovali se. Princ se chtěl hned nechat ohlásit u krále, ale poutník mu to nedovolil. Musel se nejdříve umýt, najíst se a odpočinout si. Pak mu pravil poutník. Teď si dobře pamatuj, co ti povím. Neposlechneš-li mě, zle se ti povede. Až přijdeš do komnaty, kde je mahulena, neříkej ani slovo, sklop oči na zem a ne, abys pohlédl nahoru. Mahulena bude stát vysoko a tak zvedej oči jen tak, abys ji viděl jen po kolena. Dále se nedívej. Dají ti jídlo a pití, ale sněz jen třetinu. Princ odešel do paláce, podíval se mahuleně jen po kolena, snědl třetinu jídla, vypil třetinu vína a mlčky se vrátil domů. Druhý den poutník nařídil princovi, aby se podíval na mahulenu jen po pás a snědl a vypil jen polovinu. Princ vše vykonal a ačkoliv byl v pokušení zvednout oči výše, přece jen poslechl poutníka. Třetí den poutník řekl, Dnes můžeš Mahuleně pohledět do tváře, ale pomaloučku, ne najednou, sice omdlíš. Můžeš všechno sníst i vypít, ale dobře se drž. Princ nedočkavě pospíchal do paláce. Jak vkročil do komnaty a pohleděl na Mahulenu, vše se s ním zatočilo. Tak byla Mahulena krásná a taková z ní tryskala záře. Když Mahulena viděla, že princ ani neomdlel, ani nezemřel, sestoupila k němu, podala princi ruku a pěkně s ním hovořila. Přišel král s celým dvorem a všichni se divili, že princ ještě žije. Král dal princovi Mahulenu za ženu, ale s tou podmínkou, že s ní nesmí odejít domů. Král byl králem všech ptáků a věděl, že by je potkalo neštěstí, kdyby se vrátili k princovu otci. Slavili svatbu a princ s Mahulenou bydleli v nejkrásnějším zámku a poutník s nimi. Zpočátku princ na otce nevzpomněl, ale pak se mu začalo po otci stýskat a prosil Mahulenu, aby přemluvila otce, aby je propustil. Otec jim nesměl říci, co je čeká, a tak až po dlouhém zdráhání svolil. A tak se vydali na cestu a poutník s nimi. Přijeli zase na noc do té chaloupky, kde bydlel stařec. Pěkně pozdravili, ale stařec se na ně ani nepodíval. Princ s Mahulenou usnuli, ale poutník bděl. O půlnoci přiletěli vrány. Jako tenkrát i teď vyprávěla starci ta nejstarší, co ve světě viděla a slyšela. Už si princ veze krásnou Mahulenu, pravila, a prostřední pokračovala, veze, ale nedoveze, čeká je velké neštěstí. A ta nejmladší dodala, bavěru čeká, princova macecha je ježibaba a nemá ráda prince ani Mahulenu. Až budou před zámkem, pošle jim pohár vína. Napíjí-li se, puknou jim srdce. A když se jí ani to nepovede, dá princovi koně. A sedne-li na něho princ, skočí s ním do vody a utopí se. Když ani tohle se nepovede, promění se v noci v draka a roztrhá je. Kdo o tom poví, ten skamení. Stařec vše zapsal do knihy, vrány odletěly a poutník si dobře všechno zapamatoval. Ráno vstali, poděkovali starci a vydali se na cestu. Když stanuli před městem, lidé je vítali a sluha nabízel pohár vína. Když to viděl poutník, řekl princovi, nepijte ani kapku vína, ale ať se napije sluha, který pohár nese. Když sluha přinesl pohár s vínem a vyřizoval, že to posílá královna na uvítanou, řekl princ, aby mu sluha připil na zdraví. Ten nechtěl, ale když viděl, že musí, napil se a v tom okamžiku mu puklo srdce. Teď princ viděl, že udělal dobře, když uposlechl poutníka. Když se ještě více přiblížili k městu, královna poslala sluhy, kteří vedli krásného koně. Nesedej na toho koně, princi, ať na něj sedne sluha, který ho vede. Jakmile sluha dosedl, kůň se vzepjal a jedním skokem byl v řece. Teď princ poznal, že macecha s nimi zle smýšlí. Když dojeli do zámku, král je vítal a nemohl se vynadívat na krásné Mahuleně. I macecha předstírala, že je šťastná. Jedli, pili, radovali se jako o svatbě. Večer, když šel princ do ložnice, řekl mu poutník. Teď dobře poslouchej. Víš, že jsem ti vždy dobře radil. Vždyť to dobře vím, bratře. Co mi chceš dnes říci? Dnes já budu u Mahuleny spát. Když ale nebudeš chtít, zle se ti povede. Princ přemýšlel, vzpomněl si, jak dobře mu vždycky poutník radil a tak svolil, aby poutník šel s jeho ženou do ložnice. O půlnoci se otevřely dveře a do ložnice vletěl ošklivý drak. Poutník se ale ozbrojil ostrým mečem a draka rozťal. Ten vyrazil strašlivý řev, až se celý zámek otřásl. Tu poutník chopil draka a svrhl ho do propasti. Podíval se na Mahulenu a viděl, že má na tváři krev. Chtěl jí krev setřít, ale už tu byli sloužící a když viděli poutníka s mečem celého zakrváceného, mysleli, že chtěl Mahulenu zabít. Král rozkázal, aby poutníka vrhli do vězení, že ráno bude popraven. Dokazoval, že Mahuleně neublížil, ale nikdo mu nevěřil, až princ mu rozkázal, aby řekl pravdu. Když ti povím pravdu, s kamením. Nepovím-li, budu usmrcen. Slyšte tedy pravdu. A všechno jim vyprávěl o starci, o jeho třech dcerách v ranách. Jak domluvil, skameněl. Teprve teď princ litoval, že poutníkovi nevěřil, a v pláči objímal skamenělé tělo svého přítele. Macechu našli mrtvou v propasti. Princ byl smutný a denně omýval slzami skamenělé tělo, ale kámen zůstal kamenem. Jednoho dne se vracel domů z lovu, když něco zašumělo nad jeho hlavou. Byly to tři vrány. Jedna povídala: princ se vrací a neví, co se doma děje. Druhá řekla: neví, že se mu narodil syn se sluncem na čele. A třetí dodala: a neví, že kdyby krví svého syna pokropil skamenělé tělo přítele, ten by znovu ožil. I běžel princ radostně domů k ženě a dítěti. Zlíbal je. A pak jemně řízl synka do malíčku, zachytil několik kapek krve a pokropil svého kamenného přítele. V tom okamžiku kletba pominula a poutník mu klesl do náruče. Od té doby už nic neskazilo jejich štěstí a žili všichni šťastní až do smrti.

0: svatého Jána otvírá se k létu brána.
1: Ano, rozumím, nastává konečně výrazné oteplení, neboť k nám proniká teplý oceánský vzduch, že ano?
0: No, říkáš oteplení a nic víc? A co ta kouzla a čáry, které se dějí v tuto svatojánskou noc?
2: Jaká kouzla, bábinko? Jaké čáry?
1: Ty nevíš, no přece čáry, máry, fuchty z černé mouky buchty.
0: Jen se neposmívej, Hurvinku. Tuto noc všechny síly tajemné přírody se probouzejí a nabývají neobyčejné moci. Ve vzduchu se vznášejí čarodějnice a jiná povětrná strašidla.
2: A co to jsou povětrná strašidla?
1: To jsou ta, která používají ke svému přemísťování různá vznášedla a jiné vzdušné dopravní prostředky.
0: No, pokud já vím, Hurvinku, převážně létají na koštěti.
2: To jsou ovšem jenom staré pověry, že ano?
1: Protože by jinak v době současné musela zmíněná strašidla používat dnes rozšířený vysavač prachu značky Standard.
0: Lidé tomu kdysi věřili a chránili se před zlou mocí.
2: A jak jim ta strašidla ubližovala?
0: Tak příkladně lesní divoženky lákali osamělé noční pocestné a jestliže by se ten nešťastník za nimi jen ohlédl, zůstala by mu hlava na do smrti vykroucená.
1: Ohlédni se za mnou, Máničko.
2: Bábinko, ať si to
1: Jak si to víš?
2: A jak se tedy mohli před nimi ochránit?
0: Věřili v zázračnou sílu některých květin a bylin, nazbíraných ten den o minulém létě, dřív než napadla rosa. Zejména černobíl, jinak též zvaný peliněk Artemias vulgaris, z čeledi bylin složnokvětých, měl moc zahnat všechny zlé síly. Děvčata z něj pletla věnce nebo ozdobu do pasu.
1: A to mě nebá, to jsou bábičiny pohádky.
0: No, neříkám, abys tomu věřil, Hurvinku, ale nevím, nevím, zda by ses odvážil tuto noc jít nazbírat třeba kvítek kapradí, který rozkvétá jen v tuto půlnoc.
1: A co bych s ním dělal, s tím kvítkem?
0: Má také kouzelnou moc. Kdo ho má, rozumí řeči stromů a otevřou se mu všechny podzemní poklady. Ale získat tento kvítek není snadné. Čerti ho hlídají a ti pouštějí na každého, kdo se jen odváží všechnu hrůzu.
1: Čerti nejsou a hrůza je, když tomu někdo věří.
0: Jak myslíš, chlapče? Já si půjdu natrhat nějaké ty bylinky, protože se říká, kde v domě bezovej lípovej květ, heřmánek a hadí koření, tam není bolesti, tam není mření.
1: A nebyl by tam, prosím, nějaký recepis pro mě?
0: Ale ano. Je stopinku s bedrníkem, polej si to kozím mlíkem, je stopinku s bobkem, budeš skákat hopkem.
1: Opravdu, to je podivuhodná lékařská kůra, jíst kozí bobky, nebo snad králičí.
0: No, tak já jdu, děti, a vy tady nezlobte.
2: Babinka si myslela bobkový list, který podporuje trávení, výrazně voní a dává se do svíčkové a na hlavu vítězům.
1: Svíčková se dává na hlavu vítězům?
2: Do svíčkové se dává jeden list.

0: vyzdám, no. Ale já vyzdat neumím, tak si budu povídat. Stojí, stojí babice, rozsuchaná velice, když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do vody padne.
1: Hele, hele, nech si toho. Člověk vidí sotva na dva kroky a ty tu začneš s nějakým hororem.
0: No, to je hádanka a žádný strašidelný příběh.
1: No, tak je vhodná chvíle na hádanky, když nevím, kam šlápnu.
0: Ale že si neuhád, viď? To je vrpa. Tamhle je černý dům.
1: Neblázni, kde co vidíš?
0: To je přece taková hra a ty máš říct, co v tom domě?
1: Ty mě děsíš. Co v tom domě?
0: Černá paní.
1: Co tam vaří?
0: Černou kaši.
1: Čím jí mastí?
0: Kolo mastí.
1: Čím jí bere?
0: Lopatou. Má palici chlupatou.
1: Aby do toho.
0: Co tam hledáš?
1: O něco jsem zakop, no.
0: Aby to tak byl bludný kořen.
1: No, co by mělo být?
0: Ty to nevíš. Zakopneš-li obludný kořen, nenajdeš více cestu z lesa. Leda, že bys měl věnec z černobílu.
1: To nemám, ale mám topinku s bobkem.
0: Nevím, jestli nám to v tomto případě pomůže.
1: Maničko, podívej se už,
0: co?
1: Kolem nás létají.
0: Ty vidíš nějaké koště?
1: Je to mnohem strašidelnější.
0: Ale díty, to je netopír, šelma kluk, prodal peří, koupil chlup. Netopíre, poleď blíž, jsi-li žába nebo myš.
1: Už abychom byli v tom kapradí. Nevidíš ho?
0: V této mě to opravdu moc nevidím. Ale tamhle na kopečku podívej.
1: Ajeje, už začíná to jejich schromáždění.
0: Jaké schromáždění?
1: Ty nevíš. To opravdu nevíš. No přece těch povětřic.
2: Šelmo koření, pro zdraví stvořený. Jenom bludný kořen k bloudění stvořen. Ukaž se mi, bylinko zhloží, co nemoc zaháníš a zdraví množíš. Schovej se, kořinku z pekla, staň se, jak jsem řekla.
0: Kdyby tě tak slyšela, vždyť to byla naše bábinka. Sbírá tam to své kořeníčko.
1: To ani zavolej.
0: To nejde, zmizela za kopeček, neslyšela by nás. Nezbývá nám, než jít proti pověrám.
1: Já bych tam dala radši zpátečku.
0: Teď, když už máme téměř na dosah ty podzemní poklady.
1: Zatím se v něčem brodí, máš popás.
0: To je kapradí. Nezapomeň udělat kolem kružnici.
1: Proč bych to měla rýsovat kružnici?
0: Aby na nás nemohli ti čerti z pekla.
1: Ty už pochoj s těma pohádkama, kdo to má poslouchat?
0: Nemluv a maluj.
1: Máničku, utíkej,
3: Chmantí zatrápení, kam to za váma, až polezu.
0: Tady jsem, pane Spejble.
3: A kde je Hurvínek?
0: Honí ho čert.
3: Však si nic jiného nezaslouží. Večer mu povídám, zavři ten kozí chlívek, ale to ne. Koza vyběhla ven, jako by ani noc nebyla. Já se teď lomozím, abych ji chytil. V lese běhám, opaře si škobrtám.
4: A snad ne taky o ten bludný kořen.
3: U všech mušek svatojánských, paní Kateřino, snad tu není nějaká schůze.
4: Je, všech ježibab a ježidětků, pane Spejble.
3: A proto ten Hurvínek tak upaloval.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Na vrbičkách kolem bošileckého rybníka byly rozvěšeny různobarevné pentle, aby každý věděl, že vévoda vod jihočeských Venculín III, zvaný Sličný, oslavuje výročí svého vzniku. Gratulanti byli převážně staří i prastaří. Všichni byli zelení jako žáby, mnozí víc dobrčálova. Přinášeli dary výdané i nevýdané. Kapky z hinovatky proti stárnutí, dešťovky nakládané v marinádě. Nadívané maliny na jedno zblajznutí, komáří sosáčky v remuládě. V rosolu stehínka jepičí, medové plást ve velký kus.

0: vajíčka mravenčí v jehličí, sušený rampouch, co by mrz. Všechny ty dobroty ani neumím pojmenovat. Snad každý druhý přinesl utopence. Utopence měl Venculín nesmírně rád. Na oslavu připlul i Lužánek, se kterým se Stulík a Blatoušek znali už od památné pranice u Rožmberka. Měl fráček štičí barvy a bez boule na čele a s pusou narovnanou z něho byl zase krasavec. Dary dárců přejímal osobní strážce vévody Salakvarda. Oslavenec se na každého uculil a s každým se objal. Někomu řekl, i ty stará košatino, jinému, mokrofousy, šuldo, šulínku. Každému pěkně. S někým se neviděl 100 let, tak bylo plno vyptávání, co je nového ve starém rybníku, jak rostou kapři a tak. Všichni se usadili kolem trůnu a hodovalo se, až se na hladině rybníka dělala mastná oka. Po slavnostním obědě se hosté nemohli dočkat, až Venculín popustí uzdu svým vzpomínkám. Vyprávěl jenom jednou za 100 let. Pokaždé něco nového, neslýchaného, co se ještě nestalo a stane se v budoucnosti. Dřívějc jsem brázdil vodu Vltavy. To vám byla řeka čistá, místy i bystrá, řeka Krasavice. Pozdějc si lidi vodu pošpatnili a nejenom ve Vltavě. Pro dobrou vodu pak museli do hloubky země. Když lidi nepřijdou k rozumu, bude dobrá voda na zlato. Odmlčel se a za chvíli pokračoval. V jednom čase si lidi usmysleli spoutat Vltavu. Začali zadržovat vodu a stavěli přehrady. Kvůli jedné přehradě zatopili vesnice i stromy a vzniklo jezero. Lipno ho pojmenovali. Přehrad postavili víc a v každé se točily vrtule. To byla past na vodníky. Turbíny tomu říkali. Turbíny hučely a vířily vodu. Vcucly vodníky a rozsekali je na kousky. A to byl konec vodníků ve Vltavě. I já jsem byl vcucnutej a rozsekanej na kousky. Podivení bylo veliké. Vcucnutý a rozsekaný Venculín seděl na trůně netknutý. Venculín je ale z podivení vyvedl. Všichni jsme byli vcucnutí a rozsekaní na kousky. Jenom já jediný jsem měl v jednom kousku špetku fištrónu. Začal jsem ve vodě sbírat kousek po kousku a dávat je k sobě. Vy toť víte, že každý kousek, který jsem našel, nebyl můj, ale každý, který padl, byl dobrý. Nějakou dobu trvalo, než jsem se dal dohromady a když jsem byl jakž takž celý, odešel jsem z Vltavy, abych nebyl zase vcucnutý. Přeonačil jsem se z říčního na rybničního vodníka. A to víte, jaká to byla šlamastika. Nerad na tu dobu vzpomínám. Ještě mi chybí malíček na ruce. Ukázal pravou ruku a malíček mu opravdu chyběl. Kdybyste někde nějakej zhlídli, přineste ho a já budu úplně celý. Po vyprávění vylezl žabák Žblabuňka na břeh a všechno, co slyšel, vykvákal. Kdo to slyšel, ten se smál. Vodníci ale věřili, že tomu tak bylo. A co nebylo, snad teprve bude. Pod vodou se přece nedá mluvit jen tak do větru. Opozdilým gratulantem byl prastarý vodník z druhého největšího rybníka bez dřeva. Přinesl dar nejvzácnější. Bez okázalosti ho předal Salakvardovi, s Venculínem se objal, poblahopřál a musel spěchat zpátky do svého rybníka. Měl napilno. Darem bylo modré z nebe s bylinou svatého Jána nakládané vláku z ibišku a slazené šťávou z kořené lékořice. Modré z nebe málo kdo spatřil, snad jenom v odrazu na hladině. Ani Salakvarda takovou vzácnost nikdy neviděl a tak se divil. Po převzetí daru se kradmo rozhlédl, jestli nikdo nekouká, a když si myslel, že nikdo nekouká, šups s darem pod frak. Koukali Stulík a Blatoušek a nevěřili svým očím. Salakvarda krade! Přitočili se k Salakvardovi každý z jedné strany. Dej modré z nebe, komu patří, poručil Stulík a Blatoušek se připojil. Nebylo pro tebe.
1: Co si to dovolujete, o capkové pasovaní?
0: Seděl skrze zuby vstekle Salakvarda. Když nedáš, řekneme to Venculínovi, pohrozil Stulík. Venculín právě započal další vyprávění o době, kdy vodníci zhynou kvůli znečištěné vodě a lidé si je budou muset vymýšlet, protože bez nich by byl svět chudší.
1: Vrať, co si ukradl, křičel na Salakvardu Stulík. Ticho tam,
0: ozval se někdo z hostů. To Salakvardovi stačilo. Kývl na stráž a nechal Stulíka s Blatouškem vyvést z trůní tůně. Cerberus je pak odvedl do vězení. Vězení to bylo strašné. Přednedávnem totiž jeli po břehu medvědáři a v kleci měli cvičeného medvěda, se kterým vystupovali na poutích. Na hrázi praskla vozu náprava a klec i s medvědem spadla do rybníka. Jen tak na poslední chvíli stačil medvědář vypřáhnout koně a zachránit medvěda. Klec vytáhnout nemohli. Potopila se. Nikomu to nehlásili, protože by měli ke škodě ještě po potahování za znečištění rybníka. Salakvarda se o kleci dověděl a právě do ní nechal zavřít Blatouška se Stulíkem. Sám zajistil petlici velikým kolíkem a klec nechal hlídat Cerberem. Nešťastníci seděli v koutku, třásli se strachem, dušičky v nich skomíraly. Ale nebojte se, jistě jim z vězení někdo pomůže. Ale kdo to bude, to vám povím až zítra.
2: Bylo jedno velmi chytré paraplíčko. Bylo trojbarevné, sešité ze tří trojúhelníků. Jeden byl růžový, druhý modrý a třetí fialový. Nejhezčí bylo paraplíčko, když pršelo a zároveň svítilo slunce. To celé zprůsvitnělo a dalo se skrzně koukat na druhou stranu. V každém trojúhelníku byl pak jiný svět, v jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový. Jednou po takovém deštivém a slunečném dni se do paraplíčka dívala holčička Lucinka. Je to krásný pohled, řekla si, ale není to pravý biograf. Pravý biograf je, když třeba někdo jde a udělá kotrmelec, anebo kouká na měsíc a někdo jiný po něm mrskne šlehačkovým dortem a pak ten biograf musí být zvukový. Musí v něm být slyšet každé šplouchnutí. Děkuji ti, paraplíčko, řekla Lucinka, ale tohle nebyl pravý biograf. Tak se paraplíčku strašně zachtělo udělat pro Lucinku pravý biograf, jenže nevědělo, jak se to dělá. Řeklo si, že to tak dál nejde a že se něco musí stát. Jednou, když Lucinka usnula, protáhlo se paraple otevřeným oknem, rozevřelo se jako padák a vylítlo do světa. Letělo jen malý kousek a hladce přistálo na staré půdě. Bylo zde mnoho harampádí a ještě více haraburdí. Deštník jednoho kapelníka, svrklá buřinka, boty, zaprášené zrcadlo, stará houpací židle a opravdovský flašinet, který tu byl nejdůležitější. Na flašinetu seděl papoušek, a táhl si losy. Jen tak pro sebe. Na každém losu byla napsána budoucnost. Byl už z toho tahání celý otrávený a proto, když přiletělo paraplíčko, byl upřímně nadšen. Miloval společnost a zejména nečekanou.
3: Výborně, zašveholil. Co to vidím, paraple? Strašně mě těší. Spadlo jste nám z nebe. Tady je hrozná otrava.
2: Otrava je všude, řeklo paraplíčko, kde není biograf. Víte, cítím, že bych mohlo být biografem, ale nevím, jak na to. Jste chytrý papoušek?
3: Hrozně chytrý, řekl papoušek. Okamžik paraple vytáhnul los. Podíváme se, co vás čeká a co vás nemine.
2: Papoušek vytáhl los a radostně vykřikl.
3: Máte to dobrý, paraple. Budete biografem, stojí to tu černé na bílém, prosím.
2: Můžete mi vytáhnout ještě jeden los, prosilo paraplíčko. Jestli budu taky biografem zvukovým. Papoušek vytáhl los a zajásal.
3: Máte to výborný. Můžete být nejen zvukovým biografem, ale dokonce i polyekránem. Potřebujete jen jméno a hned můžete začít.
2: Chtělo bych se jmenovat biograf Lucinka, řekl paraplíčko. To už mám vymyšlené.
3: Dobrá, začínáme, přikývil papoušek. Pan táto spuste.
2: Flašinet zahrál, papoušek zapálil ohřelou svíčku a postavil ji za paraple. Byl to skvělý nápad, protože v každém trojúhelníčku se rozsvítil jiný svět. V jednom vesele růžový, v druhém tiše modrý a ve třetím těžce fialový.
3: Vždycky jsem chtěl být filmovým režisérem, řekl papoušek. A strašně rád bych pozval Charlie Chaplina. Znáte Charlie Chaplina? Je to můj velký přítel.
2: Byla tam Buřinka a staré boty. Našla se i Hulčička.
3: Charlieho tu vlastně vůbec nepotřebuji, řekl papoušek. Boty, Buřinka a Hulčička to úplně stačí. Buřinko, radšíte na plac. Začínáme. První číslo programu se bude jmenovat Čáchli na pocházce. Hraj. Buřinka, Boty, Hulčička, autor námětu já. Autor scénáře papoušek. Režie já. A papoušek. Pozor, jedeme.
2: A hned se rozsvítil modrý trojúhelníček paraplíčka. Boty se dali sami do tance, Buřinka nad nimi kroužila a Hulčička se vykračovala mladě a švihácky. Vypadalo to, jako by v modrém trojúhelníčku chodil sám Charlie Chaplin.
3: Bravo, řekl papoušek. To se mi skutečně povedlo. Jsem sám sebou překvapen. Jsem výborný. Pozor! Rozsvěcují růžový trojúhelník.
2: Řeklo paraplíčko. Musím pro Lucinku. My si tady hrajeme na biograf, ale biograf bez Lucinky nemá žádnou cenu. Biograf je přece proto, aby se Lucinka měla na co dívat.
3: Proč zase Lucinka?
2: Zamračil se papoušek.
3: A kdo to je?
2: Je to Holčička. Víte, co to je Holčička?
3: Holčičky nemám rád, řekl papoušek. Ty věší na půdě prádlo a na flašinet pak vůbec není vidět.
2: A za chvilku.
3: Dobré, tak si přivitte svou Lucinku, paraple. Ale ne, aby mi tu věšela prádlo. Leda, že bychom pak promítali na prostěradlo.
2: Ale ne, řeklo paraplíčko. Musíte promítat na mě, to by se to všechno pokazil v jeden papoušku.
3: No dobré,
2: řekl papoušek, který měl vlastně dobré srdce.
3: Jen přijďte, uděláme nové představení, připravím zatím scénář. Leďte, drahoušku, vraťte se brzo.
2: Flašinec zahrál paraplíčku na cestu starý válčí, který se jmenoval Na půdě. A paraplíčko vyletělo do světlé noci. Za Lucinkou. A víte, jaké filmy pak uviděla Lucinka na půdě? Byly dva růžové, tři modré a jeden těžce fialový.
4: Kraji znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mízí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

zasloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte

0: No, ale ja si stejne radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
2: Tohle přece není kuře,
1: zakoukali slípky pohoršeně.
2: Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
1: Ani u holoubků krtek nepochodil.
2: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
1: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se!
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
3: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
1: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
0: A s tou vítrnicí.
1: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo